mě poprvé táta ves na své čezetě. Na zadním sedadle trůnil jsem si jako král. A on vlasy ve větru

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Hezký poslech vám přeje Patrik Rozehnal. Když s námi zůstanete, vezmu vás na řadu zajímavých míst, třeba do legendárního lahůdkářství kvůli pravému vlašskému salátu. Povíme si s Ladislavem Špačkem, jak je to s ochutnáváním u stolu. Herec Petr Vacek nás zas vezme ve vzpomínkách do vietnamské tržnice v Praze. A za chvíli se přesuneme k šéfkuchaři Romanu Paulusovi domů, aby se pokusil udělat stejně dobré tvarohové taštičky s mletým masem jako vítěz roku 2023 v naší soutěži. A to jsem ještě nemluvil o naší SMS-kové soutěži, o kuchařce Sladké Česko a o pěkných písničkách, které to všechno okoření. Tak slavte s námi to naše krásné výročí.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s narozeninovým pochoutkovým rokem opět za Romanem Paulusem. Střídají se nám ti naši příznivci a přátelé pochoutkového roku. Dobře víte, jenom to připomenu, že je to Josef Maršálek, Vojta Vrtěška, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vorochodský a Roman Paulus. Tak jsme teď u něj doma a bude se zase vařit, Romane.
1: Překvapivě.
0: Ne sladké, ale slané tentokrát recept, který budeme dělat. Než se k tomu dostaneme a vlastně třeba i tomu, co jsi změnil, upravil, tak trochu k té profesi kuchařské, kdy pro toho kuchaře jako pro tebe začíná den? Kdy musí kuchař, šéf kuchař vstávat, když je potřeba nejdřív?
1: Tak ono to záleží na typu podniku. Když máš restauraci, která je otevřená třeba jenom večer, tak samozřejmě je jako přípravy hodně, ale určitě to není tak, že musíš chodit v 6. Jako.
0: S jakým předstihem časovým obecně?
1: Pokud bychom řekli, že restaurace otvírá v 6, tak určitě ve 12 nejpozději musí být kuchaři v kuchyni 100% a spíš v 10, půl 11.
0: Kdyby někdo chtěl z těch mladých dělat kuchařinu, protože se mu to líbí, to, jak to vidí v televizi, v různých pořadech, poslouchá u nás v rozhlase, ono to zní líbivě, ale měl si říct ty nějakou krutou pravdu, třeba aby i si uvědomili, že to může být i tohle. Zvažte, jestli třeba na to máte, já nevím, dost sil, psychickou odolnost, nevím.
1: Ale oni ty služby mají vlastně i jako velký výhody. Jo. Jako, musím říct takhle, pokud už má člověk potom jako děti, který chodí do školy, tak samozřejmě, když nemáš volný víkendy, tak to jako bolí, to s tím se jako těžko dlouhodobě něco dělá, ale pokud si mladý člověk bez závazků, anebo třeba s dětma jako v mateřské školce, nebo i ještě před školkou, tak si třeba představ, že jedeš někam jako kdyby na víkend, ale je to pondělí až středa. Jo, což jako povětšinou je výhoda v tom, že tam je méně lidí, stojí to méně peněz. A jako to považuji osobně za velkou výhodu. Jo. Jdi někam nakupovat ve středu ráno, jo. Je rozhodně lepší, jak v sobotu dopoledne. Takže
0: vidíš výhody spíš.
1: Mě to třeba nikdy nevadilo tady to. Jo. A jako nepovažoval jsem, už jenom proto, že člověk má jako ten okruh těch přátel, hlavně z gastra, tak jako to fakt není o tom, že všichni tvoje kamarádi o víkendu jedou někam pryč a ty s něma jet nemůžeš, protože to tak není. Takže já jsem si na těch věcech vždycky snažil najít jako to pozitivní.
0: Takže kuchařiny, se nebojte a hlaste se. My jsme připravili pro tebe recept od Rudolfa Cibulky, se kterým vyhrál jeden ročník pochoutkového roku. Bylo to na tom prvním místě ze Šošovky na Jižní Moravě, Moravský kras, to je místo, kde bydlí, a vytvořil nám tam recept na takové taštičky z tvarohového těsta. Když si ten recept dostal, co jsi o něm řekl?
1: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím.
0: Jo,
1: to se mi hrozně líbí. Tady ty plněn, jako tady to je jako tvarohový, ale bramborovo-tvarohový těsto. Vždycky jsem tady ty věci měl hrozně rád. Musím říct, že se na to opravdu těším. Samozřejmě, než jste přišli, tak už jsem si dělal nějakou přípravu, protože nemůžeme začít natáčení tím, že dáme vařit brambory, když potřebujeme, aby byly nějakou dobu odleželý. Takže jsem si s tím receptem tak už jako pohrával a přijde mi to, že to je recept opravdu, jako který, jako když je to ještě jakoby Morava, já si dovedu představit třeba i škvarky ještě jako přelejt přes to teplý, tak mně to prostě přijde úplně krásný jako moravský jídlo, za který si myslím, že by se žádná restaurace nestyděla.
0: Fantazie už Romanovi jede a už některá vylepšení jste slyšeli, která to budou, se dozvíte za malou chvíli po písnici, kdy se do toho pustíme, tak držím palce.
1: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Po písničce se přesouváme za Rudolfem Cibulkou, aspoň v paměti, protože ten dělal ten recept v roce 2023, který to pak vyhrál na plné čáře u Poroty, a byly to tvarohové taštičky plněné mletým masem, podávané samozřejmě s cibulkou a s dalšími věcmi. To dnes budeme dělat v kuchyni Romana Pauluse, šéfkuchaře, který je členem naší Poroty a taky týmu pochoutkového roku, toho narozeninového, který posloucháte, a my si připomínáme ty výherní recepty, aby vy jste pak na konci a už brzy mohli hlasovat a hledat recept desetiletí. Tak budou to stejné taštičky nebo budou v něčem jiné, Romane?
2: Budou hodně podobné. Já jsem dal trochu víc klobásy a potom jsem si říkal, já mám rád špenát, ale mám raději, když je to jako ne úplně ten protlak, ale spíš buď ten sekanej a nebo listovej. Takže mám listovej špenát. A poslední, co jsem si ještě říkal, že ty taštičky, kdyby se nám jako chtělo, tak bychom je nakonec mohli ještě opíct.
1: To by bylo dobrý. Tak co za suroviny všechno je třeba připravit?
2: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, dvě vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal 1:1. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
1: To bude dobrý.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou, a nameleme to?
2: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
1: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené.
2: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly. Mám s tím zkušenost, že potom to těsto bývá takový jako kompaktnější a ne tak vodnatý.
1: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesíto, nebo co, nebo jenom rozmělní?
2: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno. S tím mám taky dobrou zkušenost.
1: Přidáme tvaroh.
2: Smícháme. Takže samozřejmě na těsto používáme moučné brambory, jsou to ty, které se používají třeba na hranolky nebo na bramborovou kaši. Osolíme. Přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama. A většinou už rukama cítíme, že těsto je v pořádku a můžeme se pustit do práce.
1: No a jak z toho uděláme taštičky?
2: Těsto si vyválíme, trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené, vypíchneme
1: kolečko.
2: No, vypíchneme kolečko. Já tady mám přímo takové to tvoříčko.
1: Na pyrohy, takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přetiskne jednu půlku v taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme
2: mleté maso s klobásou, uzavřeme a zmáčkneme.
1: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
2: Přesně tak, protože samozřejmě i to těsto už těch hotových taštiček pořád pracuje, takže musíme co nejrychleji zavařit.
1: Jak poznáme, že jsou hotoví?
2: Vzhledem k té náplni, oni neklesnou ke dnu, ale plavou na hladině, takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
1: Taštičky téměř máme, zbývá je pak případně ještě opéct. A teď se vrhneme na přílohu.
2: Ano, ano, my si uděláme jížku za pomoci sádla.
1: Takže kolik tak? 50-40 gramů sádla?
2: A dvě lžíce, ano, ano. Necháme rozpustit.
1: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
2: Hladkou mouku použijeme.
1: A tu jížku děláme jakou?
2: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku a podlijeme.
1: Kolik té smetany tam dáme?
2: Dáme 100 ml a v případě potřeby ještě trochu přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bešamel.
1: Houstne to rychle.
2: Houstne to, ano. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám.
1: Jeden velký stroužek, nebo kolik ho bylo?
2: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. To je jeden česnek, jeden stroužek.
1: To je nějaký geneticky upravený.
2: Znáš druhá, ano. To neznáš, Patriku. Tak a musíme samozřejmě také osolit. Opepříme. A necháme ještě provařit.
1: To je dost znatelné a velké vylepšení, té smetany je tam dost.
2: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másle není nikdy dost. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. Nakrájíme ji tak

0: A zarestujeme do Zlatova.
1: Opatrně, pomalu a hlídáme.
0: Ano, ano, ano. Ono to na začátku vypadá dlouho, že se nic neděje, ale potom, jakmile začne cibulka zlátnout, tak už je skoro lepší odstavit a nechat dojít, aby se nespálila.
1: Ukrajuješ další kousek sádla, máš další pánev.
0: Samé sádlo.
1: To rozpouštíme jen proto, abychom udělali to vylepšení, o kterém jsi mluvil na začátku, pro ty taštičky.
0: Přesně tak. Teda my si ještě na sádle ty taštičky opečeme a tam bych doporučil je po uvaření vyndat ven, nechat trošičku schladnout, protože když to těsto vyndáme z vody, tak ono je takové nafouklé, že jo. Takže oni se trošku tak jako sesednou, takže já jsem je tady měl pěkně na talířku a takhle. Nejsou studen, jsou vlažn, ale nejsou, jak jsem říkal, přímo vytažen z vody. Pečeme si je. A stejně tak, jako jsou dobrý opečen bramborový šišky, tak vlastně tady to bude ten stejný princip. Hele, jdeme na to. Jo, ty jdeš do té největší, jo?
2: Jako.
1: Do stranu, ty jsi tady načal tu svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
0: Já musím říct, že mě na tom opravdu velice chutná ta cibulka nahoře. Mm-hmm. Bez ní by to nebylo ono.
1: Mm-hmm.
0: Hezký škavnatý.
1: Yeah.
0: Tvarohovo-bramborový těsto. Bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
1: Krásně jemný. A ten špenát s tou smetanou. Smetany není nikdy dost, jak si řekl. Tak toto ještě potrhne, protože ten tuk má tu chuť, prostě to zesiluje to ostatní. Je to výborný. Je možná tou klobáskou, jaký je tam víc. Co říct takhle přes éter a nadálku Rudolfu Cibulkovi za tohle jídlo?
0: Já bych řekl, že vážený Rudolfe, děkujeme za skvělý recept a to se potvrdilo, protože už jste jednou vyhrál. Je vidět, že opravdu naši posluchači mají ty rodinné poklady, rodinné stříbro a jsme rádi, když nám takový pěkný recept pošlou a my ho můžeme uvařit. Já musím říct, že si to vaření receptu opravdu hodně užívám a že se průběžně i hodně toho učím.
1: Vám ostatním připomenu, že tenhle recept, ten ve verzi od Romana Pauluse i ten původní od Rudolfa Cibulky najdete na webu pochoutkovirok.cz, dokonce dvě fotky vedle sebe, ať to máte pěkně pro srovnání. No a zkuste si to, protože tohle určitě budete dělat víc než jednou jenom na zkoušku. O tom je přesvědčen Patrik Rozehnal, děkuji Romanu Paulusovi a sledujte Pochoutkový rok, ten narozeninový, protože se postupně blížíme už k podzimu a tam se bude hlasovat a hledat recept desetiletí ze všech těch výherních receptů posledních 9 let. Mě už úplně tečou sliny. Ahoj, Roman.
0: Mějte se krásně, dobrou chuť vám i Patriku tobě.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Vítejte v pořadu, který připomíná, jak Češi dobře vaří a jak umí jídlo vychutnávat. Náš kulinární pořad se jmenuje Pochoutkový rok a v éteru už je 10 let. Proto ho slavíme a proto je ten letošní ročník narozeninový. A když se slaví, dělají se chlebíčky i se salátem. Třeba s tím vlašským. A právě o něm nám něco poví dnes Jolana Nováková. Z čeho se dělával kdysi takový salát? A z čeho se vyrábí dneska? Prý nám k tomu pustí i nějakou muziku.
1: Pustím vám jazz. Proč, to prozradím až na závěr. Vlašský salát možná dělávali naše babičky. A nebo k nám recept na něj přivezl nějaký Ital, když se jim tehdy říkalo vlaši.
2: To se ale neví, to je takové zamlžené, ale ví se, z čeho se původně vlašský salát vyráběl. A to bylo úplně jinak, než je to v současnosti.
3: Původně se vyráběl z jablek, sledů, pražské šunky, kyselých okurek, majonézy, soli, pepře.
1: Přihodila se mrkev a hrášek, ale po druhé světové válce se ingredience obměnily.
3: Po roce 1948 se začala vyrábět podle státních norem, které byly vypracovány tak, aby vlašský salát oslovil co největší okruh zákazníků, protože ne každému chutnal v salátu sleď nebo jablka. Čunka se zaměnila za salám a z vlašského salátu se stala oblíbená svačina převážně dělníků, kteří si ho za pár korun dávali ke svačině s rohlíkem.
2: Co dáváte do vlašského salátu v současnosti? A vy mi to ukážete, jak se vyrábí?
3: Ano, půjdete s naší manažerkou jakosti do výroby, která vám postup celý ukáže.
1: Říká Petr Říha z Lahůdek Palma, které se s vlašským salátem v nedávném testu umístili ještě s jedním výrobcem na prvním místě. Ve výrobě nám mistrová předvede, z čeho a jak vlašák vzniká.
4: Takže suroviny se dají tady do toho.
5: Do tíže se vyklopí majonéza, do tí se dá sterilovaná zelenina, veškerá okucovadla, sůl, pepř, ocet a promíchá se to.
4: Jsou brambory asi na závěr.
5: Ano, teď jsou brambory a poté se přidá ještě salám. Tyto suroviny se přidávají až nakonec, aby nedošlo vlastně k jejich úplnému rozmělnění a zůstávaly ve výrobku, aby je tam zákazník opravdu jakoby našel.
4: Jak dlouho se to musí takhle míchat?
5: Tato míchačka je na 150 kilo a míchá 15 minut.
1: Vysvětluje Iveta Hajduková. Pak se salát ochutná, případně dochutí, naporcuje se a cestuje za zákazníkem. A já cestuju do klidu za Petrem Říhou. Vlašský salát je vlastně trvanlivý výrobek. Proč?
3: Původně byly saláty s trvanlivostí 48 hodin, nyní chtějí zákazníci minimálně 12 dnů. Proto určitě si nekoupíte salát, který bude mít, já nevím, jenom 12 hodin do konce záruční doby.
1: Proto salát obsahuje množství konzervantů. To ale nesmí překročit stanovený limit, na což dohlíží nejen výrobce, ale i SZPI. A proč vám pouštím jazz? Na počátku 20. století proslavilo vlašský salát pražské lahůdkářství Alojze Linky. Nejprve v Hybernské, později v Havlíčkově ulici. A víte, kdo hraje tuto skladbu? Rudy Linka, světoznámý jazzový kytarista, prapotomek výše zmíněného lahůdkáře. Mimochodem, jak se ta skladba jmenuje, Rudy?
6: Ten oficiální název je Now We Dance, protože to je vlastně taková jako taneční skladba.
0: Rudy Linka, i když žije za oceánem, jednou dokonce natáčel videoklip i v bývalém lahůdkářství svého dědečka v pražské Havlíčkově ulici, kde jako malý kluk pobíhal. Ale zpátky k vlašskému salátu. Ten se sledem a jablky podle původní receptury z lahůdkářství Alojze Linky si můžete vyrobit i u sebe doma. Recept najdete na webových stránkách www.pochoutkovýrok.cz. Zkuste ho, stojí za to. Za chvíli už se přesuneme do vietnamské tržnice s Petrem Vackem v povídání, které s ním povedeme společně s Nadějou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslední lok u Nadě Konvalinkové.
1: Ano.
0: Patrik Rozena připraven, Nadě připravena i náš host po chůdkách. Budeme si teď chvíli povídat možná i nejen o jídle s hercem Petrem Vackem. Dobrý den,
2: Petře. Dobrý den.
1: Petře, ahoj, co pak ti přeskakuje hlas?
2: Já nevím, jak jsem začal mutovat.
0: Vařil jste někdy kolegům z divadla u sebe doma?
2: U sebe doma kolegům, no, když přišli na návštěvu, tak jo, ale nějak hromadně jsme to nedělali. My spíš si vaříme navzájem, když máme takový předvánoční setkání v Ypsilonce a tam občas něco přinesu vlastnoručně vyrobeného. Ale co teďka, mám takovou jako potravinu, když si ráno v Anglii, tam hrozně dobře vařej, jak bych to řekl, jako čínský kuřecí stehinka. V takový jako prazvláštní sladký omáčce. A bylo to hrozně dobrý. Po mnoha letech, a pořád jsem si říkal, jak já, protože jsem nevěděl ani, jak se to jmenuje, jak bych jako na to se dostal někde. Po mnoha letech jsem v Sapě objevil marinádu, která je přesně na tyhle ty kuřecí nožičky. A říkal jsem si, no tak já se podívám na složení a ty, já si to můžu dělat sám. A opravdu jsem dospěl k tomu, že když se smíchá sojovka, olej, červené víno a med,

0: Jo. Jako občas je to teda těžký zjistit, co se, o co se vlastně jedná, ale u většiny těch věcí máte nějaký mezinárodní názvy. Někdy jsou i český popisky a ty jsou vždycky hrozně půvabný. Třeba návod na zpracování zeleného čaje, to je opravdu dobrodružství, když si to přečtete podle toho, tak to je báseň vlastně. To vůbec netušíte, že někdo může něco tak vtipného vytvořit. Ale mě to tam hrozně baví, protože to, že třeba vidíte ty lidi, jak tam sedějí a mezi těma horama těch věcí, které podle mě nikdo nemůže koupit. Já vůbec nevím, kdo by to jako kupoval v těch halách, ty batohy a hadry a všechno možný. A tam sedí ten vietnamský muž a jí to z té velké jako mísy porcelánový, kterou tam někdo přiveze, takže tou sapou jede paní na kole, má opravdu ten klasický vietnamský rýžový klobouk a jednou rukou řídí a v druhé ruce má asi 10 krabiček na jídlo, takový ty umělohmotný, ty, co zamořují životní prostředí. Ano. A teď ona jede a jak klaun v cirku se projíždí těma úzkýma uličkama, mezi zavěšenýma hadrama, kličkuje mezi kuframa a takhle to doveze na místo. Já to nechápu, jak to dělá. Už ta cesta sama o sobě je neuvěřitelná, ale až ona dojede a teď zastaví, jak to jako sundá, že jí to
1: rozpadne? No já bych to vyklopil všechno.
2: No já tak.
0: Jak to, jak může slíst z kola, už jak se na to kolo dostala?
2: No jasně. No.
0: To jsou prostě neuvěřitelné věci. Pak jdete někam, si dáte něco, chutná to výborně, nějaký grill. Mm. A pak vidíte, že jdete na druhou stranu té restaurace, která vypadá jako Unibobuňka, a ten grill vypadá, že někdo otevřel motor od autobusu. Ježiš. A na tom motoru, že někdo tam jako peče ty strašně dobrý věci. Jo.
1: A to vás láká si dát.
0: No, mě to přijde, že to je jako úžasný. Teď ty věci těch roztodivných tvarů a barev a ani nevíte, jak se to jmenuje, na co to je. Jo. Teďka občas tam narazíte na někoho, kdo se dívá na televizní seriály a to jsou pak hrozně jako ochotní lidi, všechno vám to jako vysvětlej. Jo. Ty nádobí neuvěřitelný, já bych to všechno potřeboval mít doma.
2: Jo. No.
1: Jako herci máte tu pozorovací schopnost. Vnímáte, když se s někým setkáte, možná to i zpracováváte potom. I z té sapy dá se použít třeba nějaká postavička jako paní na kole nebo někdo u
0: Mě to teda zatím nenapadlo. Nicméně my jsme měli paní na hlídání a na úklid, která mimo jiný taky hlídala ve vietnamských domácnostech a nádherně o tom vypravuje, jak vlastně je velice těžký do té komunity vlastně proniknout, ale jí si tak jako vzali, protože jim hlídala ty jejich poklady a jedla pochoutky, které my jsme nikdy nejedli. A ona je umí krásně napodobit, jak ona říká, Ivetka, to musíš ochutnat, to moc dobrý, moc drahý. A teď říkala, teď jsem dostala takovou prazvláštní věc, bylo na tom trošku masíčka, bylo to samej kloub, samá kostička. A říká, no je to dobrý, ale co to bylo za zvíře? To takový malý a tak dělá hop, hop. Hop, hop, to most drahý, most dobrý. Myslíte, že žaba, most drahý, most dobrý.
2: Hop, hop. Já viděla kosa.
1: Tak děkujem, to byl Petr Vacek.
0: A s Kánou.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety přichází na řadu i do dnešního pochoutkového roku. Přizvěme tedy k mikrofonu odborníka na tuto problematiku Ladislava Špačka, autora mnoha knížek o etiketě. A chci se tedy rovnou zeptat, když vyrazíme společně s rodinou, s přáteli, blízkými do restaurace a objednáme si různá jídla, můžeme si je pak vzájemně ochutnávat a nebude vadit ostatním stolovníkům, když sáhneme do talíře vedle a ochutnáme třeba u svého miláčka?
1: Talíř, který máme před sebou, je pouze náš a je to naše výsostné území, do kterého nemá právo nikdo zasahovat, ale ani my bychom neměli překračovat tu hranici mezi talířem naším a našeho souseda. To znamená, že ochutnávání u stolu je pouze taková intimní praktika, kterou připustíme třeba u novomanželů, u svatební tabule, ti ostatní jedí polévku z jednoho talíře, aby tím symbolizovali to spojení, které je teď bude vlastně celý život provázet. Ale jestli to uděláme někde v domácím prostředí a nikdo nás přitom nevidí, tak budiš, ale v restauraci bychom si to dovolit neměli, takže před ostatními lidmi se zdržíme. Já vím, že někdy manželka loudí, ale pak ji musíme doporučit, aby si příště dala to, co máme my. Dneska to máme takhle, miláčku, příště si to můžeme dát opačně. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: teď ještě rychle k naší soutěži. O ty báječné největší kuchařky, ty knižní, které jsme kdy vydali. 170 sladkých receptů najdete v knižce Sladké Česko. Sestavené z vašich domácích receptů, z těch, které ještě dosud nikdy knižně ani v kalendářích nevyšly, i z těch už ověřených. K tomu přidali své sladké hity i naši porotci a taky já. Dohromady knížka, která určitě nesmí chybět ve vaší knihovně, pokud rádi pečete nebo připravujete sladké. Vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Můžete si objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo si ve všední dny a v pracovní době objednávku učinit na telefonu s číslem 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát v naší soutěži. Minule jsem se v ní ptal, jakou šunku přidával do závitků Jaroslav Sapík. Byla to švarcvalská šunka. A věděli to. Marie Mrhálková ze Zlína, Jana Pfaflová z Českých Budějovic a Zdeňka Kejková z Holubic. Tihle tři výherci od nás dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Gratuluju. A další tři už chystám do dalšího kola. Kdo je získá? Ten, kdo správně odpoví a bude vylosován. Takže pozor, ptám se, co nakonec udělal dnes Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Za A. Osmažil je na sádle? Nebo za B. Posypal strouhankou? Co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Jestli si myslíte, že osmažil na sádle, napište nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A. Mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou to pošlete na číslo 90 01104. Kdo si myslí, že na závěr sypal strouhankou takové taštičky, bude posílat SMS-ku Pochoutky Mezera B. Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat, ale pozor, u závěrka je o půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání a otázku i pravidla si samozřejmě připomenete a najdete na stránce pochoutkovýrok.cz.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Než se rozloučíme, ještě bych chtěl připomenout jednu velkou oslavu, která nás čeká a na kterou vás všechny zveme. Můžete přijít na food picnic, který se bude konat 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin a to v areálu Zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí v zámku Františka Kinského. Právě tam oslaví pochoutkový rok 10 let svého trvání. Přivezeme velký stan, přivezeme kavárnu, dokonce vám nabídneme i zmrzlinu, budeme soutěžit o knížky, některé další ceny si budete moci vytočit na kole štěstí a budete poslouchat i vyprávění našich hostů, mezi kterými bude Naděja Konvalinková, Ivan Vodochodský, Naděja Konvalinková a taky Vojtěch Vrtiška. Užijte si s námi jedinečnou oslavu 10 let trvání této soutěže. Tak ještě jednou připomínám, v Kostelci nad Orlicí v sobotu 29. srpna mezi 16. a 11. hodinou. Přijeďte se na nás podívat. Už teď se těšíme. No a pro dnešek je to všechno. Mějte se krásně a léto, ať vám dělá radost.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme po utajených pokladech pátrat na řece, protože právě s ní souvisí starobylé, více než 1000 let staré řemeslo – vorařství. Vorařům se původně říkalo plavci, protože se po našich řekách, především po Vltavě, plavili s náklady zboží z Bavorska až do Hamburku. Činili tak na velmi primitivních plavidlech, vorech. A oni plavci, neboli voraři, si dokázali jednotlivé vorové tabule z dřevěných klád nejen vyrábět a spojovat je do takzvaných pramenů, ale následně s nimi i několik dnů překonávat veškeré nástrahy vodních cest, aby úspěšně dorazili do cíle. Nejstarší doklad o voroplavbě najdeme na zakládací listině Břevnovského kláštera z roku 992 a v roce 2022 nás umění vorařů dostalo na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Takže dnes poodhalíme roušku jejich tajemství.

0: Naše první zastávka se uskuteční kousek za Prahou, v domě u Jaroslava Camplíka. Tento pozoruhodný muž dlouhá léta řídil čokoládovny, přinesl do Česka takzvané QR kódy, ale především se stal prezidentem spolku Vltavan Čechy a dokázal prosadit, aby bylo voražství zapsáno na seznam UNESCO.
1: Pane Jaroslave, co vás na voroplavbě nebo na plavbě samotné a na voražství tak uchvátilo, protože vy jste muž velmi zcestovalý, ale vaše srdce zahořelo právě pro voražství, tak čím vás to tak nadchlo a okouzlilo?
2: Zaujalo mě to tou tradicí a tím, že někdo byl schopen řemeslo, které začalo někdy v 11. století, udržet až do dneška a že my ty vory dokážeme dávat dohromady a stavět, tak jak to dělali naši předkové před 100 a 100 lety. A to je něco úžasného a oceňoval jsem lidi jejich nadšení, s kterým to dělají, a i ta základní myšlenka, která vlastně u těch Vltavanů byla, spolky, které pomáhali chudým, když se někdo z těch plavců vorařů zranil nebo dokonce zabil, tak oni podporovali tyto spolky, ty rodiny, živili je, pomáhali jim v nezaměstnanosti a tak dále. A tohle mě taky uchvátilo, že takovéto spolky už tenkrát s takovýmto cílem vznikaly. A víte, co je na tom zvláštní, že tyto spolky přežily všechny doby od toho roku 1851 přes obě světové války, přes komunismus až do současné doby bez přerušení. A to je taky velká hodnota.

0: Lidé možná nevědí, jak složitá je ta výroba voru, že to není jenom o tom, že si někdo stluče pár klád a postaví se na ně. To opravdu bylo řemeslo pro docela šikovné lidi. Jakou měli mít hlavní dovednost?
1: To začínalo těžkou prací kácení v lese. Koně tahali ty klády na takzvaná vaziště. To bylo místo, kde se ty klády schromáždily, očistily, oloupaly od kůry a pak se z toho vaziště to svalilo dolů k řece a tam se ty vody začaly vázat. No a to taky byla docela těžká práce, protože jenom ručním nářadím museli třeba po kolena, po pás ve vodě ty vody potom svázat. Další, co si museli ale k tomu vázání pořídit, byly takzvané houžve a to je taky jeden z výrazů typicky voražských.
0: A vstoupil do českého jazyka a stále ho používáme.
1: Pod pojmem, že houžev je něco houževnatého a ta houžev opravdu houževnatá byla, protože byla z mladých smrčků, ostříhaly se větve a ten kmínek se upnul do takzvaného verštatu, což byla vlastně kláda, kde byly vyvrtány díry a do toho se upnula špička toho kmínku a na druhé straně se upnul a točilo se s ním, až se ten kmínek rozvolnil na taková vlákna a to se pak ještě napařovalo nad ohněm, aby to změklo a to vznikla takzvaná houžev. Ta se stočila a uložila. Když se stavěly vory, tak se znova namočila a ona získala tu původní vlastnost té houževnatosti a té pružnosti a tím se ty klády k sobě svazovaly. Oni celou zimu to dřevo z toho lesa stahovali, loupali, připravovali a teprve na jaře mohli začít plavit až do podzima a pak jim to skončilo. Oni pak měli různá náhradní zaměstnání od truhlařiny, práci se dřevem, jakékoliv práce v lese a spoustu dalších.

0: Víme, z jakých rodů nebo z jakých končin se nejvíc vorařů rekrutovalo? Tak samozřejmě museli bydlet kolem nějakých řek, že?
1: No tak začínalo to dole někde u Českých Budějovic, protože tam se vozila sůl ze Solnohradu z Rakouska. Nejdřív ty vody bylo jenom dřevo, které se používalo pak v Praze na stavby, ale později se z toho stal dopravní prostředek a jedním z prvních artiklů byla právě sůl. A tam se vozily takzvané bečky, což byl sud se solí, který vážil 65 kilo. A to byla nejdřív hlavní vlastně surovina, která se na vorech dopravovala. No ale postupem času se na tom začalo dopravovat úplně všechno.
0: Tušíme, jak dlouho to těm vorařům trvalo, ta cesta s tím nákladem třeba, aby dojeli až do Prahy?
1: Trochu se to lišilo podle stavu vody, jestli byl proud silnější nebo slabší, jak to bylo rychlé ta řeka, takže 4-5 dnů.
0: Poté tedy dojeli do Prahy, zboží prodali, mohli si odpočinout, zajít si někde v Podskalí do hospůdky a poté zase pluli zpátky, nebo jak vlastně vypadal takový pracovní provoz voraře?
1: Dopluli do Prahy, tam ty vory teda zůstaly a ty voraři šli zpátky pěšky do Budějovic. Tenkrát nebyla žádná jiná doprava, jak se dostat, tak oni se opravdu vraceli pěšky. Ale některé ty vory se plavily až do Hamburku a oni i z toho Hamburku chodili pěšky.
0: To mi chcete říct, že ten vor byl takto jak jednorázová záležitost, že on si ho musel vyrobit, dovést ten náklad a pak ho tady opustil?
1: Ano, a můžu vám říct, že právě dřevo z vorů bylo velice oblíbené, protože tím, že bylo zataženo tou vodou, bylo velmi vhodné právě na stavbu krovů, kostelů a takových významných staveb, kde takovéto dřevo bylo velmi vítáno, ale jinak z něj byl běžný stavební materiál, který se na stavbách používal.

0: A teď navážeme na pana inženýra Camplíka a přesuneme se do Meky Vorařů na jih Čech, konkrétně do zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Ten je součástí Národního zemědělského muzea a mají v něm skutečné vorařské unikáty.
1: Toto muzeum je zasvěceno myslivosti, lesnictví a rybářství, ale mají tady fůru velmi unikátních exponátů. A u jednoho z nich stojíme s ředitelem muzea na Ohradě, panem Václavem Kinským. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak u čeho to stojíme, pane Václave?
2: My jsme muzeum lesnictví, tudíž i voroplavby, protože voroplavba byla součástí lesnictví. Je to vlastně způsob dopravy dřeva. To znamená, plavci to byli ve velké většině lesní dělníci, kteří měli na starost de facto dopravu dřeva ze Šumavy, ale i tady z Hlubocka. A naprostej unikát, který jsme získali loni, je akvizice plaveckých vesel, který v roce 1895 až 6 připluli do Prahy jako řídící prvek prámu a ty vesla se prodávaly jako sortiment, který byl docela vyhledávaný, protože už byly přitesány a byly de facto opracovány tak, že mohly okamžitě být zapracovány třeba do krovu. A takhle my jsme je získali, protože v Helichově ulici je dům. Díky Národnímu památkovému ústavu jsme se dostali zpátky k těm veslům, které sloužily od toho roku 1896 jako jištění krovu. A my máme dokonce fotografie, než se to začalo bourat. No a pochopitelně máme i ty vesla. Evidentně se plavili tady po Vltavě, to znamená krásný svébytný doklad toho, jak všechno z toho pramene de facto sloužilo dál. To dřevo je vlastně nekonečný materiál, který slouží i v té přepravě, ale zároveň, že prameny sloužily k přepravě dřeva. Sám o sobě ten pramen vždycky byl ze smrku, ale náklad byl třeba buk, jedle, borovice, protože jediný ten smrk plaval.

0: My tady jsme u toho vesla, mě tedy fascinuje to, co jste právě říkal, že to dřevo mělo obrovské využití, že se z vesla mohla stát výstuž krovu v Praze, v Helichově ulici. Tak zkusme to našim posluchačům popsat, jak to vlastně vypadá. Ono je to takový obří, zvláštně otesaný kůl.
1: Ono to veslo v podstatě se tesalo normálně z běžný klády. V podobě 10-15 metrových klád šlo to dřevo z lesa, šlo na louky svažitý k řece, tomu se říkalo splast nebo vaziště, a tam se vlastně připravoval a stavba toho pramene. Ten se skládal z několika tabulí, které se svazovaly k sobě houžvema, a na tom prameni nebyla žádná kovová součást, aby se všechno z toho dalo zužitkovat. No a ty vesla sloužily na takzvaném předáku, což byla první tabule, která vlastně řídila celý ten pramen, že ten se choval jako vlak, tak podle toho se i pozná, jestli ten pramen byl na Otavě nebo na Vltavě.
0: Vážně to se dělalo jinak na těch řekách?
1: Že na Otavě byly 3 vesla předáku a na Vltavě jenom 2. Ta Vltava byla jako taková pomalejší, jemnější než Otava. No a takzvaně se počelili, to znamená přitesali se ty klády do ploštiny, která zabírala ve vodě. Na zadáku, takzvané pacholčí veslo, to už se nemuselo počelit, přitesávat, protože to už byla jenom kláda, která jakoby pomáhala v té regulaci toho celého pohybu. To se všechno dělalo sekerou. Oni ani nemuseli být a nebyli nikdy žádný jako vazouni, to byli většinou velmi šlachovitý, takový sporní lidi, kteří ale měli obrovskou zkušenost a obrovský fortel s tím materiálem, s tím dřevem.
0: Kde se vzal ten fortel obrovský, jak jste říkal, že ti lidé měli?
1: No, ono to byla nutnost, že jo? Prostě potřebovali využít sílu té vody, té řeky a dopravit to dřevo. Třeba Karel IV. Si pozval specialisty na stavbu propustí a úpravu jezů z Německa, ale jinak většinou to bylo dědičné řemeslo lidí z venkova, protože tady jsme v jihočeském bohatém kraji, tak to bohatství tohohle kraje, to vyplynulo všechno z vody, z rybníků, z řeky, z lesů, takže to dřevo, když se dobře prodalo, tak se samozřejmě ty peníze vracely zpátky těm majitelům a oni je celý do toho lesa. Ale je hrozně zajímavý, že ti majitelé si těch plavců, kteří to uměli, tak si jich vážili. A dokonce u nás, zejména v jižních Čechách kolem Otavy a Vltavy, tak jsou nové části vesnic, které byly stavěné třeba jako dvojdomky v Dobevi, Nová Dobev, pro plavce, aby si je ten majitel udržel, aby mu neodcházeli. Takže i z toho je vidět, že teda kdo to uměl, tak byl ale náležitě oceněn.

0: Já bych měla také říci, že vy máte na nádvoří úžasný model toho, čemu vy říkáte pramen, těch starodávných vorů, tak ten napodobuje tu původní voroplavbu asi z kterého období?
1: No my jako muzeum máme taky velmi podstatnou roli a to je udržování těch tradic, takže my ve spolupráci s Vltavanem tady z Purkarce pořádáme Voražský den, vždycky na začátku září a tam je tradicí, že se vždycky na ten jeden den vyrobí jedna tabule tohoto modelu, který pak používáme proto, aby si školáci na něj mohli postavit a v uvozovkách plout, zkusit si zabrat tím veslem, protože on je to pohyb, který dneska lidi neznají. Holčička jedna malá, když to viděla, říkala, tatínku, oni cvičí. To znamená, oni už neznají jakoby tu práci, de facto vůbec, oni znají prostě posilovny a cvičení. Takže i proto tady máme jenom model, který je zmenšený, ale je tam ohniště vystrojený tak, jak má být pramen vystrojený a je tam veslo, na který oni si můžou zabrat.
0: Co jste se o vorařích neboli plavcích dozvěděl zajímavého a nečekaného vy sám, pane řediteli?
1: Ono je to hodně osobní, protože můj dědeček byl lesníkem u Vltavy v zatopené oblasti, já se jmenovala Korce, tam měl hájovnu a já mám i po něm, i po svém tátovi fotky, který nikdo nemá, nikdy nikdo neviděl, protože to jsou fotografie, které oni fotili sami, vždycky z té doby, kde oni tam žili. Takže mě ta voroplavba zajímala vlastně od malička.

0: Slovy Václava Kinského a pozvánkou na zářijové vorařské dny na zámku Ohrada u Hluboké se loučíme s jihem Čech a zamíříme na řeku Vltava vzhůru, přesněji řečeno na její soutok se Sázavou, do Davle. Tam totiž sídlí jeden z proslulých spolků Vltavan a mají tam i speciální vorařské muzeum. A já už mám tady jeho předsedu, inženýra Josefa Bílka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tady je spousta modelů voru a všeho, co souviselo se spolky Vltavan, které byly čtyři, tak my si řekneme něco o tom vašem, protože ten oslaví velké výročí.
1: Ano, my jsme se založili v prosinci v roce 1896 a to nejde udělat oslavy, tak proto máme to jako rok 1897, kdy v letních měsících slavíme výročí.
0: My se tady díváme na to, jak vypadal ten vor, takže jak to vlastně chodilo, tak už máme vor vyroben, tak abychom mohli nastoupit a plout, tak potřebujeme nějakou dovednost.
1: No samozřejmě dovednost, ale hlavně musel mít vrátenský patent, kde ten, kdo ovládal vorový pramen nebo jednotlivou vorovou tabuli. Vedle něj byl potom pacholčí, to byl jeho zástupce a vzadu zadák a ten vor potom nebo ten pramen se brzdil takzvaným šerkem, který byl na druhé tabuli a na předposlední vorové tabuli.
0: Kdy jste říkal, že ten vrátný, takzvaný, který byl tedy vpředu, hlavní vůdce toho celého plavebního mechanismu, on si na to musel udělat cosi jako řidičskou zkoušku certifikovanou. Nemohl to dělat kdokoliv?
1: Nemohl, protože musel udělat zkoušky, musel znát perfektně řeku a teprve potom obdržel papír, na kterém bylo to, že je oprávněn plout s těma jednotlivýma vorovýma tabulema.
0: Tak ten, kdo si vor postavil, měl tedy to řidičské oprávnění, sehnal si tedy svého asistenta a asistenta tam dozadu k těm brzdám. No a teď naložil se náklad, to byly vlastně takové špediterské lodě nebo špediterská plavidla, či jak to říct. Co se vlastně dělo potom?
1: Když měli vorový pramen kompletně hotový, tak vyrazili samozřejmě, ale přes noc nesměli jezdit. Museli se zastavit buď v hospodách nebo na statku některým, kde se vyspali třeba ve stodole. No a ráno potom mohli pokračovat dál.
0: My tady, pane Josefe, vidíme ale i to, jak takový klasický plavec vypadal. Tak ho zkusíme popsat. Má u sebe heligonku, tak to byla standardní výbava?
1: To vozili sebou, protože po večeri hráli, seděli v hospodě. No a samozřejmě obyčejnou košili, vestu, fajfku a dřeváky ty původní a hlavně šátek na krku.
0: A ten šátek, to byla paráda nebo to mělo nějaký specifický význam?
1: No ono v létě bylo horko, takže jednak na parádu a jednak i na to zachycování potu.

0: No my tady vidíme i pokračovatele vůrů, nebo respektive takový jakoby luxusnější vůr, jemuž se říkalo šíf. To už vypadá jako taková loď klasická. Takže kdy se z vůrů staly šífy?
1: Postupem času, jak tady ubývalo dřevo, tak začaly se stavět šífy. Stavěly se v loděnici Šílených v Týně nad Vltavou, anebo tady v Chroustově loděnici ve Štěchovicích. No a ty vozily písky, štěrkopísky, cihly, i veškerý náklad, který byl do Prahy. Samozřejmě samospádem nebyly přehrady, tak krásně sjeli do Prahy. Někteří to měli, ty patenty, až do Hamburku a tam to prodali s celým nákladem. Ale ty, co skončili v Praze, tak aby se dostali dál zase směrem proti proudu, tak se najímali koňma, takzvaný koníčkování, a tahali se sem do Davle. A naši davelští štífaři, tak ty jezdili až ke Kamejku, kde těžili štěrkopísky. V Davli jsme celkem měli 23 šífů.
0: Já už jsem tady zmiňovala, že váš spolek Vltaván slaví 130. narozeniny. Kdo je v tom spolku dnes? Máte tam také nějaké výrobce vorů? Nebo už je to spíš jenom o tom udržování tradice?
1: Máme, protože nejvíc jako zkušeností a dlouhodobě to dělali, je Vltaván Purkarec. Ale v roce 2021 se nám podařilo dostat na katalog řemesel stavba vorů a od té doby jsme vychovali celkem asi 20 mladých vorařů. A samozřejmě snažíme se získávat i mladé a ty zkoušky, ty se dělají pod střední odbornou školou Jarov v Praze. No a my máme celkem 11 mladých dětí, s kterými se zúčastňujeme různých akcí a pro ně děláme i malé vorečky. Jezdíme po základních školách, mateřských školách, kde děláme besedy o voražství, dáme jim tam udělat kvíz, můžou si sami udělat voreček, omalovánky pro ně máme voražský a potom ještě vzpomínky plavce Václava, kde je od počátku, od pokácení stromů, stavbu a plavbu voru.
0: Mají voraři anebo členové spolku Vltavan nějaký speciální pozdrav?
1: Vltavanu zdar!
0: A na úplný závěr dnešního pátrání po kořenech voroplavby u nás mám pro vás několik tipů. Kromě návštěvy Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou a návštěvy Muzea spolku Vltavan v Davli, také na svatojánské proudy, které najdete na dnešní Slapské přehradě. Na začátku proudů totiž stojí socha Jana Nepomuckého, k níž se všichni voraři a plavci dříve modlili, aby plavbu přežili. A na témže místě najdete i Ferdinandův sloup, jako poděkování Ferdinandu III. Za splavnění celé řeky. A navíc se můžete stát oficiálně stavitelem vorů neboli vorařem. Stačí se ke studiu tohoto starodávného řemesla přihlásit na škole na Jarově v Praze. Takže vorům, Vltavanům i vorařům zdar. U dalšího objevování utajených pokladů regionu se na vás těší Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení, který pro vás připravujeme každý týden v premiéře. Vysíláme každou neděli v 9.15 a ještě ten den v 19.10 na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Začínáme ale na Českém rozhlase Střední Čechy. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková. Tentokrát se zaměříme s předním českým stomatologem na komplexní stomatologickou péči. Skutečný příběh nebude jen o zubech, ale o celkové kvalitě života, kterou může kombinace diagnóz a chronické záněty v kosti zásadně ovlivnit. V rozhovoru se zaměříme na cestu z bezvýchodné situace, kdy se pacientka Alena potýkala s častými kazy, chybějícími zuby a skrytými záněty, které ohrožují organismus. S doktorem Janem Šmídem o moderních metodách v zubním lékařství už za chvíli.
2: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes se podíváme tématu na zoubek. Přede mnou sedí přední český stomatolog a my budeme mluvit o prevenci, jak předcházet zubním onemocněním, které trápí nejednoho z nás, ale často o něm mluvíme až ve chvíli, kdy je pozdě. Mám v křesle pana doktora Jana Šmída ze zubní kliniky Hezire. Pane doktore, vítejte.
2: Děkuju.
1: A mimochodem, Hezir byl první známý egyptský lékař, čili vracíme se 2000 let zpátky minimálně. Podle něho jste pojmenovali svoji kliniku.
2: Je to tak.
1: My budeme mluvit o příběhu paní Aleny, je vaší pacientkou a u ní se sešlo v podstatě všechno najednou, bolestivé kazy, chronické záněty v kostech a bohužel i chybějící zuby. Já chci s váma mluvit také o nutnosti komplexní péče. Ta se povedla, ale úplně v úvodu, jak zní přesná diagnóza paní Aleny?
2: Nelze říct, že by byla jenom jedna diagnóza, ale byla to spíše jejich kombinace. Byl tam zánět dásní chronický, což je asi taková nejtypičtější diagnóza téměř všech pacientů, kteří nemají úplně tu top péči, jak domácí, tak tu profesionální.
1: Další diagnóza zní.
2: Potom tam byly chybějící zuby, což samo o sobě by nemuselo vadit, když to bude nějaká osmička, sedmička, ale když jsou to zuby, které už potom mají vliv na funkci, tak to samo o sobě by se dalo říct, že je to diagnóza. Potom tam byly nějaké chronické záněty v kosti a zubní kazy.
1: Paní Aleno, i vy vítejte. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přišla. Máte krásný úsměv. Už to máte vlastně skoro všechno za sebou.
3: No, téměř.
1: S jakými pocity a očekáváními, než se dostaneme k vašemu příběhu, jste za panem doktorem Šmídem přišla?
3: Bylo to vlastně tak, že já jsem nebyla ten prvopočátek, jelikož ze začátku byl manžel, který šel poprvé panu doktorovi. Já jsem byla jenom jakýsi doprovod. A když jsem viděla ten přístup a to prostředí, tak mě to absolutně nadchlo. A ten pocit byl úžasný už od začátku.
1: Vám je 50 let, ano. A v zákulisí jste mi říkala, že jste se skoro smířila s tím, že budete do konce života bez zuba. A to se nestalo.
3: Tak smířila se nedá říct, ale věděla jsem, že ten problém začal docela brzo po 20. roce života, už první zub pryč. No a bylo to horší a horší, až jsem věděla, že je problém, ale člověk nemůže najít tu odvahu toho odborníka, neví na koho se obrátit, protože žádný reference přímo jsem na nikoho neměla. Já vím, že těch nabídek je všude mraky, ale nevíte, kam se odhodlat. Máte strach z bolesti, z finanční náročnosti a tak.
1: Pane doktore, chci se zeptat samozřejmě na genetickou dispozici, jak velkou roli v tom hraje třeba zánět dásní nebo zuby, které začnou brzy vypadávat. Mm-hmm.
2: Tohle bych si dovolil oddělit, protože ten zánět dásní je ve většině případů způsobený plakem, to znamená ne zcela dobře vyčištěnými zuby a jde to poměrně snadno vyřešit, vyléčit, jenom se upraví to čištění, což je dokonce takový ten první jako moment léčby.
1: Když už jsme u té prevence, pomůžou mi mezizubní kartáčky a možná i zubní sprchy?
2: Mezizubní kartáčky velmi pomůžou. To je ten nástroj, který je alfou omegou v tom čištění. Není to jenom ten klasický kartáček, ale ten mezizubní opravdu hraje extrémně důležitou roli. A ústní sprcha, ta je na druhé straně toho břehu, která spíš je takový jako kosmetický doplněk, než že by to vyloženě čistilo.

0: Cesta k uzdravení.
1: My jsme si vysvětlili, že zánět dásní tam nehraje takovou roli genetika, ale v případě brzkého vypadávání zubů to asi bude jinak.
2: Pak už se ze zánětu dásní stává parodontóza, přesně parodontitída, a to už je postižení závěsného aparátu zubu, kde samozřejmě ta genetika hraje daleko větší roli než u standardního zánětu dásní. Ale když říkám standardní zánět dásní, tak myslím ten v podstatě plakem podmíněný, to znamená nevyčištěnými zuby vzniklý zánět dásní.
1: A do třetice chronický zánět kosti, který probíhal taky u paní Aleny, tam hraje roli genetika, anebo to také souvisí s celkovým zánětem dásní?
2: U paní Aleny byl chronický zánět v kosti, který se nazývá periodontitida, což je zánět kolem vrcholu kořenů zubů. To vzniká tak, když nějaký zub má na sobě kaz, z kazu se ten zánět rozšíří do zubní dřeně, vznikne zánět zubní dřeně a ten se potom třeba nějakým způsobem léčí. A nejčastější chronický zánět v kosti se vytvoří tak, že ten zub není úplně ideálně vyléčený, vyčištěný a vzniká chronický zánět v kosti kolem vrcholu kořenů zubu. Lidově se tomu říká váčky.
1: Říká stomatolog Jan Šmíd z kliniky Hezire. A my teď dáme prostor paní Aleně. Ten, kdo nás teď poslouchá v pořadu Cesta k uzdravení a vlastně slyšel teď pana doktora, ten souběh všech diagnóz, které u vás byly, tak se možná, promiňte mi teď tu upřímnost, chytá za hlavu a říká, pro boha, v dnešní době, jak to mohla nechat dojít až sem? Co se stalo?
3: No, to je otázka. Každopádně péče o zuby moje nebyla úplně tak perfektní, moje osobní hygiena o zuby, protože mezizubní kartáčky jsem teda nepoužívala, to je pravda, zuby jsem si nějakým způsobem čistila. Je fakt, že v určitém věku, když mi bylo tak 25 asi, jsem měla tu parodontózu už, protože mi bylo to nějakým způsobem ošetřováno, i mi paní moje zubařka tenkrát rozřezávala dásně, pak následně sešívala, nějak mi tam ošetřovala vlastně ten problém. Ty zuby v tu chvíli se jakoby zlepšily, ale potom už jsem nedostávala takovou tu zpětnou vazbu vodní, bych řekla, jako nechci to na ní úplně všechno svádět, ale jako aby mě trošku nutila k tomu, že teda potřebuju nějakou tu lepší péči, že je nějaká dentální hygiena, že bych na ní měla chodit dvakrát ročně a prostě o to jsem se nějak moc nezajímala v té době, měla jsem děti, myšlenky byly jinde, byla jsem vždycky ráda, že mi ošetřila, co jsem potřebovala, ale neponoukala mě k takovému tomu dalšímu, co by mělo následovat, co už dneska vidím, že mělo být. Ty záněty kolem těch dásní já jsem nepociťovala tak moc, ale bylo hodně kazivo z těch zubů, takže se to kazilo, různě vrtalo, následně blombovalo furt do kolečka, až ty zuby už jsou tak zeslabený a mezi tím jsem teda o nějaký přišla, kdy už teda byla ta bolestivost a musel jít ten zub, takže se vytrhl brzo.
1: O jaké zuby ve vašem případě šlo?
3: Dlouhodobě jsem neměla sedmičku, nemám pětky horní, ani jednu a vlastně jsem měla hodně poškozenou i šestku vedle té sedmičky na té jedné straně, která tím, že už tam ani ta sedmička nebyla, tak hodně trpěla, takže se postupně lámala, až už jsem neměla vlastně ani tu šestku.
1: Krváceli vám dásně?
3: Úplně ne moc, že by jako to bylo nějak dramatický, tak jsem to nepociťovala, ale samozřejmě někdy jo, někdy víc, někdy míň, to tak jako střídavě bylo, no.
1: Pane doktore Šmíde, o jak velké zanedbání tady šlo, a to jak ze strany Aleny, tak i ze strany její ošetřující zubní lékařky?
2: Já bych to asi vůbec nenazval zanedbáním. Tím, jak vidím ten soubor pacientů, který ke mně chodí, tak je to taková ta typická léčba,

0: hygienistka toho pacienta naučí čistit.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já jenom připomenu, že Alena za vámi přišla se zánětem dásní, chronickým zánětem kostí, s chybějícími zuby. Jaký komplex péče jste u ní připravil? Čím prošla? Jakou diagnostikou v dnešní moderní medicíně, která samozřejmě týká i stomatologie? Čím jste začali?
2: My vždycky začínáme komplexním vstupním vyšetřením. To znamená, že já potřebuju všechna data k tomu, abych mohl vytvořit léčebný plán. To znamená, nejdřív se podívám do pusy, udělám si detailní vyšetření všech těch zubů. To znamená, já používám operační mikroskop v podstatě úplně na všechno, i na to vyšetření, takže koukám se přes ten mikroskop ve velkém zvětšení na jednotlivý zuby pomocí zrcátka a pomocí vyšetřovací sondy. To vstupní vyšetření trvá hodinu, takže každý zub si prohlídnu, vyšetřím si dásně, podívám se na sliznice, komplexní vyšetření, takzvaně intraorální, to znamená v té puse, a i extraorální. Mě zajímá i všechno, co je kolem té pusy a na krku. Uděláme si detailní snímky rentgenový, uděláme si fotky, což pro mě byl takový, řeknu, game changer v tom, že když zhotovu ten léčebný plán, tak já se můžu k tomu vracet furt dokola. A nemusím si pamatovat, že tady na tom zubu to vypadalo takhle a teďku bych to mohl jako si splíct. A mám ty fotky před sebou a můžu plánovat. Takže tohle proběhne všechno v ordinaci a potom se pacient přesune na rentgen.

0: gen, kterým je buď takový přehledný snímek, anebo častokrát dneska už děláme CTčko, mám ho k dispozici přímo na klinice. CTčko je trojrozměrný snímek, kde já přesně vidím stav kostí, vidím krásně chronické záněty v kosti, vidím tam toho prostě mnohem víc, než bych viděl na tom dvojrozměrném snímku. Takže po těch všech datech, co jsem získal, jsme začali profesionální dentální hygienou.
1: To bylo poprvé, co jste prošla takovouhle dentální hygienu?
2: No, mám pocit, že jo. Předtím jsem nic takového neabsolvovala. Bylo to skvělé, udělalo to dobře v té puse. Bylo to cítit, ty zuby byly hladší. Ten zubní kámen tam nebyl samozřejmě, který se tam usazuje. Pořídila jsem si i elektrický kartáček, mám mezizubní kartáčky a myslím si, že tomu věnuju hodně, že se snažím.
1: To je dobře.
2: Dělám to pro sebe.
1: Jaký další postup jste zahájili? Protože chybějící zuby, vyléčit zánět dásní a kostí. Vy jste i dostavovali kost v případě Aleny?
0: Řekl bych tak částečně, protože jsme využili toho, že tam byl jeden zub, který už byl na vyndání. Dneska už jsme schopni zavádět zubní implantáty i hned po vytržení zubu.
1: A na to se vás chci, pane doktore, zeptat. To je co za metodu? Já jsem se s tím ještě nikdy nesetkala.
0: Mě to řeknu asi můj nejoblíbenější zákrok. Je to kouzelná metoda v tom, že my využijeme ten potenciál našeho těla na 100%. Vyndáme zub a místo toho, aby jsme to nechali hojit, při tom hojení takovýmhle, kdy jenom vyndám zub, tak dojde ke kolapsu těch tkání. To znamená, ubyde tam dáseň, ubyde tam kost. A potom bych ji třeba musel nějak složitě vytvářet znovu. Ale v této metodě já zachovám všechno, co tam v tu chvíli mám a tato implantace mi to umožní. Takže zavedeme rovnou zubní implantát.
1: Ale to není finální, předpokládám.
0: Ten implantát, ten finální je. Implantát si můžete představit jako takovou hmožděnku, která se ale nedává do zdi, ale do kosti. A na ten zubní implantát se potom po zahojení vyrábí korunka. To je ten vlastní zub, kterým my potom koušeme. Takže já vyndám zub, potom podle situace, kolik mi tam zbývá těch tkání, tak zvolím nějaký nejvhodnější postup, buď to nějaký doplnění kosti. Tam se dostáváme k tomu, co jste říkala. Když té kosti je málo, tak jsem schopný si v té stejné návštěvě odebrat kost z horní čelisti, kde jsou živý kostní buňky, tu kost přímo vložit kolem toho implantátu a na ten zavedený implantát se potom vyrobí takový individuální dílek, který takzvaně prezervuje tu tkáň, to znamená, on ji drží na místě a já potom po nějakých 4 měsících už jenom vyrobím definitivní korunku na zavedený implantát. A zachovám všechnu šířku té kosti a dásně.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
1: To znamená, v jeden den se vytrhne zub, v ten samý okamžik je-li potřeba doplnit kost, se doplní kost a ještě vloží implantát, příprava na korunku.
0: Tak a ještě se vyrobí takový dílek, který to celý uzavře. A nebo když je to v estetické oblasti, tak se velmi často zhotoví i rovnou provizorní korunka na ten implantát. To znamená, když to bude horní jednička, tak velmi často ten pacient odejde s tím, že už tam nemá ten třeba špatný kořen, ale má tam ten zub v podstatě stejný, jako když přišel. Já jsem dokonce schopný si uříznout tu korunku toho jeho zubu, který je pod tou dásní, to, co je schovaný, je úplně špatný. Vyndám zub, uříznu si tu korunku, zavedu ten implantát, udělám tam všechny ty procesy, které jsou nutné a potom na ten implantát rovnou namontuju tu korunku.
1: Absolvovala tento zákrok u vás Alena?
0: Ano, ale bylo to bez té korunky, bylo to na dolní šestce, takže tam jsme nedělali tu provizorní korunku, ale jenom ten hojovací dílek.
1: Jak dlouho se jí hojil zánět dásní a kosti?
0: Ten zánět dásní bývá otázka 14 dnů.
1: A jak se to léčí? Antibiotiky?
0: Pouze dentální hygiena, kvalitní čištění mezi zubníma kartáčkama. A zánět v kosti zase záleží, o jakým zánětu se bavíme. Když se budeme bavit o tom chronickým, ten se zase léčí ošetřením kořenových kanálků. Zase se to musí udělat pořádně, s mikroskopem ideálně, tak abych měl absolutní kontrolu nad tou léčbou. Takový zánět se hojí někdy i roky, nicméně pacient už o tomhle hojení neví. Ví o tom třeba 2 dny, že se něco na zubu dělo, ale není to nějak bolestivý. spíš je to pro nějakou kontrolu, kdy se po nějakých letech dělají snímky a kontrolujeme, jestli ta kost tam zase narůstá zpátky.
1: Ale no, tímhletím vším vy jste prošla. No. Jak dlouho to vlastně trvalo?
2: Tak
1: dnes to vypadá, že nic takového nebylo.
2: No, já jsem začala tuším někdy v květnu roku 25.
1: Necelý rok.
2: Necelý, teď už jsem vlastně ve fázi, že už čekám jenom na jeden poslední zub, opravdu jenom na tu korunku.
1: Bylo pro vás něco vyloženě jako bolestivé, nesnesitelné?
2: Vůbec.
1: Nikdy jste se zubaře nebála? Teda, pane doktora Šmída, protože dřív jsme se báli.
2: Tak bylo to jako úplně v pořádku, bez žádný bolesti. Já teda asi mám i štěstí, že teda mě se toho jí všechno hodně dobře asi.
1: S jakým očekáváním jste za panem doktorem šla a jak jste spokojená s výsledkem?
2: Očekávání jsem měla velký, poněvadž jsem měla hodně problémů a věřila jsem, když jsem to viděla. Už jenom to prostředí, ten přístup a ta empatie těch lidí kolem je úplně něco jiného, než na co jsem byla zvyklá. A jsem strašně spokojená. Změnilo mi to úplně komfort života, tak jako co si budeme povídat, jídlo je velká součást života.
1: Ale taky když... úsměv.
2: No, tak... U mě nešlo ani o ty zuby, které jsou tolik vidět, tedy přední, ale samozřejmě to jedení. Že se najíte bez problému, nemusíte přemýšlet, jestli je tam oříšek.
1: Takový dobrý hovězí steak.
2: No, plno jídla už jsem nemohla, jako nějaký oříšky nebo takový, no to vůbec. To se bojíte každou chvíli, kde vám co upadne, kde co křupne, jestli vůbec můžete tohle nebo nemůžete. Maso byl velký problém už. Všechno si krájíte jak malýmu dítěti. No. A přece jenom ten věk ještě nebyl tak velký nebo není, abych si řekla, že už to nepotřebuju. Můžu tady být 2 roky, ale můžu tady být taky 20 a ještě bych se ráda najedla, takže teď jsem spokojená. Lidi kolem mě to vědí a nemluvím o ničem jiným než o zubech. Jo.
1: Pane doktore Šmíde, to je velké vyznání.
0: Já moc děkuju, hodně si to vážím. Mě to vždycky hrozně potěší tyhle reakce a jsem rád, že jich přibývá. No. Že to není jenom Alena, ale spoustu pacientů.
1: Tak já vám přeju právě hodně takových spokojených pacientů, mnoho takhle krásných, rovných, bílých a hlavně zdravých úsměvů. A vám, Aleno, ať vám chutná to maso.
2: No, chutná, no.
1: A děkuju, že jste přišli.
2: No. Já taky děkuju.
1: Naschledanou.
0: Moc děkuju.
2: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Úřady práce začnou vyplácet superdávku. Prvním žadatelům přijde nejpozději ve středu. Ukrajina v noci zaútočila drony na ruský Belgorod. Zraněných je 13 lidí. Dobrovolníci mění historický bunkr na Libínském sedle v muzeum. Dnes bude slunečno, teploty vyšplhají k 32 stupňům. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré ráno. Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z víc než 300 tisíc domácností, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou se jedná o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich bude mít teď ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
2: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
0: Vyšší podporu naopak dostanou domácnosti s nízkými příjmy, jejichž členové pracují. Po schválení novely by od 1. října měli taky dostávat víc samoživitelé s dětmi do 15 let. Ukrajina v noci zaútočila drony na ruský Belgorod. Zraněných je 13 lidí, včetně 2 dětí. Úder poškodil i několik domů. Na sociální síti to napsal úřadující gubernátor bělgorodské oblasti Aleksandr Šuvajev. Na místních sociálních sítích jsou taky informace o bezpilotních letounech nad Krasnodarským krajem, Ryazanskou oblastí i nad regiony Povolží. Ukrajinské telegramové kanály podle BBC naopak hlásily ruské útoky v přístavech Oděsa a Černomoří. Na Libínském sedle nad Prachaticemi vzniká muzeum lehkého opevnění. Dobrovolníci opravují historický bunkr a připravují taky venkovní expozici, která ukáže život vojáků mimo pevnost. Podrobnosti přiblížil předseda klubu vojenské historie Libínské sedlo Lukáš Smola.
3: No, děláme to především pro tu veřejnost, aby věděla, že toto opevnění v roce 1937 mělo sloužit k obraně našeho státu. A historie je tady především o tom, že pokud si ji nebudeme opakovat, tak my si ji, nedej bože, jednoho smutného dne zase opět zopakujeme.
0: Dobrovolníci chtějí historický bunkr otevřít veřejnosti už letos v září při akci Světla nad bunkry. Sport. Českobudějovické fotbalisty dnes od 17 hodin čeká první utkání nové sezony v rámci 3. ligy. Na Střeleckém ostrově vyzvou jeho Češi Admiru Praha. Domácí i rakouská špička v letecké bezmotorové akrobacii se předvedla v Jindřichově Hradci. Piloti kluzáků se ukázali v nesoutěžní kategorii freestyle a při exhibicích. 20 pilotů soutěžila od středy ve 2 kategoriích. V kategorii advanced zvítězil Aleš Fera mladší z Jindřichohradeckého aeroklubu a v kategorii unlimited vyhrál dlouhodobý reprezentant Přemysl Vávra z České Třebové. Počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teplotní maxima dnes 29 až 32 stupňů, na horách naměří 24 až 27. Vítr bude foukat slabý jihovýchodní nebo východní a bio bude na středním stupni zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se aktuálně jezdí bez nehod. Kvůli údržbě stromů a keřů je uzavřený vždy jeden jízdní pruh v Majdaleně na Jindřichohradecku. Počítejte s omezením, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné dobré, tentokrát nedělní ráno, ano, pokračuje víkend. Vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice a s vámi krátce po 5. hodině u mikrofonu už Adéla Jirkalová. Za sebou máme první dnešní zprávy s Gabrielou Bláhovou, která vás o tom, co se aktuálně děje, bude informovat každou půl hodinu, a to v rámci celého dnešního jihočeského rána, a pak samozřejmě budou zprávy pokračovat v každou celou tak, jak to znáte a jak je to potřeba. Také pro vás chystáme písničky, které nestárnou. V nejbližších chvílích se těšte na Black Milk, Briana Adamse, zazní Rangers a hned na úvod Publikum tvé jsem já bude zpívat Jana Kratochvílová. Dáme si i dnešní kalendárium, připomínám, že v kalendáři máme neděli s datem 9. srpna, tak si počkejte na historické podrobnosti o tomto dni. Dobré ráno.

0: Pět hodin k tomu 8 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Neděle s datem 9. srpna je na svém samém počátku. Máme tady Mezinárodní den původního obyvatelstva. Připomíná se od prosince roku 1994. Také den Nagasaki, výročí svržení jaderné bomby na Nagasaki roku 1945. Římskokatolická církev si připomíná holokaust židů za druhé světové války. Před 160 lety byla založena švýcarská potravinářská společnost Nestlé. Je to 40 let, co se v anglickém městě Stevenage uskutečnil poslední koncert britské rockové skupiny Queen v původní sestavě s Freddiem Mercurym, Brianem Mayem, Rogerem Taylorem a Johnem Deaconem. Před 30 lety zemřel britský letecký inženýr Frank Whittle, autor prvního proudového motoru. Narodil se v roce 1907. Je to 20 let, kdy přepadla skupina lupičů u Slavkova u Brna vůz bezpečnostní služby a ukradla 77 milionů korun. Peníze se policii nepodařilo vypátrat. V červnu 2016 byly za loupež odsouzeny 4 osoby. A máme tady také nějaká narozeninová výročí, která se vztahují k dnešnímu datu, tedy k 9. srpnu. Oslavencem je herec František Němec, americká herečka Melanie Griffith. Narozeniny má i fotbalový trenér Zdeněk Šťastný, zpěvák Aleš Brichta, herec a moderátor Petr Rychlý či americká herečka Gillian Anderson. Slaví i sochař Jan Řeřicha anebo švédský herec Bill Skarsgård. Takové jest kalendárium k datu 9. srpna, které máme právě dnes. V kalendáři je navíc neděle, což je dobrá zpráva. Vy se probouzíte do nového, stále ještě víkendového dne, 10 minut po 5. hodině. A za chvíli už počasí. Já doufám, že s vaší účastí 90 01 03 je číslo naší SMS brány a zprávy posílejte ve tvaru CB, mezera, počasí, mezera, text.
1: Český rozhlas České Budějovice.

0: 16:15 k tomu jedna minuta. My si dáme na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice aktuální předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Dnes bude stále jasno a teploty porostou. Konkrétně 29 až 32 stupňů Celsia, tak to jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima. Na horách naměříte příjemných 24 až 27. Vítr povane slabý, jihovýchodní nebo východní o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Pršet nebude a rozptylové podmínky ráno ještě mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Některým obcím v Česku dochází kvůli dlouhotrvajícímu suchu pitná voda. Správa státních hmotných rezerv jim proto půjčuje cisterny. Jedna teď pomáhá například ve středočeské Jesenici. Už za chvíli se tam ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice vypravíme, tak si na to počkejte. A teď nechci tě trápit. Kapela Black Milk.

0: Obce v Česku řeší kvůli dlouhodobému suchu nedostatek pitné vody. Třeba na Rakovnicku lidé využívají studny na svých pozemcích, ale ani v nich není vždy zásob dostatek. V osadě Bedlno u Jesenice proto vodu obyvatelům vozí cisterna vypůjčená ze státních hmotných rezerv.
1: Máme studnu, ale ta nám už vyschla, je to katastrofa. Hrůza.
2: 80letá Karla dlouhodobě řeší nedostatek pitné vody, stejně jako další obyvatelé Bedlna na Rakovnicku.
1: Vodu v zimě vozím z Kladna.
3: To máte docela ale štreku teda.
1: No, tak mám tam byt, ale a chodím tam prát. Vozím třeba takhle 6 barelů a jezdím tam teda každý den.
2: Přes léto místním se zásobováním aspoň částečně pomáhá cisterna na 3 kubíky vody. Každý týden si ji střídá právě Bedlno s nedalekým Chotěšovem.
1: Tady mám teda ještě přikrytou igelitem, aby si mě na to nesvítilo sluníčko, protože týden zase budeme bez toho, takže si musím našetřit, abych měla vodu na teďko poneděli.
2: Bedlno oficiálně patří k nedaleké Jesenici. Podle jejího starosty Jana Poláka za ODS sucho dlouhodobě trápí i další obce v okolí.
4: Jesenicko patří mezi oblasti, které jsou postiženy stínem Krušných hor, to znamená srážkovým stínem, a to podloží, které na tom Bedlně a Chotěšově, tak bohužel není ideální pro studny. Prostě ta voda se tam nezdržuje.
2: Proto si Jesenice už několikátý rok v řadě na léto pronajímá cisternu na pitnou vodu. Obcím ji půjčuje správa státních hmotných rezerv. Podle předsedy Pavla Švagra se na cisterny v poslední době dotazuje čím dál víc starostů.
5: Funguje to tak, že pokud má obec problémy se zásobováním vodou, tak nás může požádat o pomoc. Pokud není na území kraje nebo republiky vyhlášen nouzový stav, tak tu naši techniku nepůjčujeme bezplatně, ale účtujeme obcím nájemné.
2: Od dubna si cisternu pronajímá taky třeba obec Předslav na Klatovsku. Z Bedlna Ondřej Mikušek, Český rozhlas.

0: Nevím, jestli noc modrošedá, každopádně noc je za námi, je tady jeho české ráno. Gabriela Bláhová je připravena a čekají nás čerstvé zprávy. Dobré jitro.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Na dnešek připadá Den židovských památek. Lidi po celém Česku můžou zdarma nebo za symbolické vstupné navštívit desítky synagog a židovských hřbitovů. Některé z nich jsou obvykle nepřístupné nebo nedávno prošly rekonstrukcí. Akce má mimo jiné poukázat na finanční náročnost oprav a údržby takových památek. Diplomat Hynek Chmoníček dnešnímu dni končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Jeho nástupce zatím není známý. Ještě během léta se Chmoníček stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka. Ten bude nově velvyslancem ve Spojených státech. Ve městech po celém Polsku se dnes uskuteční protesty proti nenávisti založené na národnosti. Jejich heslem je Nebuď lhostejný. Většina manifestací začne v 17 hodin. Demonstrací se lidi můžou zúčastnit například ve Varšavě, Lublinu, Krakově, Vratislavi, Opolu nebo v Jelení hoře. Výstava Květy Volyně pokračuje dnes až do 16 hodin. V Pošumavské tržnici a malé galerii jsou lilie, růže, sukulenty, kaktusy a mnoho dalších rostlin. Web města informuje, že souběžně s výstavou je ve Volyni taky tradiční pouť. Vyšší Brod dnes posledním dnem hostí třetí díl světového poháru v orientačním běhu v sezóně. Závodníci se i dnes vydají do náročných tratí v okolních lesích. Podle pořadatelů se jedná o největší akci v orientačním běhu na českém území za posledních 20 let. Dnes jsou na programu štafety. Fotbalisti Táborska se dnes ve třetím kole druhé fotbalové ligy utkají s Baníkem Ostrava. Začátek zápasu je na ostravské půdě ve 14:30. Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Teplotní maxima 29 až 32 stupňů, na horách naměří 24 až 27. Vítr bude foukat slabý, jihovýchodní nebo východní a bio bude na středním stupni zátěže.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: S uzavírkou počítejte ve Vacově na Prachaticku v části Vlkonice. Objížďka je značena. Dobře dojeďte, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Patří k nejkrásnějším okrasným keřům, přitom v našich zahradách stále není úplně běžná. Kalina řasnatá umí okouzlit bohatými bílými květy i nádhernými podzimními barvami. Čím si získává stále více příznivců? To se ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice dozvíme v zahrádkáři už za pár chvil.

0: Jožoráš a spol. Kapela Elan ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice 5.37. Kalina řasnatá je keř, který má co nabídnout po většinu roku. Na jaře zaujme bohatými květy, v létě elegantním celkovým vzhledem a na podzim výrazně zbarvenými listy. Jaké podmínky ji vyhovují nebo které odrůdy stojí za pozornost? Nejen to se dozvíte z rozhovoru kolegyně Hanky Šoberové se zahradníkem Pavlem Chloubou.
1: Latinsky se jmenuje Viburnum plicatum. A je to rostlina, která si na zahradě zaslouží své místo, protože z toho sortimentu, který máme k dispozici, tak by snad nenašel ani jednu jedinou, která by nebyla hezká.
2: Ona je tím vzrůstem trošičku netypická, že ano?
1: Ve srovnání s jinými kalinami, které známe, tak je úplně jiná. Velká většina těch odrůd roste významně horizontálně. To znamená, že pokládá ty větve v takových jakoby jednotlivých patrech a díky tomu se ta kalina trošku může roztahovat tou zahradou. Jsou odrůdy, není jich moc, které jsou trošku kompaktnější, ale většina z nich bývá často více široká než vysoká. To by mohl být v malých zahradách problém, ale myslím si, že malý, když se to ví. Takže ten habitus je naprosto charakteristický, ale i listy jsou velmi typické, i květy jsou velmi typické a plody, pokud se vytváří, protože ne všechny odrůdy tvoří plody, tak i ty jsou velmi charakteristické a také moc hezké.
2: Zkusíme je popsat, Pavle, možná pro ty posluchače, kteří by si nebyli jisti, jak kalina řásnatá vypadá.
1: Myslím, že jsme trošku už naznačili ten horizontální vzhled těch hlavních větví. Tady vám k tomu ještě jednu takovou malinkou poznámku. Někteří pěstitelé, zahrádkáři bývají někdy vystrašeni, když ze země začíná vyrůstat výhon, který roste kolmo nahoru, protože byli naučeni, že větve rostou vodorovně, tak jak je možné, že roste nějaký kolmý výhon. Ta kalina to takto prostě má. Ona musí udělat nejdříve ty kolmé výhony, které obsadí ten prostor vertikální a potom z těch pupenů, které se tam nachází, na tom kolmém výhonu, tak vyrůstají větve, které rostou horizontálně. Takže ty kolmé výhony, to je vlastně první etapa života tohoto druhu kaliny, takže toho se nebojte potom, prosím. Listy bývají v době rašení světle zelené. Podle odrůdy můžou mít někdy trošku takový nádych do vínova. A v podstatě za normálních let v polovině jara, zhruba od poloviny května do začátku června se tvoří květy. Ty květy jsou poměrně malé, ale vždycky jsou květy, které veliké. Takže my vnímáme jakoby velké květy. Ve většině případů se jedná o květenství talířovitého vzhledu. Opravdu je to ploché soukvětí, které je velmi dobře patrné z dálky, je to velmi nápadná rostlina, kterou nejde si nevšimnout na té zahradě. Ale je několik odrůd a minimálně jednu bych vám rád pojmenoval za chvilku, která tvoří soukvěti kulovité. A to kulovité soukvěti velmi připomíná tu naši kalinu obecnou, takové ty sněhové koule, taková ta vesnická kalina, která se pěstovala už od dávna v našich zahrádkách. A tato má trochu jiné vlastnosti, co se týká odolnosti vůči škůdcům. Proto ji mám tak moc rád.
2: Jaký je tam rozdíl, Pavle, v té odolnosti?
1: Tak ta kalina obecná, která tvoří takzvané ty sněhové koule, ta vesnická rostlina, je velkým magnetem pro mšice. Když je sezona mšic, tak většinou tuto kalinu si ty mšice vždycky najdou a špičky těch výhonů bývají zkroucené, což vede k nutnosti nějakého zásahu, buď mechanicky odstranit, anebo je ošetřit nějakou látkou. A kalina řásnatá ty mšice nebaví. Vůbec na ně nechodí, je to pro ně nezajímavá rostlina, tím pádem je zajímavá pro mě, i když je v nákupu teda něco dražší, tak je pro mě zajímavější, protože ji vnímám jako téměř bezúdržbovou.
2: Určitě bychom měli říct název odrůdy, která má ty kulové květy.
1: Těch odrůd je víc, jedna z nich má moc hezké, dobře zapamatovatelné jméno, ta se jmenuje Popcorn. A tvoří krásné kulaté květenství vlastně za každým párem listu. Ta rostlina, když kvete, tak je nesmírně obalená tím květenstvím. Potom existuje odrůda, která se jmenuje Rozace a taky jedna z těch novějších odrůd, také velmi hezká. A vlastně ty květy mají tento tvar, je to kulovité soukvětí, ale není bílé, ale je takové jakoby šmrcnuté trošku do růžovkava, fialová. Když ten květ ještě není úplně zralý, tak je v tom i zelený podíl, barevný a díky tomu je to zase taková jakoby až extrémně zajímavá kalina.
2: Když jsme u těch odrůd, zmiňme ještě nějakou.
1: Tak aspoň jedno hanko, to je taková ta nejznámější, která je asi na trhu nejdelší dobu a asi i nejdostupnější, ta se jmenuje Mariezii. To je kalina, která právě patří do té skupiny velmi širokých. Tam je potřeba

0: Ať je vám přesně takto do zpěvu i právě dnes, v neděli s datem 9. srpna, posloucháte Český rozhlas České Budějovice a krátce po 6:15 je čas na další předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Azurová obloha nad Duchovicemi 13 stupňů, bez větří, klidný den všem přeje Josef, to jest SMS-ka od vás, za kterou děkuji. Co nám vzkazuje Český hydrometeorologický ústav? Dnešek bude jasný nebo skoro jasný. 29 až 32 stupňů Celsia, to jsou nedělní teplotní odpolední maxima. 24 až 27 naměříte na horách. Vítr povane slabý, jihovýchodní nebo východní o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Pršet nebude a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Cesta jinam. Desetidílná rozhlasová četba ze stejnojmenné novely českobudějovického spisovatele Jiřího Šestáka. Vyprávění o naivním chalupaření, šumavské přírodě a normalizaci všedního dne na konci reálného socialismu v interpretaci samotného autora. Poslouchejte v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice od pondělí 3.

0: 2. do pátku 14. srpna. Každý všední den, krátce po 18. hodině.
1: Už za chvíli nás čekají tipy pro volný čas a my zamíříme například na Kvildu, do Strunkovic nad Blanicí, nebo do Volině a také do Netolic. Tak si na to počkejte, ať víte, nebo ať máte inspiraci pro ten dnešní nedělní den.

0: Matthew Wilder bude už za chvíli vystřídán Olgou Lounovou ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Aktuální čas 5.51 přesně.
1: Tipy pro volný čas.
0: Den židovských památek oslaví dnes ve Volyni. Od 10 hodin tam otevřou synagogu. Průvodci budou připraveni v časech 10, 11, 13, 14 a 15 hodin. Vstup do objektu je v rámci této celostátní akce zcela zdarma. Prachatice a nedaleký Křišťanovický rybník je ještě dnes centrem závodu světového poháru v triatlonu Extra Czech Republic. Strunkovice nad Blanicí pořádají ještě dnes pouť svatého Dominika. Vavřinecká pouť je také ve Vacově u Vimperka. Dílnu pod Maleb na skle organizují od 17 hodin v muzeu na Kveldě. A Prachatické velké náměstí se v 10.30 stane dějištěm tradičního koncertního matiné. Vystoupí tam Pavel Bušek na klarinet, Jaroslav Janutka na hoboj a Jaroslav Sebera na fagot. Tradiční dostihy Velká cena Netolic startují dnes ve 13 hodin. A Jelenovršská slavnost začne ve 13 hodin v šumavské osadě Jelení vrchy. Zaměřuje se na osudy stovek plavců, kteří sváželi palivové dříví ze šumavských hvozdů pod Třístoličníkem či Smrčinou přes hlavní evropské rozvodí u svatého Tomáše až do Vídně. Letní scéna ve Vimperském městském parku nabídne od 15.30 představení Malý pán v podání renomovaného souboru Divadlo B. A divadelní sdružení František Xaver Vacl a Jirka Krška Kolumbus připravili dnes od 16 hodin představení Fimfarum ve Zlatokorunském klášteře.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Řeky v povodí Vltavy mají kvůli suchu minimální průtoky. Dopravně bezpečnostní akce se uskutečnila na Písecku. Řidiči nejčastěji nepoužili pásy nebo telefonovali za jízdy. Výuka cizího jazyka by měla podle většiny Čechů zůstat povinná až od třetí třídy. Ukázal to bleskový průzkum agentury Median. Dnešní den bude slunečný, teploměry ukážou až 32 stupňů Celsia. Dobré nedělní ráno, jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou. Česko se potýká s výrazným suchem. Některé přítoky Vltavy kvůli němu mají průtoky na historických minimech a klesají i hladiny vody na přehradách.
4: Vody je neskutečně málo, většinou takhle bývá až na podzem.
5: Popisuje paní Jolana z Prahy, která přijela na dovolenou do kempu u Orlické přehrady. Nedostatek srážek pozoruje také Jan Mátl z obce Solenice.
6: Letos je jako extrémní sucho, máme pastviny s koňma a je to na těch loukách, je to jako extrémně vidět.
5: Pracovníci povodí Vltavy musí upouštět přehrady, aby navýšili hladinu v tocích pod nimi. Popisuje generální ředitel společnosti Petr Kubala.
7: Ze všech přehrad v povodí Vltavy jsme od dubna letošního roku nadlepšili průtoky na dolních úsecích těch vodních toků o více než 220 milionů kubíků vody. Je to důležité pro vodní a na vodu vázaný ekosystém, pro zajištění odběru vody z vodních toků.
5: Nedostatek vody v přehradách ale podle Kubaly nehrozí. Josef Beneda, Český rozhlas.
2: Dopravně bezpečnostní akce, do které se zapojili i policisti z dálničního oddělení Lety, se uskutečnila na Písecku. Zaměřená byla především na řidiče nákladních aut. Pro monitorování dopravních přestupků policisti využili policejní autobus. Následně řidiče zastavovali policejní hlídky ve služebních vozech i na motorkách. Jak informovala policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová, jeden řidič byl pod vlivem alkoholu, jeden měl pozitivní test na omamné a psychotropní látky a další usedl za volant bez příslušného řidičského oprávnění. Nejčastějším prohřeškem bylo nepoužití bezpečnostních pásů a telefonování za jízdy. Policisti udělili pokuty za 40 tisíc korun. Výuka cizího jazyka by měla podle víc než 60% Čechů zůstat povinná až od třetí třídy. Rozhodně proti je 13% lidí, ukázal to bleskový průzkum agentury Median.
8: Školská reforma měla původně zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. S jeho rozhodnutím souhlasí hlavně voliči současné vládní koalice, popisuje Vojtěch Dufek z agentury Median.
9: Výrazný souhlas vyjadřuje třetina lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
8: Jinak to vidí hlavně mladí lidé. Mezi respondenty do 24 let je proti výuce cizího jazyka až ve třetí třídě skoro 60%. Častěji nesouhlasí taky absolventi vysokých škol. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých lidí. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Fotbalisti Slávie budou v této sezóně šance ligy hájit 100% bilanci. Ve třetím kole nejvyšší soutěže nastoupí v 15 hodin proti Pardubicím.
10: V obou úvodních ligových kolech Pražané vyhráli o 4 góly. Na výhru 5-1 se Slováckem navázali triumfem 4-0 v Ostravě. S Pardubicemi slávisté v dosavadních 12 vzájemných zápasech v nejvyšší soutěži neprohráli a doma je ve všech 6 duelech porazili. Slávia si odpoledne odbyde poslední část z disciplinárního trestu za nedohrané květnové derby se Spartou a bude mít po čtvrté uzavřené hlediště. Na tribuny ale po úpravě řádů stejně jako proti Slovácku můžou skupiny dětí do 12 let v doprovodu dospělého. Lukáš Michalík, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes bude na jihu Čech jasno nebo skoro jasno, naměříme 29 až 32 stupňů Celsia. Na horách mezi 24 až 27. Vítr bude foukat slabý jihovýchodní nebo východní a bio bude na druhém stupni zátěže.
11: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Světový pohár v triatlonu Xterra Czech uzavřel až do dnešní 22. hodiny večerní části obcí Hlásná Lhota, Křišťanovice a Záblatí na Prachaticku. Sledujte dopravní značení a objízdné trasy. Šťastnou cestu.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: A dříve, než se s Michalem Tučným vydáme do Mexika, tak vám připomenu, že se probouzíte do nedělního rána s datem 9. srpna roku 2026. Svátek slaví všichni Romanové, tak přejeme jen to nejlepší. 6 hodin k tomu 5 minut, jeho české ráno s Adélou Jirkalovou pokračuje. Kromě Michala Tučného zazní také olympici anebo mandraže už za pár minut, tak se máte na co těšit a kam míříme v reportáži. Dobrovolníci mění chátrající bunkr na Libínském sedle v Nové muzeum. Na obnově pracují ve svém volném čase a teď jim pomůže i finanční podpora města Prachatice. Jaké mají plány a co budou moci návštěvníci jednou vidět, to se dozvíte už za pár chvil.

0: chátrajícího bunkru může být nová turistická zastávka. Skupina nadšenců na Libínském sedle buduje muzeum lehkého opevnění a postupně vrací objektu jeho půdobní podobu.
1: Správně tady nebyla bílá barva, ale správně by tady měla být šedá.
2: Lukáš Smola je předseda klubu vojenské historie Libínské sedlo a teď tady velmi zručně nanáší lepidlo na vstupní portál opevnění.
1: No děláme to především pro tu veřejnost, aby veřejnost věděla, že toto opevnění v roce 1937 mělo sloužit k obraně našeho státu. A historie je tady především o tom, že pokud si nebudeme opakovat, tak my si, nedej bože, jednoho smutného dne zase opět zopakujeme.
2: Vy tady s kolegy do toho investujete spoustu času dobrovolně.
1: Tak zhruba k dnešnímu dní už to může být 500 odpracovaných hodin. Co se týče finančních prostředků, které jsme do toho investovali, tak jsme v tom už k dnešnímu dni za 70 tisíc a všechno to děláme dobrovolně. Nikdo nás k ničemu nenutí.
2: S členem klubu vojenské historie Libínské sedlo Martinem Bahenským koukáme na řopík. Zatím vypadá jako taková hromada hlíny.
3: Postupně zaroste travou, kterou potom budeme sekat a dávat dohromady.
2: Ty nátěry mají ty typické vojenské barvy. První je taková kaki, pak je tmavě šedá, hnědá. Jsou to takové pruhy.
3: Jsou hodně totožný z roku 1938.
2: Bunkr je z roku 1937 a kromě originální výdřevy se zachovala třeba i dopadová plocha na granát. Co to vlastně je, mi vysvětluje místopředseda klubu vojenské historie Libínské sedlo David Maroušek.
4: Vlastně tady tím otvorem zevnitř se vhodil granát. Ten granát dopadl a do 5 vteřin vlastně ten granát explodoval, kde vlastně měl zneškodnit toho nepřítele. Bunkr by pouze jenom lehce poničil, dál by odolával tomu nepříteli.
2: Tak teď vcházíme úzkým vchodem do bunkru.
3: Potom šel úzkou chodbičkou kolem budoucího ventilátoru.
2: Klidně jděte napřed. V celém prostoru té pevnosti by mělo být muzeum.
3: Budou tady původní zbraně, původní lafety, budou tady vlastně veškeré potřeby k té obraně té linie.
2: Pro Martina Bahenského je rekonstrukce řopíku takový oddych a
3: ano, přesně tak.
2: Chlapská trucovna, jak jste říkal.
3: Ano, ano. Jo, chlapi mají vždycky mít takovou tu svoji prostě nějakou zálibu, nejlépe tu svoji místnost, prostě někdo má dílnu, já mám bunker.
2: Částkou 60 tisíc korun muzeum podpoří i město Prachatice. Potvrzuje místostarosta Jan Kotrba z hnutí Prachatice Společně.
5: Dotace bude sloužit zejména na opravu tohoto bunkru, řízení nových věcí, jako je dobová technika, dobová ukázka a podobně. Samozřejmě to podléhá jednotlivým fakturám.
2: Expozice bude mít i svou venkovní část, kde chtějí členové klubu vojenské historie ukázat, jak vojáci žili mimo bunkr. Poprvé by se mohla pevnost s muzeem veřejnosti otevřít v rámci akce Světla nad bunkry letos 19. září. Z Prachatic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, písni

0: počasí.
1: Já jsem aktualizovala naši SMS bránu, abych měla všechny SMSky, které jste případně zaslali na číslo 900103 ve tvaru CB mezera počasí mezera text, tak ty aktuální oblačno plus 13 trhové sviny, pěkný den všem i ve studiu přeje a zdraví Bože. V Nové Peci je jasno a chládek s 9 stupni, přeji příjemnou neděli, podepsána Dagmar. Dobré ráno Adélko, ve Strakonicích je jasno 12 stupňů, přeji všem stále zdraví a pohodu, podepsán Jindra. Díky za to. Dnes čekáme stále jasno a teploty porostou, a to na 29 až 32 stupňů Celsia. Na horách naměříme 24 až 27, vítr povane slabý jihovýchodní nebo východní, o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu, pršet nebude a rozptylové podmínky ráno ještě mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
2: Hostem nedělní kavárny bude zpěvačka Bára Basiková. Určitě víte, že režisérka Helena Třeštíková natočila právě o ní časozběrný dokument. A právě o něm jsme si povídali v kavárně, kterou si poslechnete v neděli krátce po 17. hodině. K poslechu zve Pavla Kuchtová.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.
1: Na okraji Prahy učí ukrajinští veteráni létat z drony české vojáky i civilisty. Mezi nimi je třeba i žena, která nikdy nedržela dron v ruce. Ukrajinští instruktoři ošlehaní tvrdými boji proti Rusům to prý naučí každého. Na kurz, který pořádá nová česká organizace Strong Europe, zamíříme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil. Do té doby Amy Grant a já vám všem přeji příjemné stále ještě víkendové ráno. To nedělní.

0: Ještě před několika měsíci Ivan s Nikolou útočili pomocí dronů na ruské cíle. Teď na okraji Prahy učí létat zájemce z Česka. Jen málo kdo má s bojovým nasazením dronů větší zkušenosti než ukrajinští veteráni. Školení uspořádala nová organizace Strong Europe, kterou založil Martin Kroupa z Paměti národa. Létat z drony se učí lidé z bezpečnostních sborů, ale také civilisté z oborů, kde byste to vůbec nečekali.
1: Právě to pravda.
2: Po týdnu zhruba jsem byla totálně frustrovaná, protože mi to vůbec nešlo. Ale jakože vůbec. Že když to jakoby laicky porovnám, tak vy se snažíte udělat řidičák na auto, ale vlezete rovnou do formule.
3: Vy jste předtím nelétala s žádným dronem?
2: Já jsem prostě naprosto nepolíbená. Já jsem poprvé držela joystick v ruce až tady na začátku tohohle kurzu.
3: Tak Jana doposud řídila jen svoji úklidovou firmu.
2: Určitě nemám ty ambice jít jako dobrovolník na Ukrajinu, ale kdyby nedej bože to přeskočilo sem, tak to chci umět. Učí nás ty nejlepší z nejlepších. Je to prostě naprosto neskutečná příležitost se to naučit opravdu dobře.
4: Já bojoval v 3. brigádě.
5: Když jsem odešel z univerzity a dobrovolně vstoupil do armády, začínal jsem jako pěšák. Dostal jsem se ke 3. útočné brigádě, bojoval jsem u Bachmutu, Andrejivky i Avdijivky. Létat s dronem naučím každého, jsem v neustálém kontaktu s frontou. Sledujeme nové trendy, testujeme nové stroje a školíme vojenské operátory dronů.
3: Ivanovi je 24 let, během bojů byl i 3x zraněný, z toho jednou dronem.
4: Já pokazuji jich vorohám, i oni též jich nejdou.
5: Nenávidím drony. Jeden mě zranil, proto je nenávidím. Ale já s nimi útočím na nepřítele a ten je nenávidí také.
4: Ale já rozumím, že se právě trochu dozadu.
3: Ivan nenápadně posedává ve stanu a jen znalci jako Milan Ice ze spolupořádající společnosti Aeroscan vědí, co tenhle hubený mládenec umí.
6: Tak ač jsme, myslím, velmi profesionální a známá škola v republice, tak jsme zjistili, že nikdo neumí lítat, protože všichni lítají rychle, lítají rejsy, velký závody, pálí to 140 a ukrajinský instruktoři nám ukazovali, jak slítá vlastně skutečná válka a je to velice pomalé pohyby, udržení toho dronu, proletávání do domů malými mezerami, malými dírami prostě a je to úplně něco jiného. Jsou neuvěřitelní borci a myslím si, že tady v republice jako v tuhleto chvíli, když jsou tady, jako nemají konkurenci. Jo.
3: Prvním kurzem prochází 12 zájemců, mezi nimi i vojáci, kteří ale chtějí zůstat mimo mediální pozornost. Kurz totiž dělají ve vlastním volnu a za vlastní peníze. Česká armáda plánuje do 2 let nakoupit 3000 dronů, což se podle ukrajinských statistik spotřebuje na bojišti během jednoho odpoledne. Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: Ať už máte jakýkoliv sen, Miroš Birka zpíval Tajný sen ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, tak vám přejeme, ať se vám splní. A možná, že vy nebo vaši děti sníte o Harry Potterovi, o té tématice, že byste to chtěli zažít. Tak zůstaňte s námi, protože už brzy podobná tématika v rámci reportáže hned po zprávách.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ještě do konce září mají lidi možnost zažádat o změnu zdravotní pojišťovny. Přechod je každoročně možný ve dvou termínech, a to na jaře nebo na podzim. Klienti mají nárok na změnu jednou za rok. Každoročně tuto možnost využije asi 60 tisíc lidí. Podle Svazu zdravotních pojišťoven je to třeba kvůli stěhování, benefitům nebo příspěvkům pro chronicky nemocné. Po mírném ochlazení se dnes vrátí do Česka tropické teploty, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Hlavně v Polabí, Praze a na jihu Moravy budou maxima přesahovat 32 stupňů. V pondělí tak bude i na dalších místech Česka. Plavci budou dnes splavovat dřevo na Jeleních vrších na Šumavě. Jelenovršská slavnost připomene dělníky, kteří plavili šumavské dřevo Schwarzenberským plavebním kanálem až k ústí Dunaje. Informoval o tom předseda plaveckého spolku Šumavští plavci Hynek Hladík. Ve 13 hodin vystoupí folklorní spolek Libín z Prachatice. Samotná ukázková plavba dřeva začne v 14:30 odpoledne. Maďarská vládní strana TISA vybrala bývalého předsedu Nejvyššího soudu Andráše Baku za svého kandidáta na prezidenta. Informovali o tom tiskové agentury. Očekává se, že Andráš Baka bude v úterý zvolen v parlamentu novou hlavou státu. První ženský hokejový tým v Třebíči se představí na ledě před návštěvníky. Horáckou Slávii Třebíč ženy čeká dnes první přípravný zápas proti hráčkám z Vídně. Utkání začíná na opraveném třebíčském stadionu ve 13 hodin, vstup je zdarma. A baseballisti Sokola Hluboká se dnes od 13 hodin utkají s Třebíčí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teplotní maxima 29 až 32 stupňů, na horách naměří 24 až 27. Vítr bude foukat slabý jihovýchodní nebo východní a bio bude na středním stupni zátěže.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Kvůli stavebním pracem se zdržíte na hlavním tahu 39 z Českého Krumlova do Českých Budějovic. Napojují tam dálniční přivaděč. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Málo které dítě po zhlédnutí Harryho Pottera nezatoužilo dostat dopis z bradavic. Pokud ale někomu nepřišel, nemusí si zoufat. Kouzelnický svět budou mít ode dneška na vlastní kůži příležitost zažít také Češi. A to na oficiální výstavě o kouzelnickém světě J.K. Rowling v pražských Letňanech. Bude i vrba mlátička? Na to odpovíme za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Tak si počkejte a krásné nedělní ráno.

0: Potkat se v kouzelnickém souboji, uvařit lektvar nebo se projít zapovězeným lesem. To vše a mnohem více mají už od pátku vlastně příležitost zažít návštěvníci expozice o světě Harryho Pottera. Putovní projekt studia Warner Bros. Zamířil po New Yorku, Vídni a Paříži i do veletržního areálu pražských Letňan. A ukáže, jak se příběhy J.K. Rowling proměnily v jednu z nejúspěšnějších filmových sérií. You're a wizard,
1: Harry. I'm a what?
2: Harry Potter a Kámen mudrců, to byla kniha, která před téměř 30 lety odstartovala kulturní fenomén, který teď zná celý svět. A ten úplně první výtisk se mohou návštěvníci prohlédnout v trezoru inspirovaném bankou Gringotových. Úvodní projekce pak připomene cestu od literární předlohy až k filmovému zpracování. Součástí expozice jsou stovky autentických rekvizit, kostýmů a kulis známých nejen z filmů o mladém kouzelníkovi, ale také z fantastických zvířat nebo divadelní inscenace Harry Potter a prokleté dítě. Zájemci nahlédnou do Pobertova plánku nebo se projdou kolem vrby mlátičky a mozkomorů. When I call your name, you will come forth. I shall place the sorting hat on your head. And you will be sorted into your houses. Srdcem výstavy jsou bradavické koleje. Díky interaktivnímu náramku si každý vybere svou kolej, patrona i kouzelnickou hůlku. Za splněné úkoly pak dostane body pro Nebelvír, Zmiozel, Havraspár nebo Mrzimor. Ve školních lavicích si pak můžou lidé namíchat lektvar, přesadit mandragoru nebo porazit bubáka pomocí digitální hůlky. Chybět nebude ani fanfrpál, hledání zlatonky nebo vyvolávání patrona. Vidění je také Hagridova chýše, zapovězený les Kentaury nebo přístěnek pod schody v domě Dursleyových, kde kouzelný příběh začal. Výstava potrvá až do 21. března příštího roku. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
3: Mám prostě

0: Z vysílání Českého rozhlasu České Budějovice pomaličku odlétají Alphaville, za chvíli přiletí Čmelák v podání divokýho Byla a čeká nás také meteorologická předpověď počasí v podání Petra Friebauera.
1: Počasí.
0: Toho už mám právě teď na telefonu, přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Prozraďte, jak máme právě teď na jihu Čech?
2: Na jihu Čech a vlastně i ve zbytku republiky máme jasno a beze strážek. Teploty se na jihu Čech nejčastěji pohybují mezi 10 až 15 stupni Celsia, na horách místy kolem 4 stupňů Celsia a nejnižší teplotu dnes naměřila opět Kvilda Perla, a to minus 1,6 stupně Celsia. V Českých Budějovicích je aktuální teplota 13,6 stupně Celsia, fouká slabý jihozápadní vítr 2 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1020 hektopaskalů. Churáňov hlásí také jasno, teplotu 16,7 stupně Celsia a vítr slabý jihovýchodní 1 metr za sekundu.
0: Ti, co mají prázdniny, dovolenou a nebo třeba jenom volný víkend, budou dnes při neděli spokojeni s počasím?
2: Budou spokojeni. Bude polojasno až jasno a zejména s vysokou průsvitnou oblačností. Teploty vystoupají na 29 až 32 stupňů Celsia, na horách kolem 26 stupňů Celsia. Vítr bude pouze slabý, jihovýchodní až jižní, do 4 metrů za sekundu. A biopředpověď pro dnešek je na dvojce, tedy střední zátěž.
0: V kolik dnes vyšlo a v kolik večer zapadne slunce?
2: Slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 46 minut a zapadat bude ve 20 hodin a 28 minut.
0: V kalendáři je 9. srpen, prozraďte nám nějaké ty teplotní rekordy.
2: Nejvyšší teplota byla v Českých Budějovicích naměřena v roce 2018, a to 35,2 stupně Celsia. Ta nejnižší minimální teplota potom v roce 1942, a to 5,5 stupně Celsia.
0: Dnešní noc, respektive noci na zítřek a také pondělí, jaká je předpověď?
2: V noci očekáváme polojasno až jasno, na Šumavě pouze přechodně se zvětšenou oblačností. Minima se budou pohybovat mezi 17 až 14 stupni Celsia a vítr bude v noci slabý jižních směrů do 3 metrů za sekundu. Zítra bude převážně polojasno, odpoledne ojediněle s přeháňkami, a to zejména na severu kraje. Večer potom oblačnosti pouze přechodně přibyde. Teploty budou stále stoupat, zítra už budou tropické 32 až 35 stupňů Celsia, na horách kolem 29 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, jihozápadní až západní, odpoledne pak přechodně zesílí na mírný 2 až 6 metrů za sekundu. A biopředpověď vzhledem k vysokým teplotám zítra na trojce, tedy vysoká zátěž.
0: Tolik Petr Friebauer, já Petře prozatím děkuji a za hodinu se opět spojíme, tak naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Zahradní orchideje, jejich druhy, nároky a pěstování, anebo veřejná zeleň v Holandsku. I o tom bude řeč v dalším vydání magazínu Zelené světy. Poslouchejte v neděli po 11. dopolední. Hanka Šeberová a Pavel Chlouba vás zvou k poslechu.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes?

0: Dnes zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: A ještě se vrátím k tomu počasí, ať jsme aktuální, dorazila od vás SMS-ka ve Velešině, jasno 13 stupňů, zdraví a pohodu vám všem přeje Andulka. Andulko, i vám děkujeme, že jste se zapojila do vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Pokračuje jeho české ráno za chvíli také s Ivetou Bartošovou 6.53. V dnešním Vltavínu uslyšíte reportáž z poutního areálu svaté Anny nad Kraselovem na Strakonicku. Zdejší kostel byl totiž v dobách rekatolizace postaven u léčivého pramene a stal se dominantou širokého okolí. Proto se tam rozhlédneme po jihočeské krajině. Tady je ukázka, v níž redaktora Zdeňka Zajíčka provádí kolem areálu Miroslav Šobr. Ten má k místu i osobní vzpomínky.
1: Tohleto místo pro mě osobně je významný tím, že už jako malý klučík mě sem vodila moje babička na veliká setkání, nebo tomu se říká ty poutě, na pouť u svaté Anny, protože ta v širém okolí tady Strakonicka patřila k největším. Takže už pro mě, když jsem začal vnímat a pamatovat si 5-6 let, tak svatá Anna to je vůně kadidla, hlas poutě, vůně klobásy, babička, která nás nabádá, ať v kostele jsme sticha a nemluvíme, a to místo ve mně zůstalo. Stejně tak inteligence mluvila o léčivé studánce nebo kouzelné, ona byla léčivá. Ta studánka je tady doposud, když popojdeme tady kousek za jednu z těch věží, tak na ní uvidíme. A ta voda tam byla natolik léčivá, že o století později, co se postavila svatá Anna, tam byly založeny klimatické lázně. V té době se to začalo šířit po vzoru Vincence Prysnice z Jeseníků, takže tady už to bylo také, kdy lidé, kteří sem jezdili, léčila se tady hlavně dna a revmatismus, tak byli léčeni jednak pravidelným režimem, pravidelnou pitnou kůrou, fyzickou prací, ať už těžší nebo méně těžší, pravidelnými procházkami, odpočinkem, vzduchem a vůbec tím géniem loci téhle krajiny.
0: Po reportáži o poutním areálu svaté Anny nad Kraselovem se rozhlédnete po jihočeské krajině. O ní vám ve Vltavínu budou z archivních záznamů vyprávět i akademičtí malíři František Peterka a František Roman Dragoun. Více si poslechněte po zprávách v 9 hodin. Tady už je avizovaná Iveta Bartošová.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Nová poutní cesta inspirovaná svatojakubskou poutí vzniká v oblasti Lipenské přehrady. Muž českého původu je ve Francii obviněn z vraždy. Dron, který včera explodoval v Bulharsku, byl nejspíš ukrajinský. Nepřímo to potvrdil Kyjev. Dnešní den slibuje slunečno, teploty budou u 32 stupňů Celsia. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré nedělní ráno. Nová poutní cesta, inspirovaná svatojakubskou poutí, vzniká v oblasti Lipenské přehrady. Takzvaný Lipenský poutník provede turisty 100-kilometrovou trasou. Další informace doplnila autorka projektu Diana Gal.
3: A vlastně první bod je Nová Pec. Z Nové Pece se pokračuje podél Švancemberského kanálu na svatého Tomáše, na Vítkův hrádek. A z Vítkovo hrádku se pokračuje na Lipno nad Vltavou do Frimburka. A z Frimburka pak zase tady podél menších rybníčků zpátky do Černé Pošumavy.
1: V červenci měli turisti větší zájem o jihočeské památky než loni. Národní památkový ústav eviduje nárůst o 3%. Nejnavštěvovanější byl státní hrad a zámek Český Krumlov. Podle mluvčí Národního památkového ústavu Markéty Slabové tam od začátku roku zavítalo 133 tisíc lidí. Hned za ním následuje zámek Hluboká s víc než 112 tisíci návštěvníky. Hluboká láká víc rodiny s dětmi. Český Krumlov zahraniční turisty. Muž českého původu, který po službě ve francouzské cizinecké legii získal zdejší občanství, je ve Francii obviněn z vraždy své bývalé partnerky. I ona pocházela z Česka. Informují o tom regionální deník La Provence a agentura AFP, podle které se vražda odehrála ve čtvrtek na jihu Francie. 54-letý muž stanul před vyšetřovacím soudem v Avignonu. Ten ho poslal do vazby. O dvě děti páru se postarala místní nemocnice. Teď jsou v náhradní péči. Jestli má muž stále i české občanství, není zřejmé. Ukrajina nepřímo potvrdila, že v Bulharsku včera vybuchl ukrajinský dron. Kyjev ale odmítá, že by šlo o úmyslný útok. Bezpilotní letoun explodoval poblíž plynovodu kousek od bulharsko-rumunské hranice. Nikomu se nic nestalo.
4: Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tichý novinářům řekl, že Ukrajina je v úzkém kontaktu s bulharskou stranou a zjišťuje všechny okolnosti incidentu. S určitostí můžeme říci, že ozbrojené síly Ukrajiny žádné prostředky v bulharském směru úmyslně nevyslaly. Uvedl Tichý a dodal, že prvotní příčinou podobných případů je ruská agrese. Podle televize 24. kanál šlo pravděpodobně o ukrajinský dron Maja. Ten se používá jako návnada, která má zmást a přetížit protivzdušnou obranu nepřítele. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl dnes v 6 hodin v Českých Budějovicích 1020 hektopaskalů. Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Teplotní maxima 29 až 32 stupňů, na horách naměří 24 až 27. Vítr bude foukat slabý jihovýchodní nebo východní a bio bude na středním stupni zátěže.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dopravní nehoda se stala na Českobudějovicku v obci Šalmanovice ve směru na Bor. Projíždějte s opatrností, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A A s úsměvem pokračujeme dál. Doufám, že se máte hezky. 7 hodin k tomu 4 minuty posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Je tady Jihočeské ráno, nedělní, i dnes s Adélou Jirkalovou. A nebudu zde na to sama, kromě Gabriely Bláhové, která co půl hodinu přináší čerstvé zprávy. Jsou tady písničky, které nestárnou. Bude Věra Martinová, kapela Jelen, také Inner Circle a už za chvíli kapela Holky. 4 dny plné chůze v nohách, celkem 100 kilometrů a na konci titul Poutníka. Kolem vodní nádrže Lipno vzniká nová poutní cesta. Více už za chvíli v reportáži.

0: Kolem vodní nádrže Lipno vzniká nová poutní cesta. Inspirací pro její vytvoření byla známá španělská svatojakubská pouť. 100-kilometrová trasa tak rozšíří nabídku lipenské turistiky.
1: Ať už prší, sněží, ať někoho potká nebo někoho nepotká. Jsem o tom přesvědčená, že každá ta cesta dá člověku něco.
2: Říká zakladatelka projektu Lipenský poutník Diana Gal. Nápad na vytvoření trasy podél Lipenské přehrady vyšel z její vlastní zkušenosti se španělskou svatojakubskou poutí.
1: Bylo naprosto úžasné zažít různé typy situací, ať už po krizi až po momenty, kdy jsem si stoupla na úpatí hory, ta příroda a ten život a to uvědomění si přítomné chvíle. Až mám z toho husinu. A to je důvod, proč jsem se rozhodla založit poutníka tady u nás na Lipně.
2: Trasa vznikající Lipenské poutě začíná v Černé Pošumaví a lidé ji zvládnou přejít v průběhu 4 dnů.
1: A vlastně první bod je Nová Pec. Z Nové Pece se pokračuje podél Švancemberského kanálu na svatýho Tomáše, na Vítkův hrádek. A z Vítkovo hrádku se pokračuje na Lipno nad Vltavou do Frimburka. A z Frimburka pak zase tady podél menších rybníčků zpátky do Černé Pošumaví.
2: Poutníci, kteří se na cestu vydají, budou mít na konci v nohách celkem 100 kilometrů.
1: Podle Kamína člověk dostane oficiálně titul poutníka, když ujde nad 100 kilometrů, a to mě krásně zapadlo tady do prostředí Lipna, že ten okruh vychází krásně na těch 100 kilometrů.
2: Diana Gal k připravované trase vytváří také mapu, poutnickou knížku nebo památeční razítka. Vyznačená cesta podle jejich slov zavede turisty i na méně frekventovaná místa lipenské krajiny. Nápad oceňuje i člen místního spolku Lipensko pro život František Potužník.
3: Jsem přesvědčen, že úspěšná realizace projektu pomůže přilákat návštěvníky i mimo hlavní turistickou sezonu. Zároveň přispěje k tomu, aby lidé poznali Lipensko nejen jako místo letní či zimní dovolené, ale jako region, který má co nabídnout po celý rok.
2: Projekt bude realizován v průběhu letošního roku a do jeho vytváření se můžou zapojit i sami lidé prostřednictvím finančního příspěvku. Z Černé Pošumaví Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, písni.

0: Trocha jamajského reggae ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice 7:15, krásnou neděli s datem 9. srpna. Romanům všechno nejlepší k svátku. Počasí. A jdeme na vaše SMSky. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je jasno, klidno, 17 stupňů. Pohodovou neděli přeje všem Marie. Dobré ráno z Brloha, kde je jasno, vane svěží větřík a teplota je plus 12 stupňů. Zdraví a hezkou neděli přeje též Marie. Dobré ráno, Jindřichův Hradec u nádraží, klidno, jasno a teplota 15 stupňů. Příjemnou neděli všem přeje Milan. Děkuju za vaše SMSky, za hodinu opět můžete další přidat, respektive během nadcházející hodiny. Napište 90 011 03 číslo naší SMS brány a zprávy pište ve tvaru CB, mezera, podsasí, mezera, text. A co říká Český hydrometeorologický ústav o neděli s datem 9. srpna? Bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne přibude vysoké průsvitné oblačnosti. 29 až 32 stupňů Celsia, to jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima. Na horách naměříte též příjemných 24 až 27. Vítr povane slabý, jihovýchodní až jižní, a to o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Pršet nebude a rozptylové podmínky ráno ještě mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
0: Příběhy Světlušky Věrušky jsou určeny předškolákům, více o tom ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil. Počkejte si, dobré ráno.

0: Dnešní vydání knižní hlídky Filipa Černého navštívila jindřichohradecká autorka Kateřina Dvorská. Té teď aktuálně vydává nakladatelství Fragment knížku pro děti Světluška Věruška. Takže mluvit o ní budeme, jak bylo řečeno v hlídce, kterou vysíláme právě dnes ve 14:45 odpoledne. A teď tu mám ukázku.
1: Vyšlo mi několik básnických sbírek, ale pak jsem básně přestala psát. Prostě na to nebyl nějaký rozpoložení, nebo řeknu, přestali ke mně chodit. A začala jsem víc psát prozaické texty. Do šuplíku a jednou, to byl tuším rok 2016, jsem v létě sedla večer k počítači a najednou prostě mě chytlo začít psát pohádku pro děti. Tak jsem prostě psala a asi během 2 nebo 3 večerů jsem opravdu nahodila plných 9 kapitol pohádek nebo příběhů Světlušky Věrušky. A tak jsem to taky uložila do šuplíku a to bylo v době, kdy mě začala dětská literatura hodně jakoby zajímat, nebo vůbec svět dětí. Líbilo se mi těm dětem ukazovat svět a ukazovat ho tak, jak je mně blízký. Mým hodnotám nebo tomu, jak já se na svět dívám, tak jsem to jakoby dávala do těch příběhů.
2: Jaký ohlas měl váš Svět u dětí?
1: Světluška Věruška byla asi zhruba 10 let v šuplíku a během toho jsem ji nabídla mateřské školce v Jindřichově Hradci, paní ředitelce. Já jsem se zkusila zeptat, že mám pohádku, že jsem ji napsala, že je to moje prozaická prvotina, jestli by jakoby byl zájem to chodit do školky číst těm dětem. A vlastně já jsem si tam hlavně chtěla oskoušet, jak ty děti budou na ten příběh reagovat, protože ten příběh je interaktivní, je vyloženě postavený na spolupráci toho, kdo to čte. Nebudu říkat jenom rodiče, protože to samozřejmě může číst jakýkoliv dospělý. A toho dítěte, který ještě neumí číst, takže je ten příběh určen předškolním dětem. A mě právě zajímalo, jak ty děti budou reagovat na ten příběh, na ty otázky, které tam mám, na tu diskuzi. Mě prostě baví jakoby s těmi dětmi mluvit, vnímat jejich svět a zároveň pootvírat ty jejich dvířka ještě jakoby trošičku šířit do toho, jak to může být, jak to vnímají ty dospělí.

0: Ať už ty andělské oči, tedy Angel Eyes, spatřujete v komkoli okolo vás, tak ať vám způsobí tu nejnádhernější neděli. Ano, pokračuje víkend, s vámi Český rozhlas České Budějovice. Gabriela Bláhová jest připravená a přináší nám čerstvé zprávy.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Na dnešek připadá Den židovských památek. Lidi po celém Česku můžou zdarma nebo za symbolické vstupné navštívit desítky synagog a židovských hřbitovů. Některé z nich jsou obvykle nepřístupné nebo nedávno prošly rekonstrukcí. Akce má mimo jiné poukázat na finanční náročnost oprav a údržby takových památek. Diplomat Hynek Kmoníček dnešnímu dni končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Jeho nástupce zatím není známý. Ještě během léta se Kmoníček stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka. Ten bude nově velvyslancem ve Spojených státech. Protesty proti nenávisti založené na národnosti se dnes uskuteční ve městech po celém Česku. Jejich heslem je Nebuď lhostejný. Většina manifestací začne v 17 hodin. Demonstrací se můžou lidi zúčastnit například ve Varšavě, Lublinu, Krakově, Vratislavi, Opolu nebo v Jelení hoře. Výstava květy v Volyně pokračuje dnes až do 16 hodin. V Pošumavské tržnici a malé galerii jsou lilie, růže, sukulenty, kaktusy a mnoho dalších rostlin. Web města informuje, že v souběžně s výstavou je ve Volyně taky tradiční pouť. Vyšší Brod dnes posledním dnem hostí třetí díl světového poháru v orientačním běhu v sezóně. Závodníci se i dnes vydají do náročných tratí v okolních lesích. Podle pořadatelů se jedná o největší akci v orientačním běhu na českém území za posledních 20 let. Dnes jsou na programu štafety. Českobudějovické fotbalisty dnes od 17 hodin čeká první utkání nové sezony v rámci třetí ligy. Na Střeleckém ostrově vyzvou Jihočeši Admiru Praha a fotbalisti Táborska se dnes ve třetím kole druhé fotbalové ligy utkají s Baníkem Ostrava. Začátek zápasu je ve 14:30. Dnes bude jasno nebo skoro jasno. Teplotní maxima dnes 29 až 32 stupňů, na horách naměří 24 až 27. Vítr bude foukat slabý jihovýchodní nebo východní a bio je na středním stupni zátěže.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: U Zvíkova na Českobudějovicku dejte pozor, přechází přes silnici dobytek. Buďte za volantem opatrní, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Závodníci téje karate vybojovali 3 medaile na světových hrách mládeže. K historickému úspěchu Českobudějovického klubu se vrátíme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil. Nejdřív ovšem přichází s láskou Petr Muk.

0: Přivezli si 3 medaile ze světových her mládeže. Pro karatisty z Českých Budějovic je to největší sportovní úspěch kariéry. Vydali jsme se za nimi na jih Čech přímo na letní kemp, který mají v areálu Nová Louka nedaleko Albrechtic nad Vltavou.
1: Jsem byl před 11. se sejdeme a řekneme si, jak budeme pokračovat dál v kempu.
2: Trenér Miroslav Vísek určil přesný čas na jeho dodržování, precizně lpí. Pozdě na trénink se prostě nechodí.
3: Tak se připravíme, čipe!
2: Program kempu je náročný, karatisté především nabírají fyzickou kondici. 3 úspěšní karatisté ale mají sebou i medaile, které vybojovali na světových hrách mládeže v Poreči. Trenér Miroslav Vísek o jejich osobním úspěchu mluví jako o historickém výsledku pro klub TJ Karate České Budějovice.
4: V kategorii U14 nám získal první bronzovou medaili Tomáš Hejl. V kategorii měl 64 závodníků, byl to pro něj první velká medaile a první jeho účast vůbec na světové lize, takže z toho máme velkou radost, takže víme, že máme pokračující generaci.
2: Myslí trenér Hýsek i na dobu, která přijde za 5 nebo za 10 let. Bronzovou medaili si z Poreče přivezla i Dominika Suchá. Její příběh má ještě speciální rozměr. Ke sportu se vrátila po těžkém zranění.
4: Kategorie juniorek nad 66 kg. Po roce, co měla utrhlej křížový vaz, tak se nám vrátila, naskočila do tréninku a postupně začala se jako vypracovávat, až získala tady ten svůj životní úspěch.
2: Třetí medaile pro TJ Karate České Budějovice patří do osobní sbírky talentovaného dorostence Tobiáše Šupky.
4: Kategorii dorostenců 80 kg taky vybojoval bronz, což je taky jeho životní úspěch, a od Tobíka vlastně bylo vidět, že od loňského roku, kdy jsme navštívili Egypt, kam jezdíme na semináře a na kempy, tak jsme viděli obrovský nárůst formy a tady to zužitkoval a získal bronz.
2: Bronz, kterého si váží a jak bylo slyšet, o sportu i hodně přemýšlí.
5: Bylo to hodně náročné, protože tam bylo obrovský vedro v tělocvičně, hlavně ta repasáž, kdy jsem šel jakoby 3 zápasy rovnou za sebou. Třeba nejlehčí zápas tak byl rovnou o ten bronz, protože by přišlo, že jako soupeř byl takový, že víc čekal, ale nejtěžší byl určitě druhý zápas v repasáži, protože potom první zápase jsem byl úplně vyšťavený a myslel jsem, že už to nedorozdejchám.
2: A je to i motivace do dalšího tréninku?
5: Jo, to určitě, tak mám hodně cílů ještě, takže potřebuji získat ještě zlato, tohle ještě nestačí.
2: Ještě jedna medaile, která potěšila trenéra Hýska jako trenéra i jako otce, získala je Gabriela Hýsková.
4: V kategorii U12 vlastně získala moje dcera bronzovou medaili, ale to byl takový předturnaj před tou světovou ligou.
2: A právě na letním kempu karatisté pracují na tom, aby se z bronzových medailí na dalších světových závodech staly stříbrné nebo dokonce zlaté. Z Nové Louky, Kamil Jáša, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: Při 7:45 čas prozradit si, jakáže bude ta neděle a dny nadcházející. Na telefonu už je z Českého hydrometeorologického ústavu jeho českobudějovické pobočky Petr Friebauer. Dobré jitro.
2: Dobré ráno.
1: Prozraďte, jak máme právě teď?
2: Na jihu Čech máme jasno nebo skoro jasno a beze srážek. Počasí u nás ovlivňuje tlaková výše nad východní Evropou. Teploty se na jihu Čech nejčastěji pohybují mezi 13 až 17 stupni Celsia, na horách místy kolem 7 stupňů Celsia. Jasno máme i v Českých Budějovicích, kde je teplota 15,8 stupně Celsia, fouká slabý západní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1020 hektopaskalů. Churáňov hlásí také jasno, teplotu 18,6 stupně Celsia a vítr slabý jihovýchodní 2 metry za sekundu.
1: Jaký bude poslední den tohoto týdne?
2: Odpoledne bude stále polojasno až jasno, zejména s vysokou průsvitnou oblačností. Maximální denní teploty dnes budou mezi 29 až 32 stupni Celsia, na horách kolem 26 stupňů Celsia. Vítr bude pouze slabý, jihovýchodní až jižní, do 4 metrů za sekundu a biopředpověď dneska je na dvojce, střední zátěž.
1: A teď to, co nás pálí a pálí to všechny vodáky a vůbec všechny letos v létě, jaký je stav vody v jeho českých řekách?
2: Té vody tam není mnoho. Vltava, Soumarský most, tam je sjíždění zakázáno, výška hladiny pouhých 38 cm. Ve Vyšším Brodě je vody méně, ale nad hranicí sýznosti. Výška hladiny 63 cm, průtok 7,1 metru krychlový za sekundu. Lužnice, Pilař, tam má výšku hladiny pouhých 102 cm a je nesýzná. A Bechyně 70 cm a také nesýzná. A nesýzná je i Otava, Katovice, kde je výška hladiny pouhých 33 cm. Teplota vody v řekách se pohybuje mezi 21 až 24 stupni Celsia a teplota vody na Lipně byla včera 25,8 stupně Celsia.
1: A roku v ruce s jakým počasím odstartujeme nový týden?
2: V noci očekáváme polojasno až jasno, na Šumavě místy přechodně až se zvětšenou oblačností, ale stále bez srážek. Minima se budou pohybovat mezi 17 až 14 stupni Celsia a vítr bude v noci slabý jižních směrů do 3 metrů za sekundu. Zítra bude převážně polojasno, ojediněle s přehaňkami, a to zejména na severu kraje. Večer potom oblačnosti přechodně přibyde. Maximální denní teploty zítra budou ještě vyšší než dnes, mezi 32 až 35 stupni, na horách kolem 29 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, jihozápadní až západní, který odpoledne přechodně zesílí na mírný 2 až 6 metrů za sekundu. A biopředpověď zítra vzhledem k vysokým teplotám na trojce, tedy vysoká zátěž.
1: A ještě se lehce dotkneme úterního dne.
2: Úterý bude jasno až polojasno, minimální teploty kolem 16 stupňů Celsia a maxima už nám zase klesnou kolem 28 stupňů Celsia. A vítr slabý, místy přechodně až mírný, severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Když to klesá k 28 stupňům, tak je to, myslím, velice dobrá zpráva. Děkujeme, Petr Friebauer byl s námi a zase za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: 7:48, to je aktuální čas, i nadále posloucháte Český rozhlas České Budějovice, jeho české ráno. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo zamíří už za chvíli do zvířecí říše. Martin Písařík vám přiblíží řadu zajímavostí o pásovcích. Vyprávě.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že někteří pásovci se umí proměnit v kouly? Zvláštní savci, kterým se pro podobu jejich krunýře říká pásovci, žijí na území Jižní i Severní Ameriky. Existuje několik druhů a jeden z nich disponuje zajímavou schopností. Pásovec kulovitý se opravdu dokáže stočit do klubíčka, které vypadá jako téměř kompaktní koule. Měkké části svého těla tím chrání před predátory a funguje to. Ani kočkovité šelmy si s ním v tu chvíli neporadí. Ve volné přírodě i v zoologických zahradách potřebujete notnou dávku štěstí, abyste pásovce zahlédli. Je totiž převážně noční zvíře a přes den tráví většinu času v noře. Ty si vyhrabává předními končetinami se silnými drápy. K hrabání má ostatně uspůsobenou i páteř. Mezi hrudní a bederní částí má přídavné kloubní spojení, aby se mohl pořádně zapřít. Potravu pásovci získávají pod listím, v půdě anebo v termitištích, která dovedou šikovně rozhrabat. Další zajímavost najdeme u samice pásovce devítipásého. Obvykle je březí 4 měsíce. Pokud má ale málo potravy nebo je ve stresu, dokáže narození mláďat pozdržet až o 2 roky.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede pětistoletími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku, nahrazuje 4 dosavadní podpory. Cizí jazyk by měl být pro děti podle většiny Čechů povinný až od 3. třídy, ukazuje to bleskový průzkum společnosti Median. Jelenovršská slavnost dnes předvede plavení dříví Schwarzenberským kanálem. Dnešní den bude slunečný a horký, teploty vyšplhají k 32 stupňům. Jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou. Pohodové ráno. Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z víc než 300 tisíc domácností, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou se jedná o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich bude mít teď ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
3: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
1: Vyšší podporu naopak dostanou domácnosti s nízkými příjmy, kde členové pracují. Po schválení novely by od 1. října měli taky dostávat víc samoživitelé s dětmi do 15 let. Přes 60% Čechů si myslí, že by měla výuka cizího jazyka zůstat povinná až od 3. třídy. Naopak 13% lidí s tím rozhodně nesouhlasí, ukázal to bleskový průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Původně měla školská reforma zavést angličtinu povinně už od 1. třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. Zachování cizího jazyka až od 3. třídy podporují hlavně voliči současné vlády. Nesouhlasí naopak častěji mladší respondenti a studenti. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých respondentů. Na Jeleních vrších na Šumavě budou dnes plavci splavovat dřevo. Jelenovršská slavnost připomene dělníky, kteří plavili šumavské dřevo Schwarzenberským plavebním kanálem až k ústí Dunaje. Informoval o tom předseda plaveckého spolku Šumavští plavci Hynek Hladík. Ve 13 hodin vystoupí folklorní spolek Libín z Prachatice. Samotná ukázková plavba dřeva začne v 14:30 odpoledne.
2: Sport.
1: První ženský hokejový tým v Třebíči se představí na ledě před návštěvníky. Horáckou Slavii Třebíč ženy čeká dnes první přípravný zápas proti hráčkám z Vídně. Utkání začíná na opraveném třebíčském stadionu ve 13 hodin, vstup je zdarma. Český tým má aktuálně 19 hráček, včetně 2 brankářek. Jejich trenér Tomáš Kousal chce, aby děvčata předvedla co nejlepší výkon.
4: Nepočítám s tím, že by se vyhrálo, ale aby jsme byli konkurenceschopní. To znamená, jestli prohrajeme, tak třeba o gól, o dva. Jo, ale měli by být konkurenceschopní, protože co tam mám ty holky, tak jsou hodně dobrý.
2: Počasí.
1: Dnes bude na jihu Čech jasno nebo skoro jasno, teplotní maxima 29 až 32 stupňů, na horách naměří 24 až 27. Vítr fouká slabý, jihovýchodní nebo východní a bio je na středním stupni zátěže.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na Jindřichohradecku je až do konce srpna uzavřená silnice z Kardašovy Řečice do Pluhova Žďáru. Objíždí se přes Dírnou. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 8.04, to je aktuální čas, pokračuje jeho české ráno s Adélou Jirkalovou a na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice na nás hned v zápětí čekají písničky z cizí kapsy. Autora melodie Zůstaň v podání Roberta Křesťana a Druhé trávy poodhalí právě jejich dnešní vydání. Tak jdeme na to.

Písničky z cizí kapsy. Příběhy českých cover verzí. Yes, it was s Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8 hodině raní. Jinak řečeno, jste u rádia v pravou chvíli. A vůbec žádný spěch. Dneska si posvítíme na písničku, která taky nikam nechvátá, aby mohla říct všechno, co je třeba. Neboli na krásnou baladu, kterou v roce 2020 přeložil do češtiny a samozřejmě i s kapelou Druhá tráva i naspíval Robert Křesťan. Jmenuje se Zůstaň.

tabule, když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice, jako když vystřelíš z ručnice.

banky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž,

stavárny se zasnila a začala se v bocích kolíbat.

Kapela Druhá tráva, mimochodem dlouhodobě jedno z nejlepších koncertních těles, které můžete na českých pódiích potkat, skládá svůj repertoár z různých hudebních nálad. Vždy mu ale vtiskne svou muzikantskou pečeť, ať už se jedná o původní skladby nebo písničky, které si půjčuje od většinou angloamerických autorů. Dávno už nejsou jen ze žánru zastřešených countryovou klenbou. Svého času třeba poutavě zpracovala songy vybrané ze zpěvníku Boba Dylana, a když hlavní hybatele repertoáru skupiny Roberta Křesťana a Luboše Malinu osloví i jiní mistři skladatelského či hráčského řemesla, nehledí na stylové škatulky. Na desce z roku 2020, kterou Druhá tráva vydala jako díl první ze zamýšleného a o dva roky později i dokončeného dvojalba, tak najdeme i písničku Zůstaň. Stejně jako jiné vypůjčené skladby Robert Křesťan pečlivě a jazykově brilantně přetextoval, aniž by byť jen trochu uhnul z původního obsahu. Mimo děk tak máme možnost bez velkého koukání do slovníku užít si vypravěčského nadání amerického samorosta Toma Waitse. Kalifornský rodák si za svou už víc jak půlstoletí dlouhou kariéru vybudoval neochvějnou pozici naprostého originálu, jehož písničky procházejí různými zvukovými podobami i náladami. Od melancholických šansonů barového pianisty po zavíračce přes rockový nářez s ušpiněnými kytarami, jímavé countryové balady, rozevlátost jazzového komba až k potěuchlým rytmickým orgiím se sbíraným a propojeným do písniček, při nichž běhá mráz po zádech. A nad tím vším vládne Waitsův hlas, svou barvou, drsností i naléhavostí téměř nepodobný žádnému jinému, který za poslední desítky let usiloval o pozornost publika. Pro něj je Tom Waits jednou otrhaným šupákem, co nějakým nedopatřením přistál u piana, jindy smutným nostalgikem se srdcem na dlani, pak zase kabaretním showmanem a nakonec podivínským šamanem, jak vystřiženým z nějakého hodně nezávislého filmu. V zásadě tedy naprosto dokonalým hercem, kterému ale nechybí to nejdůležitější – uvěřitelnost. Nemluvě o takřka geniálním talentu vymýšlet a vyprávět příběhy. A člověk mu je schutí spolkne, ať už jsou o starém auťáku, o kostlivcích na hřbitově, různých prapodivných existencích, dost často za hranou zákona, a nebo o lásce a naději. Hluboké, bolavé a věčné. A o ní je i písnička Hold On. Tak poslouchejte. Zdraví vás Martin Schuster.

0: 8 hodin 17 minut dnešní písničky z Cizí kapsy jsou pro tuto chvíli za námi. A před námi nejprve vaše SMSky a pak už také aktuální informace o počasí.
1: Počasí.
0: Větrní 14 stupňů, jasno, zdraví Zuzka a Honza, to je SMSka, která dorazila v 7.37. Z Prachatic klidné slunečné ráno, už 20 plus, pohodu ve zdraví přeje Helča, tato SMSka je ze 7:45, tak jenom pro upozornění, že je to půl hodiny stará zpráva. Písek 20 stupňů Celzia, podepsán Folta, to je SMSka stará přibližně čtvrt hodiny. Tak a co říká Český hydrometeorologický ústav, dnes bude slunečno a teplo, konkrétně jasno, skoro jasno, odpoledne přibývání vysoké průsvitné oblačnosti. Odpolední maxima 29 až 32 stupňů, na horách naměříte 24 až 27 stupňů Celsia. Vítr povane slabý, jihovýchodní až jižní o rychlosti do 4 metrů za sekundu. Pršet nebude a rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne už ale dobré.
2: Hostem nedělní kavárny bude zpěvačka Bára Basiková. Určitě víte, že režisérka Helena Třeštíková natočila právě o ní časozběrný dokument. A právě o něm jsme si povídali v kavárně, kterou si poslechnete v neděli krátce po 17. hodině. K poslechu zve Pavla Kuchtová.
0: Dnes už za chvíli čekají tipy pro volný čas. My zamíříme například do Vacova, do Netolic a také do Zlaté koruny. Tak si na to počkejte. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a tohle už je Marek Ztracený.

0: Tipy pro volný čas.
1: Prachatice a nedaleký Křišťanovický rybník je ještě dneska centrem závodu světového poháru v triatlonu Extera Czech Republic. Den židovských památek oslaví ve Volyni. Od 10 hodin tam otevřou synagogu. Průvodci budou připraveni v časech 10, 11, 13, 14 a 15 hodin. Vstup do objektu je v rámci této celostátní akce zcela zdarma. Volyňská pouť je ještě dnes chovatelskou výstavou nebo jubilejní expozicí Květy Volyně 2026. Strunkovice nad Blanicí pořádají do neděle, tedy do dneška, pouť svatého Dominika. A Vavřinecká pouť je také ještě ve Vacově u Vimperka. Dílnu Podmaleb na skle organizují dnes od 17 hodin v muzeu na Kvildě. A Prachatické velké náměstí se v 10.30 stane dějištěm tradičního koncertního matiné. Vystoupí tam Pavel Bušek na klarinet, Jaroslav Janutka na hoboj a Jaroslav Sebera na fagot. Tradiční dostihy Velká cena Netolic startují ve 13 hodin. Jelenovršská slavnost začne ve 13 hodin v šumavské osadě Jelení vrchy. Zaměřuje se na osudy stovek plavců, kteří sváželi palivové dříví ze šumavských hvozdů pod třístoličníkem či smrčinou. Letní scéna ve Vimperském městském parku nabídne dnes od 15.30 představení Malý pán v podání renomovaného souboru Divadlo B. A divadelní sdružení František Xaver Vacl a Jirka Krška Kolumbus připravili dnes od 16 hodin představení Fimfarum ve Zlatokorunském klášteře.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: písničky, které si zaspívá.
1: Na každém rohu mají fotku mou, vás od někud znám.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Smyčka kolem vraha se utahuje. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT2. S tisícihlavým stádem na cestě plné nástrah. Clark Gable jako honák dobytka a zloděj se srdcem na správném místě ve filmu Správní chlapy. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Lubomírem Lipským, navazující na společný televizní rozhovor z počátku 70. let. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
4: Dobrý den.
5: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
4: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
4: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
5: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
6: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, neděle 9. srpna. Na řadě jsou zprávy s Gabrielou Bláhovou.
7: Je 8:30.
8: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
7: Do konce září můžou lidi přejít k jiné zdravotní pojišťovně. Změnit je možné dvakrát do roka. Letos, stejně jako každý rok, to bylo na jaře do konce března. Všeobecná zdravotní pojišťovna, největší v Česku, dlouhodobě zaznamenává nárůst počtu klientů. Oprava silnice v Majdaleně na Jindřichohradecku omezí řidiče od zítřka do poloviny listopadu. Rekonstrukce hlavního tahu, který vede z Veselí nad Lužnicí přes Třeboň na hraniční přechod Hlámky do Rakouska, si vyžádá víc než 62 milionů korun. Při částečné uzavírce projedou auta místem Kyvadlově. ČTK to řekl Adam Koloušek z ředitelství silnic a dálnic. Jindřichohradecká úzkokolejka připravila na srpen několik mimořádných akcí. Dnes nabízí speciální jízdu historickými vozy s exkurzí a odborným komentářem po depech v Kamenici nad Lipou, Lovětíně, Jindřichově Hradci a Nové Bystřici. Zájemci taky můžou navštívit výstavu o osudu Jana Půlpytla podhajského rodáka z okrouhlé Radouně, který bojoval v obou světových válkách i jeho blízkých zapojených do protinacistického odboje. Expozice je rozdělena do dvou navazujících částí umístěných na nádražích v cílových stanicích parních vlaků v Kamenici nad Lipou a Nové Bystřici. Turecko omezuje plavbu lodí úžinou Dardanely vzhledem k rostoucím obavám turecké vlády po zvýšení počtu ruských a ukrajinských útoků na plavidla v Černém moři. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na nejmenované zdroje obeznámené s celou záležitostí. Českobudějovické fotbalisty dnes od 17 hodin čeká první utkání nové sezony v rámci třetí ligy. Na Střeleckém ostrově vyzvou Jihočeši Admiru Praha a baseballisti Sokola Hluboká se dnes od 13 hodin utkají s Třebíčí. Dnes bude na jihu Čech jasno nebo skoro jasno, teplotní maxima vyšplhají na 29 až 32 stupňů, na horách naměří 24 až 27. Vítr fouká slabý jihovýchodní nebo východní a bio je na středním stupni zátěže.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
7: Světový pohár v triatlonu Xtraček uzavřel až do dnešní 22. hodiny večerní části obcí Hlásná Lhota, Křišťanovice a Záblatí na Prachaticku. Sledujte dopravní značení a objízdné trasy. Šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Řekla bych, že to je a bude taková dámská jízda. Zprávy s Gabrielou jsou za námi, s vámi Adéla a za chvíli to bude Marcela Holanová, také Maria Fredriksson z Roxette, Dara Rollins, tohle už je Lucie a také Daniela, takže spousta ženských jmen a to navzdory tomu, že svátek dnes 9. srpna slaví Roman. Přejeme vše nejlepší.

0: V dnešní době, kdy si mobilním telefonem může doslova každý zavolat jakoukoliv, respektive kdykoliv, kohokoliv, je následující záznam určitě unikátní. Před námi je další archivní perla Českého rozhlasu České Budějovice. Nahrávka z roku 1966 zachycuje první použití krátkovlnných vysílaček na stavbě v Českých Budějovicích. A jak telefon, tak krátkovlná vysílačka, to byly tenkrát velké vzácnosti. Reportáž natočil redaktor Miroslav Jelínek v září roku 1966.
1: Tady BQS 1, volám. BQS 10, ozvěte se. Přepínám, navazujeme spojení.
2: Tady je BQS 10, slyšel jsem dobře, přepínám.
3: Krátkovlnné vysílačky, které jste slyšeli, neslouží ani vojákům nebo dispečerům vlakové dopravy, kde se už běžně používají. Tyto krátkovlnky slouží stavbařům na největším českobudějovickém sídlišti Staré město 1. U řídící stanice je vedoucí proudové výstavby soudruh Milouš Šimon. Ty vysílačky jsou poprvé použity u vás u Národního podniku pozemní stavby zde na sídlišti Staré město 1. K čemu vám slouží, v čem vám pomáhají?
1: Ty vysílačky nám pomáhají k rychlejšímu spojení mezi sebou, mezi jednotlivými úsekovými mistry a mezi vedoucími jednotlivých etap. Protože sídliště je tak rozsáhlé, že bych prostě tady si uběhal bych se po celý den a znamená to rychlejší spojení pro nás, rychlejší vyřizování, protože v letošním roce máme předat něco kolem 700 bytů. Znamená to, že musíme mít rychlé spojení a rychlé vyřizování všech nedostatků.
3: Takže vysílačky používáte jenom mezi vedoucími pracovníky, to znamená vedoucími proudu, vedoucími montáží a mistry?
1: No, teďka je používáme i u montáže, kde jeřábník nevidí na pracoviště, čili jsou použity tak, že vedoucí montážní čety je spojen vysílačkou s jeřábem a dává přímo pokyn jeřábu, jak má přesně zajet s panelem a kam má panel usadit.
3: U těch věžových 14 podlažních domů, ano?
1: Ano, to je u těch věžových 14 podlažních domů, protože od 12. podlaží musí u toho být člověk navíc, který ukazuje, a tady v tomto případě to obstará vysílačka a ta zaskočí jaksi toho člověka tím, že přímo navede ten jeřáb přesně na určené místo, bez jakýchkoliv zdržování.
3: Takže moderní slaboproudá technika zasáhla už i do stavebnictví a jak je vidět, účinně vám pomáhá.
1: No, pomáhá velmi účinně a teď to prozatím zkoušíme, na tom je číslo 6 a doufám, že jako výsledek bude velmi dobrý. BQS 1, volám BQS 10, jak mě slyšíte, přepínám.
2: Tady je BQS 10, slyšel jsem dobře, přepínám.
1: Tady Šimon, soudruh Aníš, tak jak to vypadá na tom staveništi, jak to vypadá, přepínám.
2: Tady je Aníš, v současné době ještě stále vykládáme trailer, který přivez stěnové panely z vráta a jinak křemelinu máme všechno, kromě těch 10 balkonů a těch dvou kusů A32 všechno, přepínám.
1: Jo, tady Šimon, rozuměl jsem všemu, tak já zařídím dál, aby ty balkony dovezli na stavbu co nejdřív těch 10, přepínám, jak mě slyšíš.
2: Slyšel jsem dobře, přepínám.
1: Dobře, zůstaň na poslechu a končíme.
0: Slyšeli jste další archivní perlu Českého rozhlasu České Budějovice, nahrávku ze září roku 1966. Archivní perly najdete také na našem webu budějovice.rozhlas.cz.
4: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Ano, jdeme si popovídat o aktuálním počasí na jihu Čech, a to s meteorologem Petrem Fribauerem. Znovu dobré jitro přeji.
2: Dobré ráno.
1: A začneme skutečně tím aktuálním, tak prozraďte, jaké je počasí na jihu Čech.
2: Máme jasno až skoro jasno a beze srážek. Počasí u nás ovlivňuje tlaková výše nad východní Evropou. Teploty na jihu Čech se nejčastěji pohybují mezi

0: jihovýchodní až jižní do 4 metrů za sekundu a biopředpověď pro dnešek je na dvojce, tedy střední zátěž.
1: Uzavíráme jeden týden, otevře se týden nový. Jaké bude pondělí?
0: V noci očekáváme polojasno až jasno, na Šumavě místy přechodně se zvětšenou oblačností a k ránu se pouze výjimečně mohou vyskytnout přehánky. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 17 až 14 stupni Celsia a vítr bude v noci slabý, jižních směrů do 3 metrů za sekundu. Zítra bude převážně polojasno, ojediněle s přehánkami, a to zejména na severu kraje. Večer potom oblačnosti pouze přechodně přibyde. Zítřejší teploty budou ještě vyšší než dnes, mezi 32 až 35 stupni Celsia, na horách kolem 29 stupňů. Vítr bude slabý, jihozápadní až západní, a odpoledne přechodně zesílí na mírný 2 až 6 metrů za sekundu. Biopředpověď pro zítřek vzhledem k vysokým teplotám na trojce, tedy vysoká zátěž.
1: Co přinese úterní den?
0: Úterý bude jasno až polojasno a ochladí se nám. Ty minima budou ještě poměrně stejné, kolem 16 stupňů Celsia, ale maxima už jenom kolem 28 stupňů Celsia, v uvozovkách jenom. Slabý, vítr bude slabý, místy přechodně až mírný, severní směru 2 až 5 metrů za sekundu.
1: A jak to s tím ochlazením nebo s teplotami bude ve středu?
0: Ve středu to bude dost podobné jako v úterý. Ty minima budou tedy o něco nižší, kolem 13 a maxima kolem 27 stupňů Celsia. Bude jasno až polojasno a vítr bude stále slabý, severovýchodní až severní do 4 metrů za sekundu.
1: Taková, řekla bych, ryze prázdninová předpověď počasí z úst Petra Friedbauera. Děkuji za váš čas, mějte se hezky a naslyšenou.
0: Hezký den, naslyšenou.
2: Zahradní orchideje, jejich druhy, nároky a pěstování, anebo veřejná zeleň v Holandsku. I o tom bude řeč v dalším vydání magazínu Zelené světy. Poslouchejte v neděli po 11. dopolední. Hanka Šeberová a Pavel Chlouba vás zvou k poslechu.

0: Jeho české ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice míří do svého finále a proto i pozvánka na dnešní odpoledne, kdy jsme pro vás, milí posluchači, jako obvykle připravili povídku, protože je tady neděle. Už teď vás můžeme pozvat k jejímu poslechu. Je to příběh o vodě, o její síle a o moci. Vypravěč příběhu putuje místy, kde ve 13. století právě vyrůstají České Budějovice. Ačkoliv 3 týdny pršelo, koryto řeky Malše je poloprázdné a nedaleko stojí zvláštní muž.
1: No, klid, mlá, klid, tak. Co se za mnou kradeš jako zloděj a plašíš mi koně? A kde jsi se tu tak najednou vzal? Nebo jdeš také plenit? Lovit ryby?
2: Nelovím ryby. Vidíš snad, že bych měl u sebe něco, do čeho bych je mohl házet?
1: Klid, mlá, klid, hodna. Třeba si ukradl celou řeku.
2: Možná čeňku z dvorců.
1: Podívejme, ty mě znáš?
2: Znám lidi, ale ne vždy k mé potěše.
1: Co se stalo s tou řekou? Přece nevyschla, všude kolem jsou mokřiny.
2: Ne, řeka nevyschla, jen se přestěhovala.
1: Přestěhovala? A to jako jen tak?
2: Co si to dovolila, viď? Řeka. Ale to ona může, víš? To jenom lidé si myslí, že ji postaví do cesty své hráze, tak jako tu u Budějovic pod soutokem na Vltavě. A myslí si, že řeku skrotili. Ale to se mýlí.
0: Povídku Františka Nýdla Beraní hlava o síle vody, která před 24 lety v srpnu 2002 pustošila i jižní Čechy, si můžete poslechnout dnes odpoledne krátce po 14. hodině tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. A já, Adéla Jirgalová, tady s vámi budu zase zítra krátce po 5. hodině raní, tak se těším, mějte se krásně a užijte si neděli.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Stovky tisíc korun šetří některé obce společným nákupem energií. Horští záchranáři v Česku měli v červenci meziročně víc zásahů. Přibylo i výjezdů k alergickým reakcím po bodnutí hmyzem. Sucho v Česku se zhoršuje. Průtoky některých řek jsou podle hydrologů výrazně podprůměrné. Dnes bude jasno až skoro jasno. Teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. Zprávy a Gabriela Bláhová. Dobré nedělní ráno. Desítky měst a obcí i stovky organizací, které zřizují, nakupují energie společně. Počet zapojených navíc stále roste. Uspoří tím stovky tisíc korun ročně i množství času, říká mluvčí Sdružení místních samospráv Eva Bláhová.
2: Běžná obec ušetří obvykle proti ceníkovým cenám 150 až 200 tisíc korun ročně. U měst jsou to miliony korun. Dalším významným přínosem je také zjednodušení administrativní a organizační stránky procesu sjednávání dodávek, elektřiny a plynu.
0: Horská služba v Česku měla v první půlce prázdnin 872 zásahů. Je to o 160 víc než za stejné období loni. Počet úrazů narostl mezi cyklisty i turisty. Přibylo i výjezdů k alergickým reakcím po bodnutí hmyzem. Důvodem nárůstu počtu zásahů je podle záchranářů letošní vyšší návštěvnost hor, říká mluvčí horské služby Marek Friš.
3: Nejvíc úrazů mají jeseníky, tak jako každoročně. Hned za nima Šumava a Krušné hory, posléze Krkonoše. Jsou to destinace, které jsou hodně navštěvované extrémními sportovci, to znamená hlavně cyklistika v bikeparcích a obdobné.
0: Česko trápí nedostatek srážek, sucho se podle hydrologů prohlubuje. Průtoky v některých řekách jsou podle nich výrazně podprůměrné. Velmi špatná situace je třeba na tocích v povodí Vltavy. Vodohospodáři ji proto musí vylepšovat odpouštěním přehrad. Například v té Orlické je zhruba o 11 metrů nižší hladina proti jejímu maximu, popisuje ředitel povodí Vltavy Petr Kubala.
4: To nadlepšování se děje zejména z toho důvodu, že je to důležité pro vodní a na vodu vázaný ekosystém, pro zajištění odběru vody z vodních toků, pro nařiďování vypouštěných, vyčištěných odpadních vod z čistíren.
0: Vody v přehradách je ale zatím podle Kubaly stále dostatek a výpadky pitné vody nehrozí. Nový vodovod z Krsic do Mirovic propojí sever Písecka s jihočeskou vodárenskou soustavou. Projekt za téměř 79 milionů korun bez DPH nahradí obyvatelům Mirovic, Horosedel a Nerezců nevyhovující místní podzemní zdroje vody. Stavba vodovodu o délce 5,5 kilometrů začala na konci července a skončí na konci příštího roku. Novináře o tom informoval mediální zástupce jihočeského vodárenského svazu Zdeněk Zuntich. Místní vodní zdroje obsahují nadměrné množství radonu a taky uranu a především nemají dostatečnou kapacitu pro současné potřeby a další rozvoj obcí. Sport. Jiří Lehečka dohrál na turnaji Masters v Montrealu v osmifinále po prohře 3-6, 3-6 se Španělem Rafaelem Chodarem. 24-letý český tenista se dopustil 34 nevynucených chyb. 12. hráč světového žebříčku se utkal se světovou 15. poprvé. Zápas ztratil za hodinu a 16 minut. Chodar do čtvrtfinále postoupil na 7. z posledních 8 turnajů a na 3. Masters za sebou. Dnes v noci středoevropského času bude hrát v Montrealu osmifinálový zápas Jakub Menšík.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teplotní maxima 29 až 32 stupňů, na horách naměří 24 až 27. Vítr fouká slabý, jihovýchodní nebo východní a bio je na středním stupni zátěže.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: S uzavírkou počítejte ve Vacově na Prachaticku v části Vlkonice. Objížďka je značena. Dobře dojeďte, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
5: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu. Vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Když jsem připravoval poslední dva Vltavíny, měl jsem velké štěstí na počasí. A vůbec se nedivím malířům, kteří se v jižních Čechách věnovali právě krajině. A proto mě napadlo využít i nějaké archivní nahrávky, které u nás v rozhlase s nimi máme, do Vltavínu právě na toto téma. A dneska to spojíme všechno najednou. Za chvíli si pustíme vzpomínky dvou malířů, dvou Františků, Františka Peterky a Františka Romana Dragouna, ale nejdřív ze všeho se vypravíme s Miroslavem Šobrem na poutní areál svaté Anny u Kraselova.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín. A já tento úvod natáčím u poutního areálu svaté Anny nedaleko Kraselova u Strakonic. Já jsem tento areál viděl poprvé v životě při cestě do Tažovic, kde jsme natáčeli další díl seriálu o dobrovolných hasičích jménem Dobráci roku. Tam jsem se také seznámil s jejich starostou Miroslavem Šobrem. Ten je tady se mnou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A já vím, že vaší skutečnou profesí je něco, co by se dalo nazvat ekologie krajiny, ale já vždycky, když sem přijedu, třeba i teď, po těch 10 letech, kdy mě ten areál od toho prvního pohledu stále fascinuje, tak mě se v tuto chvíli vybavuje spíše slovní spojení psychologie krajiny, protože tady je to tak neuvěřitelně uklidňující.
1: Je to přesně tak, protože zdejší krajina, to je typická krajina šumavského podlesí. Takže tady žijou podlešáci a krajina je nesmírně uklidňující a nesmírně dobře působící na lidskou psychiku. Možná i proto, protože my jsme na vrchu, který se jmenuje Chloumek nebo Chlum, což je ve staročeštině vrch porostlý většinou nějakým hájkem, tak tady na tom vrchu nebo spíš pod ním se nachází již od pradávna studánka léčivé vody, o které samozřejmě lidi věděli. A když potom na konci 17. století v rámci rekatolizace Čech začaly vznikat poutní areály, většinou u nějakých významných míst, tak právě vrch Chloumek tady u Kraselova se úplně nabízel pro výstavbu poutního kostela, protože tady byl léčivý pramen, byly tu nádherné výhledy. Je to přibližně stejně daleko do širokého okolí k takovým těm hlavním sídlům. No a tak na konci 17. století tady vznikl poutní areál svatá Anna, tehdy donátorem, fundátorem z rodu Dlouhoveských, který byl v Praze kanovníkem pražské kapituly svatovícké.
0: To znamená, tady to vzniklo, jak se říká, v uvozovkách na zelené louce, tady nebyl předtím nějaký kostelík, nějaká kaple, jak to tak bývávalo v podobných případech?
1: Podle podrobné kroniky kraselovské, kterou kdysi vedl nezapomenutelný pan Uhlík a vedli naprosto perfektně, tak tady nebyl nikdy žádný kostelík, není o něm záznam. Protože samotný Kraselov má svůj kostel svatého Vavřince, který pochází již z poloviny 14. století, takže my ho vlastně vidíme, tady koukáme na kostel věže svatého Vavřince. Takže toto poutní místo bylo vybudováno právě v rámci rekatolizace jižních Čech nebo Čech jako takových.
0: Ono to možná trošku i vychází z obrázků, na které jsme zvyklí, ať už z vlastních zážitků, z vlastních cest, anebo i z obrázků, které jsme někde viděli, ať už ve formě maleb nebo pověstného Josefa Lady. Prostě vždycky nad každou vesničkou se tyčí, pokud možno, barokní kostelíček. Tady nad Kraselovem je to něco podobného. Prostě bílá monumentální stavba, připomínající skoro až pevnost. Jedinou výjimkou jsou ty šindelové tmavé střechy, byť jsou to ale v podstatě barokní báně. A je to všechno zasvěceno svaté Anně. Proč zrovna svaté Anně?
1: Tady je to z důvodu léčivého pramene, protože ten dával zdraví a svatá Anna je patronkou nejen vdaných žen, protože ona byla matkou Panny Marie a babičkou Ježíškovou, ale je i patronkou nemocných. Takže z toho důvodu, protože ten pramen se odjakživa nazýval Dobrá voda, tak i poutní místo bylo zasvěceno svaté Anně.

většího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Jsme u poutního areálu svaté Anny nad Kraselovem a já se zkusím na tento areál zeptat umělé inteligence.
1: Zdeněk, welcome back. Let's pick up right where we left off.
0: Ahoj, Copilote. Můžeme spolu nyní mluvit česky. Přijel jsem k poutnímu místu, přesně řečeno k poutnímu kostelu svaté Anny u Kraselova. Co mi o něm můžeš říct?
1: Jasně, mluvme spolu česky. Poutní kostel svaté Anny u Kraselova byl postaven v roce 1682 a je to barokní památka s bohatou historií. Kdysi tu byl prý zázračný pramen a dodnes je tu krásná gotická socha svaté Anny na hlavním oltáři. Je tu i pověst o zvonu, který měl tak krásný hlas, že ho lidé nechtěli nechat odejít. Celkově je to místo plné historie, výhledu a klidu.
0: Tak tolik prosím umělá inteligence, se kterou, díky Copilote, ahoj, se kterou jsem se bavil cestou sem a takto jsem se připravoval na dnešní natáčení. Má pravdu? No, v přinejmenším v polovině toho, co řekl, ano, protože tu už jsme si řekli.
2: V polovině určitě ano, barokní komplex, protože baroko, to je ta doba rekatolizace. Pak tam zmínila sochu svaté Anny, ta už tady v originále není, protože došlo k jejímu uloupení, pak se naštěstí našla, dokonce někde v Rio de Janeiro nebo někde v Brazílii, ale zkrátka nyní je v Českých Budějovicích v lapidáriu.
0: A říkala něco o tom zvonu, který měl tak úžasný hlas, že ho lidé nechtěli umlčet. To je pravda?
2: Ano, je to jedna, a inteligence říkala správně, je to zapomenutá pověst. O té se tady skoro neví, není to v širším povědomí. Tady u nás na Podlesí jsou v širším povědomí zvony z Dobrše, které podle pověsti, když zvonili, byly slyšet až v Praze. Ale ta pověst tady o zvonech ze svaté Anny je tu zapomenutá, zkrátka se o ní neví. A jinak tohleto místo pro mě osobně je významný tím, že už jako malý klučík mě sem vodila moje babička na veliká setkání, nebo tomu se říká ty poutě, na pouť u svaté Anny, protože ta v širém okolí tady Strakonicka patřila k největším. Takže už pro mě, když jsem začal vnímat a pamatovat si 5-6 let, tak svatá Anna to je vůně kadidla, hlas poutě, vůně klobásy, babička, která nás nabára, ať v kostele jsme sticha a nemluvíme, a to místo ve mně zůstalo. Stejně tak inteligence mluvila o léčivé studánce nebo kouzelné, ona byla léčivá. Ta studánka je tady doposud, když popojdeme tady kousek za jednu z těch věží, tak na ní uvidíme. A ta voda tam byla natolik léčivá, že o století později, co se postavila svatá Anna, tam byly založeny klimatické lázně. V té době se to začalo šířit po vzoru Vincence Prysnice z Jeseníků, takže tady už to bylo také, kdy lidé, kteří sem jezdili, léčila se tady hlavně dna a revmatismus, tak byli léčeni jednak pravidelným režimem, pravidelnou pitnou kůrou, fyzickou prací, ať už těžší nebo méně těžší, pravidelnými procházkami, odpočinkem, vzduchem a vůbec tím géniem loci téhle krajiny.
0: Já se vůbec nedivím, pojďme k té studánce tedy. Upřímně řečeno, ono se to opakuje vždycky, nebo velice často, právě u takovýchto studánek v jižních Čechách vznikaly lázničky. My jsme jich s Danielem Kovářem, ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích, projeli osobně několik takových míst, dnes už lázniček neexistujících, ale v podstatě takřka většina z nich měla společné jedno. Ta voda byla buď mírně radioaktivní, nebo obsahovala stříbro, protože někde poblíž byly stříbrné doly a vyplavovalo se to tam z těch štol. Co tady?
2: Tak tady to není ani jedno, ani druhé, ale je tady vyšší obsah síranu. Síran hořčíku, síran draslíku a tyhle, ne že by ta voda přímo voněla nebo smrděla sírou, ale ty vyšší obsahy síranu právě způsobují tu její léčivost. Takže to bylo ať už na oční neduhy, břišní neduhy, na různé zmožděniny, sečné rány, bodné rány. Zkrátka ta voda byla léčivá a ti naši předci to věděli.
0: Jak to říkají v knoflíkové válce, kdybych to byl býval věděl, tak bych si sem přivezl kanistr a načepoval bych si, ale já ho dneska nemám. No to nevadí, zkusíme to příště. Třeba mi to bude trvat méně než 10 let, než se sem zase vrátím.
2: Ono to s tou vodou je to bohužel trošku jiné, ty rozbory, protože okolo byl silně zemědělsky využívané pozemky, tak ta kvalita už teď není taková, aby bylo možno ji pít, hlavně díky dusičnanům, a proto byla svedena, to je tak 50 let, jako užitková voda na místní hřbitov.

0: S Miroslavem Šobrem jsme obešli poutní areál svaté Anny na Chlumku u Kraselova. Zasvítilo za prvé sluníčko, což jsme potřebovali i pro fotografie, a za druhé se nám otevřely krásné výhledy do strany. A když se podívám takhle trochu z boku, tak tady vidíme Strakonice, potom tam dál výhled směrem Písek, ale až se rozplyne ten opar, tak já si myslím, že je tady odtud vidět hodně daleko, na všechny strany.
1: Tady je vidět na všechny strany určitě, tady vzadu, tak to už bude svatý Jan Křtitel Radomyšl, a jinak my se nacházíme nějakých 650-660 metrů nad mořem a nedaleko odsud je Mladotický vrch, který má 702 metrů nad mořem. A o něm se říká, že z jeho vrchu je vidět čtvrtina Čech. Takže ty výhledy tady jsou nádherné a i svatá Anna to potvrzuje.
0: Jak jsem říkal, obešli jsme areál, jsme v té zadní části, před námi je dům. To patřívalo k tomu areálu?
1: Pravděpodobně to patřívalo k areálu, protože to byl poutní kostel, kde bylo spoustu práce, hlavně v období poutí, tedy svatá Anna pouť 26. července, a ty poutě tu byly opravdu slavné. Později to byla hájovna. Jinak k tomuto domku se váže takový trošku zázračný příběh, protože v roce 2013 tady byla velikánská vichřice, konkrétně na Kraselovsku. Tady vyvrátilo spousta stromů, bylo tu i malé tornádo a jeden z velikánských stromů, modřínů obrovských, padnul na tu chalupu, ale pouze takovým způsobem, že ji jen mírně poškodil, a jak říkal majitel, ta škoda se zastavila na krovu v místě, kde měl křížek s panenkou Marií. Takže to je takový trošku zázračný skutek, který se tady udál před 12 lety.
0: Takže to je ta uštípnutá část toho hřebenáče tamhle úplně na kraji.
1: Přesně tak, to je ta uštípnutá část. Já jsem tady z titulu své práce vlastně byl hned druhý den, jak jsme to tady všechno sepisovali, jak to bylo, jak to bude, a musím říct, že jsem z toho měl taky velice zvláštní pocit. Stejně tak, když se postavíme a koukneme tady zezadu na ten areál, tak tady vidíme, to je vlastně byt. Dnes se tomu, je to dům svatého Jáchyma. Je to nově zrestaurované a musím říci, že když jsem měl možnost se tam podívat, tak má neskutečně pozitivní energii, jakou jsem snad nikde jinde nezažil. Okamžitě při vstupu do té místnosti ta energie se rozlila úplně všude. Pozitivní energie.
0: Ale on to není žádný drobeček. Když vidím ten areál takhle ze všech stran, tak v podstatě je to, dá se říct, čtvercový půdorys. V každém rohu je, byť tedy nějaká barokní báň, by se to dalo nazvat, ale není to ryze barokní, protože to má, to by člověk čekal, plechovou střechu. Tady je šindel. A je to kombinované s taškami, tradičními bobrovkami, ale dovnitř je vidět, že tam je ještě jedna stavba, tam je samotný ten kostelík, ze kterého vybíhá i nějaká kaple. Těch kaplí je tam víc?
1: Přesně tak, to je ten původní kostelík, který byl postavený toho roku 1682, a ten čtvercový půdorys byl tvořen hlavně tím, že museli se vytvořit ambity pro poutníky, kteří sem přicházeli a většinou tady přespávali. Takže kolem kostela se utvořil ambit, to znamená krytá chodba, kde se přespávalo. Ten ambit má v každém rohu tuhle barokní báňku, výšku, akorát v jednom rohu, v tom krajním vlevo, tam má zvonici. Ty ambity byly přistaveny asi o 40 let později, než vzniklo samotné poutní místo.

0: Posloucháte Vltavín a já jsem v úvodu slíbil nějaké archivní nahrávky a vzpomínky jihočeských malířů. Ten, kdo je výtvarně nadaný nebo výtvarné umění miluje a vyhledává, ten bude následujícím dvěma archivním nahrávkám velice rozumět, ale nejsou jen o výtvarnu. Jsou také o tom, že tomuto řemeslu se podobně jako mnoha jiným, když je člověk chce dělat poctivě, někdy musí i něco obětovat. Myslím, že následující nahrávka vzpomínek Františka Peterky to dokládá víc než jasně. František Peterka se narodil v Oltyni nedaleko Opařan a v 15 letech, tedy v roce 1935, nastoupil do učení na strojního zámečníka v malé továrně v Malšicích. A právě v této chvíli začíná záznam jeho vyprávění, které natočil 20. října 1993 a poprvé odvysílal 6. listopadu téhož roku režisér Otakar Bílek.
1: Tam jsem se učil strojním zámečníkem a vyráběli jsme zvěrolékařský přístroje a nástroje. A pak jsem po vyučení tam dělal tovaryše a ve 42. roce jsem byl nasazený totálně do Německa, kde jsem pracoval krátkou dobu, protože tam jsem onemocněl. Tam jsem dostal angínu pectoris a ležel jsem na lágru měsíc. A jeden můj známý kamarád Střemošní, ten mě tam objevil a vzal mě prostě do náručí, protože jsem nebyl schopen pohybu a dones mě k lékaři, to bylo v Saalfeldu v Německu. No a oni mě okamžitě poslali domů, ještě mi dali doprovod ze Soběslavy, tam byl Nečas, jo. Ten se mnou dostal taky domů. A já v té době, právě protože jsem jako byl člověk, který neustále musí něco dělat, tak jsem začal kreslit venku. A napřed jsem dělal tam krajinu kolem Podolí, ale pracoval jsem denně, pracoval jsem jako vytrvale a hromadil jsem kresby. Kreslil jsem denně, naplno, pořád a nashromadil jsem velké množství kreseb. A když končila válka, tak jsem došel za panem profesorem Laškou do Tábora a ten se na ty kresby podíval a vybral mi celou řadu kreseb. Já jsem ty kresby vzal a to bylo těsně po té válce hned, po revoluci. A dověděl jsem se, že v Praze, kde je akademie, jak jsem tam jel, když jsem tam přišel, tak jsem neměl státní spolehlivost. A proto jsem musel jít pěšky domů. A to si vzpomínám, že nás bylo asi 11, když jsme vyrazili z Prahy z Krče, asi ve 4:45, když jsme přišli a pršelo, to si vzpomínám, ještě jsem měl velký kufr, v tom jsem měl prádlo. A když jsme přišli za Bystřický rybník, za Benešov, tak jsem tam zbyl vlastně sám. Žádnej neměl odvahu jít dál a mě hnala jako ta touha dostat tu spolehlivost a vrátit se zpátky a ty zkoušky na tu akademii dělat. Čili já jsem přišel asi v 2:30 po půl noci domů. Trochu jsem se prospal, došel jsem k starostovi do Skrýchu a ten spolehlivost mi napsal a já jsem ve 3 hodiny odpoledne nasedl do vlaku, no a přijel jsem do Prahy a přišel jsem na akademii asi ve 3 hodiny, nechal jsem se zapsat na tom rektorátě a přišel jsem do těch ateliérů, kde jsem viděl, že prostě je tam tolik zájemců, tam bylo mnoho set zájemců, dělali ty zkoušky. Teď já jsem neměl ani tuš, ani papír a prostě ani péro, nic jsem neměl, tak jsem si ulomil ve Stromovce kus klacku, takovýho z těch keřů tam a koupil jsem si tuš a hoši mi tam dali papíry a já jsem kreslil, to bylo třeba 70 lidí kolem modelu, já jsem se musel dělat přes ty ramena, takhle na ten model, to ještě tam seděl model Jože Mrázek Hořický. Dělali jsme to 4 dny, poslední den se dělala nějaká kompozice, pak jsem odjel domů a za 14 dní jsem tam přijel, to už jsme měli znát jako ty výsledky. A já jsem to jako prohlídl a teď jsem byl smutný, protože jsem tam nenašel svoje jméno. Načež vyšel z vratnice nějaký pán a to byl školník a říká mi, co hledáte. Já jsem říkal, no, dělal jsem tady zkoušky a teď vidím, že nejsem přijatým, jsem z Jižní Čech. A on mi říkal, že má paní vodistebnice, tak pojďte se mnou, jak jsme šli znovu a prohlídli jsme si to. A on říká, ale teď jste tady napsané. No, a to bylo nějak v pátek a v pondělí už začínala škola, takže já už jsem domů nejel. Zůstal jsem v té Praze, teď jsem neměl kde spát, tak jsem spal 3 dny pod mostem u Mánesa, ne? Došel jsem potom do pod baby, tam jsem uprosil svoji tetu, no teta mě vzala na byt, no a takhle začala ten můj pobyt v Praze. No, maminka moc spokojená nebyla, otec nic neříkal, ten se vždycky usmíval, ne? Ale matka ta říkala, nikdy se tím neuživíš, prosím tě, to není pro tebe budoucnost žádná. No, no ale asi protože to říkala, neustále mi to štěpovala, tak já jsem asi na just začal kreslit a nějak jsem se tomu soustavně víc věnoval. Chodil jsem na tu akademii, moc se mi to tam nelíbilo, protože já jsem byl zvyklý vlastně pořád žít v přírodě. Můj ateliér to byla příroda, u nás nebylo žádné místo. My jsme byli v jedné místnosti, byli jsme tři děti a ještě rodiče. Když maminka šla dělat něco k obědu, tak říkala, hele, vypadni z toho stolu, já musím, tak jsem si to dal na zem a tam jsem dělal, no a potom jsem jako chodil hlavně do té přírody, kde jsem soustavně kreslil. No a na vysoké škole se mi nelíbilo z toho důvodu, že to nebyla už krajina. Tam jsem byl jako uzavřený v tom ateliéru, museli jsme kreslit tu hlavu, nebo ten akt jsme potom kreslili od rána do večera, hlava mě bolela. Do Podbaby bylo daleko, já jsem chodil pěšky, neměl jsem peníze. Od matky jsem dostal vždycky tak půl bochníku chleba a nějaký vejce, to bylo asi všechno, abych tam mohl ten týden. A vždycky za ten týden jsem jezdil jako domů zase. No. A dokonce jednou to už vypadalo tak, že mě náš profesor vyhodí, protože mě to přestalo bavit sedět v ateliéru a kreslit pořád okolo ten model a tu hlavu. A nakonec jsem to nějak přemohl a po škole hned jsem se vrátil do našeho kraje. Zajedno jsem nemohl se na Praze ateliér a pak se mi nějak stejskalo po té krajině, přece jenom člověk, jak byl zvyklý celý život žít uprostřed té přírody, tak se mi po ní stejskalo. No a přišel jsem domů, nikdo mě neznal, podmínky byly velice těžké, tak jsem se živil zase různýma věcma. No, v 50. roce to jsem se oženil. Vzpomínám si, že ve 53. roce to jsem neměl vůbec žádný peníze, to byla zrovna ta měna, že jo. A tak ve 53. roce jsme potom chodili na borůvky měsíc a pak jsem chodil na brambory sbírat zase, nebo houby jsem sbíral, prodávali jsme to v jednotě, aby jsme se nějak uživili. Ne. To trvalo do 58. roku. V 58. roce jsem se stal členem skupiny Sdružení Holar a byla veliká výstava v Brně, výstava mladých, a tam jsem se nějak trošku jako prosadil, takže se o mě napsalo pár slov. A to byl asi takový začátek, kdy se to obrátilo k lepšímu. A potom my jsme bydleli na Samotě a to je vlastně kousek země. Já když si vzpomínám, tak ani ten kousek země, který je velice malý, člověk za celý život nemůže obsáhnout. No a v tom jsem hledal inspiraci pro svoje věci. Napřed jsem kreslil jako podle modelu, podle přírody, pak jsem to začal abstrahovat, jenom takový ty hlavní prvky jsem z toho vyjímal a dospěl jsem spíš k takovému poetickému vyjádření celé ty věci. Takže od toho popisního, bych řekl, jsem se dostal k takovému až obrazovému znaku. No. Myslel jsem si, že i málo prostředky lze hodně říci. Moje krajina teda, ta je charakteristická tím, že tam je rybník, že jsem tam pás ty krávy, koně jsem tam pás a ptáci lítali nad krajinou. To jsou asi témata, které se opakují v mých obrazech a v mé grafice. Ptáci, slunce, stromy, krajina, rybník, rybáři, lidé. No a pak taky i kus té poezie vnitřní, kterou jsem prožíval, se člověk třeba zamiloval nebo podobně, tak se to snažil nějak vyjádřit a dát tomu nějakou myšlenku.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a v dalším archivním záznamu se vypravíme do Písku. Tam se 21. října 1916 narodil František Roman Dragoun. Co jsem tak dohledal, tak prý za celý život namaloval asi 5000 oleomaleb. Jaké byly jeho začátky, jeho inspirace nebo co bylo doménou jeho tvorby, to vysvětluje redaktorce Marii Šotolové v rozhovoru z 10. března 1986.
1: Kde to všechno začalo, ta láska k malířině? Někde v dětství asi.
2: Ano, ano. Narodil jsem se v Písku, a sice v rolnické škole. Můj otec tam byl profesorem. A vzpomínám si, jak jsem jednou

0: ze české písničky národní.
1: Nicméně jste tedy malíř, takže se vraťme k tomu malířskému řemeslu. Vy jste si tedy přál jako dítě být malíř, ale proto jste toho taky musel asi dost udělat.
0: No tak ano. Ale právě, že na té škole, co otec učil, byl ředitel Otakar Teklý a to byl Kalvodův žák. A s tím já jsem už začínal tehdy. To mi bylo 10-11. Že potom jsem přišel na gymnázium a tam byl profesor Velenovský. Výborný krajinář, byl to žák Hinajzův. A nikdo neví, že byl taky výborný portrétista. A většinou dělal tady. Chodíval jsem s ním malovat a jednou jsem si zapomněl paletu. A on říkal, to nevadí, můžete malovat na balvanu. Tak jsem použil jednou taky balvanu jako palety. V 37. roce jsem dělal zkoušku na akademii. Dělal nás tenkrát 60 a vzali nás 10. No a v prvním roce jsem byl u profesora Loukoty. Ten právě říkával, důležitý je vždycky právě ten zrak. Druhým rokem jsem se stal žákem profesora Švabínského. A to byla úžasná noblesa. Jak si vzpomínám, jak jednou pan profesor ke mně přišel, podíval se mě na límeček a povídal, můžete, pane Dragon, měl byste doma zgruntovat. Nejdřív pochválil, že? A pak teprv vysknul ty chyby. A když se mu to jo nelíbilo, tak říkal, dejte to do hnoje. Ale to jeho krédo bylo, malujte krásu věcí a lidí, nejenom ty věci a ty lidi. Právě to abstraktum. A zároveň říkal, že i když malujete nějaký abstraktní obraz, dá se to vyjádřit realisticky. Proto já se taky držím toho realismu. A říkával, víte, bude stačit, když namalujete za celý život jedno malinký zátiší a můžete být víc než Rembrandt. Ovšem to, co jako předtím předchází, že ta úžasná píle a všecko, to už potom je v tom utajeno vlastně. Potom přišla válka, že a akademie byla zavřena jako všechny vysoké školy a po válce potom jsem přišel k profesorovi Nechlebovi a ten měl zase jiný způsob vyučování. Přišel a teď my jsme si mysleli, že už máme ten portrét báječně udělaný. On povídal, no, máte to dobře začatý. A malujte život. Žádný barvičkování. No a po absolvování, to bylo v roce 46, jsem začal jezdit do Mariánských lázní, tam jsem maloval portréty cizinců. No v Praze různý osobnosti. Ještě jsem zachytil tu starou pražskou bohému. V Písku jsem maloval spousty dětiček, dětský portréty vůbec. Se strakonickým básníkem Milošem Tůmou jsme jednou jeli navštívit Jindřicha na Chocko. A ten hned popad vínečko a hned si musíme přičuknout na bratrství, no prostě báječničok. A tomu tehdy bylo 90 let, tak jsem ho maloval a ten portrét je právě tam v tom muzeu. Portrét to je jaksi moje domena a je to obrovský studium psychologie. Každý člověk obyčejně hodí masku. Když je to muž, tak je to heroa. Když je to dáma, tak je to filmová hvězda. A tou konverzací najednou ta maska pořád spadává a spadává. U dětí je to jednoduchý. Ty se bojí, když se mu pláč, myslí, že jsem pan doktor, no tak já mám na to jediný recept, že se začnu já bát jich a v tu ránu jsem jejich. Ve Vídni jsem maloval nějakého chlapečka a on přijel od někud z Brazílie a on bavil, tady je jednak německý, jednak portugalský, písničky zpíval, všecko. A když zjistil, že já mám malovat, tak že ne. Pak z něj vylezlo, no co pak může mít tatínek dva Krištůvky, když má jenom jednoho? On žádný na obraz, který ještě neexistoval. No a to jsou různé a různé vzpomínky na ty portréty. Přece jenom malovat portrét je to soustředění. Obzvlášť, když musíte třeba bavit ty děti nebo ty dospělí, takže když člověk potom končí, tak cítíte to nervové napětí, když se to uvolňuje, že to opravdu není jen tak, že je to dřina. Ale pořád, když začnu malovat portrét, zapomenu na všecko a prostě žiju. To je náplň života. Moje láska například jsou koně. Tak už jenom protože jsem jmenuji Dragon, tak miluju koně. Že a to bylo báječné, když jsem začínal malovat koně, jak jsem za nima chodil. Kreslil jsem třeba zadní nohy a najednou jsem se odsunul někde v nějaký vesnici, která byla třeba 10 km vzdálená od Písku. No a jinak i jako jezdecký portrét jsem tam dělal. Prostě kůň, to je síla a krása. Teď kromě těch koní, tak maluju zvířata například v safari. Když se malujou zvířata, tak to je třeba taky napřed udělat jako film třeba 10-20 pohybů a vracet se vždycky k tomu, když ten tygr přechází v té kleci sem a tam. Nebo opice, ty jsou úžasný, to je takový zvědavý. Ty se dívají, jak to dělám, zřejmě by mě asi taky namalovali, kdybych jim půjčil tu tušku. Je dobře, když malíř nebo vůbec každý člověk má určitý styl ve své práci. Že tak v malířství je třeba ta píle stejně, tak já tvrdím, jako třeba v muzice. já když stanu, tak začnu si kopírovat třeba starý mistry. Kolegou měli

proč to se necháš ovlivnit? Já říkám, ne, to je jenom takový trénink té techniky. To jsou ty moje etidy. Pak udělám svůj autoportrét, to zase není proto z nějaký, prostě takový, že bych se vytahoval, to jsem já, pořád já. Ne, to je taky zase jenom hledání techniky. Je velmi dobrý pro mladí maliře, aby malovali z paměti. A kdo hodně dělá z paměti, tak samozřejmě předpokládá to nějaký fond podle skutečnosti. Tak potom budou líp malovat podle skutečnosti. A zase naopak. Takže to je takový jako začarovaný kruh. No a je jistý, že člověk potřebuje nějakou inspiraci, ať už je to muzika, ať už je to literatura. Já jsem třeba vycházel vždycky z Vrchlického, z Čech, a pak jsem si objevil sám pro sebe Sovu a nakonec i Čárka, kterého jsem taky dobře znal. Vždycky byla moje touha podívat se do ciziny a naskytla se příležitost, když jsem se stal spolupracovníkem Pražského art centra. A to jsem právě jezdil do Vídně a začal jsem tam dělat portréty, pak jsem pracoval pro Slov Art a pro ten pracuji doposud, že to je v Bratislavě, to tež, co je Praze Art Centrum. No takže jsem poznal nejenom Vídeň, ale Mnichov a Benátky a Řím a Florenci a ono je spousty krás a mohutných krás, ať už je to moře, nebo jsou to skvělé hory a to, ale člověk přijde domů. Já vždycky si vylezu tady, jak je Čížová za pískem a dívám se, jak je tady nádherně.

říct. A to je z dnešního Dotavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.

0: Cesta jinam. Desetidílná rozhlasová četba ze stejnojmenné novely českobudějovického spisovatele Jiřího Šestáka. Vyprávění o naivním chalupaření, šumavské přírodě a normalizaci všedního dne na konci reálného socialismu v interpretaci samotného autora. Poslouchejte v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice od pondělí 3. do pátku 14. srpna. Každý všední den krátce po 18. hodině.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Je 10 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Bioboti zajistí rychlejší výrobu piva i jednodušší kontrolu kvality potravin. Dovoz ojetin do konce července vzrostl o 9%. V Srbsku hoří největší evropská pouštní oblast. K pomoci vyzvali i organizátoři protivládních protestů. Jih Čech je a zůstane dnes slunečný s teplotami kolem 32 stupňů. U zpráv vás vítá Gabriela Bláhová. Dobré dopoledne. Rychlejší výroba piva nebo jednodušší kontrola kvality potravin. To můžou v budoucnu umožnit mikroskopické roboty, které vyvinul tým Martina Pumery z Institutu Sejtek Vysokého učení technického v Brně. Výsledky výzkumu tým publikoval v časopise ACS Nano. Informoval o tom institut v tiskové zprávě. Výzkumný tým vytvořil takzvané bioboty, tedy biohybridní mikrorobotické kapsle obsahující pivovarské kvasinky a magnetické nanočástice. Když kvasinky při fermentaci produkují oxid uhličitý, bioboti se díky vznikajícím bublinkám samovolně pohybují nahoru a dolů v kapalině. Tím přirozeně promíchávají obsah nádoby a zefektivňují kvašení. Oproti běžným statickým částicím tak dokážou urychlit chemické procesy důležité při výrobě potravin. Do Česka se za posledních 7 měsíců dovezlo přes 94 tisíc ojetých vozů. To je o 9,3% víc než za stejné období loni. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Z dovezených ojetin byla skoro polovina starší 10 let. Podle Svazu zatím stojí hlavně zájem českých řidičů o cenově dostupná auta, která nabídnou dobrý poměr mezi pořizovací cenou, technickým stavem a očekávanými náklady na provoz. Nová poutní cesta inspirovaná svatojakubskou poutí vzniká v oblasti Lipenské přehrady. Takzvaný Lipenský poutník provede turisty 100-kilometrovou trasou. Další informace doplnila autorka projektu Diana Gal.
2: A vlastně první bod je Nová Pec. Z Nové Pece se pokračuje podél Švancemberského kanálu na svatého Tomáše, na Vítkův hrádek. A z Vítkovo hrádku se pokračuje na Lipno nad Vltavou do Frimburka. A z Frimburka pak zase tady podél menších rybníčků zpátky do Černé Pošumavy.
1: Srbští hasiči už čtvrtým dnem bojují s rozsáhlým požárem v rezervaci Deliblatská peščara, asi 60 kilometrů východně od Bělehradu. Úřady už evakuovaly okolní vesnice. Oblast je známá jako Evropská Sahara. Jde totiž o největší písečnou oblast v Evropě s až 200 metrů vysokými dunami. V rezervaci žijí stovky vzácných rostlin i živočichů. K pomoci zhašením nebo finanční podpoře vyzvalo i hnutí Studenty u blokády, které zajišťuje už 2 roky trvající protivládní protesty po celé zemi. Oblast leží na jihu regionu Banát, kde žijí i desítky českých krajanů. Českým vesnicím se ale plameny vyhnuly. Sport. První ženský hokejový tým v Třebíči se představí na ledě před návštěvníky. Horáckou Slávii Třebíč ženy čeká dnes první přípravný zápas proti hráčkám z Vídně. Utkání začíná na opraveném třebíčském stadionu ve 13 hodin. Vstup je zdarma. Český tým má aktuálně 19 hráček, včetně 2 brankářek. Jejich trenér Tomáš Kousal chce, aby děvčata předvedla co nejlepší výkon.
3: Nepočítám s tím, že by se vyhrálo, ale aby jsme byli konkurenceschopní. To znamená, jestli prohrajeme, tak třeba o gol, o dva. Jo, ale měli by být konkurenceschopní, protože co tam mám ty holky, tak jsou hodně dobrý. Počasí.
1: Na jihu Čech je jasno nebo skoro jasno, teplotní maxima dnes vystoupí na 29 až 32 stupňů, na horách naměří 24 až 27 stupňů Celsia. Vítr fouká slabý jihovýchodní nebo východní a bio je na středním stupni zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehoda motorkáře se stala u Horusic u Veselí nad Lužnicí na Táborsku. Na místě jsou všechny záchranné složky. Počítejte s komplikacemi. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
4: Hezký poslech vám přeje Patrik Rozehnal. Když s námi zůstanete, vezmu vás na řadu zajímavých míst, třeba do legendárního lahůdkářství kvůli pravému vlašskému salátu. Povíme si s Ladislavem Špačkem, jak je to s ochutnáváním u stolu. Herec Petr Vacek nás zas vezme ve vzpomínkách do vietnamské tržnice v Praze. A za chvíli se přesuneme k šéfkuchaři Romanu Paulusovi domů, aby se pokusil udělat stejně dobré tvarohové taštičky s mletým masem jako vítěz roku 2023 v naší soutěži. A to jsem ještě nemluvil o naší SMS-kové soutěži, o kuchařce Sladké Česko a o pěkných písničkách, které to všechno okoření. Tak slavte s námi to naše krásné výročí.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s narozeninovým pochoutkovým rokem opět za Romanem Paulusem. Střídají se nám ti naši příznivci a přátelé pochoutkového roku. Dobře víte, jenom to připomenu, že je to Josef Maršálek, Vojta Vrtěška, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vorochodský a Roman Paulus. Tak jsme teď u něj doma a bude se zase vařit, Romane.
1: Překvapivě.
0: Ne sladké, ale slané tentokrát recept, který budeme dělat. Než se k tomu dostaneme a vlastně třeba i tomu, co jsi změnil, upravil, tak trochu k té profesi kuchařské, kdy pro toho kuchaře jako pro tebe začíná den? Kdy musí kuchař, šéf kuchař vstávat, když je potřeba nejdřív?
1: Tak ono to záleží na typu podniku. Když máš restauraci, která je otevřená třeba jenom večer, tak samozřejmě je jako přípravy hodně, ale určitě to není tak, že musíš chodit v 6. Jako.
0: S jakým předstihem časovým obecně?
1: Pokud bychom řekli, že restaurace otvírá v 6, tak určitě ve 12 nejpozději musí být kuchaři v kuchyni 100% a spíš v 10, půl 11.
0: Kdyby někdo chtěl z těch mladých dělat kuchařinu, protože se mu to líbí, to, jak to vidí v televizi, v různých pořadech, poslouchá u nás v rozhlase, ono to zní líbivě, ale měl si říct ty nějakou krutou pravdu, třeba aby i si uvědomili, že to může být i tohle, zvažte, jestli třeba na to máte, já nevím, dost sil, psychickou odolnost, nevím.
1: Ale oni ty služby mají vlastně i jako velký výhody, jo? Jako musím říct takhle, pokud už má člověk potom jako děti, který chodí do školy, tak samozřejmě, když nemáš volný víkendy, tak to jako bolí, to s tím se jako těžko dlouhodobě něco dělá, ale pokud si mladý člověk bez závazků, anebo třeba s dětma jako v mateřské školce, nebo i ještě před školkou, tak si třeba představ, že jedeš někam jako kdyby na víkend, ale je to pondělí až středa, jo, což jako povětšinou je výhoda v tom, že tam je míň lidí, stojí to míň peněz a jako to považuji osobně za velkou výhodu. Jdi někam nakupovat ve středu ráno, jo, je rozhodně lepší jak v sobotu dopoledne. Takže
0: vidíš výhody spíš.
1: Mě to třeba nikdy nevadilo tady to, jo, a jako nepovažoval jsem, už jenom proto, že člověk má jako ten okruh těch přátel, hlavně z gastra, tak jako to fakt není o tom, že všichni tvoje kamarádi o víkendu jedou někam pryč a ty s něma jet nemůžeš, protože to tak není. Takže já jsem si na těch věcech vždycky snažil najít jako to pozitivní.
0: Takže kuchařiny se nebojte a hlaste se. My jsme připravili pro tebe recept od Rudolfa Cibulky, se kterým vyhrál jeden ročník pochoutkového roku. Bylo to na tom prvním místě ze Šošovky na Jižní Moravě, Moravský kras, to je místo, kde bydlí, a vytvořil nám tam recept na takové taštičky z tvarohového těsta. Když si ten recept dostal, co jsi o něm řekl?
1: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím. Jo, to se mi hrozně líbí. Tady ty plněn, jako tady to je jako tvarohový, ale bramborovo-tvarohový těsto. A vždycky jsem tady ty věci měl hrozně rád. Musím říct, že se na to opravdu těším. Samozřejmě, než jste přišli, tak už jsem si dělal nějakou přípravu, protože nemůžeme začít natáčení tím, že dáme vařit brambory, když potřebujeme, aby byly nějakou dobu odleželý. Takže jsem si s tím receptem tak už jako pohrával a přijde mi to, že to je recept opravdu, jako který, jako když je to ještě jakoby Morava, já si dovedu představit třeba i škvarky ještě jako přelejt přes to teplý, tak mně to prostě přijde úplně krásný jako moravský jídlo, za který si myslím, že by se žádná restaurace nestyděla.
0: Fantazie už Romanovi jede a už některá vylepšení jste slyšeli, která to budou, se dozvíte za malou chvíli po písnici, kdy se do toho pustíme, tak držím palce.
1: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem

0: Po písničce se přesouváme za Rudolfem Cibulkou, aspoň v paměti, protože ten dělal ten recept v roce 2023, který to pak vyhrál na plné čáře u Poroty, a byly to tvarohové taštičky plněné mletým masem, podávané samozřejmě s cibulkou a s dalšími věcmi. To dnes budeme dělat v kuchyni Romana Pauluse, šéfkuchaře, který je členem naší Poroty a taky týmu pochoutkového roku, toho narozeninového, který posloucháte, a my si připomínáme ty výherní recepty, aby vy jste pak na konci a už brzy mohli hlasovat a hledat recept desetiletí. Tak budou to stejné taštičky nebo budou v něčem jiné, Romane?
1: Budou hodně podobné. Já jsem dal trochu víc klobásy a potom jsem si říkal, já mám rád špenát, ale mám raději, když je to jako ne úplně ten protlak, ale spíš buď ten sekanej, anebo listovej. Takže mám listovej špenát. A poslední, co jsem si ještě říkal, že ty taštičky, kdyby se nám jako chtělo, tak bychom je nakonec mohli ještě opíct.
0: To by bylo dobrý. Tak co za suroviny všechno je třeba připravit?
1: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, dvě vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal 1:1. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
0: To bude dobrý. Pochoutkový rok. Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou, a nameleme to?
1: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
0: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené.
1: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly. Mám s tím zkušenost, že potom to těsto bývá takový jako kompaktnější a ne tak vodnatý.
0: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesíto, nebo co, nebo jenom rozmělní?
1: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno. S tím mám taky dobrou zkušenost.
0: Přidáme tvaroh.
1: Smícháme. Takže samozřejmě na těsto používáme moučné brambory, jsou to ty, které se používají třeba na hranolky nebo na bramborovou kaši. Osolíme. Přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama. A většinou už rukama cítíme, že těsto je v pořádku a můžeme se pustit do práce.
0: No a jak z toho uděláme taštičky?
1: Těsto si vyválíme, trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené, vypíchneme.
0: Kolečko.
1: No, vypíchneme kolečko. Já tady mám přímo takové to tvoříčko.
0: Na pyrohy. Takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přetiskne jednu půlku taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme
1: mleté maso s klobásou, uzavřeme a zmáčkneme.
0: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
1: Přesně tak, protože samozřejmě i to těsto už těch hotových taštiček pořád pracuje, takže musíme co nejrychleji zavařit.
0: Jak poznáme, že jsou hotoví?
1: Vzhledem k té náplni, oni neklesnou ke dnu, ale plavou na hladině, takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
0: Taštičky téměř máme, zbývá je pak případně ještě opéct. A teď se vrhneme na přílohu.
1: Ano, ano, my si uděláme jížku za pomoci sádla.
0: Takže kolik tak? 50-40 gramů sádla?
1: A dvě lžíce, ano, ano. Necháme rozpustit.
0: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
1: Hladkou mouku použijeme.
0: Tu jížku děláme jakou?
1: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku a podlijeme.
0: Kolik té smetany tam dáme?
1: Dáme 100 ml a v případě potřeby ještě trochu přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bešamel.
0: Houstne to rychle.
1: Houstne to, ano. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám.
0: Jeden velký stroužek, nebo kolik ho bylo?
1: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. To je jeden česnek, jeden stroužek.
0: To je nějaký geneticky upravený. To
1: je druhá, ano. To neznáš, Patriku. Tak a musíme samozřejmě také osolit. Opečíme. A necháme ještě provařit.
0: To je dost znatelné a velké vylepšení, té smetany je tam dost.
1: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másle není nikdy dost. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. Nakrájíme ji tak na

0: A zarestujeme do Zlatova.
1: Opatrně, pomalu a hlídáme.
0: Ano, ano, ano. Ono to na začátku vypadá dlouho, že se nic neděje, ale potom, jakmile začne cibulka zlátnout, tak už je skoro lepší odstavit a nechat dojít, aby se nespálila.
1: Ukrajuješ další kousek sádla, máš další pánev.
0: Samé sádlo.
1: To rozpouštíme jen proto, abychom udělali to vylepšení, o kterém jsi mluvil na začátku, pro ty taštičky.
0: Přesně tak. Teda my si ještě na sádle ty taštičky opečeme a tam bych doporučil je po uvaření vyndat ven, nechat trošičku schladnout, protože když to těsto vyndáme z vody, tak ono je takové nafouklé, že jo. Takže oni se trošku tak jako sesednou, takže já jsem je tady měl pěkně na talířku a takhle. Nejsou studen, jsou vlažný, ale nejsou, jak jsem říkal, přímo vytažen z vody. Pečeme si je. A stejně tak, jako jsou dobrý opečen bramborový šišky, tak vlastně tady to bude ten stejný princip. Hele, jdeme na to. Jo, ty jdeš do té největší, jo?
2: Jako.
1: Do stranu, ty jsi tady načal tu svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
0: Já musím říct, že mě na tom opravdu velice chutná ta cibulka nahoře. Mm-hmm. Bez ní by to nebylo ono.
1: Mm-hmm.
0: Hezký šťavnatý.
1: Yeah.
0: Tvarohový těsto. Tvarohovo-bramborový těsto. Bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
1: Krásně jemný. A ten špenát s tou smetanou. Smetany není nikdy dost, jak si řekl. Tak toto ještě potrhne, protože ten tuk má tu chuť. Prostě to zesiluje to ostatní. Je to výborný. I možná tou klobáskou, jaký je tam víc. Co říct takhle přes éter a nadálku Rudolfu Cibulkovi za tohle jídlo?
0: Já bych řekl, že vážený Rudolfe, děkujeme za skvělý recept a to se potvrdilo, protože už jste jednou vyhrál. Je vidět, že opravdu naši posluchači mají ty rodinné poklady, rodinné stříbro a jsme rádi, když nám takový pěkný recept pošlou a my ho můžeme uvařit. Já musím říct, že si to vaření receptu opravdu hodně užívám a že se průběžně i hodně toho učím.
1: Vám ostatním připomenu, že tenhle recept, ten ve verzi od Romana Paulu se i ten původní od Rudolfa Cibulky najdete na webu pochoutkovýrok.cz, dokonce dvě fotky vedle sebe, ať to máte pěkně pro srovnání. No a zkuste si to, protože tohle určitě budete dělat víc než jednou jenom na zkoušku. O tom je přesvědčen Patrik Rozehnal, děkuje Romanu Paulusovi a sledujte Pochoutkový rok, ten narozeninový, protože se postupně blížíme už k podzimu a tam se bude hlasovat a hledat recept desetiletí ze všech těch výherních receptů posledních 9 let. Mě už úplně tečou sliny. Ahoj, Roman.
0: Mějte se krásně, dobrou chuť vám i Patriku tobě.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Vítejte v pořadu, který připomíná, jak Češi dobře vaří a jak umí jídlo vychutnávat. Náš kulinární pořad se jmenuje Pochoutkový rok a v éteru už je 10 let. Proto ho slavíme a proto je ten letošní ročník narozeninový. A když se slaví, dělají se chlebíčky i se salátem. Třeba s tím vlašským. A právě o něm nám něco poví dnes Jolana Nováková. Z čeho se dělával kdysi takový salát? A z čeho se vyrábí dneska? Prý nám k tomu pustí i nějakou muziku.
1: Pustím vám jazz. Proč? To prozradím až na závěr. Vlašský salát možná dělávali naše babičky. A nebo k nám recept na něj přivezl nějaký Ital, když se jim tehdy říkalo vlaši.
2: To se ale neví, to je takové zamlžené, ale ví se, z čeho se původně vlašský salát vyráběl. A to bylo úplně jinak, než je to v současnosti.
3: Původně se vyráběl z jablek, sledů, pražské šunky, kyselých okurek, majonézy, soli, pepře.
1: Přihodila se mrkev a hrášek, ale po druhé světové válce se ingredience obměnily.
3: Po roce 1948 se začala vyrábět podle státních norem, které byly vypracovány tak, aby vlašský salát oslovil co největší okruh zákazníků, protože ne každému chutnal v salátu sleď nebo jablka. Šunka se zaměnila za salám a z vlašského salátu se stala oblíbená svačina převážně dělníků, kteří si ho za pár korun dávali ke svačině s rohlíkem.
2: Co dáváte do vlašského salátu v současnosti? A vy mi to ukážete, jak se vyrábí?
3: Ano, půjdete s naší manažerkou jakosti do výroby, která vám postup celý ukáže.
1: Říká Petr Říha z Lahůdek Palma, které se s vlašským salátem v nedávném testu umístili ještě s jedním výrobcem na prvním místě. Ve výrobě nám mistrová předvede, z čeho a jak vlašák vzniká.
4: Takže suroviny se dají tady do toho. Do tíže se vyklopí majonéza, do tý se dá sterilovaná zelenina, veškerá ochucovadla, sůl, pepř, ocet a promíchá se to.
1: To jsou brambory asi na závěr.
4: Ano, teď jsou brambory a poté se přidá ještě salám. Tyto suroviny se přidávají až nakonec, aby nedošlo vlastně k jejich úplnému rozmělnění a zůstávaly ve výrobku, aby je tam zákazník opravdu jakoby našel.
1: Jak dlouho se to musí takhle míchat?
4: Tato míchačka je na 150 kg a míchá 15 minut.
1: Vysvětluje Iveta Hajduková. Pak se salát ochutná, případně dochutí, naporcuje se a cestuje za zákazníkem. A já cestuju do klidu za Petrem Říhou. Vlašský salát je vlastně trvanlivý výrobek. Proč?
3: Původně byly saláty s trvanlivostí 48 hodin, nyní chtějí zákazníci minimálně 12 dnů. Proto určitě si nekoupíte salát, který bude mít, já nevím, jenom 12 hodin do konce záruční doby.
1: Proto salát obsahuje množství konzervantů. To ale nesmí překročit stanovený limit, na což dohlíží nejen výrobce, ale i SZPI. A proč vám pouštím jazz? Na počátku 20. století proslavilo vlašský salát pražské lahůdkářství Alojze Linky. Nejprve v Hybernské, později v Havlíčkově ulici. A víte, kdo hraje tuto skladbu? Rudy Linka, světoznámý jazzový kytarista, prapotomek výše zmíněného lahůdkáře. Mimochodem, jak se ta skladba jmenuje, Rudy?
5: Ten oficiální název je Now We Dance, protože to je vlastně taková jako taneční skladba.
0: Rudy Linka, i když žije za oceánem, jednou dokonce natáčel videoklip i v bývalém lahůdkářství svého dědečka v pražské Havlíčkově ulici, kde jako malý kluk pobíhal. Ale zpátky k vlašskému salátu. Ten se sledem a jablky, podle původní receptury z lahůdkářství Alojze Linky, si můžete vyrobit i u sebe doma. Recept najdete na webových stránkách www.pochoutkovirok.cz. Zkuste ho, stojí za to. Za chvíli už se přesuneme do vietnamské tržnice s Petrem Vackem v povídání, které s ním povedeme společně s Nadějou Konvalinkovou.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslední lok u Nadě Konvalinkové.
1: Ano.
0: Patrik Rozen nám připraven, Nadě připravena i náš host v Pochůdkách. Budeme si teď chvíli povídat možná i nejen o jídle s hercem Petrem Vackem. Dobrý den,
2: Petře. Dobrý den.
1: Petře, ahoj, co pak ti přeskakuje hlásek?
2: Já nevím, jak jsem začal mutovat.
0: Vařil jste někdy kolegům z divadla u sebe doma?
2: U sebe doma kolegům, no, když přišli na návštěvu, tak jo, ale nějak hromadně jsme to nedělali. My spíš si vaříme navzájem, když máme takový předvánoční setkání v Ypsilonce a tam občas něco přinesu vlastnoručně vyrobeného. Ale co teďka mám takovou jako potravinu, když si ráno v Anglii, tam hrozně dobře vařej, jak bych to řekl, jako čínský kuřecí stehinka. V takový jako prazvláštní sladký omáčce. A bylo to hrozně dobrý. Po mnoha letech, a pořád jsem si říkal, jak já, protože jsem nevěděl ani, jak se to jmenuje, jak bych jako na to se dostal někde. Po mnoha letech jsem v Sapě objevil marinádu, která mě přesně na tyhle ty kuřecí nožičky. A říkal jsem si, no tak já se podívám na složení a teď já si to můžu dělat sám. A opravdu jsem dospěl k tomu, že když se smíchá sojovka, olej, červené víno a med, tak vznikne takováhle marináda, kde to namočíte na noc a pak to v tom upečete a je to přesně ta chuť. A je to strašně dobrý, je to velice jednoduchý recept a třeba na návštěvy, nebo když někde potřebujete na nějakým společným jídle jako oslnit, tak se to velice hodí.
1: Čili stačí jenom sojovka, červené víno a med?
2: Med a olej.
1: A olej. Tak to
0: Sapa,
1: si zkusím.
0: To už hodně lidí slyšelo, jo?
1: Ano, ano.
0: Nebojíte se tam trošku?
2: Vůbec ne. Já mám pocit, že jsem ve Vietnamu, akorát mě to nestalo těch 10 000 za letenku. Já to tam miluju.
0: A jak si přečtete složení, to mě zajímá. To tam mají v češtině, opravdu?
2: No většinou to mají v angličtině nebo v němčině, tak to se jako dohledá. Jako občas je to teda těžký zjistit, o co se vlastně jedná, ale u většiny těch věcí máte nějaký mezinárodní názvy. Někdy jsou i český popisky a ty jsou vždycky hrozně půvabný, třeba návod na zpracování zeleného čaje, to je opravdu dobrodružství, když si to přečtete podle toho, tak to je báseň vlastně. To vůbec netušíte, že někdo může něco tak vtipného vytvořit. Ale mě to tam hrozně baví, protože to, že třeba vidíte ty lidi, jak tam sedějí a mezi těma horama těch věcí, které podle mě nikdo nemůže koupit. Já vůbec nevím, kdo by to jako kupoval v těch halách, ty batohy a hadry a všechno možný. A tam sedí ten vietnamský muž a jí to z té velké jako mísy porcelánový, kterou tam někdo přiveze, takže tou Sapou jede paní na kole, má opravdu ten klasický vietnamský rýžový klobouk a jednou rukou řídí a v druhé ruce má asi 10 krabiček na jídlo, takový ty umělohmotný, ty, co zamořují životní prostředí. Ano. A teď ona jede a jak klaun v cirku se projíždí těma úzkýma uličkama, mezi zavěšenýma hadrama, kličkuje mezi kuframa a takhle to doveze na místo. Já to nechápu, jak to dělá. Už ta cesta sama o sobě je neuvěřitelná, ale až ona dojede a teď zastaví, jak to jako sundá, že jí to
0: rozpadne? No já bych to vyklopil všechno.
1: No já tak.
2: Jak může slíst z kola, už jak se na to kolo dostala?
1: No jasně.
2: To jsou prostě neuvěřitelné věci. Pak jdete někam, si dáte něco, chutná to výborně, nějaký grill. A pak vidíte, že jdete na druhou stranu té restaurace, která vypadá jako unibobuňka a ten grill vypadá, že někdo otevřel motor od autobusu. Ježiš. A na tom motoru, že někdo tam jako peče ty strašně dobrý věci, jo.
0: A to vás láká si dát.
2: No, mně to přijde, že to je jako úžasný. Teď ty věci těch roztodivných tvarů a barev a ani nevíte, jak se to jmenuje, na co to je. Jo. Teďka občas tam narazíte na někoho, kdo se dívá na televizní seriály a to jsou pak hrozně jako ochotní lidi, všechno vám to jako vysvětlí. Jo. Ty nádobí neuvěřitelné, já bych to všechno potřeboval mít doma.
1: Jo. No.
0: Jako herci máte tu pozorovací schopnost. Vnímáte, když se s někým setkáte, možná to i zpracováváte potom. I z té Sapy dá se použít třeba nějaká postavička jako paní na kole nebo někdo u motoru z autobusu?
2: Mě to teda zatím nenapadlo. Nicméně my jsme měli paní na hlídání a na úklid, která mimo jiný taky hlídala ve vietnamských domácnostech a nádherně o tom vypravuje, jak vlastně je velice těžký do té komunity vlastně proniknout, ale jí si tak jako vzali, protože jim hlídala ty jejich poklady. A jedla pochoutky, které my jsme nikdy nejedli. A ona je umí krásně napodobit, jak ona říká, Ivetka, to musíš ochutnat, to moc dobrý, moc drahý. A teď říkala, teď jsem dostala takovou prazvláštní věc, bylo na tom trošku masíčka, bylo to samý kloub, samá kostička. A říká, no je to dobrý, ale co to bylo za zvíře? To takový malý a tak dělá hop, hop, hop, hop, to moc drahý, moc dobrý. Myslím,

0: Rada z etikety přichází na řadu i do dnešního pochoutkového roku. Přizvěme tedy k mikrofonu odborníka na tuto problematiku Ladislava Špačka, autora mnoha knížek o etiketě. A chci se tedy rovnou zeptat, když vyrazíme společně s rodinou, s přáteli, blízkými do restaurace a objednáme si různá jídla, můžeme si je pak vzájemně ochutnávat? A nebude vadit ostatním stolovníkům, když sáhneme do talíře vedle a ochutnáme třeba u svého miláčka?
1: Talíř, který máme před sebou, je pouze náš. A je to naše výsostné území, do kterého nemá právo nikdo zasahovat, ale ani my bychom neměli překračovat tu hranici mezi talířem naším a našeho souseda. To znamená, že ochutnávání u stolu je pouze taková intimní praktika, kterou připustíme třeba u novomanželů, u svatební tabule. Ti ostatní jedí polévku z jednoho talíře, aby tím symbolizovali to spojení, které je teď bude vlastně celý život provázet. Ale jestli to uděláme někde v domácím prostředí a nikdo nás přitom nevidí, tak budiš, ale v restauraci bychom si to dovolit neměli, takže před ostatními lidmi se zdržíme. Já vím, že někdy manželka loudí, ale pak ji musíme doporučit, aby si příště dala to, co máme my. Dneska to máme takhle, miláčku, příště si to můžeme dát opačně. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: teď ještě rychle k naší soutěži. O ty báječné největší kuchařky, ty knižní, které jsme kdy vydali. 170 sladkých receptů najdete v knižce Sladké Česko. Sestavené z vašich domácích receptů, z těch, které ještě dosud nikdy knižně ani v kalendářích nevyšly, i z těch už ověřených. K tomu přidali své sladké hity i naši porotci a taky já. Dohromady knížka, která určitě nesmí chybět ve vaší knihovně, pokud rádi pečete nebo připravujete sladké. Vydal je Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Můžete si objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo si ve všední dny a v pracovní době objednávku učinit na telefonu s číslem 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát v naší soutěži. Minule jsem se v ní ptal, jakou šunku přidával do závitků Jaroslav Sapík. Byla to švarcvaldská šunka. A věděli to.
1: Marie Mrhálková ze Zlína, Jana Pfaflová z Českých Budějovic a Zdeňka Kejková z Holubic.
0: Tihle tři výherci od nás dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Gratuluju. A další tři už chystám do dalšího kola. Kdo je získá? Ten, kdo správně odpoví a bude vylosován. Takže pozor, ptám se, co nakonec udělal dnes Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Za A. Osmažil je na sádle? Nebo za B. Posypal strouhankou? Co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Jestli si myslíte, že je osmažil na sádle, napište nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A. Mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou to pošlete na číslo 90 01104. Kdo si myslí, že na závěr sypal strouhankou takové taštičky, bude posílat SMS-ku Pochoutky Mezera B. Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat, ale pozor, u závěrka je o půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání a otázku i pravidla si samozřejmě připomenete a najdete na stránce pochoutkovýrok.cz.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Než se rozloučíme, ještě bych chtěl připomenout jednu velkou oslavu, která nás čeká a na kterou vás všechny zveme. Můžete přijít na food picnic, který se bude konat 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin a to v areálu Zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí v zámku Františka Kinského. Právě tam oslaví pochoutkový rok 10 let svého trvání. Přivezeme velký stan, přivezeme kavárnu, dokonce vám nabídneme i zmrzlinu, budeme soutěžit o knížky, některé další ceny si budete moci vytočit na kole štěstí a budete poslouchat i vyprávění našich hostů, mezi kterými bude Naďa Konvalinková, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková a taky Vojtěch Vrtiška. Užijte si s námi jedinečnou oslavu 10 let trvání této soutěže. Tak ještě jednou připomínám, v Kostelci nad Orlicí v sobotu 29. srpna mezi 16. a 11. hodinou. Přijeďte se na nás podívat, už teď se těšíme. No a pro dnešek je to všechno, mějte se krásně a léto, ať vám dělá radost.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Víte, jak to vypadalo, když se panovnický dvůr vydal na cesty? Zámek v Jindřichově Hradci to zažil ve své historii mnohokrát. Výstava Veličenstvo před branami vás od 1. srpna do 1. listopadu provede 500letími královských a císařských návštěv. Uvidíte desítky vzácných exponátů i věrné kopie korunovačních klenotů českých králů. Zavítejte na zámek v Jindřichově Hradci a vraťte se do doby, kdy sem na výlet jezdili i císaři.
4: Je 11 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Motocyklista dnes zemřel při nehodě u Horusic u Veselí nad Lužnicí na Táborsku. Česko trápí nedostatek srážek, sucho se podle hydrologů prohlubuje, průtoky v některých řekách jsou podle nich výrazně podprůměrné. Noční masivní ruský útok na Oděsu byl největším úderem za letošek. Jih Čech dnes bude slunečný, naměříme 32 stupňů Celsia. Dobré dopoledne. Jsou tu zprávy s Gabrielou Bláhovou. Motocyklista dnes zemřel při nehodě u Horusic u Veselí nad Lužnicí na Táborsku. Havárie se stala na silnici 2/603. Policisti dopravu odklánějí od Veselí nad Lužnicí na Dynín. Informoval o tom novináře jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura. Motocyklista podle něj nezvládl řízení a vyjel ze silnice do pole. Záchranáři už mu nemohli pomoci. Je to druhá smrtelná nehoda na jihu Čech tento víkend. V sobotu zemřel 43-letý cyklista u Deštné na Jindřichohradec. Po pádu do příkopu. Nehoda se stala mezi obcemi Deštná a Nový dvůr na Jindřichohradecku. Muž pravděpodobně nezvládl jízdu a spadl do příkopu, kde podlehl zraněním. Česko trápí nedostatek srážek. Sucho se podle hydrologů prohlubuje. Průtoky v některých řekách jsou podle nich výrazně podprůměrné. Velmi špatná situace je třeba na tocích v povodí Vltavy. Vodohospodáři ji proto musí vylepšovat odpouštěním přehrad. Například v té Orlické je zhruba o 11 metrů nižší hladina proti jejímu maximu, popisuje ředitel povodí Vltavy Petr Kubala.
5: To nadlepšování se děje zejména z toho důvodu, že je to důležité pro vodní a na vodu vázaný ekosystém, pro zajištění odběru vody z vodních toků, pro nařiďování vypouštěných, vyčištěných odpadních vod z čistíren.
4: Vody v přehradách je ale zatím stále dostatek a výpadky pitné vody nehrozí. Skupina 4 českých turistů se ocitla v nouzi na túře pod rakouskou horou Traunstein. Zachraňovat je musel policejní vrtulník, píše o tom server Kronenzeitung. Skupina měla v úmyslu zdolat feratu Traunze. Trasu si naplánovali pomocí aplikace. Záhy si uvědomili, že by pro ně ferata byla moc náročná a rozhodli se sestoupit do údolí po neznačené stezce. V nadmořské výšce přes 1200 metrů zabloudili a nemohli pokračovat. Letecké policii se podařilo všechny 4 zachránit a přepravit je do údolí. Noční masivní ruský útok na Oděsu za sebou nechal nejmíň 8 zraněných. Šlo o největší úder za letošek. Rusko použilo asi 20 raket různých typů a 70 nepilotovaných letounů.
6: Útok na Oděsu a oblast trval přes 3 hodiny. Jeden z nepilotovaných letounů zasáhl domy a hotel v historickém centru Oděsy, zapsaném na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
7: Stokla vyletěly, dvěr vyletěla.
6: Paní Světlana se poté, co v jejich bytě exploze vyrazila okna a dveře, schovala ve sklepě. Ale odtud ji i se psem Felixem vypudil kouř z požáru, který na místě příletu dronu vypukl. Do svého bytu doteď z bezpečnostních důvodů nemůže.
8: Z Oděsy Martin dorazím, Český rozhlas.
0: Počasí.
4: Na jihu Čech je jasno nebo skoro jasno, teplotní maxima dnes vystoupí na 29 až 32 stupňů Celsia. Na horách naměří 24 až 27. Vítr fouká slabý jihovýchodní nebo východní a bio je na středním stupně zátěže.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Porouchané odstavené auto komplikuje provoz na 149. kilometru dálnice D3 mezi Milíkovicemi a Dolním Třebonínem ve směru České Budějovice Velešín. Projíždějte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
9: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
10: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Zelené světy. Aneb exkurze do říše rostlin.

0: Vítejte u Zelených světů. Napadlo by vás někdy, milí posluchači, že i na běžné domácí zahradě můžete pěstovat orchideje? Několik venkovních druhů naše podmínky dobře zvládají a navíc jsou velmi dekorativní. Díky vizionářským přístupům některých pěstitelů se i naše možnosti zahradničení výrazně zlepšují. O tom, ale i o jiných zahradnických zajímavostech budou dnešní Zelené světy. Klidné nedělní dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
1: a Pavel Chlouba.

0: Celkem nedávno jsme s Pavlem navštívili Holandsko, slyšeli jste několik reportáží z místa a jedním z míst, kde jsme měli zastávku, tak to byla společnost Antura, která se zabývá šlechtěním a množením falenopsisů a samozřejmě i anturií, to má v názvu. My jsme tam strávili poměrně dlouhou dobu, natáčeli jsme na místě, ale všechno se nedalo, protože se nám celkem intenzivně věnovali. A tak se vracíme ještě zpětně k jednomu tématu, které jsme chtěli, Pavle, společně probrat a co nás tam zaujalo. A já jsem na vás viděla, že vy jste úplně zaplesal, protože tam mají zahradní orchideje, nejenom ty zmiňované falenopsisy.
1: No zaplesal je slabé slovo, Hanko, já jsem úplně zářil štěstím, protože já jsem tyto zahradní orchideje zaregistroval v prodeji asi 2 roky zpátky v Čechách. Samozřejmě s nějakým logem, s nějakým jakoby charakterem těch květináčů a těch popisek a vlastně až při plánování této cesty jsem zjistil, že ty orchideje, které jsem před 2 lety viděl nás prodávat poprvé, pocházejí právě z této firmy, takže jsem měl velký zájem vlastně vidět i tu divizi pěstování těchto zahradních orchidejí, jak pro moji osobní radost, tak protože hned jsem v tom měl možnost najít zajímavou reportáž pro naše posluchače, přinést něco úplně neobvyklého, zajímavého, co se běžně rozhodně nedá vidět a myslím, že ani slyšet. Takže ta naše návštěva mezi stovkami nebo tisícovkama květináčů zahradní orchidejí ve mně zanechala silný dojem a hned vlastně po té návštěvě si chci s váma o tom povídat, abychom na nic nezapomněli.
0: Zazněla nějaká informace, která třeba i vás, který znáte ty rostliny, tak která vás překvapila, zaujala, bylo pro vás něco nového?
1: Zaujalo mě všechno, Hanko. Nového bylo pro mě také skoro všechno. Bylo hezko sledovat ten příběh, jak vlastně tato divize pěstování zahradních orchidejí vznikala. Provázal nás sympatický nadšený chlapík, pan Denis, který je vlastně otcem tohoto projektu, protože v komunikaci se zahradními centry zhruba nějakých 11-12 let zpátky viděli, že jsou různé projekty rozběhnuté, koncepty na podporu prodeje půdopokrývných rostlin, růží, bylinek, prostě různých tematicky laděných skupin rostlin. A v tu chvíli mu došlo, že venku se žádné orchideje neprodávají. Vevnitř zahradního centra, ano, tam je jich moc a moc, ale pro zahradní nadšence, kteří mají venkovní zahradu, tak vlastně nebylo co nabídnout. Ten nedostatek orchidejí venkovních vlastně některé lidi motivoval k tomu, aby se vydávali do přírody a z té přírody je brali na černo. A aby se zabránilo tomu rabování v přírodě rostoucích druhů a naopak, aby se nabídlo možné pěstování všem, kteří mají o to trochu zájem, tak to tak v Antuře vyhodnotili a rozhodli se do toho jít po hlavě a zkusit to.
0: Představme si, Pavle, zahradní orchideje.
1: No tak těch druhů, které se dají pěstovat na našich zahradách, není zase až tak moc. V Antuře jich pěstuje asi 6 nebo 7. Mají tam nějaký kruštík, mají krásné střevičníky, himalajskou bletilu, z východní Asie pleone a také jeden druh, který je méně známý, ale moc hezký. A tento druh se jmenuje Kalante.
0: Zahradní orchideje, to je velké téma a my se k němu vrátíme za malou chvilku po písničce.

0: Zahradní orchideje, téma, kterému se věnujeme v dnešních zelených světech, a to na základě naší návštěvy v holandské Antuře, která se právě zabývá šlechtěním a množením těchto zahradních orchidejí. Pavle, můžeme si vypěstovat běžně na zahradě takovou orchidej? Zvládneme to? Půjde nám v našich podmínkách?
1: Abychom si sami vypěstovali, tak to je skoro nemožné, ale pokud si zakoupíme rostlinu, která byla vypěstována pro nás, tak za určitých okolností se to zvládnout dá. Ale není to taková úplně jednoduchá legrace, jako by to možná na první pohled mohlo vypadat. Koupit orchideji, vykopat jamku, strčit tam zasypat nějakou kůrovou, takhle to nefunguje. Ty orchideje, které jsou k dispozici pro pěstování v zahradách, tak mají různé nároky na prostředí, ve kterém rostou. Já jsem si před 2 lety koupil střevičník. Není to ten střevičník pantofliček, který roste v naší přírodě, to je nějaký americký druh. A docela jsem musel hledat pár informací o tom, jak se k němu postavit, jak ho správně vysadit, ale věnoval jsem se tomu hodně poctivě. Našel jsem místo v polostínu, dal jsem mu velkorysou jámku k dispozici. Jámku jsem vyplnil směsí kompostu a listovky, tak, aby ta půda tam byla velmi porézní, nepříliš živná. A na toto místo jsem ten střevičník vysadil a doufal jsem, že se něco bude dít. V příštím roce vyrostly asi 3 výhony, které nekvetly, ale dobře se jim dařilo celý rok a v letošním roce těch výhonů vyrostlo 8 a 4 z nich nesly krásné bílorůžové květy. Takže to pěstování orchidejí je možné, ale chce to trošku svědomitější přístup.
0: A možná i trošičku trpělivosti. Můžeme v něčem, Pavle, chybovat při pěstování zahradních orchidejí?
1: No, chybovat můžeme určitě tím, že se jim budeme snažit dát jakoby to nejlepší. Takže kdybychom třeba orchideje příliš hnojili, anebo je vystavovali nějakým intenzivním podmínkám, kdybychom je až příliš hýčkali, tak bychom jim to nadměrnou péči mohli ublížit. Také bychom jim mohli ublížit tím, že jim nenajdeme dobré stanoviště. Každý z těchto druhů, které jsem před chvilinkou jmenoval, tak má trošku jiné nároky na pěstování. Velmi jednoduše se pěstuje orchideje, která se jmenuje Bletila. To si pamatuju já z dětství, že jsme měli na naší zahradě. Získali jsme ji v rámci výměny nějakých rostlin mezi zahradnickými kluby a rostla nám tam celkem snadno bez velké péče. Naopak moc krásná rostlina, která se jmenuje Kalante, tak je trošku náročnější. Je to rostlina, která vydrží naši zimu tak na hraně. Dobře odolná by měla být do mrazu kolem minus 10 stupňů. Pokud má sněhovou přikrývku, tak by neměl být problém, ale víme, že to takto vždycky není. Takže pokud bychom se vydali cestou pěstování těch složitějších druhů, tak bychom ji možná mohli dát spíše nějakou velkou nádobu, kterou bychom zapustili do země na to místo, kde bychom tu rostlinu chtěli mít, a na zimu tu nádobu z té půdy vyndat a dát ji třeba do nějaké kolní garáže, prostě na nějaké místo, které je trošku chráněné od průvanů i od velkých mrazů.
0: Takže asi si dávat pozor, jestli jsem pochopila, každá ta zahradní orchidej má trošičku jiné nároky.
1: Ano, je to přesně tak, a já bych všem našim posluchačům, kteří se chtějí vydat touto cestou, doporučil to, aby ten nákup prováděli na dvakrát. Poprvé, aby se podívali do té prodejny, případně si udělali nějakou poznámku nebo fotopoznámku, jaké druhy jsou k dispozici. Potom, aby se vrátili zpátky do tepla domova, tam si zjistili o těchto rostlinách potřebné informace a podle toho, aby vybrali ne tu, která se jim nejvíce líbí, ale tu, kterou mají naději na zahradě udržet zdravou a pěknou.

0: Se zelenými světy jsme opět na cestách. Pavle, tak skoro naše domovina, dalo by se říct. Holandské Venlo, to je místo, kde se aktuálně nacházíme. Ještě než začneme, přijeli jsme k večeru, tak jsme prošli město, abychom něco snědli, ale už jsme tady zase viděli spoustu zajímavostí k natáčení a tak nám to nedá. Berme do ruky mikrofon, probereme nějaké téma. Navrhuji. Všimli jsme si okolo domů, které jsou nádherné, cihlové, typicky holandské, tak vlastně i v tom městě pořád něco roste a kvete.
1: Já si myslím, že to je taková specifická věc pro Holandsko, nebo vůbec pro tu severozápadní Evropu, že města vypadají tak, že to, co je ve veřejném prostoru, tak častokrát se o to starají běžní lidé, kteří v tom městě, na tom místě žijí, tak jim záleží na tom, aby to vypadalo hezky. Takže velmi často se v těchto podmínkách prolíná veřejná zelen se soukromou a někdy není ani celkem jednoduché říct, která vlastně je která.
0: Tady vidíme přímo u domu, u nás by tam rostl plevel, anebo by tam možná ani nerostl, a tady přímo u domu na ulici mezi chodníkem a tím domkem vlastně roste zeleň. Je to běžné?
1: V holandském prostředí to je poměrně běžné, ale není to pravidlem a není to absolutně vždy stejné, protože ty holandské podmínky jsou trošku jiné, než jsou u nás. Je tady hodně písčitá půda a hlavně to myšlení lidí je trošku jiné, takže oni tu zelen tak bezvýhradně milují, že jsou ochotní a schopni třeba vyndat jednu řadu dlažby, která tam není ale v betonu, ale je tam jenom položena vlastně v nějakém štěrkovém lůžku, a lopatkou vybrat tu špatnou půdu, která tam je, a dát tam trošku substrátu s hnojivem, a opravdu se ta zeleň vysazuje často velmi blízko k domu, kde tvoří potom takový jakoby zelený proužek, pokud je to nízká zeleň, ale někdy jsou to rostliny, které jsou vysoké a oni si třeba popojedou klidně do 2 nebo do 3 metrů a někdy bývají stříhané do nějakých pravidelných tvarů, ale tady vidíme tu ruj vlasatou v takovém tom červeném vydání, která si roste volně bez zásahu nůžek, a ono to na jednu stranu je velmi hezké a na druhou stranu je velmi prospěšné, zejména při pohledu na ty klimatické změny, které se vlastně odehrávají v celém tom našem světě, protože každý kousek zeleně, každý centimetr čtvereční zelené hmoty má vlastně velký dopad na to životní prostředí. Je to tím, že vlastně ty rostliny spotřebovávají oxid uhličitý a ukládají ho do svých tkání, ochlazují ten prostor, nedovolují vlastně těm zdím, aby se ohřály, takže dneska je i taková kampaň tady v Holandsku, která nabádá lidi, aby toto činili ještě s větší intenzitou.
0: A činí to, vypadá to nádherně. Když se tady podívám napravo, tak podél domu nebo u domu jsou nádherné popínavé růže, jsou bílé barvy na bílém pozadí. Nikdy bych si nemyslela, že to vynikne, a vypadá to úžasně.
1: To je zvláštní architektura, ten dům má vlastně 2 barvy, přibližme to posluchačům našim, po pravé a po levé straně jsou ty cihly šedé, ale v tom místě, kde jsou ty růže vysazené, tak jsou opravdu bílé, a obě popínavé růže mají čistě bílou barvu, je to 100% záměr toho, kdo to sem sázel, aby tam ta růže byla, aby to bylo hezké, ale aby to neřvalo do očí, aby to bylo takové jemně elegantní. Sám bych to možná takhle nedělal, nedošlo by mi, že by to mohlo tak hezky vyznít, ale překvapilo mě to a moc se mi to líbí.
0: Jsou tu natažená taková 2 lanka u jedné té rostliny. Předpokládám, že je to z toho důvodu, aby nějakým způsobem byla fixována, mohla se přichytit k něčemu.
1: Ano, ono to obvykle tak bývá, že pokud je to třeba v souvislosti s jinými rostlinami, někdy se růže vysazují ke starým ovocným stromům, které už dožily, a potom ty větve se pnou v těch větvích. Někdy to bývají pergoly anebo různé ploty, kde jsou mezírky, nebo prostě možnost tu růži nějakým způsobem prostrčit přes to oko. A tady u té stavby to řešení musí být technické, takže ta lanka tam slouží k tomu, aby ten, kdo to vysadil, nebo ten, kdo to pečuje, aby jednou za nějakou dobu toho intenzivního růstu se u té růže zastavil a zafixoval ten výhon, aby prostě rostla opravdu jenom nahoru. Když si to možná neuvědomujeme, tak ty růže asi budou stříhané, protože do prostoru ulice moc nerostou, to by nebylo úplně žádoucí. A je tady vidět, ano, tady je asi nějaká ránka vidět, takže tam někdo musel do toho zasáhnout nůžkami, aby byla jenom opravdu blízko té zdi, aby nezasahovala a nevadila chodcům.
0: Mluvíme o růžích, zmínili jsme ruj vlasatou. Pojďme ještě zkusit popsat našim posluchačům, co všechno se tímhle způsobem dá pěstovat. Z mého pohledu to musí být rostliny, které nejsou tak úplně náročné, protože přece jenom té půdy tady je minimum, ze které vyrůstají.
1: Tak ano, nemůžou to být nějaké úplně extra exotické rostliny, ale někdy jsme překvapeni v tom holandském klimatu, které je to jiné prostředí, než je u nás, trošku i ta půda je úplně jiná. A co mají odlišné, tak mnozí naši lidé vnímají, že mají mírnější zimu. To bych neviděl jako velký problém, ale mají mírnější léto. Je tu vlastně málo kdy nad 30 stupňů teplota, to sluníčko není tak ostré, často jsou tady takové jemné mrážky, které to filtrují. Takže i to letní prostředí je pro ty rostliny trošku příznivější než u nás. Nikdy se tak nerozpaly ty zpevněné plochy, jako to vidíme u nás, ale samozřejmě péči to chce a i v tom je ta láska těch lidí, kteří tady bydlí, že to dělají zejména pro sebe a nemají prostě s tím problém, že by za své penízky koupili něco v zahradním centru a vysadili to do té ulice, kde se budou dívat na to oni, ale i stovky dalších lidí, kteří procházejí tím chodníkem nebo tou ulici.
0: No právě jsem chtěla vypnout rozhlasový mikrofon a pokročit dál, ale ještě se musím zastavit tady u jednoho místa, které právě míjíme. Je to vlastně takový trojúhelník uprostřed centra města a jsou tady vzrostlé stromy, které jsou nádherně podsázené kapradinami.
1: Jsou to sakury, Hanko, které už odkvetly letos, takže už je vnímáme jako obyčejné třešně jenom. Ty stromy jsou tady tři, ale těch kapradin je tady vysázeno několik desítek. Pod sakurama je hluboký stín, ta slunička se moc nepřijde. Ty kapradiny jsou v dobré kondici, krásně se jim daří. A je to hlavně zase taková vzorová věc i pro nás, to si můžeme vzít jako poučení. Místo toho mít tam opelichaný trávník, který je nefunkční, nehezký, musí se udržovat navzdory tomu, tak jsou tady vysazeny kapradiny, které si žijí svým životem, dokonale vyplní ten prostor zelenou hmotou, takže to je zase další bonus pro životní prostředí. A i když to místo tedy neznám úplně přesně, tak bych si typl, že z jara tam vyrůstají nějaké cibuloviny, sněženky nebo možná i nějaké tulipány, ale ty nejsou vidět přes listy kapradí, které to všechno zakryly.
0: No, uvidíme. Třeba se něčeho podobného jednou dočkáme v našich českých luzích a hájích.

0: Je tady závěr dnešních zelených světů. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
1: a Pavel Chlouba.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Začínala jako kameramanka na maturitních plesech, posléze absolvovala Filmovou akademii Miroslava Ondříčka v Písku a nedávno uvedla dokument 30 roků for People, který mapuje historii jednoho z největších hudebních festivalů u nás. Za něj si režisérka a kameramanka Karolína Lukášková během premiéry nedávno vysloužila ovace ve stoje. Jak je náročné uspět ve filmovém oboru a co dalšího chystá do budoucna, tak nejen na to se Karolíny Lukáškové zeptám v pondělí 10. srpna. Nalaďte si nás jako vždy po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Cesta jinam. Desetidílná rozhlasová četba ze stejnojmenné novely českobudějovického spisovatele Jiřího Šestáka. Vyprávění o naivním chalupaření, šumavské přírodě a normalizaci všedního dne na konci reálného socialismu v interpretaci samotného autora. Poslouchejte v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice od pondělí 3. do pátku 14. srpna. Každý všední den krátce po 18. hodině.
2: Lucie Hušková, rodačka z Českých Budějovic, spojila svůj život s Brnem. V moravské metropoli žije, píše knihy, sportuje a plní si sny. Na začátku roku jsem autorku knihy Símka a sportovkyně pozval k mikrofonu a vznikl tak další díl cyklu Jihočeši. Nalaďte si jeho letní reprízu v sobotu po 5. hodině odpoledne. Váš Filip Černý.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Dnes vysíláme historickou nahrávku souzvuku dvou zvonů z věže Křemešnického poutního kostela, tak jak ji roku 1941 zaznamenal Český rozhlas pro oblíbený kulturně vlastivědný cyklus Zvony mého kraje. Větší zvon Srdce páně z roku 1933 s hlavním tónem G2 ulil Rudolf Perner mladší v Českých Budějovicích Suchém Vrbném. Menší zvon Ježíš Maria z roku 1863 s hlavním tónem A2 ulil Josef Hilzer v Jihlavě. Oba zvony byly na jaře roku 1942 rekvírovány pro potřeby německého válečného průmyslu. Tento unikátní zvukový snímek z archivu Českého rozhlasu je jediným svědectvím, jak dva křemešnické zvony laděné v odstupu velké sekundy v souzvuku zněly před válkou. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Zájemci dnes můžou v rámci Dne židovských památek navštívit synagogy a židovské hřbitovy po celé zemi. Horští záchranáři v Česku měli letos v červenci víc zásahů než loni. Přibylo i výjezdů k alergickým reakcím po bodnutí hmyzem. Dobrovolníci mění historický bunkr na Libínském sedle v muzeum. Na jihu Čech bude odpoledne polojasno až jasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. V noci očekáváme polojasno až jasno a 17 až 14 stupňů Celsia. Zítřek bude převážně polojasný, ojediněle s přeháňkami a teplotami u 35 stupňů Celsia. Zprávy a Gabriela Bláhová, dobré poledne. Je den židovských památek. Lidi po celém Česku můžou navštívit židovské hřbitovy, modlitebny a synagogy. Návštěvníci se dostanou i do běžně nepřístupných míst. V synagoze v Písku je reportérka Pavla Kuchtová.
2: Právě teď začíná už druhá komentovaná prohlídka, která návštěvníkům přiblíží osud stavby z roku 1872. Synagoga sloužila svým účelům do druhé světové války, ale pak v ní bylo skladiště velkoobchodu s oděvním zbožím. Hlavní modlitební sál byl tehdy rozdělený stropem na dvě podlaží, což se dodnes nepodařilo odstranit. Díky písecké městské knihovně, která se teď o synagogu v Soukenické ulici stará, se občas lidé podívají dovnitř. V rámci dnešního dne židovských památek bude ve 14 hodin ještě jedna komentovaná prohlídka, kterou zakončí místní pěvecký sbor Sonitus s pěvem židovských písní. Z Písku Pavla Kuchtová, Český rozhlas.
0: Nová poutní cesta inspirovaná svatojakubskou poutí vzniká v oblasti Lipenské přehrady. Takzvaný Lipenský poutník provede turisty 100-kilometrovou trasou. Podle autorky projektu Diany Gal je prvním bodem Nová Pec. Z té se pokračuje podél Schwarzenbergského kanálu na svatého Tomáše, Vítkův hrádek a odtud na Lipno nad Vltavou do Frimburka a zpátky do Černé v Pošumaví. Horská služba v Česku měla v první půlce prázdnin 872 zásahů. Je to o 160 víc než za stejné období loni. Počet úrazů narostl mezi cyklisty i turisty. Přibylo i výjezdů k alergickým reakcím po bodnutí hmyzem. Důvodem nárůstu počtu zásahů je podle záchranářů letošní vyšší návštěvnost hor, říká mluvčí horské služby Marek Friš.
3: Nejvíc úrazů mají jeseníky, tak jako každoročně. Hned za nima Šumava a Krušné hory, posléze Krkonoše. Jsou to destinace, které jsou hodně navštěvované extrémními sportovci, to znamená hlavně cyklistika v bike parcích a obdobné.
0: Historická běloruská vlajka dnes po roce opět zavlála na budově Senátu. Připomíná prezidentské volby v Bělorusku, po kterých režim před 6 lety brutálně potlačil protesty opozice. Podle předsedy horní parlamentní komory Miloše Vystrčila z ODS má tento krok vyjádřit podporu všem, kteří nevzdávají boj za svobodné a spravedlivé Bělorusko. V tiskové zprávě o tom dnes informovali zástupci horní parlamentní komory. Thajská policie dál vyšetřuje tragickou střelbu na základní škole na severu Bangkoku. Tento týden kvůli ní zemřelo 9 lidí, dalších 15 zůstává v nemocnici. Premiér Anutin varuje před šířením nepodložených informací o pozadí střelby a zopakoval, že podpoří zpřísnění pravidel pro držení střelných zbraní.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl dnes v 11 hodin v Českých Budějovicích 1018 hektopaskalů. Na jihu Čech bude odpoledne polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na horách naměří 24 až 27. Vítr fouká slabý jihovýchodní až jižní. V noci očekáváme polojasno až jasno, na Šumavě místy přechodně se zvětšenou oblačností. K ránu se výjimečně objeví slabé přehánky. Nejnižší noční teploty 17 až 14 stupňů. Na horách 16 až 13. Pondělí bude převážně polojasné, ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty 32 až 35 stupňů. Na horách naměří 26 až 29. Slabý západní až jihozápadní vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný a bio bude na nejvyšším stupni zátěže.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Vážná dopravní nehoda se stala, jak jsme vás už informovali, u Horusic u Veselí nad Lužnicí na Táborsku. Policie odklání dopravu na Veselí nad Lužnicí, Dynín a další obce. Počítejte s objížďkou, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: Milí přátelé, přeji vám nádherný letní popolední čas. Je neděle 9. srpna, svátek slaví Roman a mnozí z vás také narozeniny nebo životní události. A právě proto jsme tu i my Český rozhlas České Budějovice s písničkami pro radost, aby umocnili sváteční náladu. Polky, valčíky, tanga, ale i melodie, o které jste si napsali nebo které jsme pro vás vybrali, to vše na vás čeká. Nechte se pozvat k poslechu. Od mikrofonu vás zdraví Helena Pokutová-Hýnová. Písničky pro radost dnes otevře keramička. Zahraje panu Jiřímu Kraftovi píseň plnou vyznání s názvem Láska nejkrásnější. Pan Jiří Kraft žije v obci Středokluky. Milý oslavenček, narozeninám ti přejeme jen to nejlepší do dalších let. Hodně zdraví, lásky, spokojenosti, radosti a úspěchu. Ať ti dobrá nálada a pozitivní mysl vydrží co nejdéle. Máme tě všichni moc a moc rádi. Manželka Milena, dcery Kristýnka a Markétka, vnoučata Tomášek, Eminka a Adélka, rodina Ryzákova a celá řada kamarádů.

dohrála keramička, kterou za okamžik vystřídají Viktorky. Vážená redakce, zahrajte prosím panu Romanu Šrámkovi, který má dnes svátek. Mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti do dalších let vám, pane Šrámku, přejí Pepa, Jarka, Lenky, Petr, Veronika, Martina, Kristýna a Andrea s rodinami a všichni příbuzní. Dalším obdarovaným bude pan Jaroslav Kaločaj ze Zubčic. Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti, stále dobrou náladu a životní pohodu vám, pane Kaločaji, k vašemu jubileu přeje zastupitelstvo obce Zubčice.

V Benešově nad Černou navštívíme paní Zdeňku Smolenovou. Hodně zdraví, štěstí, dobré nálady a pohody do dalších let vám paní Smolenová. Za vedení obce Benešov nad Černou přeje Veronika Zemanová-Korchová, starostka obce. Hudební dárek je nachystaný také pro pana Jiřího Buštu z Deštné u Jindřichova Hradce. Zítra 10. srpna oslaví své 65. narozeniny pan Jiří Bušta z Deštné. Hodně štěstí, zdraví a spoustu rybářských úspěchů přeje manželka Jarka s rodinou. Velkou pusu vám, pane Jiří, posílají vnoučata Jáchym a Matilda. Tolik z dopisu a teď už malé hudební pohlazení od řečické kapely.

Dohrála řečická kapela a pokud přátelé toužíte vědět, jak se jmenuje tahle nádherná melodie, která právě dozněla, tak prozradím, má název Velký vůz. Ale teď už beru do ruky další dopisy a cituji. Vážená redakce, dnešní den má důvod k oslavě rodina pana Václava Staubera z Třebanic, který slaví krásné 70. narozeniny. Pan Václav Stauber celý život pracoval jako řidič nákladního automobilu i autobusu a dlouhá léta působil jako muzikant v kapele Lesanka. Kromě muziky je jeho velkou láskou také myslivost a práce na zahradě. S přáním pevného zdraví, štěstí, radosti, stálého optimismu a hezkých, nejen mysliveckých zážitků, přicházejí synové Václav a Zdeněk s rodinami, přítelkyně Jana a budějovická parta Věrka, Zdeňka a Ludva. PS, prosíme o orchestrálku s názvem Netolická polka. Další kulatiny si připomíná pan Jan Cihla z Kocelovic. Vedení obce Kocelovice přeje panu Janu Cihlovi k jubilejním 80. narozeninám a přeje vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a životního optimismu do dalších let.

to byla orchestrální netolická polka, která zazněla na přání. V obci Svojšice slaví životní výročí pan Bohumil Vítek. Milé rádio, rádi bychom poprosili o zahrání písničky pro našeho milovaného tatínka, dědečka a pradědečka, pana Bohumila Vítka ze Svojšic k jeho krásným 76. narozeninám. Tak začíná dopis, který za celou rodinu napsala paní Vendula Chocholová a pokračuje gratulací. Náš drahý oslavenče, z celého srdce ti přejeme především pevné zdraví, spoustu štěstí, radosti a životní pohody. K této krásné příležitosti bychom ti rádi věnovali písničku Malý hošík černovlasý jako potěšení pro dnešní slavnostní den a pro radost. To ti přejí dcery s rodinami, vnoučata a pravnučka, posílá velkou pusu. Pane Vítku, a já už jen doplním, hraje vám Budvarka.

Na narozeninovém pódiu Budvarku s Pavlem Heidingrem vystřídá Lipkovanka s přenádherným valčíkem s názvem Březová alej. Potěší paní Janu Kalátovou z Nových Hradů. Do dalších let vám paní Kalátová přeje za město Nové Hrady vše nejlepší, hodně zdraví a pohody, starosta města pan Vladimír Hokr. V Týně nad Vltavou v obci Netěchovice oslavuje narozeniny paní Marie Loudová. Vážená redakce, prosím o písničku pro svoji sestru paní Marušku Loudovou k životnímu výročí. Milá sestřičko, přejeme ti všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky. Ze srdce blahopřeje bratr Pepa s manželkou Jiřkou a celá rodina Zuntů a dotlačilů z Netěchovic.

Vážené písničky pro radost, chtěli bychom nechat zahrát dnes 9. srpna panu Ladislavu Jabůrkovi z Popelína, který slaví kulaté životní výročí. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a životní pohody panu Jabůrkovi přeje jménem obce a zastupitelstva inženýr Tomáš Zaňák, starosta obce Popelín. Než zahraje řečická kapela, pozdravíme prostřednictvím rozhlasových vln také pana Michala Dorockého. Pan Michal Dorocký je z Českých Budějovic. Milí tati, dědo a pradědo, ať ti život stále kvete jako tvoje zahrada, ať tě nikdy neopustí správná nálada, ať tvé zdraví skvěle slouží a životem proplouváš v rytmu tance. Těšíme se na společnou rodinnou oslavu s přáteli mezi stromy v zeleni. Všechno nejlepší a ty nejkrásnější narozeniny ti přejí synové a dcery s rodinami, vnoučata, pravnoučata a kamarádka Hanka.

O stejný hudební dárek, tedy o píseň s názvem Netrapte se rodičové, si napsali gratulanti z dalších dopisů. Předpokládám tedy, že oba oslavenci, jak pan Jan Bečvář, tak pan Jaroslav Kovář, mají tento valčík moc rádi. Zazní za okamžik. Pan Jan Bečvář z obce Nový Dvůr u Písku se dožívá 70 let. Všechno nejlepší k narozeninám a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v dalších letech vám, pane Bečváři, přeji Štědronských z Ostrovců. Pan Jaroslav Kovář žije v Záhoří u Bechyně. Vše nejlepší k 80. narozeninám, hodně zdraví, pohody a spokojenosti do dalších let přejí manželka Marie a synové Jaroslav a Martin s rodinami. Pane Jaroslave, to není všechno, poslouchejte dál. Sbor dobrovolných hasičů Záhoří u Bechyně prosí o písničku pro svého dlouholetého člena, pana Jaroslava Kováře. A prozradím, že pan Jan Kovář je členem sboru dobrovolných hasičů již 62 let. Hasiči vám, pane Jaroslave, přejí k 80. narozeninám všechno nejlepší, především pevné zdraví, štěstí, spokojenost, mnoho radosti ze svých synů i vnoučat a ještě mnoho, přemnoho šťastných a spokojených let mezi svými nejbližšími i mezi kamarády hasiči, kteří si vaší práce váží a děkuji za ni. Za všechny podepsán pan Miroslav Mžika.

Babouky, kteří právě dohráli a dospívali, vystřídá Waldaufinka a Dyškolky. Pan Jiří Brichta a paní Marie Brichtová jsou z Markvartic. Vážení manželé Brichtovi, poslechněte si, co vám vaši napsali. Milý dědečku, 10. srpna oslavíš 80. narozeniny. 80 let, to už je krásné životní jubileum. Markvartici si strávil celý svůj život, který byl zasvěcený práci v zemědělství a vedení zemědělské společnosti. Po dlouhá léta ti po boku stála manželka Marie, se kterou si letos v dubnu oslavil 55. výročí svatby. Společně jste vychovali 3 děti, Jiřího, Radovana a Bronislavu. Oběma vám děkujeme za všechno, co jste pro nás udělali, za práci, obětavost, trpělivost i za to, že jste nás naučili dívat se na život takový, jaký je, se všemi radostmi i starostmi. Vaše společná cesta je důkazem, že skutečný vztah není o dokonalosti, ale o vytrvalosti, respektu a schopnosti znovu a znovu hledat cestu.

Paní Helenka Dostálová z Litvínovic slaví 85. narozeniny. Milá maminko, ze srdce ti přejeme hlavně pevné zdraví, klid a pohodu. Děkujeme za všechnu lásku, kterou nám stále dáváš a za to, že jsi pro nás vždy tou největší oporou. Tvé buchty a marmelády, kterými nás zásobuješ, jsou prostě nejlepší. Máme tě všichni moc rádi. Manžel Jára, dcera Eva s manželem Pepou, syn Jára s Janou, vnoučata Martina, Honza, Romča, Petra a Lucka a pravnoučátka Ondrášek, Adélka, Kristýna, Matoušek a Toník posílají velikánskou pusinku. 87 let se dožívá paní Helena Flanderová z Kasejovic. Hodně štěstí, zdraví a radosti do dalších let vám paní Flanderová přeje paní Marie Vajsová. A teď už, milá paní Flanderová a také milá paní Dostálová, jen pro vás je telíček u vody s malou českou dechovkou.

Poslední hudební dárek posíláme do Dráchova jako poděkování od všech diváků, kteří v pátek a v sobotu 7. a 8. srpna shlédli operetku Podskalák. Písničky Karla Haschlera propojené vtipným textem a okouzlujícím příběhem z Prahy byly pro všechny zážitkem na celý život. Velké díky panu Jiřímu Přibylovi, realizačnímu a technickému týmu obci Dráchov, hospodě u jezu, penzionu ve Mlejně, sponzorům, hercům a zpěvákům a všem muzikantům. Přátelé, krásné odpoledne všem, od mikrofonu přeje Helena Pokutová-Hýnová.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Dobrý den.
4: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
3: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
4: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
5: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Lidi můžou do konce září požádat o změnu zdravotní pojišťovny. Českobudějovická policie vyšetřuje přestupky elektrokoloběžkářů. Dobrovolníci mění historický bunkr na Libínském sedle v muzeum. Noční teploty klesnou na jihu Čech ke 14 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Lidi můžou do konce září zažádat o změnu zdravotní pojišťovny. Každý rok tuto možnost využije asi 60 tisíc lidí. Uvádí to Svaz zdravotních pojišťoven České republiky. Klienty nové instituce se stanou po splnění podmínek od nového roku. Podle prezidenta svazu Martina Balady bývá častým důvodem změny třeba stěhování, případně příspěvky pro chronicky nemocné pacienty.
6: Obvyklým důvodem rovněž jsou nabídky benefitů zdravotních pojišťoven a další vlastně služba, která může pojišťovny nějakým způsobem odlišit, je vlastně nabídka jakéhosi klientského servisu skrze své aplikace, které pojištěnci mohou využívat třeba s dálným přístupem a podobně.
5: Policie na Českobudějovicku řešila v posledních dnech několik případů porušení pravidel při jízdě na elektrokoloběžce. Minulý týden strážníci zastavili koloběžkáře, který jel po Husově třídě pod vlivem alkoholu. To je jeden z nejčastějších přestupků, uvádí policejní mluvčí Štěpánka Švarcová.
7: V jednom případě to byl cizinec, kterého tady zastavili strážníci městské policie, aby mu provedli dechovou zkoušku. Měl bezmála 1 promile alkoholu v dechu, což je samozřejmě také porušení zákona. Ten muž jel na stroji, který vlastně konstrukčně a výkonnostně spadal do kategorie vozidel. K jejich řízení je zapotřebí vlastnit řidičské oprávnění, které tento muž tedy neměl.
5: Na Libínském sedle nad Prachaticemi vzniká muzeum lehkého opevnění. Dobrovolníci opravují historický bunkr a připravují taky venkovní expozici, která ukáže život vojáků mimo pevnost. Podrobnosti přiblížil předseda klubu vojenské historie Libínské sedlo Lukáš Smola.
8: No děláme to především pro tu veřejnost, aby věděla, že toto opevnění v roce 1937 mělo sloužit k obraně našeho státu. A historie je tady především o tom, že pokud si nebudeme opakovat, tak my si, nedej bože, jednoho smutného dne zase opět zopakujeme.
5: Dobrovolníci chtějí historický bunkr otevřít veřejnosti už letos v září při akci Světla nad bunkry.
0: Počasí.
5: Jih Čech je polojasný až jasný, teploty se dneska dostanou ke 32 a na horách k 27 stupňům. V noci se pak ochladí na 17 až 14 stupňů a k ránu se výjimečně objeví slabé přehánky. Zítřek bude převážně polojasný s ojedinělými přehánkami, maxima se budou pohybovat mezi 32 a 35 stupni. Na horách se dostanou teploty až k 29 stupňům. Slabý vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný a pozor, biozátěž jež bude na Trojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Po tragické nehodě motorkáře je stále uzavřená silnice 603 u Veselí nad Lužnicí. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
2: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i z tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku. A on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, tak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškeré informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
3: Ano, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále a tak dále. Stál v čele, nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigovi Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme v pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů, našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, českém sněmu nebo ve Vídni, ale taky na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby, tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má,

máš závoj z oblaků. Bílých jak sníh. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala taková ta situace trošku z té, o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým. Ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi. Když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několika stránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, a měl to rád prostě.
3: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
2: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně. Jako máme toho plnou kroniku a ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
3: Ten titul barona byl dědičný?
2: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
3: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
2: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj zbyl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily, a jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51, s tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: Kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaký ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Létech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná a nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudým abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme 2 schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel po tmě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
2: No tak my jsme trošinku cestovali po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života. Takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: napřed živé bytosti samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím, já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více než 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klemby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klembami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny.

0: zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
0: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
2: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
0: Pěknota. No, vemte si pěknota.
2: Co je to vykojení?
0: No, je to někdy...
2: Sáno O-I.
0: Je to někdy složitý tomu porozumět.
2: Nepracno.
0: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
2: Různohlas. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
0: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
2: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
0: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom 2.
2: Možná, že z ní Rieger pil.
0: Je to možný, je to možný. Existuje, je to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
2: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
0: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože ho měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
2: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
0: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
2: Byla to jenom spolupráce?
0: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní zlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho 2 slavným operám, Dimitri a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý

0: i husitský hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
1: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá, a takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
2: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
1: Podívejte, svodno je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde vespod. Že? Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebujou tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebujou jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi dvě minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: Je 14 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Lidem se dneska otevřely běžně nepřístupné židovské památky, třeba synagoga v Písku. Nový projekt Lipenský poutník chce provést turisty skrytými místy oblasti Lipenska. Tyčkařka Krutilová se stala juniorskou mistryní světa. Zítřek bude na jihu Čech tropický s teplotami do 35 stupňů. Pohodové nedělní odpoledne vám přeje Petra Pitra. Dnešek je dnem židovských památek. Lidem se po celém Česku otevřely synagogy a židovské hřbitovy. Cílem je upozornit na jejich stav, který se od roku 1990 výrazně zlepšil. Některé objekty ale na obnovu teprve čekají, jako třeba synagoga v Písku, kterou má od jara v péči městská knihovna.
2: Teď vstupujeme do písecké synagogy a ten první pohled není úplně utěšený. Marie Poláčková mi řekne proč.
3: V 50. letech proběhla taková docela brutální úprava, která spočívala ve vestavění, vlastně přepažení celého toho prostoru horizontálně a prorazili v místě toho svatostánku vchod obrovský do Soukenické ulice.
2: Jakou teď synagoga má před sebou budoucnost? Bohumír Bernášek z městské knihovny v Písku.
4: Knihovna získala projekt z ministerstva školství a díky tomu je možno v synagoze pořádat různé vzdělávací programy.
2: A během těchto 3 let se knihovna společně s židovskou obcí pokusí sehnat peníze na rekonstrukci interiéru. Z Písku Pavla Kuchtová, Český rozhlas.
1: 100-kilometrová poutní cesta teď nově vzniká v oblasti Lipenské nádrže. Takzvaný Lipenský poutník chce turisty zavést na méně známá místa oblasti Lipenska. Informace doplnila zakladatelka projektu Diana Gal.
5: Snažím se, aby vedla přes také méně frekventovaná místa, méně známá, ať už je to u Horní Plané knihovna, kde si člověk může na chvilku posedět, odpočinout, nebo vede kolem mini rozhledny a po cestě je také několik kostelů krásných.
1: Do Česka se za posledních 7 měsíců dovezlo přes 94 tisíc ojetých vozů. To je o 9,3% víc než za stejné období loni. Vyplývá to z dat Svazu dovozců automobilů. Z dovezených ojetin byla skoro polovina starší 10 let. Podle svazu zatím stojí hlavně zájem českých řidičů o cenově dostupné automobily, které nabídnou dobrý poměr mezi pořizovací cenou, technickým stavem a očekávanými náklady na provoz. Sport. Tyčkařka Nicole Krutilová je novou juniorskou mistryní světa. Na šampionátu v americkém Eugene zvítězila výkonem 445 cm. Navázala tak na Amálii Švábíkovou, která před 8 lety získala zlato ve finském Tampere. Po závodě Krutilová neskrývala slzy dojetí. Původně totiž hrozilo, že vůbec nenastoupí.
6: Myslím, že tahle sezóna byla hodně trnitá pro mě, i když možná to na venek úplně nevypadá, ale opravdu se trápila s tříslem, pak prostě s propíchnutou nohou. Na závěr tady jsem fakt jako onemocněla a prostě jsem přemýšlela, jestli do závodu nastoupím, takže to, že jsem vyhrála, je prostě podle mě po to větší jako pocit a je to neuvěřitelné.
1: Česká výprava už v Americe získala kompletní sbírku medailí. Ve středu vybojovala stříbro smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková. Bronz přidal v Oregonu 10bojař Adam Juliš. Počasí. Jih Čech je polojasný až jasný, teploty se dostanou ke 32 a na horách k 27 stupňům. V noci se pak ochladí na 17 až 14 stupňů a k ránu se výjimečně objeví slabé přehánky. Zítřek bude převážně polojasný s ojedinělými přehánkami, teploty ale budou tropické. Maxima se budou pohybovat mezi 32 a 35 stupni, na horách se dostanou k 26 až k 29 stupňům. Slabý vítr západních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný a biozátěž bude na nejvyšším 3. stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Pozor mezi Truskovicemi a Chelčicemi na Strakonicku, na křižovatce na Libějovice se srazila dvě osobní auta. Projíždějte tudy opatrně. Přejeme všem šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Hodin a 5 minut, písničky, které nestárnou, a nedělní odpoledne s nádherným letním počasím, které láká k vodě a má, doufám, u vás ten správný punc pohody a klidu. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, začíná Jihočeské odpoledne. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Radek Diviš. V této hodině nás čeká obligátní čtení na neděli, s ním spojená soutěž a samozřejmě i pravidelná knižní hlídka Filipa Černého, která má tentokrát zajímavý tip na čtení pro předškolní děti. A chybět nebude ani vaše oblíbená hudba, těšit se můžete na americkou skupinu R.E.M., Věru Martinovou, a právě teď zaspívá píseň Na vodě Xindl X.

Čtení na neděli. Před 24 lety v srpnu 2002 se nejen jižními Čechami prohnala velká voda. Zanechala po sobě obrovské škody. Většina z nás si na to moc dobře pamatuje. Naším krajem se prohnaly dvě povodňové vlny a poničily přes 300 měst a obcí. Smutným symbolem těchto povodní se staly vesnice Metly a Předmíř na Strakonicku, které smetla voda z protrženého rybníka. Písecký kamenný most zmizel pod vodou, zaplavené bylo i centrum Českých Budějovic. O síle vody, kterou si člověk nikdy nemůže zcela ochočit, vypráví i povídka Beraní hlava, jejímž autorem je českobudějovický spisovatel František Nýdl. Bude v ní zmínka právě i o povodních z roku 2002.

0: František Nýdl, Beraní hlava. Obraz první, Brod na řece Malši, rok 1203. Jezdec, ubírající se po prašné cestě, zastavil svého koně v místě, kde se cesta začala svažovat k brodu přes řeku. Ten se dal většinou překonat bez potíží, kůň si sotva omočil kolena. Někdy mu ale voda sahala až po břicho a stávalo se dokonce, že bylo vody tolik, až muselo zvíře v některých místech plavat. To ale nebyl dnešní případ. Proto se jezdec nezastavil. Koryto bylo jen vlhké a bylo vidět, jak ze dna vystupují kulaté, věky omleté křemeny. Jezdec stanul v korytu, sesedl a dotkl se jednoho z ohlazených valounů. Byl chladný a neuvěřitelně hladký. Začínalo být vedro, tak jako včera. Statný hnědák byl netrpělivý a svým ocasem se pokoušel odhánět dotěrné komáry obtěžujícího v propocené srsti. Letní horko přišlo po třech týdnech nepřetržitých dešťů. Na okolních loukách stála teď již notně steplalá voda. To z ní se rojil bezpočet komárů. Jezdec pozoroval stříbřitá těla leklých ryb. Některé měly rozpáraná břicha, to když si na nich pochutnali dravci žijící podél toku. Byli tu však i lidé, v malých tůňkách, které zůstaly, se brodili čapíci, mladí i staří, pátrali rukama ve vodě, občas vytáhli rybu a tu pak vhodili do připraveného pytle. Z nedalekých Budějovic, rozsáhlé rozrůstající se osady, se ozývaly údery tesařských seker, stavěli nový dům. O mnoho pomaleji, ale o to mohutněji, duněly údery beranidla zarážejícího kůly budované palisády nově vznikajícího opevnění. Jezdec se vyhoupl znovu do sedla, ale jeho kůň náhle zneklidnil. Začal po oblých kamenech tancovat, až se mu smekla zadní noha a muž měl plné ruce práce, aby zvíře uklidnil. Pak se rozhlédl, aby zjistil důvod a hle, za ním sotva na jednu koňskou délku stál stařec, kterého si předtím při svém příjezdu nikde nevšiml. Jakoby vyrostl ze země. Byl suchý, skoro až vychrtlý, měl dlouhé řídké vlasy, na sobě plášť a byl bos. Stál a nehýbal se.
1: No, klid, mlá, klid, tak. Co se za mnou kradeš jako zloděj a plašíš mi koně? A kde jsi se tu tak najednou vzal? Nebo jdeš také plenit? Lovit ryby?
2: Nelovím ryby. Vidíš snad, že bych měl u sebe něco, do čeho bych je mohl házet?
1: Klid, malá, klid, hodna.
0: Třeba si ukradl celou řeku.
2: Možná čeňku z dvorců.
0: Podívejme. Ty mě znáš?
2: Znám lidi, ale ne vždy k mé potěše.
0: Co se stalo s tou řekou? Přece nevyschla, všude kolem jsou mokřiny.
2: Ne, řeka nevyschla, jen se přestěhovala.
0: Přestěhovala? A to jako jen tak?
2: Co si to dovolila, viď? Řeka. Ale to ona může, víš? To jenom lidé si myslí, že ji postaví do cesty své hráze, tak jako tu u Budějovic pod soutokem na Vltavě. A myslí si, že řeku skrotili. Ale to se mýlí.
0: A neskrotili snad? Až sem je vidět to velké mlýnské kolo a otáčí se.
2: To jistě. Ale to jenom proto, že jim to řeka dovolila. Když bude chtít, strhne hráze i mlýny. Strhne všechno, co jí přijde do cesty.
0: Ne, s tebou není kloudná řeč.
1: Pojď, malá, jdem.
0: A kam se tedy podělá ta Malše?
2: Nestratila se, jen se neboj. Teče teď o kus dál. Při povodni před sebou hrnula kamení a spadlé stromy. Ty nakonec vytvořili hráz a řeka si našla jinou cestu.
0: Čeněk z dvorců se chtěl ještě neznámého zeptat, kde je to nové koryto Malše, ale stařec jako by tu nikdy nebyl. Jezdec se vstyčil v sedle a rozhlédl se. Uviděl jenom paběrkující lidi, kteří tu byli už dřív, lidi, kteří mu nevěnovali žádnou pozornost a měli na paměti jediné, aby co nejrychleji naplnili své pytle a odnesli je do bezpečí dřív, než jim je někdo vezme.

0: Obraz druhý. Staveniště na Šmerlingově třídě, rok 1893. Horko bylo toho letního dne nesnesitelné a kopáčům Vávrovi a Laubemu odskakovali krumpáče od kamenů a nadávky od úst. Stáli popás v čerstvé základové jámě, hloubené pro nový nájemní dům. Nechal si jej se vší slávou stavět generál rakousko-uherské armády Brada, toho času nejvyšší velitel budějovické posádky. Starší nesourodé domky, mnohdy jen po různu slepené, byly na zdejším pěkném místě postupně strhávány a díky tomu vznikala nová ulice, spíše však třída, vycházející ze směru, kde dříve stávala Svinenská brána. Ta ulice dostala název Šmerlingova třída a usazovali se zde takzvaní lepší lidé. Oba kopáče přepadla brzy žízeň, ale steplalá voda v plechové konvi jim přestávala jít k duhu. Domluvili se rychle. Laube byl mladší a tak to byl on, kdo se vydal z konví do nedaleké hospody u Kulaté báby. Vávra mu ještě neopomněl připomenout, aby vodu z konve vylil až před hospodou, aby se v tom horku plech příliš nerozpálil, zbytečně by jejich pivo ohřál. Jakmile Laube zmizel, dal se Vávra znovu do kopání, protože na kostelních věžích ještě neodbylo poledne a také proto, že nádeníci, vyvážející hlínu, měli svá kolečka prázdná.
1: Aby to ďas spral. Kde se ty křemeny vzaly? Co mají co dělat tady? Takový valouny bejvají leda na dně řeky. A jestli to vůbec stavitel věděl, když sepisoval lejstrát jejich smlouvy. Ale už toho mám tak akorát. To je horší jak v pískovně nebo v lomu. Co pak stavitel? Domluvil se jistě s polírem a nechali si za to pěkně zaplatit. Ale nám, aby přidal? My musíme nakopat stejně, jako by to bylo v měkkým. To je jako v loni ve Vrbným. Narazili jsme na tu nejfajnovější cihlářskou hlínu? Pětkrát našinec musel kopnout, než nabral na jednu lopatu. A oni? Ani krejcár nepřidali. A teď si tam staví cihelnu. Hoj, hanba mluvit.
2: Těžká práce, což?
1: Ale Hergot, to jsem se lék. Kde jste se tu vzal? Chcete mi snad pomoct?
2: To snad ani ne. Jen se tak dívám, jak se chceš prokopat dnem řeky.
1: No, co to melete, dědo? To máte asi z horka. Řeka je přece úplně jinde.
2: To máš pravdu. Ale kdysi tekla právě tudy.
1: Ale děte.
2: Ale ano. Mluvím o Malši.
1: Kde pak? Podívejte, v Budějicích žil můj táta, jeho táta i pradědek. A nikdy jsem neslyšel, že by Malše tekla někudy jinudy než teče.
2: O moc hlouběji už kopat nemůžeš. Vodu odtud nikdy nevyženete, je pod těmi kameny. Tu, která přijde se zhora, přijme, ale sama se vypudit nikdy nenechá.
0: Ve stejnou chvíli, co na budějovických kostelech začaly odbíjet zvony poledne, vrátil se kopáč Laube s konví plnou piva. I v tom horku se udržela pěna hustá jako smetana, skoro po okraji. Vávra s Laubem si sedli do té trochy stínu, kterou jim vykopaná jáma nabízela, a Stašek vytáhli skrovné obědy. Laube chleba se škvarky a Vávra ke svému krajíci přikrajoval tenké plátky špeku. Pivo z konve rychle mizelo. Když se najedli, ubalil si Vávra cigaretu a Laube si nacpal do dýmky tabák. Teprve pak si všimli, že cizí muž stojí dosud na okraji jámy.
1: Pojďte do stínu, otče. A tu máte, dejte si trochu piva.
2: Slunce mi nevadí. aspoň mi prohřeje staré kosti. Ale hlt piva, ten bych si dal.
0: Vávra se zvedl a podal mu poloprázdnou konev. Stařík se napil, ne moc, ne málo. A když si bral Vávra od něho konev zpátky, uviděl, jak se k ním blíží Polír. Jen malou chvíli si myslel, že Polír konev neviděl a že se mu ji podaří skrýt, ale to už spatřil jeho křivý úsměv. Polír si čichl k plechovému hrdlu a potom vztekle přehlédl rozsah hotové práce ve výkopu. Od rána, zdálo se mu, příliš nepokročila. Mlčky se podíval na Vávru a Laubeho a jedním pohybem vylil zbytek piva na zem. Ještě když Polír odešel, zůstala na oblých kamenech pavučina zasychající pěny.
2: To vám nemá dělat. Toho dobrého piva je škoda. A ten žlučník, který ho trápí, mu jednou nebožákovi praskne a žluč ho zabije.
0: Jak to víte? Otočil se Vávra udiveně, ale nikdo za ním už nestál.

0: Obraz třetí. Budějovická restaurace u Berana, léto 2002. Té první povodni, která postihla část Budějovic, se ještě ubránili. V průjezdu postavili hráz a voda uhánějící Žižkovou, kdysi také Šmerlingovou třídou, zůstala mimo dům a nedostala se ani do suterénních prostor. Právě tady se nacházel restaurant u Berana. Následující povodeň, která byla už hlášena, měla být mnohem rozsáhlejší. Nálada v restaurantu tomu odpovídala. Lokál byl poloprázdný, možná ani to ne. Na polovině stolů byly vztyčeny nohama vzhůru židle a lavice. Restauratér si v bláhové naději myslel, že tak aspoň něco uchrání před zkázou. U pultu sedělo jen pár skalních štamgastů uprostřed s majitelem domu, který se s nájemcem restaurace rozhodli, že tu dnes přespí. Možná si ani nebyli schopni uvědomit, že na událostech, pokud přijdou, nedokáží nic změnit, ale stejně tu chtěli zůstat. Asi tak jako ten, kdo sedí u lože umírajícího a drží jej za ruku. Všichni se tu víceméně znali a snad proto je zaujal stařec, který vešel a aniž by se posadil, mlčky si se zájmem prohlížel suterénní prostory. Byl hubený a v neurčitém obleku připomínal snad bezdomovce.
1: Dáte si něco, pane?
2: Ty kameny.
1: Co prosím?
2: Ty křemeny u krbu. Odkud je máte?
1: Křemeny? Co já vím? Takhle už to tady bylo, takhle už jsem si to pronajal.
2: Už tu byli, říkáte.
1: Přesně tak. A pokud si nic jiného nepřejete, budeme zavírat. Vlastně už je zavřeno.
2: Dám si jedno pivo, prosím.
1: Jedno vám ještě naleju.
2: Ty kameny.
1: Tak, prosím.
2: Děkuji vám, dobrý muži.
1: A co to máte s těmi kameny?
2: Měli byste je hned osekat. Osekat je a odvést někam hodně daleko.
1: Ale děte, proč bychom to jako dělali? Ty šutry jsou snad prej tady odsud, když se tady kdysi kopali sklepy, tak...
2: Všiml jste si, jak ty křemeny vypadají. Jsou jemné, lazené. Ty kameny jsou ze dna řeky a voda si za nimi přijde.
0: Restauratér se pousmál a podíval se po ostatních, jako by čekal, že se zasmějí i oni. Ale nikdo z přítomných jeho rozmluvě se starcem nevěnoval pozornost. Když se znovu podíval před sebe, zjistil, že stojí u prázdného stolu. Na jeho desce stála prázdná sklenice a vedle ležela velká mince.

0: Obraz čtvrtý. Opět restaurace u Berana. Rok 2003. Ten člověk, který chodil po restauraci u Berana, se tvářil, jako by to tam dobře znal, ale ve skutečnosti nic nepoznával. Motal se mezi hosty, servírce málem vyrazil z ruky talíře, zašel do části, kde stála šikmá věž, replika té italské, pak se přesunul do jiné místnosti v mexickém stylu, dlouho si prohlížel pec s otevřeným ohništěm a důmyslné zařízení na opékání masa. Pak se vrátil do přední místnosti, osahával kameny ve zdech, ale i ty obrovské, použité jako součást barového soklu. Když se ho servírka zeptala, jestli si něco přeje, neodpověděl. Střídavě vrtěl hlavou a pak s ní zas pokyvoval. Tomáši, nenápadně oslovila servírka současného nájemce a provozovatele. Co s tím chlápkem? Támhle s tím starším pánem v plášti. Asi neví, co chce. Nech to na mě, Pavlínko, zareagoval otec osloveného. Nebyl sice zaměstnancem, ale za to člověkem, který celý podnik během posledních měsíců vymyslel a zbudoval. Muž, který se nebál obléknout do montérek. Všechno, co pro lokál vymyslel, také vlastníma rukama postavil. Oslovil neznámého a ten se k němu otočil. Tak co, otče? Dáme si Budvar nebo radši černý od konkurence?
1: No, snad ten Budvar, když ho piju už tolik let.
0: Natočte nám dvě, Pavlo.
1: Je to tu jiné.
0: No, to po těch loňských povodních. Všechno je nové nebo opravené. Všechno je jinak. I bývalý nájemce je už pryč. Nedávno jsme otvírali.
1: Tamhle stával takový krb.
0: Všechno jsme zbourali, jinak to nešlo.
1: A ty kameny?
0: Myslíte tady ty u pultu? Je jich tu moc?
1: Ne, ty ne. Myslím ty, co byly kolem starého krbu. Ty ohlazené křemeny.
0: Aha, ty jsou taky pryč. Pardon, nevadí vám to? Nakonec ani to nepoznáte, máme tu prima klimatizaci. Vyvětrá se to.
1: Já už dlouho nic necítím. Jen kuřte. Není to ale pošetilé dýchat kouř a pak za velké peníze čistit vzduch. Ale kam jste vlastně dali ty kameny?
0: Ve Frimburku máme hotel. Stylová stavba, podobně jako tady. Dřevo, kameny, oheň. No tak tam jsou.
1: Vy jste si je dal do toho domu?
0: Právě že ne. Na pozemku je odpradávna silný pramen. Udělal jsem tam taková jezírka a kaskády. Přijďte se někdy podívat, když vás tak zajímají kameny. Líbilo by se vám to?
1: No. A ty křemeny jsou ve vodě?
0: Pořád. Dokonce pod hladinou, ty už nikdy neuschnou.
1: To je dobře. Už půjdu. Ale víte co? Měl byste se víc šetřit.
0: Myslíte?
1: Jste hodný a šikovný člověk, obdarovaný na zemi tím, že jste si mohl uskutečnit svoje sny, nebo alespoň některé. To se každému nepoštěstí. A děkuji za pivo. Je jiné, než to, na jaké jsem byl zvyklý dřív, ale tím nechci říct, že by bylo horší. Je jenom jiné. Budu o tom přemýšlet, když už nemusím myslet na ty kameny.

Beraní hlava. Tak se jmenovala povídka spisovatele Františka Nýdla, která právě dozněla v dnešním čtení na neděli. V režii Lubomíra Koníře ji v našem studiu v roce 2012 načetli herci Martin Hruška a Jan Dvořák. Teď si zahrajeme a po písničce Věry Martinové nás jako obvykle čeká soutěž o knížku. I ta má ve svém názvu slovo voda. Román Voda pro slony napsala kanadská spisovatelka Sara Gruenová. Je to příběh o romantice a lásce a životě pod cirkusovým šapitou. Knížku vydalo nakladatelství Jota, které nám je do soutěže také věnovalo.

0: Ladíte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice a máme tu soutěž. V povídce zaznělo i jméno jedné stěžejní ulice v centru Českých Budějovic. Dnes se jmenuje Žižkova. Zachytili jste, jak se tato ulice v úseku od Senovážného náměstí k Jeronýmově ulici jmenovala dřív, tedy zhruba od 80. let minulého století do roku 1919, kdy byla přejmenována na dnešní Žižkovu ulici. Tak a já už tu mám někoho, kdo chce soutěžit a kdo nám volá. Dobrý den, Radek Diviš, Český rozhlas České Budějovice. Já vás zdravím.
1: Dobrý den.
0: Já vás zdravím, Pepo. Tak soutěžní otázku jste slyšel, předpokládám.
1: Ano.
0: Tak a já vám dám 4 možnosti.
1: Ano.
0: Tak ta ulice se jmenovala buď Šternekova, to je za A, za B by se mohla jmenovat Knajslova, za C by se mohla jmenovat Šmerlingova, a nebo za D je to ulice, která se jmenovala Štifterova.
1: Zkusím třeba C.
0: Zkusíte třeba C?
1: Ano.
0: Jste si jistý?
1: Ano.
0: A C je správná odpověď. Já vám moc gratuluji, protože tohle byla opravdu těžká otázka. Já ještě doplním, že Šternekova ulice, ta bývala u Černé věže, Knajslova, to je dnešní Hroznová u náměstí.
1: Ano.
0: A ta správná odpověď, ta ulice, která se jmenovala Šmerlingova, byla pojmenována podle rakouského politika a právníka Antona Šmerlinga. No a Štifterova, ta nevím, to asi nebyla. Ještě jednou gratulujeme. Získáváte knihu Sary Gruenové Voda pro slony z nakladatelství Jota, které nám knížku do soutěže také věnovalo. Vydržte na telefonu a mějte pěkné odpoledne. Naslyšenou.
1: Děkuju.
2: Hostem nedělní kavárny bude zpěvačka Bára Basiková. Určitě víte, že režisérka Helena Třeštíková natočila právě o ní časozběrný dokument. A právě o něm jsme si povídali v kavárně, kterou si poslechnete v neděli krátce po 17. hodině. K poslechu zve Pavla Kuchtová.

0: rozhlas České Budějovice, Jindřichohradecká autorka Kateřina Dvorská napsala knihu pro předškolní děti. Jmenuje se Světluška. Více už v knižní hlídce Filipa Černého.
1: Knižní hlídka Filipa Černého.
2: Hezký srpnový den všem. Jindřichohradecká rodačka Kateřina Dvorská má na svém kontě několik knih, ovšem právě teď vychází její první próza. A protože Kateřina Dvorská je se mnou u mikrofonu, tak se jí mohu rovnou zeptat, jak to všechno bylo a je.
3: Vyšlo mi několik básnických sbírek, ale pak jsem básně přestala psát. Prostě na to nebyl nějaký rozpoložení, nebo řeknu, přestali ke mně chodit. A začala jsem víc psát prozaické texty. Do šuplíku a jednou, to byl tuším rok 2016, jsem v létě sedla večer k počítači a najednou prostě mě chytlo začít psát pohádku pro děti. Tak jsem prostě psala a asi během 2 nebo 3 večerů jsem opravdu nahodila plných 9 kapitol pohádek nebo příběhů Světlušky Věrušky. A tak jsem to taky uložila do šuplíku a to bylo v době, kdy mě začala dětská literatura hodně jakoby zajímat, nebo vůbec svět dětí. Líbilo se mi těm dětem ukazovat svět a ukazovat ho tak, jak je mně blízký. Mým hodnotám nebo tomu, jak

0: dítěte, který ještě neumí číst, takže je ten příběh určen předškolním dětem. A mě právě zajímalo, jak ty děti budou reagovat na ten příběh, na ty otázky, které tam mám, na tu diskuzi. Mě prostě baví jakoby s těmi dětmi mluvit, vnímat jejich svět a zároveň pootvírat ty jejich dvířka ještě jakoby trošičku šířit do toho, jak to může být, jak to vnímají ty dospělí.
1: Takže text Světlušky Věrušky od Kateřiny Dvorské prošel zkouškou ohně v mateřské škole a právě teď knihu vydává Fragment. A to i s ilustracemi Terezy Kepákové. Na její tvorbu můžete narazit třeba v časopisu Sluníčko. Ale pojďme ještě k dalším knižním novinkám, teď už pro dospělé čtenáře. V září se Miloň Čepelka, člen divadla Járy Cimrmana, autor řady populárních dechovkových písní, dožije 90 let. Nakladatelství Čas a Radek Žitný proto o něm už teď připravili bilanční publikaci nazvanou Neuchopitelná Čepelka, Neuchopitelný Čepelka.
2: Co já, stará bába, vám tu budu platná?
1: Říká Neuchopitelný, Neuchopitelná Čepelka. A teď tu mám knihu od Stephena Kinga, amerického spisovatele, jednoho z nejúspěšnějších autorů současnosti. Kniha Pan Mercedes se vychází právě teď už v druhém českém vydání. Není divu, muž v ukradeném Mercedesu úmyslně vjede do fronty na chodníku, na místě zůstane 8 mrtvých a 15 zraněných. Řidič z místa činu zmizí. Čili příběh začíná na výsost aktuální zápletkou. Kniha Ivy Tajovské Pastýřka snů vyšla v tištěné podobě už předloni s podtitulem Příběh první české letkyně. Teď Pastýřka snů vychází péčí nakladatelství Tympanum jako e-kniha i jako audiokniha. Načetl jí Zbyšek Horák.
3: Životní příběh Boženy Laglerové, první české pilotky a zároveň 13. ženy na světě, která neodolala vábení výšek a získala mezinárodní letecký průkaz, není veřejnosti příliš znám.
1: Takhle začíná prolog audioverze Pastýřky snů. Nebojte, po prologu se kniha rozjede, kdežto knižní hlídka těmito slovy klesla k epilogu a pomalu se zastavuje. Naslyšenou příště.

0: umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 15 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Modernizace vodní elektrárny Kořensko na Českobudějovicku pomůže s produkcí energie i v suchých letech. Českobudějovická policie vyšetřuje přestupky elektrokoloběžkářů. Rusko provedlo největší letošní vzdušný útok na Oděsu a Oděskou oblast. Noční teploty na jihu Čech budou kolem 16 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Modernizace vodní elektrárny na přehradě Kořensko na Českobudějovicku umožní výrobu energie i za malých průtoků. Technici skupiny ČES teď pracují na úpravách obou turbín. Kvůli nízkým průtokům Vltavy museli elektrárnu od sítě odpojovat stále častěji. Díky modernizaci bude sloužit minimálně dalších 30 let.
4: Některé díly vyrábíme kompletně nové, jako třeba tady oběžné kolo, které je vidět za námi. Některé díly rekonstruujeme, kompletně měníme elektročást nízkého napětí, vysokého napětí, včetně rozvodny.
5: Vysvětluje specialista vodohospodářských projektů skupiny ČES Václav Flagner. Díky úpravám turbíny bude možné udržet elektrárnu v provozu i při minimálním průtoku na přehradě, říká vedoucí provozu elektrárny Martin Dolanský.
6: Protože jsme měli jak vysoký spád, tak jsme potřebovali velkou hltnost a ta voda tady nebyla, ale protékat musela, takže mohla téct jalově a to je prostě pro nás nepřijatelný.
5: Modernizace elektrárny bude hotová na konci dubna příštího roku a všechny úpravy vyjdou na 100 milionů korun. Z Kořenska Michal Bělský, Český rozhlas.
3: Českobudějovičtí policisté řešili v posledních dnech několik případů porušení pravidel při jízdě na elektrokoloběžce. Minulý týden zastavili koloběžkáře, který jel po Husově třídě pod vlivem alkoholu. To je jeden z nejčastějších přestupků, uvádí policejní mluvčí Štěpánka Švarcová.
7: V jednom případě to byl cizinec, kterého tady zastavili strážníci městské policie, aby mu provedli dechovou zkoušku. Měl bezmála 1 promile alkoholu v dechu, což je samozřejmě také porušení zákona. Ten muž jel na stroji, který vlastně konstrukčně a výkonnostně spadal do kategorie vozidel. K jejich řízení je zapotřebí vlastně řidičské oprávnění, které tento muž tedy neměl.
3: Po nočním masivním ruském útoku na ukrajinskou Oděsu je minimálně 9 zraněných. Šlo o největší úder za letošek. Rusko použilo asi 20 raket různých typů a 70 nepilotovaných letounů.
8: Útok na Oděsu a oblast trval přes 3 hodiny. Jeden z nepilotovaných letounů zasáhl domy a hotel v historickém centru Oděsy, zapsaném na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
9: Stokla vyletěly, dvěr vyletěla.
8: Paní Světlana se poté, co v jejich bytě exploze vyrazila okna a dveře, schovala ve sklepě. Ale odtud i se psem Felixem vypudil kouř z požáru, který na místě příletu dronu vypukl. Do svého bytu doteď z bezpečnostních důvodů nemůže.
10: Z Oděsy Martin dorazím, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Jih Čech je polojasný až jasný, teploty se pohybují kolem 30 a na horách do 27 stupňů. V noci se pak ochladí na 17 až 14 stupňů, k ránu se výjimečně objeví slabé přehánky. Zítřek bude převážně polojasný s ojedinělými přehánkami, teploty ty budou tropické. Maxima se budou pohybovat mezi 32 a 35 stupni. Na horách se teploty dostanou k 26 až k 29 stupňům. Slabý vítr západních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný a biozátěž bude na nejvyšším stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: S komplikacemi počítejte na silnici 20. U velké turné na Strakonicku se srazila 3 osobní auta. Nehodu 2 osobních aut řeší policie v Táboře ve Varšavské ulici a opatrní buďte taky v Roudném u Českých Budějovic. V Roudenské ulici srazilo osobní auto cyklistu. Přejeme všem šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: 15 hodin a 5 minut. Věřím, že si i krátce po 15. hodině užíváte na jihu Čech příjemnou letní neděli. My vás v ní budeme bavit písničkami, které nestárnou. Posloucháte Český rozhlas v České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš, svou druhou hodinou pokračuje jeho české odpoledne. I teď přidáme příběhy a témata, která se k nedělnímu času pohody a odpočinku hodí nejlépe. Poslechnout si můžete premiéru Kalendária, ve kterém Petra Matoušková mimo jiné připomene 140. výročí narození malíře a sochaře Jana Kojana z Kojákovic nedaleko Třeboně. Už brzy nás čeká úplné zatmění slunce. Podrobnosti se dozvíte od astronomky Jany Tiché v jihočeském nebi. A jaká bude hudba? Nebude chybět velký 90-kový hit dívkami milované skupiny Simply Red a zaspívají i hvězdy české pop music Karel Gott a právě teď Hana Zagorová. Příjemný poslech.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. My teď v rámci pravidelné rubriky Jihočeské nebe otočíme svůj zrak přímo k nebi, přesněji řečeno zatím pouze obrazně. 12. srpna nás čeká úplné zatmění slunce, které jsme v Evropě mohli sledovat naposledy v roce 2006. Podrobnosti se dozvíte od astronomky Jany Tiché.
1: Jihočeské nebe s Janou Tichou.
2: Hezké nedělní odpoledne přeje hvězdná dvojice astronomka Jana Tichá a redaktor Filip Černý. Před týdnem jsme slíbili, že se na některé zajímavé srpnové astronomické úkazy podíváme blíž, a protože máme 9. srpna, tak to znamená, že se blíží jeden z highlightů letošní letní oblohy.
3: Letos 12. srpna se můžeme těšit na zatmění slunce, které bude úplné části Arktidy, z Grónska, z Islandu a z kontinentální části Španělska k těm velkým městům, kde bude vidět zatmění. Není to z úplně celého Španělska, ale z těch velkých měst je v té oblasti třeba Burgos, Zaragoza, Valencie, a je to takový pruh v podstatě od severozápadu k jeho východu a pokračuje na Baleárské ostrovy, čili na Malorku, Menorku a na část západní Afriky, zatímco už třeba v jižní, východní Evropě už to slunce není pozorovatelné, zatmělé ani úplně a pak už ani částečně.
2: To je svět, respektive Evropa. Jak to bude se zatměním v Česku?
3: Pro nás, jako obyvatele České republiky, kdo se nevypraví za tím zatměním, třeba do Španělska za úplným, tak u nás to zatmění bude pozorovatelné jako částečné před západem slunce v maximální fázi, už bude jenom 2 stupně nad obzorem a zapadne vlastně podle toho, jak postupuje to zatmění přes Českou republiku podlouhlou od západu k východu, tak vlastně někde už bude slunce směrem na východ zapadat ještě před tou maximální fází. Ta bude tak, že na průměr měsíce to zatmění vychází 89%, že bez zatmělých, ale bude to velmi nízko nad obzorem, takže se dost těžko hledá místo i třeba z jednotlivých hvězdáren, kde je ten výhled na západ tak dobrý, že tam nepřekáží ani stromy, ani různé budovy. U nás to jsou třeba stromy v Českých Budějovicích, takže to zatmění bude jako teoreticky hezké, ale ne odevšad bude pozorovatelné kvůli tomu výhledu nízko nad západ.
2: Takže nezbývá, než za pořádným výhledem vyrazit někam jinam.
3: Pokud jde o to, kdo chce vidět to úplné zatmění, tak já už jsem vyjmenovala ty oblasti, odkud bude pozorovatelné, které jsou relativně dobře, třeba to Španělsko a Malorka, Menorka, což je jaký Španělsko, relativně slušně dosažitelné, když si myslím, že kapacity hotelů a tak a těch míst s dobrým výhledem jsou už docela obsazeny. A těm, kteří bych toho chtěli litovat, tak můžu slíbit, že příští rok, myslím, že 2. srpna 2027, bude dokonce lepší úplné zatmění, které bude trvat delší dobu, pozorovatelné zase ze Španělska, takže Španělé si to hezky vyberou 2 roky za sebou, takže kdo už nestihnete naplánovat nebo se nevydáte, i vzhledem k tomu, že to vlastně bude už nízko nad západem, se nevydáte do toho Španělska letos, tak máte šanci příští rok.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Rádiová pohoda s velkým S, Simply Red a jejich píseň o hvězdách. Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky, které nestárnou. A teď jedna zajímavost, která rozhodně stojí za vaši pozornost. Dnešní letní prázdniny trvají 2 měsíce. Ale jak tomu bylo dřív? Na to se v rubrice Co v učebnicích nebylo zaměří Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že děti mívaly mnohem kratší prázdniny než dnes? O tom, že by měly mít děti v létě čas na oddych, se mluvilo už za Jana Amose Komenského, ale definitivně zavedla prázdniny až Marie Terezie. A to v roce 1774 spolu s dekretem, který uzákonil povinnou školní docházku. Jejich délka nebyla ještě přesně určena, pouze nesměla překročit 5 týdnů. Volné dny ale nebyly v létě. Začínaly 21. září a končily 31. října. O 12 let později nechal prázdniny přesunout císař Josef II. Trvaly od poloviny července do konce srpna. A proč panovník vybral teplé letní měsíce? Ne pro zábavu školou povinné drobotiny, ale protože nastala doba sklizně. Děti musely pomáhat rodičům na poli, takže lavice zůstávaly stejně většinou prázdné. V roce 1870 se prázdniny prodloužily ještě o týden. Teprve 12. července 1925 vydalo Ministerstvo školství a národní osvěty výnos, kterým sjednotilo začátek a konec školního roku. Stanovilo, že začíná 1. září a končí 30. června. Tehdy šlo o významný krok k celostátnímu sjednocení. Do té doby si každá škola určovala prázdniny sama podle různých regionálních zvyklostí.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Václav Neckář na vlnách jihočeského odpoledne. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Je tady kalendárium, ve kterém Petra Matoušková mimo jiné připomene 140. výročí narození malíře a sochaře Jana Kojana z Kojákovic nedaleko Třeboně. Kalendárium.
1: Pěkný den u dalšího kalendária, milí posluchači. Připomene jména a výročí vybraných osobností, spojená nejen s jihočeským krajem, která najdeme v týdnu od 10. srpna. Příjemný poslech. Kojákovic nedaleko Třeboně pocházel akademický sochař a malíř Jan Kojan. Jeho obrazy jsou nejen v Národní galerii v Praze, ale i v galerii Pražského hradu v Alšově Jihočeské galerii, v muzeu Jindřichova Hradecka a 6 obrazů visí taky ve stálé expozici Muzea města Třeboň. 10. srpna si připomínáme 140. výročí narození Jana Kojana. Bohumil Šíma ze Sepekova na Písecku byl letec RAF ve Velké Británii a autor deníku z období druhé světové války. 10. srpna uplyne 85 let od jeho skonu. Rozhlasový režisér Otakar Bílek, který dlouhá léta působil v českobudějovickém studiu, pocházel z Kaplice. 12. srpna uplyne 10 let od jeho úmrtí. V pořadu Postscriptum z roku 2013 popsal, v čem spočívá kouzlo rozhlasové tvorby.
2: Rozhlasová hra je určitý velký fenomén rozhlasové práce. Však taky i v Budějovicích se dělalo hodně činoher a mám takový dojem, že i pro divadlo to bylo, byl to velice zdravý jev, protože se uplatnili na celostátním vysílání a vešli ve známost a taky i tím, že to byli vlastně vizuálně neznámí herci pro posluchače, tak to splňovalo takovou tu jednu určitou velice důležitou vlastnost rozhlasu, aby člověku v rozhlasové hře se podalo něco k dotvoření jeho vlastní fantazie. Člověk by si neměl představovat konkrétní lidi, konkrétní postavy, známé herce, ale měl by si podle hlasu utvořit svoji vlastní představu toho člověka. A v tom je kouzlo rozhlasu.
1: Rodák z Kaplice Otakar Bílek nastoupil do rozhlasu v roce 1951 jako asistent. Bylo mu 19 let. Na našem webu k pořadu Jihočeši se dočtete, že se postupně vypracoval v uznávaného režiséra. Než musel v roce 1970 z politických důvodů českobudějovické studio opustit, natočil víc jak 100 rozhlasových činoher a bezpočet literárních pásem. Srpna by se 95 let dožil spisovatel, scénárista a překladatel Jiří Stránský, který jako malý kluk jezdil za svými tetami do Štěkně u Putimi. V pořadu svědectví rozhlasového archivu z roku 2003 vzpomínal Jiří Stránský na začátky své lásky k literatuře.
3: Samozřejmě moje maminka byla nesmírně sofistikovaná žena, navíc konzervatoristka, herečka, vzdělaná. Takže ona mě učila je číst, ale ta veliká výhoda byla, že ona mě nikdy napřed neřekla, co si já nevím, tehdy byla, že já jsem přelouskal celou angloamerickou literaturu, všechny ty překlady, měli jsme doma celý sympozion a celou českou knižnici jsme měli. Já to hltal všechno, protože jsem prostě cítil, že buď to mé choutky mladistvé, že bych taky chtěl psát, tihle ti velcí lidé naprosto zvyklí, protože bych se styděl cokoliv napsat, nebo mi aspoň dají nějaký návod, jak. Takže já jsem ke každému autorovi od nejméně slavných až po ty nejslavnější, naštěstí díky svému vychování a svým rodičům, přistupoval bez názoru, by se dalo říct. A to mě strašlivě pomohlo.
1: Doplním, že na podkladě dvou románů spisovatele Jiřího Stránského natočil režisér Hynek Bočan úspěšný seriál České televize Zdivočelá země. 13. srpna uplyne 20 let od skonu katolického kněze, básníka, prozaika, spisovatele pro děti, redaktora a dramatika Josefa Jelena, rodáka ze Strakonic. Z českých Budějovic pocházel šumavský německý básník a prozaik Karl Franz Lepa. 13. srpna to bude 40 let ode dne, kdy zemřel. Srpna to bude 270 let ode dne, kdy se v Chýnově na Táborsku narodil Václav Král, český houslista a skladatel, který působil taky v českých Budějovicích. Franz Šuselka byl spisovatel a politik. 15. srpna uplyne 215 let od jeho narození v českých Budějovicích. Adolf byl kazatel Svobodné reformované církve a předseda Rady jednoty českobratrské. Přišel na svět 16. srpna před 165 lety v Hořicích na Šumavě. Z Vimperka pocházel Karl Hošna, hudební skladatel a hoboista. 16. srpna je 150. výročí jeho narození. Dnešní kalendárium končí, u dalšího vydání se uslyšíme opět za týden ve stejném čase, tak jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pohodové letní dny přeje Petra Matoušková.

0: Romantický svět americké zpěvačky Dani Dawson patří k hitům, které rekapitulují zlaté časy začátku 9. dekády, a my k tomu přidáme další zajímavá témata z našeho kraje. Teď jedno z ranku sportovních. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Přivezli si 3 medaile ze světových her mládeže. Pro karatisty z Českých Budějovic je to největší sportovní úspěch kariéry. Vydali jsme se za nimi na jejich Čech přímo na letní kemp, který mají v areálu Nová Louka, nedaleko Albrechtic nad Vltavou.
1: Zase budu před 11. se sejdeme a řekneme si, jak budeme pokračovat dál v kempu.
2: Trenér Miroslav Vísek určil přesný čas na jeho dodržování, precizně lpí. Pozdě na trénink se prostě nechodí.
3: Tak se připravíme, čipe!
2: Program kempu je náročný, karatisté především nabírají fyzickou kondici. 3 úspěšní karatisté ale mají sebou i medaile, které vybojovali na světových hrách mládeže v Poreči. Trenér Miroslav Vísek o jejich osobním úspěchu mluví jako o historickém výsledku pro klub TJ Karate České Budějovice.
4: V kategorii U14 nám získal první bronzovou medaili Tomáš Hejl. V kategorii měl 64 závodníků, byl to pro něj první velká medaile a první jeho účast vůbec na světové lize, takže z toho máme velkou radost, takže víme, že máme pokračující generaci.
2: Myslí trenér Hýsek i na dobu, která přijde za 5 nebo za 10 let. Bronzovou medaili si z Poreče přivezla i Dominika Suchá. Její příběh má ještě speciální rozměr. Ke sportu se vrátila po těžkém zranění.
4: V kategorii juniorek nad 66 kg po roce, co měla utrhlej křížový vaz, tak se nám vrátila, naskočila do tréninku a postupně začala se jako vypracovávat, až získala tady ten svůj životní úspěch.
2: Třetí medaile pro TJ Karate České Budějovice patří do osobní sbírky talentovaného dorostence Tobiáše Šupky.
4: V kategorii dorostenců 80 kg taky vybojoval bronz, což je taky jeho životní úspěch, a od Tobíka vlastně bylo vidět, že od loňského roku, kdy jsme navštívili Egypt, kam jezdíme na semináře a na kempy, tak jsme viděli obrovský nárůst formy a tady to zužitkoval a získal bronz.
2: Bronz, kterého si váží a jak bylo slyšet, o sportu i hodně přemýšlí.
5: Bylo to hodně náročné, protože tam bylo obrovský vedro v tělocvičně, hlavně ta repasáž, kdy jsem šel jakoby 3 zápasy rovnou za sebou. Třeba nejlehčí zápas tak byl rovnou o ten bronz, protože by přišlo, že jako soupeř byl takový, že víc čekal, ale nejtěžší byl určitě druhý zápas ve pasáži, protože po tom prvním zápase jsem byl úplně vyšťavený a myslel jsem, že už to nedorozdejchám.
2: A je to i motivace do dalšího tréninku?
5: Jo, to určitě, tak mám hodně cílů ještě, takže potřebuji získat ještě zlato, tohle ještě nestačí.
2: Ještě jedna medaile, která potěšila trenéra Hýska jako trenéra i jako otce, získala je Gabriela Hýsková.
4: V kategorii U12 vlastně získala moje dcera bronzovou medaili, ale to byl takový předturnaj před tou světovou ligou.
2: A právě na letním kempu karatisté pracují na tom, aby se z bronzových medailí na dalších světových závodech staly stříbrné nebo dokonce zlaté. Z Nové Louky, Kamil Jáša, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Počasí je dnes učebnicově letní a vysoké letní teploty vydrží i nadále. Jaké počasí máme očekávat v následujících dnech, to už je otázka pro meteorologa Petra Fribauera, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jaké počasí máme očekávat v noci a zítra?
2: V noci bude polojasno až jasno. Na Šumavě místy přechodně se zvětšenou oblačností a k ránu se potom výjimečně mohou vyskytnout slabé přehánky. Ty minimální teploty v noci klesnou na 17 až 14 stupňů Celsia a vítr bude pouze slabý jižních směrů do 3 metrů za sekundu. Zítra přes den očekáváme převážně polojasno. Ojediněle se pak mohou vyskytnout přehánky, a to zejména na severu kraje. A večer potom oblačnosti pouze přechodně přibyde. Zítřejší teploty budou ještě vyšší než dneska, mezi 32 až 35 stupni Celsia, na horách kolem 28 stupňů Celsia. Vítr bude zítra přes den foukat slabý, západní až jihozápadní, odpoledne pak přechodně zesílí na mírný 2 až 6 metrů za sekundu. A biopředpověď pro zítřek vzhledem k vysokým teplotám na trojce, tedy vysoká zátěž.
1: Bude úterý také teplotně nadprůměrné?
2: Úterý ty teploty klesnou, počasí u nás ovlivní studená fronta, ze kterou k nám právě bude proudit o trochu chladnější vzduch, ale budou stále poměrně vysoké. Minima se budou pohybovat kolem 16.

0: Přejeme pěkné odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Začínala jako kameramanka na maturitních plesech, posléze absolvovala Filmovou akademii Miroslava Ondříčka v Písku a nedávno uvedla dokument 30 roků for People, který mapuje historii jednoho z největších hudebních festivalů u nás. Za něj si režisérka a kameramanka Karolína Lukášková během premiéry nedávno vysloužila ovace ve stoje. Jak je náročné uspět ve filmovém oboru a co dalšího chystá do budoucna, tak nejen na to se Karolíny Lukáškové zeptám v pondělí 10. srpna. Nalaďte si nás jako vždy po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Lidem se dneska otevřely běžně nepřístupné židovské památky, třeba synagoga v Písku. Žižkova ulice v Jihlavě se na 2 týdny uzavře. Strážci parku na Sněžce kontrolovali turisty před východem slunce. 23 z nich dostalo pokutu. Zítra se teploty na jihu Čech dostanou až k 35 stupňům. Pohodové odpoledne vám přeje Petra Pitra. Dnešek je dnem židovských památek. Lidem se po celém Česku otevřely synagogy a židovské hřbitovy. Cílem bylo upozornit na jejich stav, který se od roku 1990 výrazně zlepšil. Některé objekty ale na obnovu teprve čekají, jako třeba synagoga v Písku, kterou má od jara v péči městská knihovna.
2: Teď vstupujeme do písecké synagogy a ten první pohled není úplně utěšený. Marie Poláčková mi řekne proč.
3: V 50. letech proběhla taková docela brutální úprava, která spočívala ve vestavění, vlastně přepažení celého toho prostoru horizontálně a prorazili v místě toho svatostánku vchod obrovský do Soukenické ulice.
2: Jakou teď synagoga má před sebou budoucnost? Bohumír Bernášek z městské knihovny v Písku.
4: Knihovna získala projekt z ministerstva školství a díky tomu je možno v synagoze pořádat různé vzdělávací programy.
2: A během těchto 3 let se knihovna společně s židovskou obcí pokusí sehnat peníze na rekonstrukci interiéru. Z Písku Pavla Kuchtová, Český rozhlas.
0: Řidiče v Jihlavě čekají od zítřka další dopravní komplikace. Kraj Vysočina začne s opravou Žižkovy ulice. Na zhruba 2 týdny bude pro veškerou dopravu uzavřený úsek od čerpací stanice Ono kolem hřbitova až ke krajskému úřadu. Jde o výpadovku na Pelhřimov a dálniční přivaděč. Objízdná trasa nebude vyznačená, vysvětluje náměstek hejtmana Vladimír Novotný ze SocDem.
5: Opravdu při příjezdu do Jihlavy je nutné v maximální míře využít obchvat Jihlavy. My předpokládáme, že budou ty práce hotové do 24. srpna a zároveň upozorňujeme, že budou probíhat stavební práce od Teska po okružní křižovatku Helenín.
0: Strážci Krkonošského národního parku dneska ráno na Sněžce udělili víc než 20 pokut. S kontrolou dodržování pravidel ochrany přírody jim pomáhali i policisti. Zaměřili se na turisty, kteří dorazili na nejvyšší českou horu sledovat východ slunce. Kolem 5. ráno tam bylo 500 lidí. Někteří z nich vstupovali proti pravidlům do volného terénu v klidovém území nebo rozdělávali ohně.
1: Počasí.
0: V noci se na jihu Čech ochladí na 17 až 14 stupňů a k ránu se výjimečně objeví slabé přehánky. Zítřek bude převážně polojasný s ojedinělými přehánkami. Teploty budou tropické, maxima se budou pohybovat mezi 32 a 35 stupni, na horách se dostanou k 26 až k 29 stupňům. Slabý vítr západních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný a pozor, biozátěž bude na nejvyšším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda 2 osobních aut komplikuje provoz na silnici 19 u Dolních Hořic na Táborsku. Další nehodu osobního auta máme na silnici 20 na 157. kilometru u Drhovle na Písecku ve směru na Plzeň. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: Hezký poslech už na začátku přeje Patrik Rozehnal. Ať je jaro, léto nebo leden, dobrý humor, ten je jenom jeden. A najdete ho u nás v Českém rozhlase. Stačí si naladit třeba pravidelně tento pořad a pokaždé vám nabídnu jeden příběh. Dnes třeba muže, jednoho komika, jednoho inženýra ekonomie. Pozor! Napněte uši. Zesilte si rádio. Už přichází.
7: Dobrý večer. Jmenuji se Klaus.
6: Počkejte, to ne, já jsem zval někoho jiného. Sice taky studoval jako vy ekonomku, ale umí skvěle imitovat. Víte, koho myslím?
7: Nevím.
6: Počkejte, vy ho přece musíte dobře znát, vždyť vás tak dokonale uměl. Že si ho pamatujete?
7: Nevím, to je velmi falešná představa, opravdu.
6: Muž, imitátor, moderátor, herec, umí tancovat, stepovat, zpívat, bavit lidi, rozesmávat.
7: To či ono.
6: No, tak co?
7: Nevím, opravdu nevím.
6: Hele, nehrajte si s námi, vy nás jenom natahujete, že jo?
7: To je od vás falešné, opravdu.
6: Tak si vzpomeňte, byl to Petr, no... Petr má...
7: Neotravujte mě pořád.
6: Petr Martinák nás bude bavit.
7: Nevím, teda.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a...

0: Tak začínáme. První zmínka, první vyprávění a vůbec ukázky spojené s Petrem Martinákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se 3. března roku 1975 a dětství prožil v Žulové u Jeseníku. Vystudoval gymnázium a potom vysokou školu ekonomickou. Už na škole se projevovaly jeho schopnosti bavit lidi. Organizoval tehdy studentské besídky a plesy, které i sám moderoval. A samozřejmě vyprávěl i vtipy. Na to později navázal i s Mojmírem Maďaričem, třeba na obrazovkách televize Nova.
2: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mi nějak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
3: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je, sakra, mám vám pomoct, skáčeme, co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopného z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhého, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven, až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. On říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
2: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkon, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to, ráno takhle vstanu, že jo, najednou na balkoně koukám takhle z okna, modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.

0: Martinák, když moderoval a bavil, začal taky imitovat první osobnosti. Na vojně se úspěšně účastnil armádních soutěží umělecké tvořivosti, kde se umísťoval na prvních místech se svými zábavnými vstupy a scénkami. A právě na vojně se taky zrodila myšlenka věnovat se práci baviče a moderátora. Od 17 let tedy imitoval hlasy a pomalu přešel na moderování celých večerů. Když nastoupil na televizi Nova, už měl zkušenosti s moderováním u nás v rozhlase v olomouckém studiu. A měl taky takové dvě cesty. Jedna byla zábavná a druhá přes moderování, jak říkal. Na obrazovce se to pak docela dobře dalo skloubit. Při konkurzu se všichni báli soutěžní disciplíny s názvem Pobavte diváky na 2 minuty. No a když pak vystřelil se svými hlasy, pobavil všechny, včetně televizního štábu.
1: Když jdu porád, ten člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na podium, z podia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč tam sedí. Maďory, že láme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je to ptáček, Felix Lováček. No jo, já ho znám, rozumíš. No. A víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Kdybyste viděli, jak on je na ženský, on je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tento. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelil jak náčelník štábu. No, on je to ptáček, Felix Slováček. No jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád nějde usnout, tak Felix nestratil ducha přitomnost. Přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mol. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si s ní máš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lítá moucha s molem, lítá. Najednou si sedlí na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a pak on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, pak toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narozeninám nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pak on jí má strašně rád. 3, 4.

0: nepovolí. No jo.
1: Tahle ukázka byla z projektu televize Nova Gogo Show. Mimochodem Vlastu Buriana Petr Martinák obdivuje. Podle něj to byl mistr slova, pohybu, zpěvu, tance i herectví. Prostě génius každým coulem. Miluje jeho filmy a když ho paroduje, dává si vždycky hodně záležet. Ale jak to vlastně začalo? Kdo byl jeho první hlas? To kdysi prozradil i přemíchání jednoho z koktejlů v našem rozhlasovém Silvestru.
2: Já když vidím ty koktejly, tak mě to připomíná, jak šejkuje, šejkruje nebo šejkuje se říká?
3: Šejkruje.
2: Šejkruje, tak mě to připomíná, jak Jiří Korn měl kdysi písničku Hippy Hippy Shake.
4: Ano,
2: protože
4: ano.
2: Korn a těm návrat k těm kouzelníkům je vlastně, díky Kornovi já jsem úplně začal tohle všechno jakoby dělat, protože můj děda říkal, já když ho poslouchám, jak zpívá, tak on zpívá přes nos. A já říkám, jak přes nos. A teď on to zkoušel přes ten nos, já jsem to zkoušel po něm a vlastně tím jsem se dostal k tomu a Korn je vlastně můj nejoblíbenější jakoby interpret, přitom ho jako skoro vůbec nepředvádím lidma. Mám k tomu takovou...
5: Pamatuju, když jsme spolu poprvé pracovali, Petře, ano. Tak to bylo v Šanci u pana Františka Poláka právě a tam si zrovna
2: tam jsem dělal Korna. Tam byla písnička Klaudie. No, Klaudie. Ale já mám nejraději od Korna Hotel Ritz.
4: Jo, to je krásný.
2: Tudidam, tudidam, tudidam, tudidam, tudidam, tudidam, tudidam, tudidam, Hotel Ritz je světový. To se ví, že svět to ví, společenský standard má. A tak krásná apartma, vstoupíš a už to kmitá. Tvůj drink i strava sitá, vzorný personál, herny bar a tak dál, tap, tap, tap, jak jsem čet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem, jako nic do hotelu Ritz.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Korn nám před malou chvílí dospíval svůj slavný hotel Ritz. Petr Martinák prý, když se snažil vytvořit hlas Vlasty Buriana, který jsme už taky slyšeli, tak ho docílil až spojením dvou hlasových technik. Hlasu Karola Poláka a právě Jiřího Korna.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ve svém hlasovém rejstříku má Petr Martinák prý něco přes 25 hlasů. Předvádí ale jenom některé. Hlavně ty, které jdou i stvárnit pohybem. A podle čeho si vybírá osobnosti, které imituje? Hlavně musí mít zajímavou intonaci hlasu, nejlépe i nějakou vadu řeči. Pak gesta, mimiku, no a hlavně musí to být člověk hodně známý, což jistě Václav Klaus stále ještě je. Právě teď se ocitá u Holiče a scénku s ním hraje Jaroslav Sypal.
2: Nevím, teda. Nevím. No. Ten, kde je? 13:20, neuvěřitelný.
3: Už běžím, už jsem tady! Je, pane prezidente, co vy tady? Snad se ke mně nejdete ostříhat.
2: Co jste myslel, že jdu dělat k Holiči? Hrát s vámi, Miloši, nezlob se?
3: Pane prezidente, račte se posadit, tak jsem na tu židličku.
2: Tady na křesílku.
3: Ano. Promiňte, pane prezidente, ale v televizi vypadáte úplně, ale úplně jinak.
2: Nevím,
3: Vy máte krásnou hlavu, tak do cibule nebo do řetkvičky. Pane prezidente, je to pro mě opravdu obrovská, ale obrovská čest, že můžu stříhat hlavu státu. Už jsem stříhal hlavu někomu, ale státu ještě ne. Tak pane prezidente, jak to budete chtít, no?
2: Ale prosím vás, je mi to úplně jedno, ale hlavně ne na Havla.
3: Pane prezidente, a co třeba na Kalouska?
2: Na Kalouska?
3: No, to je účest. Ani doprava, ani doleva, prostě ze strany na stranu. A vždycky před volbama změníme barvu.
2: No, tak to v žádném případě holičkej, tohle tam. Co tam máš dál?
3: Nebo na poslance.
2: A to je jak?
3: No, normálně, na blbečka.
2: No, tak to... To v žádném případě tohle stojí. Já nejchytřejší občan této země na blbečka.
3: Pane prezidente, to je falešné. A nechcete se nechat ostříhat úplně do hola? No to teď frčí, holá lepka, žádná depka.
2: Ale to už vůbec ne, holičské, to si mě budou lidi plést leninem. Uvědomte si, že stříháte hlavu českého státu. Ano. Ostříhejte mne hezky česky.
3: Ale to nejde, pane prezidente.
2: Proč?
3: No, to bych vás musel strašně oškubat.
2: Ano.
3: Víte co? Nechte to na mě.
2: Ano.
3: Tak?
2: Nevím, není to trošku demode.
3: Ale vůbec ne.
2: Nevím teda. Poslouchej, holičský. Povídají si takhle lidi o mě tady?
3: Povídají. Ano. Můžete být naprosto klidný, pane prezidente. Mají vás strašně rádi.
2: Opravdu.
3: Ano. A nejvíc na vás vzpomínají, když nemají čím zaplatit.
2: Krásný.
3: Apropo, pane prezidente.
2: Ano.
3: Mohl bych se vás na něco zeptat?
2: Ale samozřejmě, ptejte se.
3: Chtěl byste jít do domu velkého bratra?
2: No, tak to teda v žádném případě, holičkej, tohle opravdu. Už z minula mám s velkým bratrem velmi špatné zkušenosti.
3: Pane prezidente, představte si, že byste vyhrál 10 milionů. Co byste s tolika penězi dělal?
2: Asi bych se musel trošku uskromnit. Poslouchaj, holičkej, nemám moc času. Letí mi za chvilku letadlo, tak si pohněte.
3: Že jsem tak smělý, pane prezidente. Kam pak se chystáte?
2: No, ale víte, že ani nevím. Už mě to neustále cestování obtěžuje. To je Arabské Emiráty, Amerika, Spojené státy, všude samé vítání, nepraktické dárečky, zlatý chleba se solí, nevím, opravdu nevím. Ale musím říct si, že ti zahraniční politici opravdu, ale opravdu umí líbat.
3: Pane prezidente, to já miluju Itálii.
2: Ano.
3: No jo. Loni jsem byl v tom Biblione.
2: Biblione, no.
3: A musím říct, že to tam bylo absolutně úžasný. Víte, pane prezidente, já vždycky celý rok cvičím, nejím, hubnu a pak vyrazím někam na pláž a hned se kolem mě točí spousta holek. Každá si chce pohladit toho mýho ježka.
2: No to je neuvěřitelné, to mně se v Itálii na pláži nikdy nestalo. A to nosím tanga ušitá z české vlajky.
3: Tak co, líbí, pane prezidente?
2: Ano, opravdu musím říct, že je to velmi podařené dílo. Opravdu. Takhle krásně jsem byl naposledy ostříhán, když mě sátkovali na pioníra. Zmíním se o vás v Bruselu.
3: Děkuji vám, pane prezidente. A ještě malý dáreček na cestu. Tu šablonu si můžete nechat. Klaním se. Já mám totiž ještě jednu. Zítra se ke mně přijde stříhat paroubek.

0: každého hlasu prý trvá Petru Martinákovi jinou dobu, než ho natrénuje. Hlas Vlasty Buriana prý trénoval půl roku. A jak to bylo třeba s hlasem Josefa Kemra?
1: Mimo jiné hlas Josefa Kemra, který byl u mě vůbec nejrychlejší, prostě hlas, zašel jsem na to úplně obráceně, že jsem si ho nevytipoval, jakože toho budu dělat, ale zkoušel jsem takhle, co jde v tom krku, najednou mi to něco připomínalo, tak jsem si řekl, to je podobné Josefu Kemrovi, tak jsem se na to zaměřil a když zvukař potom hodí ještě ten hal, takový ten efekt tomu, tak ten hlas je ještě umocněnější, že mi běhal i mráz na rukou po zádech a všude možně.
2: Pro pár špinavých zlaťáků, pro falešnou slávu, jak může člověk zradit člověka.

0: Napodobovat zkoušel Petr Martinák i Vladimíra Menšíka, jenže podle něj je to tak zapeklitý hlas, který nejde napodobit. Nešlo to prý ani Petrovi Jablonskému. Co mu ale rozhodně jde, je třeba i hlas Felixe Holzmana. Ten uslyšíte v následující scénce, se kterou pomůže i Mojmír Maďarič. Ukázka je z pořadu Gogo Show. Mimochodem ta předchozí byla ze Zlaté mříže. Režie Jiří Adamec.
1: Dobrý večer, no. Vážení přáteli, já bych rád, jak si tady vám všem něco osobního svěřil, víte? Vážení přáteli, já takhle chodím do jedné restaurace. No tak do jedné restaurace, já chodím do vícero, jaksi restaurací, ale do té jedné chodím velmi často a rád, víte. No a já tam takhle chodím na kávu, víte, do té restaurace taky na kávu tam chodím, víte, na takovýto latte tam chodím. Já budu stručný, já nebudu takhle zdržovat, abych tady jenom mám pár vteřin. No a já jsem v té restauraci, jak takhle chodím, víte, s manželkou, takhle v pátek, ale někdy jdu i ve čtvrtek, víte, taky s manželkou, ale ne s mojí. No a já jsem tam zjistil, že se mi narodil syn, víte, a dokonce, přátelé, kluk je to. A já jsem mu dal jméno podle císaře Františka Josefa, je pak, že on se narodil císařským řezem, víte? No a já jsem v té restauraci...
2: Pardon, promiňte, vy jste vzadu něco ztratil.
1: Ale prosím vás, já nikdy nic nestrácím, to je asi on... Ježišmarja, to jste vy, no to je neuvěřitelný tohleto. No je to možný, takhle tohle, vy jste ta...
2: Ne, já nejsem ta, já jsem ten.
1: Jo takhle, ano, samozřejmě, vy jste ten, no, já jsem si to hned myslel, že jste to vy, no, že to nebude tamten, ale že vy spíš budete tady ten, no, jak on vystupuje v tom pořadu, v takovým tom, v tom, jak on tam takhle má ty na vlastní oči, tam má takový ten John.
3: Jo, vy myslíte Radek, John.
1: Ano, samozřejmě, tenhle ten.
3: No, já nejsem Radek, John.
1: A víte, že já jsem si to říkal hned, tohleto, že vy na ní vůbec nejste podobný. No. Jo, já už vím, kdo jste, vy jste ten Laufer.
3: Prosím vás, Josef Laufer, myslíte, no s tím vám dávám vůbec nic společného, ani cigáro nemám, nic.
1: Vy nekouříte?
3: Ne.
1: Aha, tak to budete Halína Pavlovská.
3: No to už vůbec nejsem podobnej, prosím vás.
1: A víte, že máte pravdu?
3: No.
1: Že ona je spíš víc podobná na vás? A který pak vy jste vlastně?
2: No já jsem Maďarič.
1: Badě co?
2: Maďarič.
1: Jo, Maďarič, ano, ano. Ježišmarja, Maďarič, no jo, no. Tak to je mi jasný hned. No, ano, tak vás neznám. No, ano, a co vy tady takhle jako, pane Karadžič?
2: Maďarič.
1: Co říkáte?
2: Maďarič.
1: Ano, ano, ano. A co vy tady takhle jako máte?
2: No, já tady účinkuju.
1: Aha, takhle ano, vy tady účinkujete, ano. A kde máte tu činku?
2: Já tady účinkuju, já jsem tady v programu, já tady zpívám s Tesaříkem.
1: Zpíváte s Tesaříkem, to jde? Tesařík zpívá?
2: No, jistě.
1: Já jsem myslel, že on jenom cvrká prcek jeden.
2: Zpívám s Richardem Tesaříkem, zpěvákem.
1: Jo takhle ano, ano, s Richardem Tesaříkem, no, tak to jste měl říct rovnou. A co to zpíváte? Nech brouka žít nebo něco takového?
2: Jinou písničku zpívám.
1: Ano, samozřejmě jinou, no jo, no. No a co tady jako vlastně po mně chcete?
2: No, teď vám říkám, že jste vzadu něco ztratil.
1: O to není možný, já jsem v životě ještě nikdy nic nestratil.
2: Ne, já jsem myslel, že ta peněženka je vaše.
1: I pokažte tam. Tak to já hned poznám, jestli je moje, víte? To záleží na tom, co v té peněžence totiž je, víte? No tak je tady v té peněžence, jo vidíte to 300 euro a 17 tisíc, no tak vidíte to, no, mýlím se někdy taky, ano, vidíte, že je moje, to poznám hned, moje peněženka. Poslouchejte, neděláte taky v rádiu?
3: No tak někdy, no.
1: No takže byste mohl zahrát písničku na přání, taky děláte?
3: No tak necháváme zahrát.
1: Tak prosím vás, nechte zahrát na přání panu, počkejte, jak on se to jmenuje, on to tady má na občance. Jo, ano, prosím, zahrajte panu Kadeřábkovi, že mu přeju všechno nejlepší a děkuju a má úcta.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Patrik Rozehnal vám přeje dál příjemný poslech pořadu, kde si dnes povídáme o Petru Martinákovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc pracoval kdysi jako rozhlasový moderátor. Denně tam měl svůj samostatný zábavný pořad. V roce 2001 výrazně zabudoval v konkurzu televize Nova a rok moderoval ranní pořad Snídaně s Novou. Díky jeho imitátorským vstupům pak začal být obsazován i do večerních zábavných pořadů. A některé z nich dokonce i sám moderoval. A taky se potkal se svým kolegou Petrem Jablonským.
2: Přátelé, my jsme se tady s kolegou Petrem dozvěděli, že pánové Klaus a Zeman, když byli malými hochy, tak nejenom, že byli výbornými kamarády, ale také navštěvovali jeden dramatický kroužek společně.
3: A v tomto dramatickém kroužku si také nacvičili svoji oblíbenou scénku, a to obezitu od pánů Šimka a Grossmana.
2: Přátelé, já jsem moc rád, že na všeobecné psání vás, televizních diváků, můžeme otevřít rubriku, kterou vy máte velmi, velmi, velmi rádi. Rubriku s názvem PPP.
4: Čili plný pytel problému Klauze
2: a Zemana.
4: A moje ruka magnetka již přitahuje problém. Obezita. No tak to je šťavnatý problém.
2: Ano, pravdu, to je velmi šťavnatý problém, opravdu obezita. Co to je?
4: Obezita je tloušťka a s tou jsou problémy.
2: Ano, to je pravda, ano. A víte, co je ze všeho nejhorší? To nejhorší je, když je někdo obézní a ještě k tomu tlustej.
4: Tak to je pitomost, protože kdo je obézní, je tlustý samo sebou.
2: Ale to není pravda tohle, to, co říkáte. Obézní člověk se snaží, aby nebyl tlustý. Obézní člověk běhá, nespí, nejí.
4: A v tomto směru právě obézní dělá zásadně chybu, že nespí, nejí, cvičí.
2: To je pravda, no. Ano. To jste teď uhodil hlavičkou na hřebíček.
4: Hřebíček na hlavičku, chcete říct?
2: Tak já bych raději, kdybyste vy uhodil hlavičku na hřebíček. Já to tady zhrnu. Hladové a slabé tělo se v žádném případě nemůže bránit.
4: Ano, a proto nechcete-li být obezní, musíte dobře jíst a hodně spát, aby tělo bylo silné a mohlo se proti obezitě bránit.
0: Často se nejen Petra Martináka ptají lidé, jestli bývá mezi imitátory soutěživost. Ale jak oni oba tvrdí, ta je jen v očích lidí, kteří je pozorují. Imitátorů totiž není mnoho a je mezi nimi taková nepsaná dohoda, že každý dělá něco trochu jiného. S Petrem Jablonským navíc spoluhráli i v představení Dívčí válka v divadle Františka Ringo Čecha. My jsme je ale společně ještě s Václavem Faltusem kdysi dali dohromady a poprosili, když Petr Jablonský tak dokonale umí Halinu Pavlovskou, aby si zahráli na takové silvestrovské banánové rybičky. No a tak.

0: Dobrý večer. Dnešní téma je, jak si užít Vánoce, že jo? A aby bylo prostě jako veselo, tak bych dneska v mých rybičkách chtěla přivítat pana Luďka Sobotu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuju, rybičky mám rád i v tomatě.
0: A jeho kolegu, komika Felixe Holzmana.
2: Co říkáte?
0: Říkám Felixe Holzmana.
2: Jo, takhle ano, Felixe Holzmana, ano, já jsem si říkal, že nějakýho Felixe, ano.
0: Takže, pánové, máte nějakou radu, jak přežít Vánoce, nebo jak vůbec přežíváte Vánoce a Silvestra třeba?
1: No tak, přátelé.
0: Dneska je Silvestra,
1: že? Dneska je Silvestra, takže do dneška jsme to přežili. A myslím si, že my teda s Adinou to nepřeháníme, ne, to ne, to my si jen tak vždycky maličko do volátka dáme, ale já myslím, že taková rada, přátelé, já si myslím, že zítra máme nový rok a v tom novém roce budeme chtět taky konzumovat. Takže si myslím, ne jak na starý rok a nový rok, ale pořád, protože každý den tu stopečku na dobrou náladu, to chce, to chce.
0: No to je pravda, to je pravda. Co vy, Felixe?
2: No tak já musím říct si, že já se na nový rok velmi těším, páč nový rok přináší, přátelé, nové peníze a nové bankovky. Já totiž mám zjištěno, že od ledna, od 1. ledna, vyjdou v platnost nové bankovky, na kterých budou portréty některých našich známých a populárních osobností z televizní obrazovky, například na 5000. Páč si přejeme, aby ta naše měna měla velkou váhu, tak bude fotka Maxim Turbulence. Ne,
0: ne.
2: No tak na 1000 bude brzo bohatý, na 500 prachař, na 200 Štědroň, na 100 koruně už Milan Drobný. Ne, ne. Na 50 korunové bankovce bude Chudík, na 20 korunové Švorcová a na té 10 korunové Somr.
0: No tak to je zajímavé, je pravda, že jak říkáte, pane Holzmane, já jsem taky slyšela právě teď, že budou stávat z oběhu, že naše současné bankovky a taky známky teda z portréty právě politiků. S těma známkama trošku problém, protože lidi prej nevěděli, na kterou stranu mají plivat, že?

0: Petr Martinák sedí v podstatě hned na několika židlích současně. První, co dělá a v životě ho opravdu baví, je imitování hlasů. Za druhé pak moderuje nejrůznější akce s využitím toho, že tam děláte různé parodie. Třetím povoláním je práce herecká. No a taky oslovila ho Mezinárodní konzervatoř, aby studenty učil moderování. Podle něj je důležité vnímat obyčejný svět kolem sebe, umět si udělat legraci i sám ze sebe a zachovat si důstojnost. Teď nás rozesměje i vás dvěma skvělými anekdotami.
1: Paní učitelka se ptá dětí ve škole: děti, tak čím byste chtěli být, až budete velké? A hlásí se Mařenka a říká: já bych chtěla být lékařkou. No to je krásný. A Toničku, co ty? Já bych chtěl být policajt. A Aničko, co ty? No víte, to záleží na tom, jak mi narostou prsa. No počkej, prsa jak? No když je budu mít moc velká, tak bych chtěla být pretty woman. A když je budu mít malá, no tak budu učitelkou jako vy. Na gynekologii přijde mladá paní a říká: prosím vás, já bych chtěla, mám takové skromné přání, aby to moje dítě bylo opravdu ale velmi, velmi, velmi inteligentní, až bych chtěla, aby bylo skoro geniální, šlo by to nějak zařídit? A ten gynekolog se na ní podívá a říká: no, myslím, že by to šlo, ale víte, musíte si najít takového partnera, aby byl buď to inženýr, anebo doktor. A tak za 9 měsíců ta paní přišla s nádherným urostlým velkým břichem a ten porodník takhle čeká, až se spustí porod, a najednou čekají den, dva týdny, celý měsíc a nic. Tak lékař vyvolá ultrazvuk, koukají a tam jsou taková dvě dvojčátka a to jedno mimino říká tomu druhému: prosím, pane inženýre, až po vás, pane doktore.
0: Takový Felix Holzmann dokázal bavit své posluchače třeba i v Německu. Dokázal by tohle i Petr Martinák, který tak Felixe Holzmanna umí skvěle napodobit?
2: Takhle jsem jel na jeden hotel, kde jsem věděl, že budou němečtí turisté. A tak si říkám, co když náhodou trefím, půjdu kontakt, otázka s divákem, a co když náhodou trefím na Němce. A já německy neumím nic. Guten Tag, Wiedersehen, Danke schön, to jsou 3 slova, která umím. Tak jsem si po cestě právě stáhl Včelku máju v němčině, protože Karla Gotta znají, a přesně jsem narazil na toho německého turistu tam při kontaktní otázce, tak jsem jako začal váhat, co teda bych vám už vím, Herr Gott. Ja, super, Herr Gott. A spustil jsem im einem unbekannten Land vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt. A on se přidal a tu máju jsme zpívali společně.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.

0: Na samotný závěr ještě dvě ukázky. Obě se budou točit kolem Petra Martináka a ta první se bude týkat jeho vzpomínek na policisty, tak jak nám to kdysi vylíčil v jednom ze silvestrovských pořadů Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Zastavili mě policajti, byl to únor, bylo minus 20 a vracím se nějak z Uherského Brodu, z nějakého plesu a už jsem 100 metrů od domu a zastaví ti policisté a dali mi dýchnout, jestli nemám alkohol a protože já nepiju, že, tak jsem v klidu nadýchal. A teď, jak byla zima, tak já jsem si ten balónek vzal dovnitř, do auta, tam jsem ho nafoukl a dal jsem to těm pánům a oni takhle se podívali na tu tubičku, viděli, že tam nic není a teď splaskli ten balónek a jak jsem nadýchal ten horký vzduch, tak v té zimě na tom mrazu, tak z toho vyletěla pára. A ten jeden policajt říká tomu druhému, viděl jsi to? Se z toho normálně zakouřilo. A teď říká, vy jste kuřák? A v té době já jsem nekouřil, říkám, ne, pánové, nejsem kuřák, to bude zřejmě tím horkým vzduchem v tom studeným, že jo? Tak ta absurdita, že si myslí, že prostě kuřák nadýchá, že vydechuje prostě...
3: Já jako je s nima sranda občas.
2: Je legrace, no. Vždycky je dobré se přiznat, ano, vím to, projel jsem to, ano, spěchám, ale pánové, jak to mám vyřešit? Za 2 hodiny mám být v Olomouci a jsem teprve v Praze, no tak co mám dělat? Musím, výslednice této rovnice je 190 po dálnici. To se jinak nedá.
0: Petr Martinák byl i ženatý. Se svou ženou si pořídili pěkný byt na Barrandově, ale to jim nestačilo. Chtěl jí a dětem pořídit velký dům se zahradou. Jenže při vyhledávání stavební firmy se nepojistil tak dobře jako ostatní, takže ho bohužel firma okradla. Navíc splácel vysokou hypotéku, splátky se kupily a on nebyl schopný splácet. Celou věc vyřešila až exekuce a Petr musel splácet dluhy. S tím přišly i psychické problémy, byl dokonce i čas, že se bál chodit mezi lidi. Nakonec ho ale ze všeho dostal humor. Když stál před publikem a několik hodin mohl vystupovat, tak nemyslel na nic jiného než na diváka. Nejhorší se bylo ale zvednout a vyrazit na tu danou akci. Ale jakmile už seděl v autě a zkoušel si nové anekdoty a hlasy, už byl na koni a starosti šly do pozadí. Dodnes děkuje Bohu, že vymyslel humor. Ten teď ještě uslyšíte ve dvojici Petr Martinák a Petr Jablonský. Je to vlastně takový rozhovor známých osobností. Ukázka je z pořadu Nikdo není dokonalý.
4: A musím ti říct, že u nás na Vysočině skutečně se popíjí a oslavuje Silvestr již týden.
5: No, možná už několik měsíců taky.
4: Včera jsem se vracel právě z jedné takové oslavy. A musím říci, že jsem se musel ve svém požehnaném stavu zeptat kolem jdoucí dámy, jak se dostanu směrem k nádraží. Já tam poblíž bydlím. A ona povídá, tak to musíte pořád rovně. Já říkám, a sakra, tak to se dneska už domů nedostanu. To víš, Václave, já jsem pořád vlastně sám. Je pravda, že měl jsem zvířátko, měl jsem krásného pejska, ale bohužel jsem ho musel utratit. Lidé se mne často ptali, proč, jestli byl vzteklý, a já jim na to odpovídal, že moc nadšený nebyl. A to je pravda.
5: To ale nemyslíš vážně, s pejsečkem.
4: Ježiš,
5: to je strašný, přátelé. Neberte si

0: kráva. To není možný. Takový pejseček, přátelé, helejce, tak já tam pro tebe u sebe jednoho mám. Je to krásná fenečka. Strašně smutně kouká. Já jsem ji našel před ministerstvem školství. Byla strašně opuštěná. Jmenuje se Petruška.
1: No dovolte. Dovolte, abych se hrubě ohradila, protože skutečně tato narážka mě rozhodně tady od vás nezaskočí, pane Srstko.
0: Je přítulná.
1: K vám tedy nikdy, musím říct, že jste hulvát a vůbec všichni chlapi jsou prasata.
0: A strašně milá.
1: Vy strašně slintáte, pane Srstko, stejně tak jako všichni chlapi, neustále jenom slintají, ale abyste k nám, že nám byli galantní, tak to už vás ani nenapadne. Já musím říct, když takhle při Silvestru se bavíme, že ženu lze... Pane Krampol, vy se nesmějte, vy jste taky prase.
2: Už je z dnešního vydání úplně všechno. Mějte se krásně, humor si držte blízko těla a úsměv, ať vám vydrží co nejdéle na vaší tváři. A hlavně, ať je nakažlivý a to okolí se směje s vámi. To vám všem přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příště u našeho pořadu.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Sucho v Česku se zhoršuje, průtoky některých řek jsou podle hydrologů výrazně podprůměrné. Rusko provedlo další masivní útoky na Charkov, Oděsu a Pavlohrad na Ukrajině. Nový projekt Lipenský poutník chce provést turisty skrytými místy oblasti Lipenska. Noční teploty klesnou ke 14 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Česko trápí nedostatek srážek. Sucho se podle hydrologů prohlubuje. Průtoky v některých řekách jsou podle nich výrazně podprůměrné. Velmi špatná situace je třeba na tocích v povodí Vltavy. Vodohospodáři ji proto musí vylepšovat odpouštěním přehrad. Třeba v té Orlické je asi o 11 metrů nižší hladina proti jejímu maximu. Podle ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly je ale zatím vody v přehradách dostatek a výpadky pitné vody nehrozí. Ruský útok na Charkov nepřežili dva lidi, zraněných je minimálně 37. Nepilotovaný letoun ve městě narazil do vysokopodlažního bytového domu. V Pavlohradu v Dnipropetrovské oblasti Rusko zasáhlo okolí obchodního centra. Podle oblastní vojenské zprávy bylo zraněných 9 lidí, z toho 4 děti. Cílem ruských úderů byla taky Oděsa, kde zranění utrpělo 12 lidí.
3: Na Oděsu a Oděskou oblast v noci zaútočilo asi 60 dronů typu Shahid a kolem 20 balistických a protilodních raket. Jeden z dronů zasáhl historické centrum města, obytné domy a hotel.
4: Slyšel, jak on začal pikinout zvuk.
3: Alexandr, jeden z hostů, uslyšel zvuk střemhlavě padajícího dronu a následný výbuch ve dvoře. Potom vypukl rozsáhlý požár, ve kterém schořelo i jeho auto. Rusko kromě toho mířilo na energetickou infrastrukturu. Část Oděsy proto doteď zůstává bez elektřiny a vody.
5: Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: 100-kilometrová poutní cesta nově vzniká v oblasti Lipenské nádrže. Takzvaný Lipenský poutník chce turisty zavést na méně známá místa oblasti Lipenska. Informace doplnila zakladatelka projektu Diana Gal.
6: Snažím se, aby vedla přes také méně frekventovaná místa, méně známá, ať už je to u Horní Plané knihovna, kde si člověk může na chvilku posedět, odpočinout, nebo vede kolem mini rozhledny a po cestě je také několik kostelů krásných.
1: Počasí.
2: V noci se na jihu Čech ochladí na 17 až 14 stupňů a kránu se výjimečně objeví slabé přehánky. Zítřek bude převážně polojasný s ojedinělými přehánkami, teploty ale budou tropické, maxima se budou pohybovat mezi 32 a 35 stupni. Na horách se teploty dostanou k 26 až k 29 stupňům. Slabý vítr západních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný a pozor, biozátěž bude na nejvyšším 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Opatrní buďte na silnici 173, u Radomyšle na Strakonicku zasahují záchranáři u vážné nehody motorkáře a na nehodu pozor taky na silnici 19 u Dolních Hořic na Táborsku, tam se srazila 2 osobní auta. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice a ne jeho české příběhy od jeho českých autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Kavárna. Kulturní magazín.
7: Hezké letní odpoledne, milí přátelé kultury. Pokud sledujete filmový a hudební svět, pak vám nemohlo uniknout, že režisérka Helena Třeštíková natočila časozběrný dokument o zpěvačce Báře Basikové. Poprvé ho společně uvedli na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, kde získal diváckou cenu. A stejně tak ho ocenili diváci na letošním filmovém a hudebním festivalu Litomyšlfest, kde jsem měla možnost se setkat s Bárou Basikovou. Rozhovor s ní jsem pro vás ráda připravila do dnešní kavárny. Inspirativní poslech přeje Pavla Kuchtová.

0: S Bárou Basikovou se setkávám v Litomyšli na Litomyšl Festu, kde zanedlouho první diváci uvidí dokument, který natočila Helena Třeštíková. O tom filmu se hodně mluvilo, protože měl skvělou premiéru ve Varech, byly tam velké emoce, okolo toho velké dojetí. Jsme zvědaví, jak to přijmou diváci v Litomyšli.
1: Já taky, ale předpokládám, že ten ohlas bude podobný jako ve Varech, že sem na Litomyšl Fest přicházejí a přijíždějí lidé kultivovaní, lidé umělecky založení, lidé, kteří čtou, chodí do divadel, na koncerty i na filmy, a že jsou to lidé, kteří přemýšlejí, kteří jsou citliví, a ten film je prostě o životě a o životě takovým, jaký je, a myslím, že to máme všichni společné, ať jsem známá osobnost, tak mám úplně stejné problémy a stejná trápení jako obyčejní lidé, protože život není jenom to hezké a člověk nemůže být permanentně šťastný, to neexistuje. V životě vás potká často spousta nečekaného a nehezkého a vy se s tím musíte prostě nějak vyrovnat, popasovat, smířit, musíte spoustu věcí vyřešit. A myslím právě, že tím je ten film lidem tak blízký, že prostě známá tvář vlastně ukazuje ten svůj život úplně bez příkras, takový, jaký je, a že si prostě musela ve spoustě věcech poradit a nevzdat se a po každý porážce zase vstát a jít dál, že to pro spoustu lidí může být jako motivací a určitým povzbuzením.
0: To je pravda, protože o tom se mluví, že vy jste vlastně velmi otevřená, že v tom filmu nic neskrýváte, že jsou tam situace, které by třeba jiný umělec vůbec nedopustil, aby nechali lidé takhle nahlédnout do jeho soukromí. Bylo to pro vás takhle jasné od začátku, nebo jste přece jen měla dilema, co tam nechat a co třeba opustit?
1: Tak já jsem nikdy neměla problém říkat věci na rovinu, v tom jsem byla odjakživa taková, bych řekla, ku podivu velice suverénní, i když jsem od dětství neměla dostatečné sebevědomí, ale být upřímný a mluvit otevřeně mě vždycky přišlo jako ta nejsprávnější cesta, ta nejčistší a nejférovější. A když mě paní režisérka oslovila k té spolupráci a já jsem věděla, že podmínkou toho dokumentu právě bude ta otevřenost a ta absolutní upřímnost, tak jsem si říkala, teď mě to vlastně nevadí nebo nemám s tím problém. Nicméně nevěděla jsem vlastně, co všechno budeme točit, protože když se do takového projektu pustíte, tak vlastně nevíte, co ten život a ty léta přinesou. A samozřejmě, když se potom film natočí a začne se stříhat, tak zjistíte, že je tam spousta věcí, na které nejste pyšná, na které opravdu byste nejradši zapomněla a které byste z toho filmu nejradši vystřihla. Ale protože ze života to taky už vystřihnout nelze, tak jsem tam nechala úplně všechno tak, jak to bylo, protože jedině tak to vlastně má smysl a drží ten film kompaktně pohromadě. A má to význam, že prostě i po každém špatném období zase přijde období hezké, že se to střídá a že člověk se musí prostě umět vyrovnávat se svými chybami anebo s nepřízní osudu, že život je pořád neustálý boj a člověk by měl mít pořád sílu a chuť ten boj svádět a vyhrávat a přeze všechno ten život mít rád, protože stojí za to.

0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Když vás Helena Třeštíková oslovila, překvapilo vás to, protože ona vlastně do té doby, co vím, tak nenatáčela o slavných osobnostech, ale většinou se věnovala lidem z okraje společnosti.
2: Ano, ano, překvapilo mě to velice, ale ona tehdy, byl to rok 1995, tuším, tak ona tehdy vytvářela takový cyklus, který se jmenoval Ženy na přelomu tisíciletí a vybrala si tam 10 různých žen napříč společností, věkem, profesí, prostě skutečně 10 nejrůznějších typů žen, i co se týče jejich povolání a profesí, a chtěla prostě natočit projekt, kde by právě ty ženy byly zachycené, jak žijou, jestli mají něco společného, jak se vůbec role ženy proměnila v naší společnosti a všechny prostě zajímavé okolnosti. A ona si tehdy přečetla nějaký rozhovor se mnou, kde já jsem vyprávila o tom, že vlastně živím celou rodinu, že máme 4letá dvojčátka a že můj muž vlastně je s dětmi doma a vlastně stará se o tu domácnost a o ty děti a já tu rodinu zabezpečuju finančně a že vlastně jsem teda ten živitel rodiny, takže tenhle model se jí líbil a vlastně na základě toho jsme se domluvili a začali jsme točit. A to, že vlastně se to celé úplně vyvine jinak a že vlastně s Helenou se staneme přítelkyněmi a že vlastně po natočení tohohle toho filmu pětiletého za pár let zase navážeme a budeme pokračovat dál, až z toho teda vlastně vznikne tady vlastně 30letý materiál, který ona ještě doplnila různými archivy, takže vlastně se jí podařilo poskládat vlastně 50 let mého života a z toho všeho vznikl tenhle ten film. A skutečně máte pravdu, jsem jediný člověk, jak si jako známý, s kterým Helena takovýhle projekt vytvořila, protože vždycky to byly jaksi neznámí lidé nebo právě lidé na okraji společnosti. A že já jsem první, kdo zastupuje ty nechci říct celebrity, ale řeknu to, prostě říká se nám tak, já to slovo nemám ráda, dobře, a takže celebrity. Ale měla kliku v tom, že narazila na Bazikovou, která se jako napojila na její vlnu a šla jí na ruku, protože mě se s Helenou skvěle točilo. Pro mě to nebyla vlastně jako práce, pro nás to bylo přátelské setkávání. A protože ona je tak milá, strašně citlivá, taktní, nikdy mě nesoudila, nikdy nic nehodnotila, prostě byl to takový tichý pozorovatel a já jsem si ji vlastně svěřovala hrozně ráda. Věděla jsem, že to je do filmu, který potom jednou uvidí jako všichni, ale když to prostě člověk říká ty Heleně, tak vlastně si v tu chvíli vůbec neuvědomuje, že to je nějaký natáčení dokumentu, ale vlastně, že to je takový osobní svěřování, že jsem si ji kolikrát prostě postěžovala nebo poplakala, co mě trápí nebo čím procházím a ona to prostě jenom zachycovala. No.
1: Ale ta musela být obrovská důvěra mezi vámi.
2: Ano, to bylo od začátku, my jsme si fakt byli od začátku sympatický a byli jsme asi si souzený, že jsme prostě se měli najít nebo měli potkat, protože jak ona si chválí mě, že jsem po celou dobu natáčení byla vždycky prostě strašně otevřená a pohodová a autentická, tak já si ji zase chválím, jak byla příjemná, taktní a nesmírně jako slušná.

0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Jaké to pro vás pak bylo vidět vlastně na plátně 50 let svého života?
2: No tak já jsem samozřejmě už teda měla zkušenosti z toho prvního cyklu, který tehdy se natočil jenom vlastně pro televizi, takže jsem viděla, jaké to je vidět najednou sebe s odstupem let a vidět sebe, říkat názor, který už dávno nemám, vidět sebe, jak jsem se změnila, jaký jsem dělala chyby a tak. A je tam spousta věcí, za které se stydím a nejsem na ně pyšná, ale říkám, to je můj život, takhle to bylo a tak je to pravdivý, že kdybychom vyhodili všechno negativní a nechali tam jenom to hezký, tak to bude lež a bude to prostě uměle vytvořený portrét, nepravdivý. Takže já jsem prostě do toho vůbec nezasáhla a nic jsem nevyhodila, nic jsem prostě... A mohla jsem, právě paní režisérka v tomhle byla velmi taktní a velmi otevřená, říkala, skutečně budeš-li něco chtít dát pryč, tak to prostě dáme pryč, ty máš právo veta. Ale já jsem si říkala, prostě ne, takhle to je. Každý jsme někdy v životě udělali chybu, nebo jsme udělali špatný rozhodnutí, nebo prostě udělali něco, čeho třeba zpětně litujeme, protože jsme lidi, nejsme roboti. A myslím si, že asi každý člověk, o kterém by se takhle natočil film, tak by s odstupem času byl šokován, kdyby se viděl a slyšel s odstupem těch let.
1: Vy jste mi nahrála, protože spousta žen, která to viděla, tak si poplakala. Mm-hmm. Spousta žen se v tom našla a viděla, ale spoustu z nich jste dodala sílu a odvahu a sebevědomí.
2: To jsem právě se dozvěděla a vlastně mně to přišlo jako skvělý, že vlastně ten film má ještě tenhle ten jaksi druhý plán nebo tenhle ten náboj, že pro ty ženy může být takovým jako povzbuzením, že když jsem to dokázala já, tak to dokážou i oni. Prostě člověk by se neměl bát a neměl by to nikdy vzdávat, že prostě život stojí za to žít, ať je jakýkoliv a když prostě je občas nějaký špatný období, no tak to se prostě stává. Hlavně se z toho nezhroutit a mít pořád chuť, vůli a sílu jít dál a snažit se žít ten život jak nejlíp umíte.
1: Já vám moc děkuju. Děkuju, že jste nám věnovala čas. Přejeme, ať se daří v hudbě, v soukromém životě. Děkuju. A díky za to, co děláte a děkuju. Že jste tak otevřená. Díky.
2: Děkuju vám. Děkuju.

0: Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Milí přátelé, spoza pomyslných světel ramp vás srdečně zdraví Jiří Kasal. Dvanáctka nemusí být jenom zlatavý mok nebo třeba forma blues, ale muzikant zatím může vidět 12-strunnou kytaru, tedy hudební nástroj, z něhož vychází mohutnější a čistší zvuk než z klasické 6-strunné kytary, též se náročněji a déle ladí. Začátky jeho rozšíření nás zavedou k černošským písničkářům a bluesmenům Led Bellymu a k Williamu McTellovi, tedy do 20. a 30. let minulého století. Byť využití 12-strunné kytary je rozhodně žánrově širší a v čase se vyvíjelo, zůstaneme dnes spíše v oblasti folku nebo folk rocku u písniček, jejíž hodnotu osvědčil čas a které ozdobil jemně zvonivý zvuk kytary s 12 strunami.

0: Walk right in, sit right down, vejděte a posaďte se. To byl hezký název písničky na začátek, co říkáte. Byl to největší hit velmi dobrého amerického folkového tria Rooftop Singers, jehož hlavní postavou byl Eric Darling, kytarista a zpěvák, který prošel několika velevýznamnými americkými folkovými skupinami Terriers a Weavers, kde nahradil Pete Seegera. V roce 1962 založil se svým dlouholetým kamarádem, kytaristou a zpěvákem Billem Swenwem a jazzovou zpěvačkou Lynn Taylor zmíněné Rooftop Singers, zpěváky na střeše. Jak Darling a Swenou hráli také na 12-strunou kytaru značky Gibson Dreadnought, to je znát z jejich velikánského hitu z roku 1963 Walk Right In, pro kterou to píseň si došli až do konce 20. let minulého století k bluesmanovi Gusu Cannonovi. No a tato nahrávka byla docela důležitá pro výborného hráče na 12-strunnou kytaru, zpěváka a bývalého člena Rangers z jejich slavné éry Radka Tomáška, jak vyznělo z jeho odpovědi na mou otázku, kdy ho poprvé zaujal zvuk tohoto nástroje.
1: Já mám pocit, nedokážu to už datovat, ale bylo to patrně u písničky, která se jmenila Walk Right In. Tak to samozřejmě, to prostě člověk říká, co se to děje, no, nádhera, že jo. No pak samozřejmě taky jsem slyšel nějaký nahrávky, zde byly Irene Goodnight a ty listy, že jo, tak tam ta dvanáctka v jeho případě, tak jenom, že to už jsem těch originálních nahrávek tolik neslyšel, ale rozhodně jsem slyšel jako v nějaký ty napodobitele, takže v té době, kdy on tyho písničky nějak pro tu další generaci byly atraktivní a hrály se v rádiu víc, tak samozřejmě ta 12-strunná kytara přicházela do různých těch part a zněla samozřejmě u Seekers a zněla u dalších a dalších part, takže ta vždycky opravdu tejhle z té muzice slušela.

Nahrávka Rangers, písničky Škatule z roku 1970 i s výraznou dvanáctkou Radka Tomáška. Někdy okolo roku 1963 začali spolu muzicírovat tři spolužáci z jedné chlapecké střední školy v Melbourne, konkrétně Ethel Guy hrál na basu, Keith Podger, pocházející z Ceylonu na 12-strunnou kytaru a Bruce Woodley na akustickou kytaru. Všichni tři dobře a s chutí zpívali. V blízkosti Vánoc téhož roku se k ním připojila 20-letá dívka Judy Durham, která pracovala ve stejné reklamní agentuře jako již zmíněný basista Ethel Guy. Judy již měla vokální zkušenosti s jazzem, ale vcelku ráda souhlasila se změnou stylu a přijala nabídku vedoucí zpěvačky nově sformované na folk zaměřené skupiny Seekers, tedy hledači. Zanedlouho čtveřice mohla hrát na palubě lodí plujících z Austrálie na britské ostrovy a zpět. Touto cestou se Seekers dostali do Londýna, kde zakotvili v květnu na 10 týdnů. Zaslali na různá, předpokládatelně vlivná místa zkušební nahrávky. Když se vrátili z další plavby, zjistili, že jejich propagační úsilí nevešlo vniveč a že se o nich hovoří jako o slibné partě svěže zpívajících mladých Australanů. Nakonec dosáhli australští Seekers v průběhu 60. let světové popularity šňůrou velkých hitů. Mezi nimiž byla i písnička, kterou jste s českým textem Antonína Hájka poslouchali před chviličkou v podání Rangers. A nyní už je tady v originále Seekers z roku 1965. A World of Our Own, náš vlastní svět, i s 12 strunkou Keitha Podgera.

0: Zavřeme dveře a zůstaneme dnes večer doma, pryč od schonu a světel velkoměsta. Necháme to všechno zmizet a zůstaneme sami, budeme žít v našem vlastním světě. Tato slavná písnička skupiny Seekers by mohla být vhodným doplňkem únikové psychoterapie lidí unavených stresem dnešního světa. Jistě jako písničky populárních jihočeských nezmarů, s nimiž však australské Seekers ještě neopustíme. Jedním ze zásadních článků slavné folkové skupiny Nezmaři je zpěvák, hráč na 12-strunnou kytaru a kamarád můj i našeho rozhlasového studia Pavel Zajíc. A jeho jsem poprosil o malou impresi na téma on a 12-strunná kytara.
1: Vážení přátelé, dostal jsem tuhle otázku, co se mi líbí na 12-strunné kytaře, nebo proč na ní hraju. To je taková otázka velice těžko zodpověditelná, tak kdyby se vás někdo zeptal, proč vám chutnají víc švestky než meloun třeba. Prostě je to ten zvuk té kytary, krásný, zvonivý a mě fascinovalo, že kdysi dávno, někdy koncem 60. let, jsem slyšel poprvé desku Rangers, kde se s 12-strunnou kytarou objevilo několik písniček, kdy na 12-strunnou kytaru hrával Radek Tomášek, ale ten zvuk té kytary to mě prostě uchvátil a opravdu logicky asi neumím zdůvodnit proč. Potom se mi ten zvuk samozřejmě líbil, když jsem slyšel prvně nějaké nahrávky Pete Seegera, který taky na 12-strunku hrával, i když ne, teda on zase nebyl nějak vynikající technický hráč, ale dokázal ten zvuk té kytary využít, takže to těm písničkám hodně pomohlo. Další střípek takovej byl, to si do dneška pamatuju, pasáž z knihy Antonína Macnera o historii Beatles, kde píše, že z prvního zájezdu do Spojených států si George Harrison přivezl 12-strunnou kytaru značky Rickenbacker a pod vlivem jejího zvuku napsal písničku Here Comes the Sun, kterou já osobně považuji za vůbec nejlepší věc Beatles v celé jejich historii. Potom se objevilo několik hráčů na 12-strunnou kytaru, na kterou jsem byl tehdy docela zaměřený. Byl to Karel Zich, kvůli kterému jsem se učil hrát prstínkama. Byl to Franta Nedvěd v Brontosaurech, Vaby Daněk hrál na tuhle kytaru. Prostě ten zvuk té kytary je hrozně pěkný a navíc hráč, který je technicky vybaven, tak jako já, má velikou výhodu, že ať šáhne kam chce, tak je tam vždycky nějaká struna. Je to vyváženo tím, že tu kytaru naladit není zase tak úplně jednoduchý, ale když se to povede, tak je to pěkný. Já vlastně na tu kytaru hraju od začátku Nezmarů. Měl jsem jich, nebo mám jich dokonce několik, ale vlastně v naší muzice jsme ten zvuk té 12-strunné kytary tak úplně zas nevyužili, takže jsem pátral, které písničce by to bylo asi tak nejvýraznější. Takže vám zkusím pustit písničku, která se jmenuje Bál, která pochází vlastně z původního repertoáru australských Seekers, kde je to 12-strunkové solo tak pěkně zahrané, že mě to vlastně ovlivnilo na celý život. No a konec konců jedna z prvních 12-strunných kytar, které jsem koupil, tak to jsem měl od Pavla Pokorného, tedy Anděla z Minnesängerů, kde on se svým uměním zase tu kytaru povýšil na velice důležitý nástroj. No ale tak vy si poslechněte tu písničku, která je původně od Seekers a potom od Nezmarů.

Bál a nezmaři i s 12-strunnou kytarou Pavla Zajíce, který česky otextoval písničku australské popfolkové skupiny Seekers The Sad Cloud. Mimochodem, nahrávka byla pořízena v roce 1989 v nahrávacím studiu Českého rozhlasu České Budějovice. Ve slovech Pavla Zajíce už byla zmínka o Beatles ve spojitosti s 12-strunnou kytarou. Asi nejsilněji je Rickenbacker George Harrisona, který vystřídal postupně dva různé modely tohoto nástroje, přítomen dosti inspirativně na albu A Hard Day's Night, tedy Perný den, včetně strhující písně titulní.

Beatles každý z nás slyšel, viděli jsme ve filmu Perný den a já pak šel a koupil si 12-strunou kytaru Rickenbacker, jakou měl George Harrison. Tak to je vzpomínka Rogera McGinna ze slavné kalifornské kapely Birds. Mr. Tambourine Man, pán s tamburínou, je dodnes považován za jednu z nejlepších nahrávek amerického folk rocku. Členům kapely Birds tuto písničku Boba Dylana přinesl na acetátu producent Jim Dixon a požádal je, aby ji natočili. Těm se moc nezamlouval, ale nakonec to chlapci

Je dozajista mnoho jiných i velmi slavných příkladů s využitím zvuku 12 struné kytary, který charakterizoval legendární folkař Pete Seeger jako řinčení zvonů. Jistě by v tomto výčtu neměly chybět Hotel California od Eagles nebo Maggie May od Roda Stewarta, ale dnes jsme zůstali stylově převážně na půdě folku a folk rocku. Na závěr jsem vybral mou oblíbenou písničku kanadského písničkáře Gordona Lightfoota Early Morning Rain, časně ranní déšť se subtilní jemnou dvanáctkou. Jiří Kasel vám, přátelé, děkuje za projevy přízně a přejete za mistra zvuku Michala Koláře mnoho štěstí a radosti.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Smyčka kolem vraha se utahuje. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT 2. S tisícihlavým stádem na cestě plné nástrah. Clark Gable jako honák dobytka a zloděj se srdcem na správném místě ve filmu Správní chlapy. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Lubomírem Lipským, navazující na společný televizní rozhovor z počátku 70. let. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Modernizace vodní elektrárny Kořensko na Českobudějovicku pomůže s produkcí energie i v suchých letech. Žižkova ulice v Jihlavě se na 2 týdny uzavře. Srbští hasiči se už 5. dnem potýkají s požáry v přírodní rezervaci Deliblatská peščara. Zítřek bude na jihu Čech tropický s teplotami kolem 33 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Modernizace vodní elektrárny na přehradě Kořensko na Českobudějovicku umožní výrobu energie i za malých průtoků. Technici skupiny ČES teď pracují na úpravách obou turbín. Kvůli nízkým průtokům Vltavy museli elektrárnu od sítě odpojovat stále častěji. Díky modernizaci bude sloužit minimálně dalších 30 let.
4: Některé díly vyrábíme kompletně nové, jako třeba tady oběžné kolo, které je vidět za námi. Některé díly rekonstruujeme, kompletně měníme elektročást nízkého napětí, vysokého napětí, včetně rozvodny.
5: Vysvětluje specialista vodohospodářských projektů skupiny ČES Václav Lágner. Díky úpravám turbíny bude možné udržet elektrárnu v provozu i při minimálním průtoku na přehradě, říká vedoucí provozu elektrárny Martin Dolanský.
6: Protože jsme měli jak vysoký spád, tak jsme potřebovali velkou hltnost a ta voda tady nebyla. Ale protékat musela, takže mohla téct jalově a to je prostě pro nás nepřijatelný.
5: Modernizace elektrárny bude hotová na konci dubna příštího roku a všechny úpravy vyjdou na 100 milionů korun. Z Kořenska Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Řidiče v Jihlavě čekají od zítřka další dopravní komplikace. Kraj Vysočina začne s opravou Žižkovy ulice. Na zhruba 2 týdny bude pro veškerou dopravu uzavřený úsek od čerpací stanice Ono kolem hřbitova až ke krajskému úřadu. Jde o výpadovku na Pelhřimov a dálniční přivaděč. Objízdná trasa nebude vyznačená, vysvětluje náměstek hejtmana Vladimír Novotný ze SocDem.
7: Opravdu při příjezdu do Jihlavy je nutné v maximální míře využít obchvat Jihlavy. My předpokládáme, že budou ty práce hotové do 24. srpna a zároveň upozorňujeme, že budou probíhat stavební práce od Teska po okružní křižovatku Hlavenín.
2: Požár v srbské přírodní rezervaci Deliblatská peščara je po 5 dnech částečně pod kontrolou. Některá ohniska se hasičům podařilo uhasit, ale problematické zůstává hašení oblasti s lesním porostem. Úřady evakuovaly obyvatele z ohrožených míst, zastavily se taky dodávky elektřiny a vody.
8: Hasičům se zatím daří chránit před ohněm vesnice v zasažené oblasti. S pomocí těžké techniky se celý den pracuje na vytvoření ochranných pásem, která mají zabránit dalšímu šíření lesního požáru. Odhaduje se, že hašení potrvá ještě několik dní. Kromě hasičů jsou v akci také vojáci a policisté a hasí se i ze vzduchu pomocí vrtulníků. Práce komplikují vysoké denní teploty i vítr, který by se podle předpovědi mohl po klidnějším dni znovu rozfoukat. Požár se ale zatím obešel bez zraněných i obětí. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: V noci se na jihu Čech ochladí na 17 až 14 stupňů, kránu se výjimečně objeví slabé přehánky. Zítřek bude převážně polojasný s ojedinělými přehánkami a teploty budou tropické. Maxima se budou pohybovat mezi 32 a 35 stupni, na horách se teploty dostanou k 26 až k 29 stupňům. Slabý vítr západních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný. Biozátěž bude na nejvyšším stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: S komplikacemi stále počítejte na silnici 173 u Radomyšle na Strakonicku. Policie tam řeší vážnou nehodu motorkáře. Přejeme všem šťastnou cestu.
3: Zelená vlna Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu, České

18:05, posloucháte nedělní vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. A právě teď jsou na svém startu Melodie podvečera, tedy hodina hudby ve vaší režii, kdy si můžete splnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím milého vzkazu a pěkné písničky dle vlastního výběru. Příjemný poslech a samozřejmě i nedělní podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

Na rádiu vašeho kraje posloucháte Melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice a před námi je první dnešní přání. Zdravíme do Českého rozhlasu České Budějovice. Posíláme velký pozdrav Jáchymkovi a celé jeho Survivor partě, tedy Honzovi, Pepčovi, Filipovi, Kubovi a Josefovi po návratu z tábora. Jsem ráda, že náš dobrodruh všechny výzvy zvládl a už ho mám zase doma. Děkujeme všem vedoucím za příkladnou péči a za spoustu zážitků. Tahle píseň patří Jáchymkovi a jeho kamarádům. Veru, Frida, Radek Štěpán a král popu Michael Jackson s písní Billie Jean.

0: totiž plán.
1: 18 hodin a 17 minut, hezkou neděli 9. srpna. Dnes slaví 67. narozeniny známý český zpěvák Aleš Brychta. Chodila jsem s jeho synem na gymnázium. Mám od něj ráda zejména tyto dvě písničky. Za prvé Dívka s perlami ve vlasech, za druhé duet s Pavlou Kapitánovou Norský dřevo. Výběr nechám na vás. Romanům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice. Posílá píseň Aleše Brychty, Dívka s perlami ve vlasech, Sylvie z Prahy. Děkujeme a přejeme krásný podvečer.

Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice a nedělní Melodie podvečera. 11. srpna oslaví 76. narozeniny náš kamarád Petr Šprincel ze Zdešova. Milý Petře, kde se pije, tam pij, kde se jí, tam jes, kde se pracuje, tam nepřekážej. Vše nejpřeje Pepí s Evou. Pokud by to bylo možné, zahrajte prosím Jarošovský pivovar.

0: Začínala jako kameramanka na maturitních plesech, posléze absolvovala Filmovou akademii Miroslava Ondříčka v Písku a nedávno uvedla dokument 30 roků for People, který mapuje historii jednoho z největších hudebních festivalů u nás. Za něj si režisérka a kameramanka Karolína Lukášková během premiéry nedávno vysloužila ovace ve stoje. Jak je náročné uspět ve filmovém oboru a co dalšího chystá do budoucna, tak nejen na to se Karolíny Lukáškové zeptám v pondělí 10. srpna. Nalaďte si nás jako vždy po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice a ne jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Hudební pozdravení Jiřího Kasala.
2: Zakrátko bude osmdesátníkem skvělý český rockový a bluesový zpěvák, ale také skladatel, moderátor a bývalý politik Michal Prokop, který je stále aktivní. Důkazem je nové album, které jemu a s ním spjaté kapele Framus Five v červnu vyšlo, a také jubilantské turné Live 80. V jehož rámci vystoupí 28. září na svatého Václava v Táboře a pak 18. listopadu v Českých Budějovicích. Hvězda Michala Prokopa zářila už v 60. letech, kdy byl na prvním československém beatovém festivalu v pražské Lucerně vyhlášen nejlepším zpěvákem této památné přehlídky. Tehdy zpíval téměř výhradně anglicky převzaté riff and bluesové a soulové songy, což dokládá i první jeho album s kapelou Framus Five. Postupně však začal Michal Prokop zpívat česky a na to jsem se jej zeptal.
3: Musím říct, že to pro mě bylo hrozně náročné a těžké s tou češtinou bojovat, naučit se to nějak zpívat, zvlášť když se jednalo o věci, které jsem předtím zpíval anglicky, a najednou některé ty věci jsem zjistil, že úplně ty stejné fráze prostě v té češtině neumím, nedokážu prostě se tam do toho opřít, a tak to bylo dost hrozný. Čili to trvalo dost dlouho, než jsem se vůbec to naučil. Ale než jsem pochopil, jak to s tou češtinou jako se má opravdu dělat, to trvalo ještě dalších x let. A vlastně si myslím, že jsem na to přišel až teprve v roce 83. I když jsem pak nějakou dobu byl v Popíku, kde se samozřejmě zpívalo česky, ale to byly věci, které mě vlastně nebavily, a to jsem už mnohokrát říkal, čili to do toho tak ani nepočítám, do toho objevování jako toho českého zpívání, jak se to má dělat. Pak jsem natočil desku Holubí Dante, která byla vlastně takovým autorským počinem. Tam jsem ještě pořád fungoval takovou tou klasickou metodou, že jsme ty věci, to už byly všechno samozřejmě původní věci, které jsem, všechny jsem napsal já až na jednu, a teď jsem to tak jakoby nějak nakvákal v takový nějaký pseudoangličtině, a teď nějaký textaři se do toho trefovali a nějakým způsobem lépe či hůře to naplňovali, a to už jsem to zpíval jakž tak česky uměl. Ale teprve v roce 83 jsem přišel prostě na to, že to je pro češtinu špatně a že je potřeba vycházet z hotových textů. A to je metoda, kterou já vlastně do dneška z 90 nebo možná ještě více procent dělám, když píšu písničky. Je to metoda, kterou vlastně jsem převzal víceméně od Petra Zkoumala, který takhle pracoval. A jsem do dneška přesvědčený, že takhle se to v té češtině dá, a ono vám to potom najednou to zpívání jako dá samo, protože ten text už máte, víte, jak to je. A když si to na to napíšete, podle toho uděláte, tak vlastně jednak už víte, o čem to bude, jednak ono vás to vede, dlouhá, krátká, přízvuk, nepřízvuk a tak. Čili jsem přesvědčený, že pro češtinu v Big Beatu je toto jako ta správná metoda.
2: Zpívání v češtině Michala Prokopa dokumentujeme jednou zajímavostí, nahrávkou z našeho českobudějovického rozhlasového archivu z přelomu 70. a 80. let. A to písničkou, u níž je Michal Prokop autorem hudby a text napsal Jiří Oulík, a která vyšla i na singlu Pantonu. U zrodu tohoto snímku byl také známý budějovický, bohužel již nežijící mistr zvuku Ludvík Fiala. A ještě název Za záclonou bytu číslo 308 a Michal Prokop z Framus Five.

0: Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMS-ku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 1103.
1: Hodina 37 minut na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pokračují Melodie podvečera. Zítra 10. srpna oslaví krásné 83. narozeniny paní Jana Dvořáková z Občova. Chceme jí udělat radost a posíláme jí prostřednictvím vás pěknou písničku. Přejeme štěstí, pevné zdraví a spokojenost a také pěknou oslavu narozenin v kruhu rodiny a přátel. Všechno nejlepší přeje starosta Zbyněk Mach, obecní zastupitelstvo a Sbor pro občanské záležitosti.

Nedělní melodie podvečera a vaše hudební přání. Dnes slaví svůj svátek všichni Romanové, kterým jsme hráli i gratulovali. A 9. srpna roku 1963 se narodila také jedna velká americká hudební hvězda, Whitney Houston. Jejíž život vyhasl celkem zbytečně už v roce 2012. My si Whitney, které by dnes bylo 63, připomeneme písní I Wanna Dance With Somebody z roku 1987, podle které byl symbolicky pojmenován i její životopisný film.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

To byly dnešní melodie podvečera, od mikrofonu se loučí a příjemný nedělní podvečer při poslechu Českého rozhlasu České Budějovice přeje Radek Diviš.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Úřady práce začnou vyplácet superdávku. Prvním žadatelům přijde nejpozději ve středu. Silničáři opraví v Majdaleně na Jindřichohradecku hlavní tah do Rakouska. Českobudějovická policie řeší nehodu dětí na elektrokoloběžce. Zítřejší teploty na jihu Čech vystoupají k 35 stupňům. Ojediněle se vyskytnou přehánky. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z víc než 300 tisíc domácností, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou se jedná o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich bude mít teď ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
3: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
2: Vyšší podporu naopak podle Slavíka dostanou domácnosti s nízkými příjmy, jejich členové pracují. Po schválení novely by od 1. října měli taky dostávat víc samoživitelé s dětmi do 15 let. Řidiči směřující na jih Čech a do Rakouska musí od zítřka počítat s komplikacemi. V Majdaleně na Jindřichohradecku začne oprava hlavního tahu 1/24 z Veselí nad Lužnicí na hraniční přechod Halámky. Jak informoval Adam Koloušek z ředitelství silnic a dálnic, provoz bude až do poloviny listopadu částečně zavřený. Auta místem projedou Kyvadlově. Nehody elektrokoloběžkářů zaměstnávají policii. Při jízdě ve Starých Hodějovicích u Českých Budějovic tento týden havarovala nezletilá dívka, která navíc vezla chlapce. Oba se zranili. Dívka neměla bezpečnostní helmu. Policie připomíná, že jízda ve dvou a bez přilby je zakázaná. Na co dalšího dát při jízdě dětí na elektrokoloběžce pozor, doplňuje policejní mluvčí Štěpánka Švarcová.
4: Ti rodiče by si měli zkontrolovat, zda není vybavena funkcí, která umožňuje přepnout do režimu s vyšším výkonem. A to dítě, pokud si to přepne, může vyvinout rychlosti až kolem 70-80 km v hodině. A dále by rodiče měli určitě apelovat na děti, protože jízda po chodníku je na elektrokoloběžce zakázána, pokud to není dítě do 10 let.
1: Počasí.
2: V noci se na jihu Čech ochladí na 17 až 14 stupňů, k ránu se výjimečně objeví slabé přehánky. Zítřek bude převážně polojasný s ojedinělými přehánkami a teploty budou vysoké. Maxima se budou pohybovat mezi 32 a 35 stupni, na horách se teploty dostanou k 26 až k 29 stupňům. Slabý vítr západních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný. A pozor, biozátěž bude na 3., tedy nejvyšším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na nehodu pozor na silnici 167 u Horní Vltavice na Prachaticku. Srazila se tam dvě osobní auta. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení, který pro vás připravujeme každý týden v premiéře. Vysíláme každou neděli v 9.15 a ještě ten den v 19.10 na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Začínáme ale na Českém rozhlase Střední Čechy. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková. Tentokrát se zaměříme s předním českým stomatologem na komplexní stomatologickou péči. Skutečný příběh nebude jen o zubech, ale o celkové kvalitě života, kterou může kombinace diagnóz a chronické záněty v kosti zásadně ovlivnit. V rozhovoru se zaměříme na cestu z bezvýchodné situace, kdy se pacientka Alena potýkala s častými kazy, chybějícími zuby a skrytými záněty, které ohrožují organismus. S doktorem Janem Šmídem o moderních metodách v zubním lékařství už za chvíli.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dnes se podíváme tématu na zoubek. Přede mnou sedí přední český stomatolog a my budeme mluvit o prevenci, jak předcházet zubním onemocněním, které trápí nejednoho z nás, ale často o něm mluvíme až ve chvíli, kdy je pozdě. Mám v křesle pana doktora Jana Šmída ze zubní kliniky Hezire. Pane doktore, vítejte.
2: Děkuju.
1: A mimochodem, Hezir byl první známý egyptský lékař, čili vracíme se 2000 let zpátky minimálně. Podle něho jste pojmenovali svoji kliniku.
2: Je to tak.
1: My budeme mluvit o příběhu paní Aleny, je vaší pacientkou a u ní se sešlo v podstatě všechno najednou, bolestivé kazy, chronické záněty v kostech a bohužel i chybějící zuby. Já chci s váma mluvit také o nutnosti komplexní péče. Ta se povedla, ale úplně v úvodu. Jak zní přesná diagnóza paní Aleny?
2: Nelze říct, že by byla jenom jedna diagnóza, ale byla to spíše jejich kombinace. Byl tam zánět dásní chronický, což je asi taková nejtypičtější diagnóza téměř všech pacientů, kteří nemají úplně tu top péči, jak domácí, tak tu profesionální.
1: Další diagnóza zní.
2: Potom tam byly chybějící zuby, což samo o sobě by nemuselo vadit, když to bude nějaká osmička, sedmička, ale když jsou to zuby, které už potom mají vliv na funkci, tak to samo o sobě by se dalo říct, že je to diagnóza. Potom tam byly nějaké chronické záněty v kosti a zubní kazy.
1: Paní Aleno, i vy vítejte. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Děkuji, že jste přišla. Máte krásný úsměv. Už to máte vlastně skoro všechno za sebou.
3: No, téměř.
1: S jakými pocity a očekáváními, než se dostaneme k vašemu příběhu, jste za panem doktorem Šmídem přišla?
3: Bylo to vlastně tak, že já jsem nebyla ten prvopočátek, jelikož ze začátku byl manžel, který šel poprvé k panu doktorovi. Já jsem byla jenom jakýsi doprovod. A když jsem viděla ten přístup a to prostředí, tak mě to absolutně nadchlo. A ten pocit byl úžasný už od začátku.
1: Vám je 50 let, ano. A v zákulisí jste mi říkala, že jste se skoro smířila s tím, že budete do konce života bez zuba. A to se nestalo.
3: Tak smířila se nedá říct, ale věděla jsem, že ten problém začal docela brzo po 20. roce života, už první zub pryč. No a bylo to horší a horší, až jsem věděla, že je problém, ale člověk nemůže najít tu odvahu toho odborníka, neví, na koho se obrátit, protože žádný reference přímo jsem na nikoho neměla. Já vím, že těch nabídek je všude mraky, ale nevíte, kam se odhodlat. Máte strach z bolesti, z finanční náročnosti a tak.
1: Pane doktore, chci se zeptat samozřejmě na genetickou dispozici, jak velkou roli v tom hraje třeba zánět dásní nebo zuby, které začnou brzy vypadávat.
2: Mm-hmm. Tohle bych si dovolil oddělit, protože ten zánět dásní je ve většině případů způsobený plakem, to znamená ne zcela dobře vyčištěnými zuby a jde to poměrně snadno vyřešit, vyléčit, jenom se upraví to čištění, což je dokonce takový ten první jako moment léčby.
1: Když už jsme u té prevence, pomůžou mi mezizubní kartáčky a možná i zubní sprchy?
2: Mezizubní kartáčky velmi pomůžou. To je ten nástroj, který je alfou omegou v tom čištění. Není to jenom ten klasický kartáček, ale ten mezizubní opravdu hraje extrémně důležitou roli. A ústní sprcha, ta je na druhé straně toho břehu, která spíš je takový jako kosmetický doplněk, než že by to vyloženě čistilo.

0: Cesta k uzdravení.
1: My jsme si vysvětlili, že zánět dásní tam nehraje takovou roli genetika, ale v případě brzkého vypadávání zubů to asi bude jinak.
2: Pak už se ze zánětu dásní stává parodontóza, přesně parodontitída, a to už je postižení závěsného aparátu zubu, kde samozřejmě ta genetika hraje daleko větší roli než u standardního zánětu dásní, ale když říkám standardní zánět dásní, tak myslím ten v podstatě plakem podmíněný, to znamená nevyčištěnými zuby vzniklý zánět dásní.
1: A do třetice chronický zánět kosti, který probíhal taky u paní Aleny, tam hraje roli genetika, anebo to také souvisí s celkovým zánětem dásní?
2: U paní Aleny byl chronický zánět v kosti, který se nazývá periodontitida, což je zánět kolem vrcholu kořenů zubů. To vzniká tak, když nějaký zub má na sobě kaz, z kazu se ten zánět rozšíří do zubní dřeně, vznikne zánět zubní dřeně a ten se potom třeba nějakým způsobem léčí. A nejčastější chronický zánět v kosti se vytvoří tak, že ten zub není úplně ideálně vyléčený, vyčištěný a vzniká chronický zánět v kosti kolem vrcholu kořenů zubu. Lidově se tomu říká váčky.
1: Říká stomatolog Jan Šmíd z kliniky Hezire. A my teď dáme prostor paní Aleně. Ten, kdo nás teď poslouchá v pořadu Cesta k uzdravení a vlastně slyšel teď pana doktora, ten souběh všech diagnóz, které u vás byly, tak se možná, promiňte mi teď tu upřímnost, chytá za hlavu a říká, pro boha, v dnešní době, jak to mohla nechat dojít až sem? Co se stalo?
3: No, to je otázka. Každopádně péče o zuby moje nebyla úplně tak perfektní, moje osobní hygiena o zuby, protože mezi zubní kartáčky jsem teda nepoužívala, to je pravda, zuby jsem si nějakým způsobem čistila. Je fakt, že v určitém věku, když mi bylo tak 25 asi, jsem měla tu parodontózu už, protože mi bylo to nějakým způsobem ošetřováno, i mi paní moje zubařka tenkrát rozřezávala dásně, pak následně sešívala, nějak mi tam ošetřovala vlastně ten problém. Ty zuby v tu chvíli se jakoby zlepšily, ale potom už jsem nedostávala takovou tu zpětnou vazbu vodní, bych řekla, jako nechci to na ní úplně všechno svádět, ale jako aby mě trošku nutila k tomu, že teda potřebuju nějakou tu lepší péči, že je nějaká dentální hygiena, že bych na ní měla chodit dvakrát ročně a prostě o to jsem se nějak moc nezajímala v té době, měla jsem děti, myšlenky byly jinde, byla jsem vždycky ráda, že mi ošetřila, co jsem potřebovala, ale neponoukala mě k takovému tomu dalšímu, co by mělo následovat, co už dneska vidím, že mělo bejt. Ty záněty kolem těch dásní já jsem nepociťovala tak moc, ale bylo hodně kazivost těch zubů. Takže se to kazilo, různě vrtalo, následně blombovalo furt do kolečka, až ty zuby už jsou tak zeslabený a mezi tím jsem teda o nějaký přišla, kdy už teda byla ta bolestivost a musel jít ten zub. Takže se vytrhl brzo.
1: O jaké zuby ve vašem případě šlo?
3: Dlouhodobě jsem neměla sedmičku, nemám pětky horní, ani jednu a vlastně jsem měla hodně poškozenou i šestku vedle té sedmičky na té jedné straně, která tím, že už tam ani ta sedmička nebyla, tak hodně trpěla, takže se postupně lámala, až už jsem neměla vlastně ani tu šestku.
1: Krváceli vám dásně?
3: Úplně ne moc, že by jako to bylo nějak dramatický, tak jsem to nepociťovala, ale samozřejmě někdy jo, někdy víc, někdy míň, to tak jako střídavě bylo, no.
1: Pane doktore Šmíde, o jak velké zanedbání tady šlo? A to jak ze strany Aleny, tak i ze strany její ošetřující zubní lékařky.
2: Já bych to asi vůbec nenazval zanedbáním. Tím, jak vidím ten soubor pacientů, který ke mně chodí, tak je to taková ta typická léčba zubního lékaře, který pracuje někde na vesnici, na menším městě a má obrovskou kupu pacientů a nemá na ně ten čas a nemá ze strany té pojišťovny ani ty finance na to a není zvyklý si třeba tu léčbu oddělit tak, aby na některý pacienty měl víc času, i když by si to chtěli zaplatit a věnovat jim tu péči úplně 100%. Bohužel ta situace s pojištěním u nás je taková, že pojišťovenská péče neumožňuje kvalitní zubní ošetření. No a ze strany pacientky bych taky nechtěl říct úplně, že to zanedbala. Prostě spíš ona nedostala tu edukaci a vždycky ta léčba musí být nějaká týmová souhra. Není to jenom o mně, jak já to udělám, ale jak třeba moje dentální hygienistka toho pacienta naučí čistit.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já jenom připomenu, že Alena za vámi přišla se zánětem dásní, chronickým zánětem kostí, s chybějícími zuby. Jaký komplex péče jste u ní připravil? Čím prošla? Jakou diagnostikou v dnešní moderní medicíně, která se samozřejmě týká i stomatologie? Čím jste začali?
2: My vždycky začínáme komplexním vstupním vyšetřením. To znamená, že já potřebuju všechna data k tomu, abych mohl vytvořit léčebný plán. To znamená, nejdřív se podívám do pusy, udělám si detailní vyšetření všech těch zubů. To znamená, já používám operační mikroskop, v podstatě úplně na všechno, i na to vyšetření, takže koukám se přes ten mikroskop ve velkém zvětšení na jednotlivé zuby pomocí zrcátka a pomocí vyšetřovací sondy. To vstupní vyšetření trvá hodinu, takže každý zub si prohlídnu, vyšetřím si dásně, podívám se na sliznice, komplexní vyšetření, takzvaně intraorální, to znamená v té puse, a i extraorální. Mě zajímá i všechno, co je kolem té pusy a na krku. Uděláme si detailní snímky rentgenový, uděláme si fotky, což pro mě byl takový, řeknu, game changer v tom, že když zhotovuju ten léčebný plán, tak já se můžu k tomu vracet furt dokola. A nemusím si pamatovat, že tady na tom zubu to vypadalo takhle a teďko bych to mohl jako si splíct. A mám ty fotky před sebou a můžu plánovat. Takže tohle proběhne všechno v ordinaci a potom se pacient přesune na rentgen, kterým je buď takový přehledný snímek, anebo častokrát dneska už děláme CTčko, mám ho k dispozici přímo na klinice. CTčko je trojrozměrný snímek, kde já přesně vidím stav kostí, vidím krásně chronické záněty v kosti, vidím tam toho prostě mnohem víc, než bych viděl na tom dvojrozměrném snímku. Takže po těch všech datech, co jsem získal, jsme začali profesionální dentální hygienou.
1: To bylo poprvé, co jste prošla takovouhle dentální hygienu?
3: No, mám pocit, že jo. Předtím jsem nic takového neabsolvovala. Bylo to skvělý, udělalo to dobře. V té puse. Bylo to cítit, ty zuby byly hladší, ten zubní kámen tam nebyl samozřejmě, který se tam usazuje. Pořídila jsem si i elektrický kartáček, mám mezizubní kartáčky a myslím si, že tomu věnuju hodně, že se snažím.
1: To je dobře.
3: Dělám to pro sebe.
1: Jaký další postup jste zahájili? Protože chybějící zuby, vyléčit zánět dásní a kostí, vy jste i dostavovali kost v případě Aleny?
2: Řekl bych tak částečně, protože jsme využili toho, že tam byl jeden zub, který už byl na vyndání. Dneska už jsme schopni zavádět zubní implantáty i hned po vytržení zubu.
1: A na to se vás chci, pane doktore, zeptat. To je co za metodu? Já jsem se s tím ještě nikdy nesetkala.
2: Mě to řeknu asi můj nejoblíbenější zákrok. Je to kouzelná metoda v tom, že my využijeme ten potenciál našeho těla na 100%. Vyndáme zub a místo toho, aby jsme to nechali hojit, při tom hojení takovýmhle, kdy jenom vyndám zub, tak dojde ke kolapsu těch tkání. To znamená, ubyde tam dáseň, ubyde tam kost. A potom bych ji třeba musel nějak složitě vytvářet znovu. Ale v této metodě já zachovám všechno, co tam v tu chvíli mám a tato implantace mi to umožní. Takže zavedeme rovnou zubní implantát.
1: Ale to není finální, předpokládám.
2: Ten implantát, ten finální je. Implantát si můžete představit jako takovou hmožděnku, která se ale nedává do zdi, ale do kosti. A na ten zubní implantát se potom po zahojení vyrábí korunka. To je ten vlastní zub, kterým my potom koušeme. Takže já vyndám zub, potom podle situace, kolik mi tam zbývá těch tkání, tak zvolím nějaký nejvhodnější postup, buď to nějaký doplnění kosti. Tam se dostáváme k tomu, co jste říkala. Když té kosti je málo, tak jsem schopný si v té stejné návštěvě odebrat kost z horní čelisti, kde jsou živý kostní buňky. Tu kost přímo vložit kolem toho implantátu a na ten zavedený implantát se potom vyrobí takový individuální dílek, který takzvaně prezervuje tu tkáň, to znamená, on ji drží na místě a já potom po nějakých 4 měsících už jenom vyrobím definitivní korunku na zavedený implantát a zachovám všechnu šířku té kosti a dásně.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
1: To znamená, v jeden den se vytrhne zub, v ten samý okamžik je-li potřeba doplnit kost, se doplní kost a ještě vloží implantát, příprava na korunku.
2: Tak a ještě se vyrobí takový dílek, který to celý uzavře. A nebo když je to v estetické oblasti, tak se velmi často zhotoví i rovnou provizorní korunka na ten implantát. To znamená, když to bude horní jednička, tak velmi často ten pacient odejde s tím, že už tam nemá ten třeba špatný kořen, ale má tam ten zub v podstatě stejný, jako když přišel. Já jsem dokonce schopný si uříznout tu korunku toho jeho zubu, který je pod tou dásní, to, co je schovaný, je úplně špatný. Vyndám zub, uříznu si tu korunku, zavedu ten implantát, udělám tam všechny ty procesy, které jsou nutné, a potom na ten implantát rovnou namontuju tu korunku.
1: Absolvovala tento zákrok u vás Alena?
2: Ano, ale bylo to bez té korunky, bylo to na dolní šestce, takže tam jsme nedělali tu provizorní korunku, ale jenom ten hojovací dílek.
1: Jak dlouho se jí hojil zánět dásní a kosti?
2: Ten zánět dásní bývá otázka 14 dnů.
1: A jak se to léčí? Antibiotiky?
2: Pouze dentální hygiena, kvalitní čištění mezi zubníma kartáčkama. A zánět v kosti zase záleží, o jakým zánětu se bavíme. Když se budeme bavit o tom chronickým, ten se zase léčí ošetřením kořenových kanálků. Zase se to musí udělat pořádně, s mikroskopem ideálně, tak abych měl absolutní kontrolu nad tou léčbou. Takový zánět se hojí někdy i roky, nicméně pacient už o tomhle hojení neví. Ví o tom třeba 2 dny, že se něco na zubu dělo, ale není to nějak bolestivý. Spíš je to pro nějakou kontrolu, kdy se po nějakých letech dělají snímky a kontrolujeme, jestli ta kost tam zase narůstá zpátky.
1: Aleno, tímhletím vším vy jste prošla. No. Jak dlouho to vlastně trvalo?
3: Tak
1: dnes to vypadá,
3: začala,
1: že nic takového nebylo.
3: No, já jsem začala tuším někdy v květnu roku 25.
1: Necelý rok.
3: Necelý, teď už jsem vlastně ve fázi, že už čekám jenom na jeden poslední zub, opravdu jenom na tu korunku.
1: Bylo pro vás něco vyloženě jako bolestivé, nesnesitelné?
3: Vůbec.
1: Nikdy jste se zubaře nebála? Teda, pane doktora Šmída, protože dřív jsme se báli.
3: Tak bylo to jako úplně v pořádku, bez žádný bolesti. Já teda asi mám i štěstí, že teda mě se to hojí všechno hodně dobře asi.
1: S jakým očekáváním jste za panem doktorem šla a jak jste spokojená s výsledkem?
3: Očekávání jsem měla velký, poněvadž jsem měla hodně problémů a věřila jsem, když jsem to viděla. Už jenom to prostředí, ten přístup a ta empatie těch lidí kolem je úplně něco jiného, než na co jsem byla zvyklá. A jsem strašně spokojená. Změnilo mi to úplně komfort života, tak jako co si budeme povídat, jídlo je velká součást života.
1: Ale taky úsměv.
3: U mě nešlo ani o ty zuby, které jsou tolik vidět, tedy přední, ale samozřejmě to jedení. Že se najíte bez problému, nemusíte přemýšlet, jestli je tam
1: voříšek. Takový dobrý hovězí steak.
3: No, plno jídla už jsem nemohla, jako nějaký voříšky nebo takový, no to vůbec. To se bojíte každou chvíli, kde vám co upadne, kde co křupne, jestli vůbec můžete tohle nebo nemůžete. Maso byl velký problém už. Všechno si krájíte jak malýmu dítěti, no. A přece jenom ten věk ještě nebyl tak velký nebo není, abych si řekla, že už to nepotřebuju. Můžu tady být 2 roky, ale můžu tady být taky 20 a ještě bych se ráda najedla, takže teď jsem spokojená. Lidi kolem mě to vědí a nemluvím o ničem jiným než o zubech. Jo.
1: Pane doktore Šmíde, to je velké vyznání.
2: Já moc děkuju, a teď si to vážím. Mě to vždycky hrozně potěší tyhle reakce a jsem rád, že jich přibývá. No. Že to není jenom Alena, ale spoustu pacientů.
1: Tak já vám přeju právě hodně takových spokojených pacientů, mnoho takhle krásných, rovných, bílých a hlavně zdravých úsměvů. A vám, Aleno, ať vám chutná to maso.
3: No, chutná, no.
1: A děkuju, že jste
3: děkuju,
1: přišli.
3: No. Já taky děkuju.
1: Naschledanou.
2: Moc děkuju.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Pochod po stopách vězňů s Osvětimi. Národní knihovna otevřela výstavu hebrejských knih, které uloupili nacisté po celé Evropě. A kde pátrat po svých předcích? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Do 30 kilometrů ušli po stopách jednoho z nejdramatičtějších útěků 20. století účastníci letošního prvního pochodu po stopách hrdinu Vrba Wetzler Memorial. Jedná se o trasu z vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau do Žiliny. V dubnu 1944 tudy prchali dva slovenští židovští vězni Alfred Wetzler a Rudolf Vrba. V Žilině pak nadiktovali židovským představitelům zprávu, která jako úplně první popsala, jak tábor v Osvětimi fungoval. A my už jsme přes Zoom ve spojení s účastnicí pochodu historičkou Gabrielou Havlujovou ze Spolku pro zachování odkazu českého odboje. Dobrý večer. Vy jste během 6 dnů urazili 130 kilometrů. Jak se vám šlo?
2: Bylo to dost náročné, protože nejenom v Čechách, ale i v Polsku panovaly vysoké teploty a navíc ten terén polských Beskyd není úplně jednoduchý. Na druhou stranu jsme si pořád opakovali, že pořád jdeme v dobrém vybavení, máme dostatek tekutin a máme nesrovnatelně lepší podmínky, než měl Vrba a Wetzler.
1: Jak tedy pochod po stopách Vrby a právě Wetzlera probíhal?
2: Tak musím říct, že občanské sdružení to má perfektně zorganizované. Ty pochody probíhají už od roku 2014 a v letošním roce se jdou dva ty pochody. Jeden se jde ještě v srpnu, takže tam je perfektní zázemí, je tam doprovodný vůz, takže člověk netáhne všechny věci na zádech, což v tom terénu by bylo i dost náročné a každý den se vychází v 7:30. Zhruba kolem 6. hodiny večer se dojde na nějakou horskou chatu nebo ubytování, které je skromnější povahy, ale je možnost se vysprchovat, dát si třeba polévku, takže ty podmínky jsou jednodušší, než byly v roce 1944.
1: Kolik vás celkem bylo a kdo všechno se pochodu zúčastnil?
2: Musím říct, že mě překvapilo, jak ta skupina byla pestrá. Šlo nás 30. Řekla bych půl na půl muži, ženy. Nejstarší ženě, nejstarší účastnici bylo 77 let. Byla to pošťačka z Banské Bystrice a musím říct, že nás všechny překvapilo, že vlastně měla možná nejlepší fyzičku z nás všech. Nejmladší účastnici bylo 26 let, to byla zase dívka z Košic a byla i mezinárodní účast. Zúčastnili se 3 muži z Londýna a jeden z Izraele.
1: Co bylo pro vás osobně na tom pochodu nejdůležitější nebo co jste si uvědomila při tom?
2: Velmi působivé bylo čtení z obou knih, které Vrba i Wetzler napsali a my jsme zastavili většinou na těch místech, kde se třeba scéna odehrávala, takže to bylo velmi působivé. A pak, co určitě nezapomenu, tak je i ta soudržnost v rámci toho pochodu, že člověk mezi neznámými lidmi našel přátelé a mnoho chvil vlastně nám byli oporou jeden druhému pomáhal třeba, když byly různé potíže s otlaky a podobně. A člověk si vlastně uvědomí, že na tom světě není ještě tak špatně.
1: Pokud vím, vy jste takový pochod po stopách hrdinů neabsolvovala poprvé. Už jste šla po trase pochodu smrti ze Sachsenhausenu do Krivic. Proč je důležité takové pochody absolvovat?
2: Čím déle se věnuji historii, tak si uvědomuji, že právě takové, dá se říct, poutě pro mě znamenají mnoho. Hlavně je to takové zastavení, možná i fyzické zničení, ale zároveň ta hlava má čas vypnout. V té dnešní uspěchané době člověk, když na 7 dní jde mimo svou komfortní zónu, stráví čas v lese, chůzí, částečně teda se zničí fyzicky, ale velmi mě to vždycky obohatí na té duši.
1: Říká historička Gabriela Havlujová ze Spolku pro zachování odkazu českého odboje. Moc děkuju a naschledanou.
2: Naschledanou.

Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? Úzkostné zvolání žalmisty, který zakouší Boží vzdálenost, slyšíme v podání slavného kantora první třetiny 20. století Josele Rosenblata.

0: Národní knihovna má ve svém fondu unikátní sbírku hebrejských tisků. Za druhé světové války je uloupili nacisté po celé Evropě. Neznámo jak a proč se 700 z nich ocitlo v pražském Klementinu. Mezi nimi třeba i vzácný svazek ze 16. století vytištěný v Benátkách. Výstava s názvem Ze stínu ke světlu ukazuje nejen osud knih v nejtemnějších chvílích moderních dějin, ale i práci historiků, kteří pátrají po jejich původních majitelích. Michaela Vetešková natáčela s autorem výstavy, judaistou Jiřím Blaškem.
1: To, co jsme udělali my, je to, že jsme ten fond zmapovali kompletně a dá se říct, že jsme tam, kde to šlo, tak jsme identifikovali toho původního majitele.
2: Uvádí autor výstavy judaista Jiří Blažek a vysvětluje, že asi nepůjde přesně zjistit, proč se po roce 1945 přibližně 700 knih ocitlo v pražském Klementinu.
1: V tom poválečném chaosu, kdy se po Evropě pohybovali statisíce, miliony lidí, kteří byli bezdomová, kteří potřebovali pomoc a zároveň docházelo už k prvním snahám o restituci majetku, který byl naloupen během druhé světové války a ten majetek byl obrovský, tak samozřejmě ty knihy byly trošičku upozaděné. A já se osobně domnívám, že ty knihy, které měla převzít

0: byly před válkou proslulé tím, že měli ve svých fondech neuvěřitelně cenné rukopisy a tisky.
1: Například jedním z nejvýznamnějších souborů na výstavě jsou svazky z knihovny rabínského semináře v Budapešti. Nacisté během války zabavili téměř 3000 knih této instituce. Většina z nich byla v letech 1988 až 1989 navrácena zpátky do Budapešti. O knihy se některé instituce už přihlásily a Národní knihovna jim je vrátila. Některé tisky na svůj návrat čekají a čeští badatelé dál zjišťují, komu vlastně patřili.
2: Píseň Moj Šele hraje francouzská skupina Les Yeux Noirs.

0: Když se řekne rodokmen, většina z nás si představí zaprášené kroniky, zašlé matriční knihy nebo staré fotografie. Díky moderním technologiím ale může pátrání po předcích vypadat i jinak, pokračuje Leo Pavlát.
1: Pro mnoho židovských rodin není pátrání po předcích a příbuzných jen koníček, ale stojí za ním snaha znovu spojit, co přerušila emigrace nebo Shoa. Právě na tomto rozhraní technologií, archivů a rodinné paměti pracuje izraelská genealogická platforma MyHeritage, doslova Mé dědictví. Roku 2003 ji založil softwarový inženýr Gilad Jafet. Jak později k jejím počátkům řekl, měl jsem vášeň pro rodinnou historii a chtěl jsem ostatním usnadnit uchovávání, dokumentování a sdílení osobních příběhů. Dnes je Giladu Jafetovi 56 let a společnost dál vede jako její výkonný ředitel. Co si pod MyHeritage představit? Uživatel může s pomocí této platformy sestavovat rodokmen, vyhledávat v matrikách narozených, oddaných a zemřelých, v přistěhovaleckých seznamech, novinách, ale i ve sčítacích operátech, tedy záznamech ze sčítání lidu, které ukazují, kdo v určité době žil v jedné domácnosti. To je pro genealogii velice cenný údaj. Zájemce nezíská jen jedno jméno, ale často i sourozence, adresu, povolání nebo místo narození. Zároveň si ale nesmíme myslet, že MyHeritage umožňuje volný vstup do libovolných matrik nebo že nahrazuje státní archivy. Platforma nabízí, co bylo digitalizováno a licenčně zpřístupněno. A tak tomu u všech existujících údajů není. V každém případě MyHeritage má k dispozici i vlastní katalog záznamů z České republiky. A třeba dodat, že k zájemcům o služby je vstřícná. Předplatné se týká jen důkladnější práce s databázemi a pokročilými funkcemi. Platforma MyHeritage však současně nabízí ještě víc, totiž DNA test, a to jednoduchým stěrem z vnitřní strany tváře. Sada k tomu je nabízena i na české verzi webu. Výsledek pak ukáže genetické schody s jinými uživateli a odhad etnického původu, což souvisí s takzvaným genetickým regionem. Nejde o stát či přesnou adresu předků, ale o vymezenou oblast, ve které se u větší skupiny lidí opakují podobné genetické znaky. MyHeritage se přitom může pochlubit, že eviduje plných 2114 takových regionů. V tomto bodě se navíc technologie někdy spojí se silným lidským příběhem. Izraelský server Ynet letos popsal příběh Adriany Turk z Austrálie. Jež židovský otec před válkou emigroval z Německa a ona měla za to, že celá jeho širší rodina zahynula během Shoa. DNA test prostřednictvím MyHeritage však vedl k objevení nejméně 50 žijících příbuzných z těch, kteří okupaci přece jen přežili, či Německo také včas opustili. Dnes žijí v několika zemích. Právě takové nálezy činí s platformou jako MyHeritage víc než jen technický prostředek. Stávají se pomocní

0: rohlíkem při hledání nepoznaných či zdánlivě neexistujících rodinných vazeb.
1: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Pracovní definici antisemitismu Mezinárodní aliance pro připomínání holokaustu přijalo v loňském roce 67 vlád, měst, univerzit a organizací. Definici, ke které se český parlament připojil již v roce 2019, používalo k letošnímu 1. lednu více než 1300 institucí na celém světě. V plzeňské velké synagoze je ještě do konce měsíce možné zhlédnout výstavu Shoah, holokaust plzeňských židů. Připomíná tragické osudy více než 2600 deportovaných z Plzně a okolí. Konce války se dočkalo pouhých 209 z nich. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Většina lidí v Česku podporuje povinný cizí jazyk až od třetí třídy, ukázal to bleskový průzkum agentury Median. Strážci v Krkonoších dnes ráno udělili na Sněžce více než 20 pokut. A počasí zítra před studenou frontou a lokálními přeháňkami, hlavně odpoledne a večer, čekáme přes den slunečno, horko a dusno, maxima až kolem 34 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Výuka cizího jazyka v českých školách by měla podle více než 60% Čechů zůstat povinná až od třetí třídy. Rozhodně proti je 13% lidí. Ukázal to bleskový průzkum agentury Median exkluzivně pro Český rozhlas.
3: Školská reforma měla původně zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. S jeho rozhodnutím souhlasí hlavně voliči současné vládní koalice, popisuje Vojtěch Dufek z agentury Median.
4: Výrazný souhlas vyjadřuje třetina lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
3: Jinak to vidí hlavně mladí lidé. Mezi respondenty do 24 let je proti výuce cizího jazyka až ve třetí třídě skoro 60%. Častěji nesouhlasí taky absolventi vysokých škol. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých lidí. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Strážci Krkonošského národního parku dnes brzy ráno na Sněžce udělili více než 20 pokut. Kolem 5. hodiny ráno se totiž na nejvyšší České hoře sešlo asi 500 lidí, kteří přišli sledovat východ slunce.
5: S kontrolou dodržování pravidel ochrany přírody pomáhali i policisté. Někteří turisté vstupovali proti pravidlům do volného terénu, říká mluvčí správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.
6: Je tam klidové území, kde platí jednoduché pravidlo. Nesmíte tam chodit volným terénem a musíte jít pouze po značených turistických cestách.
5: Častým přestupkem je taky rozdělávání ohňů. Podle Drahného správa parku na letní sezónu strážní službu posiluje.
6: Zaměříme se také na ty brzké ranní, případně noční hodiny, protože se ukazuje, že do horst chodí stále více návštěvníků v tuto, řekněme, nezvyklou dobu.
5: Na Sněžku míří v létě denně 10 až 12 tisíc lidí. Hora tak patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v Česku. Michal Forst, Český rozhlas.
2: Lidé z Frenštátu pod Radhoštěm mohou nově darovat krevní plazmu na mobilních odběrech. Do města totiž jezdí pravidelně transfuzní tým z novojičínské nemocnice. Dosud byly možné pouze odběry krve. Lidé se mohou na darování krevní plazmy objednat. Odběry budou 30. září, říká mluvčí nemocnice Andrea Jelůvková.
7: Plazma a léčiva z ní vyráběná se podávají pacientům při akutních a život ohrožujících stavech, jako jsou poruchy sráždivosti krve, masivní krvácení nebo rozsáhlé popáleniny. Cílem novinky v mobilním režimu je maximálně usnadnit dárcům přístup k tomuto typu odběru a posílit zásoby v regionálních transfuzních centrech.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, zejména v Čechách, od západu přechodně až oblačno a pouze ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 19 a 14 stupni, v údolích ojediněle kolem 12. A zítra přes den polojasno až jasno. Ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšená oblačnost, odpoledne a večer přechodně až oblačno a od severozápadu lokální přehánky nebo bouřky, zřejmě i silné. Maxima zítra vysoká mezi 31 a 36 stupni. A meteorologové opět varují před silnou zátěží teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 18 mezi Příbramí a Rožmitálem pod Třemšínem je za Bohutínem neprůjezdná. Zasahují tam u vážné nehody osobního vozidla a motorkáře. Počítejte se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Zámecké léto. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
8: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegrů, která v Malči žije dodnes. a já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i s tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku. A on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, jak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškeré informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenovány v Praze i sady?
3: Ano, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále, stál v čele. Nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garriku Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na Vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů. Našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici, jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, českém sněmu, nebo ve Vídni, ale taky na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav, mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby? Tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala taková ta situace trošku o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel to, ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým, ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několika stránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, a měl to rád prostě.
3: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
2: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až do konce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně. Jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujem dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
3: Ten titul barona byl dědičný?
2: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no, a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
3: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
2: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily, a jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51, s tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaký ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Létech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivezl, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná, nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech. No, jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizované, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všechno se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme dvě schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel pod mě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí?
2: No tak my jsme trošinku cestovali i po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, tom našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: Napřed živé bytosti, samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, naschledanou.
2: Já i mluvím, já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát. Zámecké léto. Příběhy

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více než 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klenby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klenbami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavi měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to někdy...
3: Psáno O-I.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom 2.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje, je to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože ho měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní zlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho 2 slavným operám, Dimitrij a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil.

0: Nedejme se. Co by si přál dědic z tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
1: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá, a takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
2: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
1: Podívejte se, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde vespod. Že? Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebujou tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebujou jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi 2 minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Riegerů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Úřady práce v celé republice začnou od příštího týdne vyplácet superdávku. Znojemská nemocnice bude mít nový urgentní příjem a počasí zítra před studenou frontou a lokálními přeháňkami hlavně odpoledne a večer čekáme přes den slunečno, horko i dusno. Maxima až kolem 34 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil. Pěkný večer. Stát začne od začátku příštího týdne vyplácet superdávku, do které se nově sloučily dřívější příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a také dětské přídavky. Prvním žadatelům pošlou úřady práce peníze nejpozději příští týden ve středu.
3: Novou dávku schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí zhruba 300 tisícům domácností. Řada z nich bude mít ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
4: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
3: Změny se citelně dotknou i některých seniorů, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
5: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4-4100.
3: Až třetina klientů Rady seniorů podle Desatové o příspěvek úplně přišla. Problémy s podporou teď mají i samoživitelky. Podmínky superdávky se i proto budou od října znovu měnit. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: Ve Znojemské nemocnici začíná stavba nového urgentního příjmu téměř za 135 milionů korun. Vznikne přestavbou budovy současného rehabilitačního oddělení. Práce potrvají 1,5 roku a neměly by nějak ohrozit běžný provoz zařízení, říká ředitel nemocnice Petr Liškář.
6: Původní prostory rehabilitace se změní na prostory urgentního příjmu. Potřebujeme tady to moderní pracoviště toho urgentního příjmu. Denně u nás zastavují sanitky rychlé záchranné služby, takže prostě prospěje to úplně všem. Prospěje to personálu, prospěje to pacientům.
2: Za dalších 45 milionů pak nemocnice nakoupí na urgentní příjem moderní přístroje. Nová poutní cesta inspirovaná svatojakubskou poutí vzniká v oblasti Lipenské přehrady. Takzvaný Lipenský poutník provede turisty 100-kilometrovou trasou, říká autorka projektu Diana Gul.
7: A vlastně první bod je nová pec. Z nové pece se pokračuje podél Švancemberského kanálu na svatého Tomáše, na Vítkův hrádek a z Vítkovo hrádku se pokračuje na Lipno nad Vltavou do Frimburka. A z Frimburka pak zase tady podél menších rybníčků zpátky do Černé Pošumavy. Sport.
2: Motocyklový jezdec Filip Salač se po dlouhých 16 letech stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa, když dnes odpoledne ovládl britskou velkou cenu. Po startu se sice propadl až na 10. pozici, postupně se ale probojoval vpřed a vedení se ujal v posledním kole.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až jasno, ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě zvětšená oblačnost, odpoledne a večer přechodně až oblačno, od severozápadu přeháňky nebo bouřky a mohou být i silné. Maxima zítra 31 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha je stále hustý provoz těsně před Prahou, a to od exitu 41 Divišov do omezení na kilometru 24. Zdržíte se zhruba 20 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
8: Hezký poslech vám přeje Patrik Rozehnal. Když s námi zůstanete, vezmu vás na řadu zajímavých míst, třeba do legendárního lahůdkářství kvůli pravému vlašskému salátu. Povíme si s Ladislavem Špačkem, jak je to s ochutnáváním u stolu. Herec Petr Vacek nás zas vezme ve vzpomínkách do vietnamské tržnice v Praze. A za chvíli se přesuneme k šéfkuchaři Romanu Paulusovi domů, aby se pokusil udělat stejně dobré tvarohové taštičky s mletým masem jako vítěz roku 2023 v naší soutěži. A to jsem ještě nemluvil o naší SMS-kové soutěži, o kuchařce Sladké Česko a o pěkných písničkách, které to všechno okoření. Tak slavte s námi to naše krásné výročí.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s narozeninovým pochoutkovým rokem opět za Romanem Paulusem. Střídají se nám ti naši příznivci a přátelé pochoutkového roku. Dobře víte, jenom to připomenu, že je to Josef Maršálek, Vojta Vrtiška, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vorochodský a Roman Paulus. Tak jsme teď u něj doma a bude se zase vařit, Romane.
1: Překvapivě.
0: Ne sladké, ale slané tentokrát recept, který budeme dělat. Než se k tomu dostaneme a vlastně třeba i tomu, co jsi změnil, upravil, tak trochu k té profesi kuchařské, kdy pro toho kuchaře jako pro tebe začíná den? Kdy musí kuchař, šéf kuchař vstávat, když je potřeba nejdřív?
1: Tak ono to záleží na typu podniku. Když máš restauraci, která je otevřená třeba jenom večer, tak samozřejmě je jako přípravy hodně, ale určitě to není tak, že musíš chodit v 6. Jako.
0: S jakým předstihem časovým obecně?
1: Pokud bychom řekli, že restaurace otvírá v 6, tak určitě ve 12 nejpozději musí být kuchaři v kuchyni 100% a spíš v 10, půl 11.
0: Kdyby někdo chtěl z těch mladých dělat kuchařinu, protože se mu to líbí, to, jak to vidí v televizi, v různých pořadech, poslouchá u nás v rozhlase, ono to zní líbivě, ale měl si říct ty nějakou krutou pravdu, třeba aby i si uvědomili, že to může být i tohle, zvažte, jestli třeba na to máte, já nevím, dost sil, psychickou odolnost, nevím.
1: Ale oni ty služby mají vlastně i jako velký výhody, jo? Jako musím říct takhle, pokud už má člověk potom jako děti, který chodí do školy, tak samozřejmě, když nemáš volný víkendy, tak to jako bolí, to s tím se jako těžko dlouhodobě něco dělá, ale pokud jsi mladý člověk bez závazků, anebo třeba s dětma jako v mateřské školce, nebo i ještě před školkou, tak si třeba představ, že jedeš někam jako kdyby na víkend, ale je to pondělí a středa, jo, což jako povětšinou je výhoda v tom, že tam je míň lidí, stojí to míň peněz, a jako to považuji osobně za velkou výhodu. Jdi někam nakupovat ve středu ráno, jo? Je rozhodně lepší jak v sobotu dopoledne. Takže
0: vidíš výhody spíš.
1: Mě to třeba nikdy nevadilo tady to, jo? A jako nepovažoval jsem, už jenom proto, že člověk má jako ten okruh těch přátel, hlavně z gastra, tak jako to fakt není o tom, že všichni tvoje kamarádi o víkendu jedou někam pryč a ty s něma jet nemůžeš, protože to tak není. Takže já jsem si na těch věcech vždycky snažil najít jako to pozitivní.
0: Takže kuchařiny se nebojte a hlaste se. My jsme připravili pro tebe recept od Rudolfa Cibulky, se kterým vyhrál jeden ročník pochoutkového roku. Bylo to na tom prvním místě ze Šošovky na Jižní Moravě, Moravský kras, to je místo, kde bydlí, a vytvořil nám tam recept na takové taštičky z tvarohového těsta. Když si ten recept dostal, co jsi o něm řekl?
1: Jsem si řekl, že se hrozně těším na to, že uvařím. Jo, to se mi hrozně líbí. Tady ty plněn, jako tady to je jako tvarohový, ale bramborovo-tvarohový těsto. Vždycky jsem tady ty věci měl hrozně rád. Musím říct, že se na to opravdu těším. Samozřejmě, než jste přišli, tak už jsem si dělal nějakou přípravu, protože nemůžeme začít natáčení tím, že dáme vařit brambory, když potřebujeme, aby byly nějakou dobu odleželý. Takže jsem si s tím receptem tak už jako pohrával a přijde mi to, že to je recept opravdu, jako který, jako když je to ještě jakoby Morava, já si dovedu představit třeba i škvarky ještě jako přelejt přes to teplý, tak mně to prostě přijde úplně krásný jako moravský jídlo, za který si myslím, že by se žádná restaurace nestyděla.
0: Fantazie už Romanovi jede a už některá vylepšení jste slyšeli, která to budou, se dozvíte za malou chvíli po písnici, kdy se do toho pustíme, tak držím palce.
1: Držte palce, ale já věřím, že to dobře dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Po písničce se přesouváme za Rudolfem Cibulkou, aspoň v paměti, protože ten dělal ten recept v roce 2023, který to pak vyhrál na plné čáře u Poroty, a byly to tvarohové taštičky plněné mletým masem, podávané samozřejmě s cibulkou a s dalšími věcmi. To dnes budeme dělat v kuchyni Romana Pauluse, šéfkuchaře, který je členem naší Poroty a taky týmu pochoutkového roku, toho narozeninového, který posloucháte, a my si připomínáme ty výherní recepty, aby vy jste pak na konci a už brzy mohli hlasovat a hledat recept desetiletí. Tak budou to stejné taštičky, nebo budou v něčem jiné, Romane?
2: Budou hodně podobné. Já jsem dal trochu víc klobásy a potom jsem si říkal, já mám rád špenát, ale mám raději, když je to jako ne úplně ten protlak, ale spíš buď ten sekanej a nebo listovej. Takže mám listovej špenát. A poslední, co jsem si ještě říkal, že ty taštičky, kdyby se nám jako chtělo, tak bychom je nakonec mohli ještě opíct.
1: To by bylo dobrý. Tak co za suroviny všechno je třeba připravit?
2: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, dvě vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal 1:1. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
1: To bude dobrý.
0: Pochoutkový rok.
1: Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou, a nameleme to?
2: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
1: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené.
2: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly. Mám s tím zkušenost, že potom to těsto bývá takový jako kompaktnější a ne tak vodnatý.
1: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesíto, nebo co, nebo jenom rozmělení?
2: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno. S tím mám taky dobrou zkušenost.
1: Přidáme tvaroh.
2: Smícháme. Takže samozřejmě na těsto používáme moučné brambory, jsou to ty, které se používají třeba na hranolky nebo na bramborovou kaši. Osolíme. Přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama. A většinou už rukama cítíme, že těsto je v pořádku a můžeme se pustit do práce.
1: No a jak z toho uděláme taštičky?
2: Těsto si vyválíme, trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené, vypíchneme
1: kolečko.
2: No, vypíchneme kolečko. Já tady mám přímo takové to tvořítko.
1: Na pyrohy, takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přitiskne jednu půlku v taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme
2: mleté maso s klobásou, uzavřeme a zmáčkneme.
1: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
2: Přesně tak, protože samozřejmě i to těsto už v těch hotových taštiček pořád pracuje, takže musíme co nejrychleji zavařit.
1: Jak poznáme, že jsou hotoví?
2: Vzhledem k té náplni, oni neklesnou ke dnu, ale plavou na hladině, takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
1: Taštičky téměř máme, zbývá je pak případně ještě opéct. A teď se vrhneme na přílohu.
2: Ano, ano, my si uděláme jížku za pomoci sádla.
1: Takže kolik tak? 50-40 gramů sádla?
2: Tak dvě lžíce, ano, ano, necháme rozpustit.
1: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
2: Hladkou mouku použijeme.
1: A tu jížku děláme jakou?
2: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku a podlijeme.
1: Kolik té smetany tam dáme?
2: Dáme 100 ml a v případě potřeby ještě trošku přidáme. Bude tady takový v podstatě krémový bešamel.
1: Houstne to rychle.
2: Houstne to, ano. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám.
1: Jeden velký stroužek, nebo kolik ho bylo?
2: Ano, to byl jeden velký stroužek. Já jsem totiž si tentokrát pořídil dokonce takový jednostroužkový česnek. Jako. To je jeden česnek, jeden stroužek.
1: To je nějaký geneticky upravený.
2: Znáš mě druda, ano. To neznáš, Patriku. Tak a musíme samozřejmě také osolit. Opevříme. A necháme ještě provařit.
1: To je dost znatelné a velké vylepšení, té smetany je tam dost.
2: Jasně, smetany není nikdy dost. Smetany a másle není nikdy dost. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. Nakrájíme ji tak na

0: A zarestujeme do Zlatova.
1: Opatrně, pomalu a hlídáme.
0: Ano, ano, ano. Ono to na začátku vypadá dlouho, že se nic neděje, ale potom, jakmile začne cibulka zlátnout, tak už je skoro lepší odstavit a nechat dojít, aby se nespálila.
1: Ukrajuješ další kousek sádla, máš další pánev.
0: Samé sádlo.
1: To rozpouštíme jen proto, abychom udělali to vylepšení, o kterém jsi mluvil na začátku, pro ty taštičky.
0: Přesně tak. Teda my si ještě na sádle ty taštičky opečeme a tam bych doporučil je po uvaření vyndat ven, nechat trošičku schladnout, protože když to těsto vyndáme z vody, tak ono je takové nafouklé, že jo. Takže oni se trošku tak jako sesednou, takže já jsem je tady měl pěkně na talířku a takhle. Nejsou studen, jsou vlažný, ale nejsou, jak jsem říkal, přímo vytažen z vody. Pečeme si je. A stejně tak, jako jsou dobrý opečen bramborový šišky, tak vlastně tady to bude ten stejný princip. Hele, jdeme na to. Jo, ty jdeš do té největší, jo?
2: Jako.
1: Do stranu, ty jsi tady načal tu svojí, tak já ti do ní nepůjdu.
0: Já musím říct, že mě na tom opravdu velice chutná ta cibulka nahoře. Mm-hmm. Bez ní by to nebylo ono.
1: Mm-hmm.
0: Hezký šťavnatý.
1: Yeah.
0: Tvarohovo-bramborový těsto. Bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
1: Krásně jemný. A ten špenát s tou smetanou. Smetany není nikdy dost, jak si řekl. Tak toto ještě potrhne, protože ten tuk má tu chuť, prostě to zesiluje to ostatní. Je to výborný. Je možná tou klobáskou, jaký je tam víc. Co říct takhle přes éter a nadálku Rudolfu Cibulkovi za tohle jídlo?
0: Já bych řekl, že vážený Rudolfe, děkujeme za skvělý recept a to se potvrdilo, protože už jste jednou vyhrál. Je vidět, že opravdu naši posluchači mají ty rodinné poklady, rodinné stříbro a jsme rádi, když nám takový pěkný recept pošlou a my ho můžeme uvařit. Já musím říct, že si to vaření receptu opravdu hodně užívám a že se průběžně i hodně toho učím.
1: Vám ostatním připomenu, že tenhle recept, ten ve verzi od Romana Pauluse i ten původní od Rudolfa Cibulky najdete na webu pochoutkovirok.cz, dokonce dvě fotky vedle sebe, ať to máte pěkně pro srovnání. No a zkuste si to, protože tohle určitě budete dělat víc než jednou jenom na zkoušku. O tom je přesvědčen Patrik Rozehnal, děkuje Romanu Paulusovi a sledujte Pochoutkový rok, ten narozeninový, protože se postupně blížíme už k podzimu a tam se bude hlasovat a hledat recept desetiletí ze všech těch výherních receptů posledních 9 let. Mě už úplně tečou sliny. Ahoj, Roman.
0: Mějte se krásně, dobrou chuť vám i Patriku tobě.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Vítejte v pořadu, který připomíná, jak Češi dobře vaří a jak umí jídlo vychutnávat. Náš kulinární pořad se jmenuje Pochoutkový rok a v éteru už je 10 let. Proto ho slavíme a proto je ten letošní ročník narozeninový. A když se slaví, dělají se chlebíčky i se salátem. Třeba s tím vlašským. A právě o něm nám něco poví dnes Jolana Nováková. Z čeho se dělával kdysi takový salát? A z čeho se vyrábí dneska? Prý nám k tomu pustí i nějakou muziku.
1: Pustím vám jazz. Proč, to prozradím až na závěr. Vlašský salát možná dělávali naše babičky. A nebo k nám recept na něj přivezl nějaký Ital, když se jim tehdy říkalo vlaši.
2: To se ale neví, to je takové zamlžené, ale ví se, z čeho se původně vlašský salát vyráběl. A to bylo úplně jinak, než je to v současnosti.
3: Původně se vyráběl z jablek, sledů, pražské šunky, kyselých okurek, majonézy, soli, pepře.
1: Přihodila se mrkev a hrášek, ale po druhé světové válce se ingredience obměnily.
3: Po roce 1948 se začala vyrábět podle státních norem, které byly vypracovány tak, aby vlašský salát oslovil co největší okruh zákazníků, protože ne každému chutnal v salátu sleď nebo jablka. Šunka se zaměnila za salám a z vlašského salátu se stala oblíbená svačina převážně dělníků, kteří si ho za pár korun dávali ke svačině s rohlíkem.
2: Co dáváte do vlašského salátu v současnosti? A vy mi to ukážete, jak se vyrábí?
3: Ano, půjdete s naší manažerkou jakosti do výroby, která vám postup celý ukáže.
1: Říká Petr Říha z Lahůdek Palma, které se s vlašským salátem v nedávném testu umístili ještě s jedním výrobcem na prvním místě. Ve výrobě nám mistrová předvede, z čeho a jak vlašák vzniká.
4: Takže suroviny se dají tady do toho. Do díže se vyklopí majonéza, do tý se dá sterilovaná zelenina, veškerá ochucovadla, sůl, pepř, ocet a promíchá se to.
5: To jsou brambory asi na závěr.
4: Ano, teď jsou brambory a poté se přidá ještě salám. Tyto suroviny se přidávají až nakonec, aby nedošlo vlastně k jejich úplnému rozmělnění a zůstávaly ve výrobku, aby je tam zákazník opravdu jakoby našel.
5: Jak dlouho se to musí takhle míchat?
4: Tato míchačka je na 150 kilo a míchá 15 minut.
1: Vysvětluje Iveta Hajduková. Pak se salát ochutná, případně dochutí, naporcuje se a cestuje za zákazníkem. A já cestuju do klidu za Petrem Říhou. Vlašský salát je vlastně trvanlivý výrobek. Proč?
3: Původně byly saláty s trvanlivostí 48 hodin, nyní chtějí zákazníci minimálně 12 dnů. Protože určitě si nekoupíte salát, který bude mít, já nevím, jenom 12 hodin do konce záruční doby.
1: Proto salát obsahuje množství konzervantů. To ale nesmí překročit stanovený limit, na což dohlíží nejen výrobce, ale i SZPI. A proč vám pouštím jazz? Na počátku 20. století proslavilo vlašský salát pražské lahůdkářství Alojze Linky. Nejprve v Hybernské, později v Havlíčkově ulici. A víte, kdo hraje tuto skladbu? Rudy Linka, světoznámý jazzový kytarista, prapotomek výše zmíněného lahůdkáře. Mimochodem, jak se ta skladba jmenuje, Rudy?
6: Ten oficiální název je Now We Dance, protože to je vlastně taková jako taneční skladba.
0: Rudy Linka, i když žije za oceánem, jednou dokonce natáčel videoklip i v bývalém lahůdkářství svého dědečka v pražské Havlíčkově ulici, kde jako malý kluk pobíhal. Ale zpátky k vlašskému salátu. Ten se sledem a jablky, podle původní receptury z lahůdkářství Alojze Linky, si můžete vyrobit i u sebe doma. Recept najdete na webových stránkách www.pochoutkovirok.cz. Zkuste ho, stojí za to. Za chvíli už se přesuneme do vietnamské tržnice s Petrem Vackem v povídání, které s ním povedeme společně s Nadějou Konvalinkovou.
7: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslední lok u Nadě Konvalinkové.
1: Ano.
0: Patrik Rozehnal připraven, Nadě připravena i náš host po chůdkách. Budeme si teď chvíli povídat možná i nejen o jídle s hercem Petrem Vackem. Dobrý den,
2: Petře. Dobrý den.
1: Petře, ahoj, co pak ti přeskakuje hlas?
2: Já nevím, jak jsem začal mutovat.
0: Vařil jste někdy kolegům z divadla u sebe doma?
2: U sebe doma kolegům, no, když přišli na návštěvu, tak jo, ale nějak hromadně jsme to nedělali. My spíš si vaříme navzájem, když máme takový předvánoční setkání v Ypsilonce a tam občas něco přinesu vlastnoručně vyrobeného. Ale co teďka, mám takovou jako potravinu, když si ráno v Anglii, tam hrozně dobře vařej, jak bych to řekl, jako čínský kuřecí stehinka. V takový jako prazvláštní sladký omáčce. A bylo to hrozně dobrý. Po mnoha letech, a pořád jsem si říkal, jak já, protože jsem nevěděl ani, jak se to jmenuje, jak bych jako na to se dostal někde. Po mnoha letech jsem v Sapě objevil marinádu, která mě přesně na tyhle ty kuřecí nožičky. A říkal jsem si, no tak já se podívám na složení a ty já si to můžu dělat sám. A opravdu jsem dospěl k tomu, že když se smíchá sojovka, olej, červené víno a med, tak vznikne takováhle marináda, kde to namočíte na noc a pak to v tom upečete. A je to přesně ta chuť. A je to strašně dobrý, je to velice jednoduchý recept. A třeba na návštěviny, nebo když někde potřebujete na nějakým společným jídle jako oslnit, tak se to velice hodí.
1: Čili stačí jenom sojovka, červené víno a med?
2: Med a olej.
1: A olej. Tak to
0: Sapa,
1: si zkusím.
0: To už hodně lidí slyšelo, jo?
1: Ano, ano.
0: Nebojíte se tam trošku?
2: Vůbec ne. Já mám pocit, že jsem ve Vietnamu, akorát mě to nestalo těch 10 000 za letenku. Já to tam miluju.
0: A jak si přečtete složení, to mě zajímá. To tam mají v češtině, opravdu?
2: No většinou to mají v angličtině nebo v němčině, tak to se jako dohledá. Jako občas je to teda těžký zjistit, o co se vlastně jedná, ale u většiny těch věcí máte nějaký mezinárodní názvy. Někdy jsou i český popisky a ty jsou vždycky hrozně půvabný, třeba návod na zpracování zeleného čaje, to je opravdu dobrodružství, když si to přečtete podle toho, tak to je báseň vlastně. To vůbec netušíte, že někdo může něco tak vtipného vytvořit. Ale mě to tam hrozně baví, protože to, že třeba vidíte ty lidi, jak tam sedějí a mezi těma horama těch věcí, které podle mě nikdo nemůže koupit. Já vůbec nevím, kdo by to jako kupoval v těch halách, ty batohy a hadry a všechno možný. A tam sedí ten vietnamský muž a jí to z té velký jako mísy porcelánový, kterou tam někdo přiveze, takže tou Sapou jede paní na kole, má opravdu ten klasický vietnamský rýžový klobouk a jednou rukou řídí a v druhé ruce má asi 10 krabiček na jídlo, takový ty umělohmotný, ty, co zamořují životní prostředí. Ano. A teď ona jede a jak klaun v cirku se projíždí těma úzkýma uličkama, mezi zavěšenýma hadrama, kličkuje mezi kuframa a takhle to doveze na místo. Já to nechápu, jak to dělá. Už ta cesta sama o sobě je neuvěřitelná, ale až ona dojede a teď zastaví, jak to jako sundá, že jí to
0: Já bych to vyklopil všechno.
1: No já taky.
2: Jak to, jak může slíst z kola, už jak se na to kolo dostala.
1: No jasně.
2: To
1: no.
2: Jsou prostě neuvěřitelné věci. Pak jdete někam, si dáte něco, chutná to výborně, nějaký grill a pak vidíte, že jdete na druhou stranu té restaurace, která vypadá jako unibobuňka a ten grill vypadá, že někdo otevřel motor od autobusu a na tom motoru, že někdo tam jako peče ty strašně dobrý věci, jo.
0: A to vás láká si dát.
2: No mě to, přijde, že to je jako úžasný. Teď ty věci těch roztodivných tvarů a barev a ani nevíte, jak se to jmenuje, na co to je, jo. Teďka občas tam narazíte na někoho, kdo se dívá na televizní seriály a to jsou pak hrozně jako ochotní lidi, všechno vám to jako vysvětlej, jo. Ty nádobí neuvěřitelný, já bych to všechno potřeboval mít doma.
1: Jo. No.
0: Jako herci máte tu pozorovací schopnost, vnímáte, když se s někým setkáte, možná to i zpracováváte potom. I z té Sapy dá se použít třeba nějaká postavička jako paní na kole nebo někdo u motoru.
2: Mně to teda zatím nenapadlo. Nicméně my jsme měli paní na hlídání a na úklid, která mimo jiný taky hlídala ve vietnamských domácnostech a nádherně o tom vypravuje, jak vlastně je velice těžký do té komunity vlastně proniknout, ale jí si tak jako vzali, protože jim hlídala ty jejich poklady a jedla pochoutky, kterými jsme nikdy nejedli. A ona je umí krásně napodobit, jak ona říká, Ivetka, to musíš ochutnat, to moc dobrý, moc drahý. A teď říkala, teď jsem dostala takovou prazvláštní věc, bylo na tom trošku masíčka, bylo to samej kloub, samá kostička. A říká, no je to dobrý, ale co to bylo za zvíře? To takový malý a tak dělá hop, hop. Hop, hop, to moc drahý, moc dobrý. Myslíte, že žaba, žaba, moc drahý, moc dobrý.
1: Hop, hop. Já viděla kosa.
0: Tak děkujem, to byl Petr Vacek.
2: A s Kánou.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety přichází na řadu i do dnešního pochoutkového roku. Přizvěme tedy k mikrofonu odborníka na tuto problematiku Ladislava Špačka, autora mnoha knížek o etiketě. A chci se tedy rovnou zeptat, když vyrazíme společně s rodinou, s přáteli, blízkými do restaurace a objednáme si různá jídla, můžeme si je pak vzájemně ochutnávat a nebude vadit ostatním stolovníkům, když sáhneme do talíře vedle a ochutnáme třeba u svého miláčka?
1: Talíř, který máme před sebou, je pouze náš. A je to naše výsostné území, do kterého nemá právo nikdo zasahovat, ale ani my bychom neměli překračovat tu hranici mezi talířem naším a našeho souseda. To znamená, že ochutnávání u stolu je pouze taková intimní praktika, kterou připustíme třeba u novomanželů, u svatební tabule. Ti ostatní jedí polévku z jednoho talíře, aby tím symbolizovali to spojení, které je teď bude vlastně celý život provázet. Ale jestli to uděláme někde v domácím prostředí a nikdo nás přitom nevidí, tak budiš, ale v restauraci bychom si to dovolit neměli, takže před ostatními lidmi se zdržíme. Já vím, že někdy manželka loudí, ale pak ji musíme doporučit, aby si příště dala to, co máme my. Dneska to máme takhle, miláčku, příště si to můžeme dát opačně. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

teď ještě rychle k naší soutěži. O ty báječné největší kuchařky, ty knižní, které jsme kdy vydali. 170 sladkých receptů najdete v knižce Sladké Česko. Sestavené z vašich domácích

0: Dávidků Jaroslav Sapík. Byla to švarcvalská šunka. A věděli to.
1: Marie Mrhálková ze Zlína, Jana Pfaflová z Českých Budějovic a Zdeňka Kejková z Holubic.
0: Tihle tři výherci od nás dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Gratuluju. A další tři už chystám do dalšího kola. Kdo je získá? Ten, kdo správně odpoví a bude vylosován. Takže pozor, ptám se, co nakonec udělal dnes Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Za A. Osmažil je na sádle? Nebo za B. Posypal strouhankou? Co nakonec udělal Roman Paulus s tvarohovými taštičkami? Jestli si myslíte, že osmažil na sádle, napište nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A. Mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou to pošlete na číslo 90 01104. Kdo si myslí, že na závěr sypal strouhankou takové taštičky, bude posílat SMS-ku Pochoutky Mezera B. Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01104. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat, ale pozor, u závěrka je o půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání a otázku i pravidla si samozřejmě připomenete a najdete na stránce pochoutkovýrok.cz.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Než se rozloučíme, ještě bych chtěl připomenout jednu velkou oslavu, která nás čeká a na kterou vás všechny zveme. Můžete přijít na food picnic, který se bude konat 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin a to v areálu Zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí v zámku Františka Kinského. Právě tam oslaví pochoutkový rok 10 let svého trvání. Přivezeme velký stan, přivezeme kavárnu, dokonce vám nabídneme i zmrzlinu, budeme soutěžit o knížky, některé další ceny si budete moci vytočit na kole štěstí a budete poslouchat i vyprávění našich hostů, mezi kterými bude Naděja Konvalinková, Ivan Vodochodský a taky Vojtěch Vrtiška. Užijte si s námi jedinečnou oslavu 10 let trvání této soutěže. Tak ještě jednou připomínám, v Kostelci nad Orlicí v sobotu 29. srpna mezi 16. a 11. hodinou. Přijeďte se na nás podívat, už teď se těšíme. No a pro dnešek je to všechno, mějte se krásně a léto, ať vám dělá radost.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Hasiči zlikvidovali požár domu v centru Liberce. Do konce září mohou lidé v Česku žádat o přestup k jiné zdravotní pojišťovně. A zítřejší počasí před studenou frontou a lokálními přeháňkami, hlavně odpoledne a večer, čekáme přes den slunečno, horko a také dusno. Maxima až kolem 34 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Dnešní večerní požár bytového domu na Libereckém Nerudově náměstí se hasičům podařilo zlikvidovat. Střecha domu začala hořet krátce před 18. hodinou. Na místě zasahovalo celkem 6 jednotek. Část z nich bude na místo dohlížet také přes noc, potvrdila to mluvčí krajských hasičů Petra Knížková.
2: Do 6. hodiny raní na místě zůstávají dobrovolné jednotky k dohlídce nad požářištěm. Na místě jsou stále vyšetřovatelé příčin vzniku požáru a vyšetřují příčinu a odhadují předběžně výše škody.
0: Při zásahu byli zraněni 4 hasiči. Obyvatelům domu, kteří se evakuovali ještě před příjezdem hasičů, se nic nestalo. Do svých bytů se ale dnes nevrátí. Všech 15 obyvatel si našlo náhradní ubytování samo. Zatím není jasná příčina požáru. Do konce září mohou zájemci požádat o změnu zdravotní pojišťovny, a to buď online nebo osobně na jednotlivých pobočkách. Klienty nové instituce se stanou po splnění podmínek od nového roku. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady bývá častým důvodem změny například stěhování.
3: Obvyklým důvodem rovněž jsou nabídky benefitů zdravotních pojišťoven a další vlastně služba, která může pojišťovny nějakým způsobem odlišit, je vlastně nabídka jakéhosi klientského servisu skrze své aplikace, které pojištěnci mohou využívat třeba s dálným přístupem a podobně.
0: Písečné na Jesenicku pokračuje rekonstrukce základní školy, kterou poničila předloňská povodeň. V současné době dělníci pracují například na střešní konstrukci této budovy. Celkově si opravy vyžádají přibližně 630 milionů korun. Hotové by měly být do října, říká nezávislý starosta Jan Konečný.
4: V současné době se provádí práce na fasádě. Z části je hotová fasáda ze dvou stran budovy a začínají se práce na dalších dvou stranách. Dokončuje se střecha, pracuje se na krovech, na střešní konstrukci, na půdě se začínají dělat podlahy nové.
0: Z Pardubic letos létá do přímořských letovisek meziročně více turistů. Letiště od začátku sezóny až doteď odbavilo asi 150 tisíc cestujících. Je to přibližně o 60 tisíc více než za stejné období loni. Za celý rok 2025 pardubické letiště odbavilo celkem 204 tisíc pasažérů.
1: Sport.
0: Fotbalisté pražské Slávie a Jablonce vyhráli všechny 3 zápasy v nové sezóně nejvyšší domácí soutěže. Slávisté dnes porazili Pardubice ve 3. kole 2-1 a Severočeši vyhráli nad Slováckem 1-0. V dalších duelech Hradec Králové zvítězil nad Baníkem Ostrava 2-1 a brněnský Artis podlehl doma olomoucké Sigmě 1-2.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, zejména v Čechách, od západu přechodně až oblačno, jen ojediněle přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 19 a 14 stupni, v údolích ojediněle 12. Zítra přes den polojasno až jasno. Ráno, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku, ještě zvětšená oblačnost, odpoledne a večer přechodně až oblačno. Od severozápadu na frontě lokální přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné. Maxima zítra vysoká mezi 31 a 36 stupni a meteorologové varují před silnou zátěží teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Benešovska do Prahy je i teď místy hustý provoz, a to před omezením a také v omezení u Šmejkalky. Je to na kilometrech 26 až 23. A na dálnici D4 z Příbrami do Prahy je to naopak za sjezdem u Řitku už bez delšího zdržení. U Jíloviště na 9. kilometru zůstává průjezdný jeden jízdní pruh. Omezení tam má skončit o půlnoci. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají hvězdné návraty, přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
1: Hvězdné návraty.
5: V našem pořadu se věnujeme předním komikům a hercům, kteří kdy dělali dobrou zábavu. Ale měli bychom také říct, že za jejich úspěchem stojí i ti druzí, ti v pozadí, ti, co jim přihrávají. A jednoho takového vám dnes představí Patrik Rozehnal. Zaslouží si totiž být stejně tak nasvícen na scéně, jako třeba Felix Holzman. Víte, kdo se narodil 19. července roku 1924?
6: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
5: Byl to Franta Univerzál.
6: Co kdo?
5: No náš komik.
6: Tak dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
5: Tak jinak, jak se jmenujete vy?
7: Já jsem doktor Vobtáhlo.
5: Tak to jsem chtěl asi mluvit o vašem bratrovi.
7: Dívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl.
5: Ale jen si vzpomeňte. František Budín. Budín.
7: Nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
5: Tak to budete koukat. Povíme si o Františku Budínovi, který léta dělal partnera Felixu Holzmanovi. Co tomu říkáte teď?
8: Ale že koukám jako blázen.
5: No, to jsem vám chtěl říct už na začátku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Řeč bude tentokrát o Františku Budínovi, který se narodil, jak už jsem prozradil, 19. července roku 1924 a přátelé a kamarádi mu říkali Franta Univerzál. Měl povahu dříče a naprostého perfekcionisty. Přestože zábavě zasvětil celý život, ne všichni si na něj úplně vzpomenou, protože první, kdo stál ve světle reflektorů, byl hlavně Felix Holzmann. S ním spojil svůj mediální úspěch právě František Budín. Potkali se v Litoměřicích, kde taky poprvé spolu vystoupili.
2: Já budu dělat soutěž s obecenstvem, můžete se té soutěže zúčastnit a můžete něco vyhrát, získat nějakou cenu.
3: Jo?
2: No ovšem.
3: A to bych mohl něco vyhrát taky u toho?
2: No říkám, že ano.
3: Jo?
2: No.
3: No tak to jo, to bych se zúčastnil.
2: No tak pojďte sem k tomu mikrofonu, já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není tak jednoduchá věc, jak se domníváte.
3: A to bych mohl něco vyhrát, říkáte?
2: Říkám, že ano, protože právě teď tady bude kviz.
3: Aha, no tak to jo, teda kdo tady bude?
2: Co kdo? Kviz, neznáte kviz?
3: No kvíz je osnovám, ano, takový malý blondák, to je.
2: Ale ne, kvíz je zkrátka hádankové soutěže.
3: Jo, tahá, no, já už vím, jo.
2: Podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se kvíz snaží odpovědět.
3: Ano, ano.
2: A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body a podle ohodnocení dostane cenu.
3: Cenu, že jo, tak to bych se zúčastnil, ano, to já dovedu, dobře. Samozřejmě to není žádný.
2: Tak já vás ovšem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich celkem 6. 3 otázky pro vás budou z oboru, který věřím, že... Co se otáčíte pořád?
3: Ne, jen koukám, jsou ty ceny, víte?
2: To donese pořadatel po skončení soutěže.
3: Aha, tak potom, no, dobrý.
2: Tak začněte třeba vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
3: Ano, ano, takže já se vás něco zeptám, že jo? A
2: ano.
3: Hned můžu něco vyhrát.
2: No ne, no, počkejte, to je na zkoušku.
3: Jo, takhle,
2: až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
3: Jo, takhle, aha. Takže se něco zeptám, cokoliv, to je jedno,
2: no,
3: že jo?
2: No to je jedno, co vás zajímá, nebo co chcete vědět, tak na to se můžete zeptat.
3: Ano, co mě zajímá, nebo ano. Tak. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajzce.
2: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
3: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
2: No cokoliv, ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
3: No.
2: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
3: No, tak se něco zeptejte, no, teda.
2: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
3: Zanzibar?
2: No, ano, Zanzibar.
3: Ano. Tak Zanzibar tedy, a to jako přesně, že jo?
2: No přesně, kde no, je Zanzibar, no, přesně.
3: Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady tak ty putiky neznám, takže nevím, přesně tady jako...
2: Podívejte se, pane, Zanzibar není žádná putika, ale no, ostrov u Dar es Salaamu.
3: Ano, u jakýho salámu?
2: U Dar es Salaamu, to je město v Africe.
3: Jo, v Africe, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl?
2: Podívejte se, to nehraje roli. Otázku se správně nezodpověděl. Nemáte žádný bod, ptáte se vy mě a je to.
3: No jo, žádný bod, tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky. Salámový, že jo? To se zeptejte něco lehčího, že od ceny, a ne no, takovýhle...
2: Dovolte, já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ale když se tak vám dám jinou podobného druhu.
3: No něco, co vím, a ne takovýhle divný.

0: Abychom si trochu vysvětlili, jak se vlastně potkal František Budín s Felixem Holzmannem, měli bychom začít právě u pana Holzmanna. V roce 1949 jako herec u Ochotnického divadla se dostal třeba i k hlavní roli v Charlieově tetě, což prý tenkrát bylo něco jako bomba. Holzmann měl prostě štěstí. Takové hry se už v tehdejší době nehrály, ale jejich ochotnický režisér se dobře znal s jedním soudruhem, který jisté hry tenkrát nepovoloval nebo povoloval. A tak hráli Charlieovu tetu, ale jen po dobu 2 měsíců. Sice bylo denně vyprodáno, někteří šli dokonce 5krát a fronty se stály i přes noc, jenže nakonec bylo představení zakázáno s odůvodněním, že prý na lidi působí jako morová nákaza. Proto potom hráli takové veselohry jako Těžká Barbora, Balada z hadrů a podobně. I ty ale byly brzy staženy. Úspěch se prostě nepromíjel. Po těchto malých divadelních úspěších napadlo Felixe Holzmanna dát dohromady nějaký komický monolog a jezdit s ním jako komik po estrádách, které byly v tehdejší době velice žádané. Rozhodl se, udělal to a uspěl. V estrádní skupině z Ústí nad Labem, ve které účinkoval, vystupoval taky tenkrát jako konferenciér a manipulátor František Budín. Hned po svém druhém vystoupení mu Felix Holzmann navrhl, jestli by se s ním nechtěl dát dohromady a vytvořit nějaký ten komický výstup. On na to přistoupil a tak Felix Holzmann napsal jejich vůbec první společný dialog s názvem Benjo.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Benjo.
2: Benjo?
1: No ano.
2: Tohle to?
1: No to je benjo.
2: To je benjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, benjo. Hezký benžínko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa bych řekl, co?
1: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, prosím. Je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, ale že to je?
1: Z banjo a basa, to
2: no ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
1: Prosím
2: víte?
1: Vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
1: no jo,
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: Ne jo.
1: No.
2: Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: Ano, prostě se smyčcem.
1: A na banjo se brnká.
2: Brnká, no.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. Ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Já, vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny?
2: No, bodeď. Táta hraje taky.
1: Váš otec také.
2: No.
1: Celá rodina hudebně nadaná.
2: Táta je taky ladič pijan.
1: Ladič pijan dokonce.
2: No tak on je víc pijan než ladič, víte. No ale všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
2: Syna
1: jste se ani nepochlubil, že máte syna.
2: No. Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk.
2: A chytrej kluk je to.
1: Tak, jako táta, no. Že jo, no jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřil, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě, ne?
2: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
1: no,
2: víte?
1: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá. Bude padat níh, povídá.
1: No.
2: A uděláme hulála.
1: To je ale roztomilý. No.
2: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat hulála.
1: No, to je ale chytré dítě, no. No jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. on má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste mi tak doporučoval, něco podobného, jako je tohle banjo?
1: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
2: Co takovou brnkačku?
1: No tak
2: nějakou...
1: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
2: U koho my zjde?
1: No jak to u koho? Ukulele.
2: Ukulele?
1: No.
2: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
1: No člověče, jaký Kulel?
2: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
1: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
2: Je tak, ano.
1: No.
2: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
1: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
2: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, jo? Ale jak si ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
2: No neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
1: Věče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale u kulele.
2: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám banjo, já říkám banjo, jo? Kde ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí.
2: A prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
2: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohleto nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, vy. Tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Řeč je tu dneska o úspěšném tandemu Felixe Holzmanna s Františkem Budínem. A právě na toho druhého se dnes trochu víc soustředíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jejich první výstup, nazvaný Banjo, který jsme slyšeli před písničkou, měl hned na poprvé obrovský úspěch. A tak začal Felix psát pro Františka a sebe hned další dialogy, taky úspěšné. Začali prostě pracovat ve dvojici. Nejprve jezdili po estrádách v Ústeckém kraji, později, když už měli dobré jméno, začali účinkovat i v různých varieté, v Čechách i na Moravě. Třeba ve varieté Orfeum v Karlových Varech, ve varieté Rozmarín v Brně nebo v Praze u Drahňovských. Povídali si například nad domácími úkoly syna, třeba o ptácích. Co o nich ví Felix Holzmann?
2: Je, ale jo, to jo, jo. No jo, ptáka já poznám na první pohled.
3: Jak by ne?
2: No já.
3: A co takhle papouškům, rozumíte?
2: Papouškům jestli rozumím?
3: Jo.
2: No tak, když mluví pomalu, tak jo.
3: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
2: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání.
3: Tak,
2: no, jestli chcete... Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
3: No tak, jestli chcete, já vám ho seženu.
2: Jo, vy byste mohli.
3: No ovšem.
2: Aha,
3: no. No a vy máte papoušky rád?
2: No tak já jim všecko, což to chcete.
3: Pane Šlaušek, přece byste chcete nejet papouška.
2: No ty nechutnají špatně, nemyslíte?
3: Pro Krista, pána,
2: jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
3: A vy už jste jedl papouška?
2: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
3: Ale víte, co takový papoušek stojí?
2: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
3: No, ale ten stojí několik tisícovek.
2: Několik tisíc?
3: No všem.
2: Papoušek,
3: no.
2: Jo? Je to možný? A že mi to ten papoušek neřekneš, no, samozřejmě.
3: Tak abychom se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou?
2: Tučňák patagonský?
3: Jo.
2: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
3: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
2: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
3: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
2: Aha, kde to je, no tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to je.
3: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. No. Tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco bližšího o zajících?
2: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících.
3: No tak aspoň to.
2: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
3: Ale ne. To není míněno, já myslím jako, že zajíc je hlodavec,
2: ano.
3: Že je divoký a tak, víte?
2: Jo, zajíc,
3: no,
2: jo.
3: Všem, no přece zajíc není domácí zvíře.
2: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku, na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
3: Prosím vás, pane Šlapšek, snad zaječí hony, ne?
2: A nebo zaječí hony, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
3: Takže, ale medvědí hony se pořádají na medvědy.
2: A nebo na medvědy, no to je jenom, může dělat každý, jak chce, že jo?
3: To
2: je...
3: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte.
2: No tak hájení, to vám můžu říct, ano. Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
3: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
2: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
3: No tak to ani nevím.
2: No jo.
3: No jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
2: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička. No.
3: A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
2: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
3: Dobře, já myslím jako než se zastřelí.
2: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
0: Takový. František Budín se stal na dlouhá léta jevištním souputníkem Felixe Holzmana. Jejich projev do sebe padá jako klíč do zámku. Vztah této pódiové dvojce připomíná klasické spojení klauna a ředitele cirkusu. Budín ten zastupuje to věcné chápání, Holzman pravý opak. Jejich scénky jsou propletencem přístupů, co chvíli o sebe křísnou, zauzlují se a Holzmanova nechápavost pak vytáčí vaší bráně.

0: Prosím vás, koho tady hledáte?
1: Co říkáte?
0: Ale koho tady hledáte?
1: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou?
0: Tak, podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
1: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
0: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
1: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
0: Skoro normálně?
1: Ano, takový malý blonďák je to.
0: Malej blonďák?
1: Ano, obarvený na černo.
0: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
1: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
0: Otazník? Ano, ano. Jaký otazník?
1: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa.
0: Jo, počkejte, vy myslíte dotazník?
1: Vlastně dotazník.
0: No jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
1: Byl tady?
0: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
1: Jo, takže jste to neřekl hned, člověče. A vyplnil mě to všechno?
0: No tak to já nevím.
1: No nevím, jak to víte jen tak napůl, jak to, že mi to celý nevyplnil.
0: Tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
1: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak napůl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
0: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
1: Ne, to je hned, to je celkem jasný tady všecko, ano.
0: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
1: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
0: Ano.
1: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
0: Ano.
1: Ano, tak
0: sem přijde jméno.
1: Jméno, ano. To myslím jako moje jméno, že jo?
0: No vaše jméno.
1: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, víte. Tadyhle, kde den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
0: Ne. Jenom kdy a kde.
1: Vlastně kdy a kde,
0: no,
1: ano.
0: No, podívejte
1: ano,
0: se,
1: to,
0: tady...
1: Ano, to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
0: No, ne, všem,
1: jenom, ale já rozumím, ano, takhle.
0: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
1: ano.
0: Sem napíšete, kde jste se narodil.
1: Ano.
0: A tady, kde je místo...
1: Tady.
0: Vlastně obrácený, tady, že jste se narodil.
1: Ještě, vy jste mě chtěl, já už jim tadyhle. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa předost, co?
0: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
1: A jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je jasné.
0: Kde jste se narodil.
1: Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano. Jo, hlíte, co je tady tohle? F cheese občpru.
0: No to je zkratka.
1: Jo?
0: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
1: Ano, ano. A tadyhle, kde je to ečvíčov, kvečvíčov,
0: F-číslo,
1: zkratka, to je zkratka, přijde ano, sem, ano. Zkratka, ta zkratka, ano.
0: No to číslo,
1: ano, to číslo, ano. Já to tak prolítnu, víte, když náhodou, to je hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. To je Amálka Vemínková.
0: Tady vedle hned připište manželka.
1: Jo, to víte, já tam budu psát manželka a přijdu na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
0: Tak no to tak když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
1: Co?
0: Družka.
1: Družka?
0: No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete,
1: jo,
0: není to
1: já.
0: Vaše manželka. Podívejte
1: tadyhle,
0: se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
1: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
0: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
1: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
0: Co pak vy máte mimo družky ještě manželku?
1: No samozřejmě, přece nemůžu mít jenom družku, ne?
0: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
1: No tak jsem a nejsem, no jak se to veme, že jo?
0: Jak to jsem a nejsem?
1: No já jsem to, víte, já jsem v rozvodovodu, ne v rozvodu.
0: Jo, vy se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
1: No už dlouho, ano. Už skoro půl roku.
0: A proč se dáváte rozvádět?
1: No tak z různých důvodů, no. To víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet.
0: No jo, no tak to je pravda, no.
1: A přijela manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, jíte, peníze, nic než peníze.
0: Prosím,
1: moře peněz na mě chce pořád, no.
0: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
1: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
0: A kvůli tomu se rozvádíte?
1: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
0: Ne.
1: Už jeho manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
0: Prosím vás, ona tolik pije?
1: Ne, ono mě hledá.
0: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena,
1: je budíš, pravě, ale... divná, divná.
0: Jo.
1: Jako tuhle například, víte, se manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
0: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla, ale...
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas a jeho vysílání teď patří i skvělé dvojici František Budín a Felix Holzmann. Felix, se už znáte z našeho vysílání dobře, ale dokázali byste to samé říct o Františku Budínovi?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: František Budín byl dříč a jak o něm kamarádi říkali, dělník kultury. Hodně věcí, které s Felixem pak použili, také vymyslel on sám. Měl skvělé nápady, byl nekompromisní a vždycky připravený. Byl to takový motor, všechno organizoval, Felix se dokonce na představení vozil autem. Holzmann pak všechno dokonale vymýšlel, secvičil a dal dohromady. Prostě šlo jim to geniálně, jen si to poslechněte.
2: Co kdybych třeba tady řekl ještě jednu báseň, když už jsem tady.
3: Vlastní nějakou básen?
2: Já jsem sám složil, ano.
3: Jo, vy jste skladatel.
2: Já jsem skladatel uhlí a brambor.
3: No počkejte, říkáte, že jste složil básen.
2: No to je mimo to, ano, ještě to.
3: No tak jste skladatel.
2: Ano, skladatel.
3: A já nevím ovšem, o jakou báseň jde, vy si to uvedete sám?
2: Mám to teda, myslíte tu?
3: No ano, tu vaši báseň.
2: Jo, tak já řeknu tu báseň.
3: No, když, prosím.
2: Já řeknu celou, já mám čas, jo, a to řeknu celý. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Loučení. Loučení. Báseň ode mne. Sakra, jak ono to jenom začíná. Dneska ráno v posteli jsem to ještě věděl. Já se přece zase nemůžu lenout do postele, sakra. Jo, já to mám někde napsaný tady. Vaši přátelé, Loučení. Báseň ode mne. Ne, to není ono. Potvrzení, že jsem normální. Vaši přátelé, Loučení. Báseň ode mne. Nezaplatíte-li i hned činži. Ty není ono, sakra. Tady to mám. Loučení. Báseň ode mne. Oh, demet. Blbý písmo tohle. Dejda. Ne. Dejdu. Jo, odejdu. Odejdu stranou. Naschledanou.
3: Vidíte, že to mělo... Vidíte, že to mělo hodnotu. Jsem vám říkal přece, poezie se tady líbí. Nemáte ještě nějakou vlastní báseň?
2: No já dovedu ještě za něco vážného jenom.
3: Vážného? Je to hodně vážný?
2: Smutný.
3: No tak já se domnívám, že zrovna tak hodně smutný to je.
2: Hodně.
3: No tak můžou taky jednou plakat.
2: Já řeknu tu smutnou.
3: Jo.
2: Vážení přátelé, jelikož vidím, že se zde poezie líbí, dovolte mě, abych vám ještě zarecitoval baladu, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Balada půlnoční. Půlnoc byla z věže dolů. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. A když zazněl zvonku tepot, bylo slyšet lásky šepot. Hromníkova dcerka mladá v podvečer svatého rocha vítala tam svého hocha. Milenci si v náruč vlítli a tma byla jako v pytli. A když táhlo skoro k ránu, v dálce bylo slyšet vrát. Jak jí nocí temnou křídla šuměli, milenci dolů, dolů z věže čuměli. Zlý a zlý se měla v noci trudný, seš pro mě nějak příliš chudý, vece hrobníková dcerka. Neboj se, má milá, já dotáhnu to na kaprála a pak všechny nápadníky zaženu a vezmu si tě za ženu. A jak dořekla to slova, někde v dálce houkla sova. Milá se jí tolik lekla, že se přes žvrmblení smekla a pak jako stádo volů zřítila se z věže dolů. Milenec křík, Ježíš, ty tam mrtvá dole ležíš. A pak je své záhubě skočil dolů ponou. Roztáh se tam jako dřevo. Konec balady a odchod vlevo.

0: František Budín ale nevystupoval jenom s Felixem Holzmannem pro to dospělé publikum. Pracoval i s dětmi. Jeho dětské pořady prý neměly chybu. Měl jich spoustu a děti uměl vždycky zaujmout. Na ty své pořady vodil i své děti. A mezi jeho další dovednosti patřila kouzla. Hrál si na kouzelníka. Vždy byl ochotný, velice slušný, takový ten člověk ze staré školy, jak se říkávalo. Každé pracovní jednání bral velice poctivě. A Holzmanna na začátku dost táhl, než se z Felixe stala ta úplná televizní hvězda. František Budín byl zásadový. Některé věci ze současnosti nemohl překousnout. Tedy to, co se týká morálky a mezilidských vztahů. Ještě ve svém pozdním věku, když s dětmi dělal představení, tak pak říkával, no a teď udělejte stojku. Já už nemusím, já jsem starý. Když pak děti křičeli, musíš, taky pochopitelně udělal. A jeden čas taky uváděl ústeckou country skupinu Severní stíny s Jindřichem Šťáhlavským a Petrem Hořejším. Ale my se vrátíme zase za Felixem Holzmannem.
1: Prosím vás, zpívat, tak mi ale řekněte, co tady chcete dělat. Zpívat.
2: Jo, jsi zakouřil, nemáte tady vajgle nějaké.
1: No, dovolte, nemůžete na jeviště během programu kouřit. Ale vám bych kouření ani vůbec nedoporučoval.
2: Proč?
1: No proč? Co pak vy nevíte, že kouření zkracuje život?
2: Kouření?
1: No ovšem, kouření zkracuje život.
2: Jo?
1: No.
2: Jo, to nemůže zkrátit.
1: Podívejte se, víte, kolik jedna jediná cigareta obsahuje nikotín?
2: No jo, ale to nemůže zkrátit
1: ale
2: život.
1: Ale ten nikotín je škodlivý zdraví. Kupte si například krabičku cigareta, co tam máte napsáno? No, škodí zdraví.
2: No jo, no to víte, na lopatu vám to nenapíšou, že jo? Ale to nemůže zkrátit život, prosím vás, já vám můžu dát příkladu různých. To byly například dva bratři,
1: no.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: Tak to je čirá náhoda.
2: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu bylo 6 měsíců, že jo. S tím vůbec nemá nic společného s kouřením, nehledě na to, že já nemám strach, že bych umřel. My už máme takový zdravý rodinný kořen, že jo, já mám například dědečka, tomu je 103 let.
1: Kolik?
2: 103.
1: 103 roku?
2: No.
1: Ty ale požehnaný.
2: No, vidíte, teď se bude ženit.
1: Prosím vás, takový nesmysl, 103 roku a on se chce ženit.
2: No, on nechce, no, ale on musí.
1: Já už jsem vám říkal několikrát, že mě nezajímají vaše rodinné záležitosti, pochopte to.
2: No jo,
1: mě zajímá, co budete dělat na jevišti.
2: No jo, a co já tady mám dělat? Já nejsem žádný zpěvák, vy jste mě tady uvrtal. Jo, já jsem vynálezce, tak si tady dělejte, co chcete. Já teď
1: cože jste?
2: Vynálezce. Jako
1: jste vynálezce?
2: Zlepšovatel takový.
1: No dobře, a na jakém poli?
2: Co?
1: Na jakém poli?
2: Ne, na poli ne, já takhle...
1: Já myslím, v jakém oboru máte nějaké praktické vynálezy nebo patenty?
2: Je to různé, všelijaké praktické a nepraktické.
1: Se tak vysvětlil obecenstvu, o jaké vynálezy
2: no,
1: asi...
2: No to různé věci jsem vynalez, ano, všelicos, no teď jsem vynalez například takovej tento noncieto. No zkrátka, aby se to nemuselo věšet nahoru, tak se to nechá ležet dole. Různé takové, no. Nebo jsem vynalez například takovej hrníček, který má to ouško dovnitř.
1: Prosím vás, nač takový vynalez hrníček a ouško dovnitř to nechám?
2: No to aby se to neurazilo právě. No, různý, no. Nebo jsem vynalez například umělé kuří voko.
1: Umělé kuří voko?
2: Umělé kuří voko.
1: To je váš vynález?
2: No, to je. No,
1: ale k čemu takové umělé kuří voko může sloužit?
2: No to je, to vy neznáte
1: umělé kuří voko? No to já neznám.
2: Vy neznáte?
1: No tak neznám.
2: To je taková malá kulička skleněná.
1: Ano.
2: A tu když si dáte do boty,
1: no.
2: Tak vás to tlačí jako opravdový kuří voko.
1: A to jako vy si myslíte, že ten váš vynález nosí tu skleněnou kuličku v botě,
2: no.
1: Aby to někoho tlačilo, že to je nějaká slast?
2: No, slast, co myslíte, když tak celý den nosíte v botě a večer, když se pak můžete zout, jak to dělá dobře.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě vás k smíchu probudí František Budín. Aspoň v krátkém povídání a taky ukázce, kterou máme připravenou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Musím ale také říct, že ve svém životě měl i smolné okamžiky. Kdysi totiž přejel opilého muže a šel za to i do vězení. Pech měl také tehdy, když jeho byt na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem zaplavila voda. Přišli povodně. Vytopili mu garáž a zničili archiv fotografií z jeho uměleckého života. Velká voda mu v podstatě pohřbila jeho vzpomínky. Všichni v jeho okolí o něm tvrdí, že je zosobněním profesionála v umělecké branži. Svému kumštu dává vše. A diváci ho za to měli vždycky rádi. A on zas byl rád, že mohl hodně dlouhý čas tvořit 50% slavné komické dvojice Felix Holzmann, František Budín.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak se vede?
3: Ale no tak, děkuji. A vám?
2: No tak mě celkem taky děkuju, no. To by tak chtělo někam k moři.
3: Ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
2: A jo. Já tam asi letos pojedu.
3: Jo? A kam jedete?
2: Ale tam co loni.
3: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
2: V Jugoslávii.
3: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
2: A vy už jste tam jednou byl?
3: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
2: No tak, jel jste tam jako namířeno.
3: A co?
2: Jel jste tam namířeno, ne?
3: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
2: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
3: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
2: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
3: No tak hlavně nemoce, víte?
2: No, to já vím, ale jaký?
3: No tak já toho mám víc, víte? No.
2: Jo.
3: Já tam mě kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
2: Zlý. A já myslím, že máte snížení žaludku.
3: No to taky to už dlouho.
2: Jo. A léčíte si to nějak?
3: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
2: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
3: No jo, no, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
2: Jinak vypadáte dobře.
3: Jo?
2: Jo, dobře vypadáte.
3: Tak já se jí zrovna nevidím.
2: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
3: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějakej takovej sešlej. Jo?
2: To víte, to dělají ty nemoce.
3: No jo, taky jo.
2: No jo. A
3: co je vám vlastně?
2: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát. Zkrátka nic.
3: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
2: Jak pověsit? Myslíte za krk?
3: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
2: To už jsem taky zkusil, ale nějak mi vám to škrtilo.
3: Asi jste špatně vysel nějak. A nebo jste nějakej cimbrlík, víte?
2: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
3: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, jo?
2: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
3: No to buďte rád, prosím vás.
2: No jo, to je pravda.
3: Až přijde to hlavou, byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, jo?
2: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
3: No můžeť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
2: No jo, už dlouho.
3: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo...
2: Ne, jen mě tam tak píchá, takový píchání.
3: Jo,
2: no,
3: píchá, jo.
2: No, buďte rád, že to nemáte.
3: No jo, tak já zase mám jiný bodí, že víte, a starosti mám taky.
2: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
3: A no tak různý věci, no, teď už mám taky nemocný dítě. A...
2: Nemocný dítě? A jak je starý?
3: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
2: Myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
3: Jo, takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
2: A na co stůně?
3: Ale mám takový horečky a tak, víte.
2: Jo, tak fantazíruje.
3: Taky ano, ano. Dneska už 3krát, ano. Ale jenom

0: Víte, já to ještě moc nevím.
1: No, jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
2: No jo, no, to je pravda. Naschledanou.
3: A jak se tihle dva vlastně rozešli? Na začátku měl každý z nich, Felix Holzmann i František Budín, své zaměstnání. František Budín byl účetním u Československých státních drah v Ústí nad Labem a Felix Holzmann reklamním malířem v Litoměřicích. Proto také nemohli přijmout nějaká dlouhodobá angažmá v divadle nebo na nějakých výjezdních estrádách. Nejčastěji proto jeli za prací jen na estrády po Ústecku, což ovšem bylo velmi vyčerpávající. Z nich se pak vraceli domů většinou po půlnoci a brzo ráno už zase vstávali do práce. A tak se jednoho dne Felix Holzmann rozhodl, že se zaměstnáním sekne. Bude se živit jako komik. Františku Budínovi se to tehdy ale zdálo příliš nejisté. Takže zatímco Holzmann se ocitl na volné noze, on zůstal i nadále u svého zaměstnavatele. Jenže po čase to začalo být pro oba nevýhodné. František Budín totiž nemohl díky zaměstnání brát dlouhodobější angažmá a Holzmann se tak začal dostávat do finanční tísně. No a protože s Františkem Budínem účinkovali často také s orchestrem Karla Vlacha, tak se na delší turné nemohl František Budín z práce uvolnit. Proto se oni dva rozešli. Felix Holzmann si tehdy našel v Praze ubytování a jezdil pak celá 60. léta s Vlachovým orchestrem. Čas od času si ještě nějaké to představení spolu střihli, ale Felix Holzmann pak začal objevovat další nové kolegy. Ale to už je zas jiný příběh. Mějte se pěkně a příště naslyšenou s úsměvem na tváři.

0: milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Na závěr krásného letního nedělního dne právě otevírá pravidelný pořad na vlnách Českého rozhlasu Noční linka. Tentokrát to bude nedělně pondělní Noční linka. No a krásný pozdní večer vám všem našim vzácným hostům přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit opět až do 1 hodiny příštího nového dne, kterým bude pondělí. Na to se také určitě všichni těšíte. No a především Noční lince nás čeká společné potkávání se a také povídání. No a o čem to dnes bude? Budeme aktuální a na vaše posluchačská a e-mailová přání jsme zařadili

0: letní výprodeje. Máte rádi letní výprodeje či jakékoliv vlastně sezónní výprodeje a rádi se jich účastníte a máte pocit a i zkušenost, že nakoupíte opravdu lépe a levněji? No a co rádi třeba právě v těch letních výprodejích nakupujete? Je to převážně oblečení a obuv, nebo naopak věci pro zahradu a dům, nebo nějaké sportovní věci či další různé potřebné věci do domácnosti? Říká se, že my Češi máme slevy a výprodeje velmi rádi, ale kdo někdy viděl záběry televizních kamer, třeba když ve Spojených státech začíná takový slavný černý pátek, tak si myslím, že určitě ví, že jsme nákupům a slevám zdaleka tak moc ještě nepropadli. No a co vy a vaše zkušenosti? Dá se podle vás výhodně ve výprodejích nakoupit, nebo máte jiné způsoby, jak ušetřit? Telefon k nám i tentokrát 731 800 900, pak je tady náš web a někteří už píšete rozhlas.cz/linka a připomínám v neposlední řadě, jako vždycky do třetice, i náš klasický e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak, možná, že to

0: prachy. Si.
1: Tak to byl Richard Miller na úvod a jeho písnička Štěstí je krásná věc, což je taky jasná věc, že štěstí je krásná věc. No a jako první se dovolal František z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásný pozdní večer vám přeju.
2: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já vám taky přeju krásný večer podzimní a všem posluchačům do Čilinky.
1: Děkuju moc krát, samozřejmě za všechny. Tak Františku, takové speciální letní výprodeje, které se začínají na mnoha místech rozbíhat, někde už tak jako začaly, někde se teprve chystají. Vnímáte to třeba doma, nebo vy osobně chystáte se na něco, nebo do nějakého obchodu, kde si říkáte, to bude přesně třeba pro náš dům, pro naší zahradu, nevím, co vás napadne.
2: No, paní Tuško, u nás je to tak, že každou nedělu je plná schránka letáku, jo?
1: Aha, a jo, dávají vám vědět zkrátka.
2: Dávají mě vědět a manželka vždycky říká, máš tam vyspotý letáky a tak, taky to musí vždycky dovést a oni to študujou celou, jo? Takže, oni to študujou, no a tak mě třeba řeknou, když koupit krmení pro kočky, je levný. Mm-hmm. No tak zrovna dneska jsem byl, nakoupil jsem tam za 600 korun pro kočky.
1: No panečku.
2: Pory máme 4 a bude to mesný, víte?
1: Jo.
2: Mesný, no, tak jim to dávám později, ráno třeba později, a aby byli vyhládli, jo?
1: Ano.
2: No, a když to nezežerou, tak to dávám slepicám a ty to zezovou pěkně, všechno teda po kočkách, no. No. Že takhle třeba kolikrát cukr je levný, jo, tak zeď má v čili, tak když nám dává med, tak já mu koupím třeba metrák cukru, ale musím opatrně, aby mě to prodali, víte, tak musím třeba navíckrát, takže když to stojí 10 korun ten cukr, tak to si dá koupit metrák, jo, jako pro ty včelky.
1: Jo, že pět, ho potřebujete tři, opravdu hodně, ano.
2: No, 35 včelky tam má,
1: no,
2: tak takhle,
1: je.
2: No. Mm-hmm. Ale co, víte co, tady jak to mají se mnou firmy zařízeny,
1: no.
2: Oni vždycky zdávali, to jsou firmy, které prodávají vrtačky a všechno, takovou techniku, jo, pro mě, pro nás, pro řemeslníky, tak ti vždycky ohlásí, jestli můžou přijet ke mně, ne, jestli si něco vyberu.
1: Mm-hmm.
2: No, tak to je tak, že třeba nabídnou mě flexku nebo vrtačku, která stojí třeba 4 000, a oni říkají, že je skoro zadarmo, když koupím 50 řezných kotoučů.
1: Jo,
2: to na železo kotouče, nebo pak jsou takový ty ocelový kotouče, kterými si řeže cihla a beton, jo.
1: Uh-huh.
2: No, tak vám musím říct, že už tady toho mám plištelářů a furt něco od nich vemu, jo. No, a to jsou aj některé drahé věci, za 60 000 lasery a vrtačky, jo.
1: Je. No tak vy to potřebujete pro firmu možná za tyhle věci,
2: já
1: že?
2: Já to potřebuji pro firmu, tak to beru.
1: Uh-huh.
2: A stalo se mě jednou, že mě prodal dvě takový nastřelovačky, každá teda jinačí. Jedna byla do betonu, jedna jenom do cihel a to.
1: Uh-huh.
2: A tak jsem to koupil a nikdy jsem to zatím nepoužil a on mě to volal, ten dealer, jestli by mu to prodal, ale že to chce prodat kde jinde. Tak jsem mu to prodal, no, ale říkám, oni, tam je výhoda, že já nemusím nic nikam jezdit, něco takového kupovat, jako jsem měl nějaký ty vrtačky a ty kotouče a všechno. Oni se mě ohlásí a přijdou sami.
1: Oni o vás vědí, že jste vděčný nákupčí, takže vás samozřejmě kontaktují stále, že jo?
2: Že jsi taková dobrá duša.
1: Vždycky něco koupíte, uděláte jim radost, ano.
2: No. Tak v některých věci takové šroubu a remíku a toho tady mám teda, že to už nespotřebuju do konce mého podnikání, jo. No, takže
1: vysloveně takhle, věci technického charakteru, které souvisí s vaší prací, s vaší firmou a tak, což je, má asi logiku, že jo, v tomto případě.
2: No, takhle tyto věci beru rád, jako jo, protože já nemusím někam jezdit, teď nevím, kde v Brně mají sídlo, ani jo, nebo okolo Brna, kde mají sídlo, to nevím, a oni se ohlásí ho sami, jo.
1: Takže máte radost, jasně.
2: A furt na bizu, nějaký rukavice a takové věci, no, tak to beru, no. A tak, já myslím, že oni jsou se mnou spokojení, já jo. S nima teda spokojený.
1: Vy
2: no.
1: S nima taky, tak to je důležitý, to je skoro nejdůležitější věc, že vy jste spokojený, no, protože je, vydáváte své peníze. No. A držím palce, aby to tomu tak bylo samozřejmě vždycky. A moc děkuju za úvodní povídání, Františku, hezký zbytek neděle, děkuju.
2: No tak děkuju, dobrou noc.
1: Mějte se hezky, naslyšenou, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: to lásko, vážně, relí poslední.
1: Věra Martinová a s ní také Jan Kaniza. No a písnička Poslední rally určitě jste poznali. A 15 minut po 23. hodině máme na telefonu paní Věru z Jižních Čech. Krásný večer, Věro.
2: Krásný večer, paní, já nevím, já vás neznám, teda vás slyším poprvně.
1: Jo, to nevadí.
2: To vzali pánové, tak...
1: Tak jste se dovolala teď úplně zase k další někomu další.
2: Do třetí se všeho dobrýho.
1: Do třetí se všeho dobrého, takže Jitka vám přeje hezký večer, jo?
2: Jitka, paní Jitka.
1: Ano. A už se vás ptám, vy jste mi říkala, že pro nás máte příběh k tématu, tak už se vás ptám, z kterého konce to vezmeme.
2: A jaký téma je, jestli jsem to řekla dobře, jaký téma je?
1: No, letní výprodej.
2: A tam to bylo nějakým, že tyhle ty, že jako od Penny a že si chtěl něco koupit, ne?
1: No, nemusíme jmenovat zrovna konkrétní obchody. Téma jsou letní výprodeje, vám to povídám znovu.
2: No, tak já vám to řeknu, no, protože...
1: No.
2: Protože si, můžu mluvit už?
1: Určitě můžete.
2: Tak můj syn roznáší letáky, ve starých a v Ostrově,
1: ano.
2: Takže vím, co se děje, jo. Takže roznáší Penny, Kaufland, Lidl, no všechno možný.
1: Ano.
2: Takže jsem u prvního zdroje, takže vím všechno. A... Tady vlastně Vodňanek, to jsou taky letáky, všude možně, že jo?
1: Mm-hmm.
2: Takže já třeba koukám, dneska jsem byla teda tady v Albertu a viděla jsem, že tam mají jako banány, jako za mý peněz a mrkev.
1: Jo.
2: Jo? A já jsem vymyslela hned recept tomu, že jsem to nakoupila.
1: Takže nakoupíte a hned víte, udělala, co uvařit. Ano.
2: Takže jsem udělala mrkvo, ananasovej, jo, a také jsem to smíchala jako kompot.
1: No, krása.
2: Jo? Tady mám ananas. Mrkev jsem koupila, takže jsem to tady, no, takže jsem udělala přítelovi, než přišel jako občerstvení.
1: Dobrotu, no.
2: No
1: výborně, no vidíte to, takže když
2: ono to je, ono to je, když je mrkev, se nastrouhá vlastně z ananase a s těma zbytkama, co jsem nakoupila, tak je to, když je to nastudeno, dáte to chvíli do ledničky, tak vlastně máte kompot na celý den, nemusíte ani jíst.
1: No je, takže a ještě to navíc v létě zdravá dobrota. Takže si poradíte, vy nakoupíte ráda jakoby ve no, slevě,
2: protože,
1: v akci.
2: Protože jsem učená kuchařkou,
1: no
2: takže už přemýšlím, jo, dokola.
1: Tak pro vás
2: a on vlastně,
1: jednoduchá
2: vlastně já
1: musel
2: by tady ve Vodňanech, já mám teda 8. svátek října.
1: Ano.
2: A 9. tady ve Vodňanech budu mít vlastně narozeniny a svátek v jednom a budu to mít i s harmonikou.
1: No krása.
2: Večeří a ze všem všudy.
1: No krása.
2: Jo, takže přítel, co jsem s tím chodil z Prachatic, vlastně hraje na harmoniku, takže mám se na něho i harmonikáře.
1: Takže už se
2: vlastně
1: těšíte.
2: Přítel, no a umřel mi kamarád, který ho vozil ten Michal, takže Michal z Prachatic vozí teďko mě 14 dní po velete, co jsem měla dovolenou.
1: Mm-hmm.
2: Jo, takže jsem se podívala i do Německa vlastně.
1: No tak slevy, je krása.
2: Jo, protože
1: tak...
2: tam je, on tam má přítel vlastně dělal v Německu na farmě, tam si podojíte krávu a ty, co tam vypěstují, udělají jídla zadarmo tím věřícím a takhle.
1: Ano,
2: a pak
1: ano.
2: Tam je taková jako muzika prostě a mě hned dali do ruky nějaký nástroj, takže jsem zase tam, jo, takže oni tam vaří červený řepy, farma, vám přítel vám to řekl, já to nevím, jak... Hara Krishna se to jmenuje.
1: No tak to je krása.
2: A je to tady, když jedete Prachatice Vlady Hajtmíle a 17 kilometrů za Hajtmílí.
1: Jo, za hranicemi.
2: No,
1: vidíte to, tak jsme
2: takže
1: se...
2: tam jako, a moc to bylo tak krásný, že jsem vlastně kamarádku tam pozvala a ta říkala, že vůbec se jí nechtěl odsaď půlnoci.
1: Jo.
2: Jo.
1: Líbilo se tam.
2: No a on dojel do Prachatic a zase se pro nás vrátil.
1: No tak to tenhle... je krása.
2: Tenhle Michal, co mě vozí těch 14 dní, takže napíšu knížku, co jsem zažil během těch 14 dní.
1: Dobře.
2: No, jenže mě dal příbuznej s tímhletím dohromady a já hned druhý den jsem jela na rande.
1: Jo.
2: A já povídám, a co budete mít na sobě teda, když vás neznám, abych vás poznala, ne? Jenže přijelo hromadu lidí a on říká, že bude mít slaměnej klobouk.
1: Jo.
2: A já říkám, no ale tady žádný chlap se slaměný kloboukem vůbec není. Jenže on byl schovaný za rohem a pozoroval mě, no.
1: Tak jste se našli potom.
2: Prostě.
1: Jasně.
2: No a hlavně, že jsme se našli.
1: Tak to je
2: no,
1: dobře.
2: Tak a od té doby jsem vlastně tady.
1: Tak to je dobře. Tak paní Věro, moc vám děkuju, no? Ať se vám daří i s přítelem samozřejmě.
2: Vám taky, vám, paní,
1: přeji vám hezké letní dny.
2: Na vás budete mít svátek, tak
1: jo. Jo, tak se určitě dovoláte, já se budu těšit, jo, jste moc hodná.
2: No, do třetice jsem se dovolala.
1: Tak určitě
2: včera bylo
1: se...
2: nějaká železnice,
1: určitě se dovoláte i znovu.
2: To jsem taky měla, no a předtím
1: ano,
2: taky, no.
1: Budu se moc těšit. Mějte tak se jo, hezký večer nedělní. Naslyšenou, děkuju za návštěvu. No a my popojedeme, protože nachystán je Karel Gott se svojí dcerou Charlotou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Tak jste to slyšeli, srdce nehasnou, tolik písnička a krátce před 11:30 pozdravíme do Mnichovic Libušku. Krásný večer, Libuško.
2: Krásný večer, my vás zdravíme obětušku a všechny posluchače.
1: Děkuju moc krát.
2: A k tomu tématu, jako, co je jako sleva, tak tady je obchodák. A dole je potraviny a nahoře jsou Vietnamci a přijde leták, co je sleva, třeba tepláky, trička, všechno možný. Aha. I já a všechno možný, no. Takže to jako si kupujeme.
1: Využíváte zkrátka té nabídky, no, když ano, přijdou nějaké akce. A vysloveně na letní výprodeje čekáte, nebo jedete pak někam, Libuško, do nějakého obchodního centra velkého třeba?
2: No tak to se tam nedostaneme, já to, jako bohužel.
1: Nejedete, že byste sedli na autobus a popojili, ne, třeba ne, co se týče ne, oblečení, boty, obuv nebo
2: no,
1: cokoliv.
2: No. To jako ne, ale když je takhle ten výprodej, no tak je to dobrý, že hlavně třeba máte do domácnosti redacost, jako to, nebo na nádobí, no všechno možný, jo. Prášek na praní taky.
1: Jo, tak to je samozřejmě tak potřebná věc vždycky.
2: No, ano. Tak,
1: jo, já vás poslouchám, nebojte.
2: No, já myslím, no tak takovýhle věci, no. Tak, když je to možnost, tak to využívám.
1: Mhm. Tak a zkušenosti s těmi zlevněnými věcmi jsou dobré, nebo máte pocit, že někdy to zlevní, protože to je prostě takový trošku aušus, jak se říká?
2: Ne, tady ne, tady aušus žádný není.
1: Žádný není, tak to je dobře.
2: Ne, to jako bych nekoupila, že jo? To jako ne, tak to je celku dobrý, no.
1: Tak to jsem ráda, že jste takhle spokojeni, že to tam máte v blízkosti a že vás takhle zásobují obchodníci. A určitě jim uděláte radost také tím, že za nimi chodíte a nakoupíte produkty, které vymyslí a dají do akce. Dobře, no tak jo, Libuško, tak jsem ráda, že to tam takhle klape u vás. I mimo velké město.
2: Libuško, buďte hodně zdravá, vám přejeme obě.
1: Děkuju.
2: A šťastnou cestu domů. No?
1: Děkuju moc krát, krásný večer a děkuju taky za návštěvu. Naslyšenou.
2: Ano, naslyšenou.
1: Naschledanou, naslyšenou. No a my popojedeme, jinak telefon samozřejmě k nám stále stejný. 731 800 900. A teď je nachystaná s písničkou pro vás, pro všechny, Anna K.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Večírek za koncem a zpěvačka Anna K. Právě to byla písnička pro vás, pro všechny, kteří bdíte a nespíte a jste hosty noční linky, jako třeba Robert z Olomouce. Roberte, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: V první řadě vám chci poděkovat, že jste mě vzal.
0: Není vůbec zač, Roberte.
1: A i to je malá hrůza.
0: Uh-huh.
1: No a teď půjdu rovno k tématu.
0: Uh-huh.
1: Mám dvě dobré zkušenosti a jednu špatnou.
0: Jo.
1: Paní Jituško, tak či mám začít? Téma dobré má nebo...
0: Nechám to na vás.
1: Tak já začnu třeba tím horším, toho špatnou.
0: Uh-huh.
1: Takže žena mi kdysi říkala, že to pár let ještě když žila.
0: Uh-huh.
1: Já jsem zažil něco podobného, že byli obchoděláka v slevy.
0: No.
1: A už nevím, jestli to bylo v Lidlu nebo v Kauflandu.
0: Uh-huh.
1: A ona říkala prostě, že tam byly dvě paní a hádali se o koši kvůli slevám. Já jsem v obchoděláku zažil něco podobného, že dva chlapi se hádali kvůli kremáčkům.
0: Jo.
1: Takže jsem byl docela znechucený, odešel jsem pryč a nekoupil jsem si v podstatě nic,
0: radši
1: protože
0: nebyl vůbec
1: jsem zvědavý na to, abych je poslouchal.
0: No tak tomu rozumím, že to člověk... A to máte pocit, že se hádali kvůli zlevněnému zboží?
1: No kvůli kremáčkům, protože jako... Říkala, že chtěla kremáčky, tak se přetahovali jak dva malí kluci o vozek a hádali se.
0: Aha, jo.
1: Takže to je ta špatná, jo?
0: Mm-hmm.
1: A teď řeknu ty dvě dobrý.
0: Dobře.
1: Takže první dobrá ta byla na Fortelu, to je obchod nářadím, na Lastích, nevím, už jsem tam leta nebyl, tak nevím, jestli tam ještě jsou.
0: Mm-hmm.
1: A tam jsem udělal velmi dobré kšeft, protože tam byla volasada, já mám dílnu sukutil, tak kdo ví, co spravuju doma.
0: No tak to jo, to je jasná věc, že potřebujete nářadí a speciální věci do dílny.
1: A to bylo, já nevím, jestli se v tím trošku vyznáte v těch technických věcech, ale to bylo od 18 do 50 ořechů.
0: Mm-hmm.
1: Krásná velká sada a původně cena, když jsem se díval do kalatekologů, byla 4 000, jo?
0: Mm-hmm.
1: Takže, jako, když ho budu potřebovat jedno za dlouho, tak bych z principu bych si ho nekoupil. A protože ji slevnili na 800, tak jsem po nich ňapnul a mám ho doteď doma.
0: No,
1: si potřebuji jedno za dlouho, ale nic mě nepřekvapí. Kdybych potřeboval rozmontovat nákladní auto, tak ho rozdělám na šroubky.
0: Jo.
1: Takže to byla jedna dobrá zkušenost. No a pak byla druhá dobrá zkušenost. Prostě žila taky má žena a já jsem jel s jedným pánem, který ho nebudu jmenovat, protože nevím, jestli by si to přál nebo ne, a on dělal zkrátka podnikatele.
0: Uh-huh.
1: A my jsme jeli do Velké Bystřice do Makra.
0: Uh-huh.
1: A já jsem tenkrát kupoval do dílny okružní pilu od Narexa. Původně cena byla 4 900, takže skoro 5 000.
0: Uh-huh.
1: Ale on, protože mě vzal sebou, normálně bych se tam nedostal, protože to je obchod, jak se říká, pro VIP, tam může jenom podnikatel a nikdo jiný.
0: Jo,
1: a ten podnikatel sebou může vzít jednoho člověka, tak jsem ušetřil 500, protože normálně tam byla ta stejná pila za 4 400 a za tu 500 jsem si ještě koupil do dílny něco dalšího, co jsem potřeboval. Takže to je druhá dobrá zkušenost.
0: No tak to je dobře, že jste takhle si pořídil věci, které jste chtěl a navíc nějakým příjemným finančním bonusem. No a obecně, když je někde nějaký výprodej v různých druzích obchodu s různým sortimentem, tak zajímá vás to? Sledujete tyhle ty akce?
1: No přijde na to, co potřebuju, že to je...
0: Takže řešíte podle toho, podle potřeby vysloveně.
1: Jo, třeba když potřebuji, ale oblečení, někdo, tak určitě nemusí mít všechno značkovi, tak jdu třeba do Frcu, tam je to taky levnější, protože to z Frcu, no když to vypadá dobře, tak proč bych měl kupovat bundu za 500, když ji můžu mít za 100, jako, a tu jste.
0: Seženete a vyřešíte zkrátka.
1: No, a ještě závěrem bych chtěl říct, jednak teda pozdravovat Vlastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, potom Oldu včelaře, no zkrátka všechny noční linkaře.
0: Ano.
1: A jak říkám, moc vám teda děkuji, že jste mě vzal.
0: Není vůbec
1: zač. Snad se teda zas brzo dovolám a držte mě palce v žebíkách. Já jsem teď dostal tak těžkou otázku, schválně si to budete vědět, ale to už je trošku mimo téma. Trindel, kolik je to? 12, 15 anebo 10? Co byste typlo?
0: Tak to opravdu nevím.
1: Já jsem řekl 12 a bylo to špatně, bylo to 15.
0: Bylo to 15. Nevadí.
1: Pohořel jsem už mnohokrát.
0: Jo.
1: Ale je to jak když hraju šachy, zkrátím to. No zkrátka, když na něčím pohořím, tak si to napíšu.
0: Mm-hmm.
1: Mě to moc krát vyplatilo, protože pak se mě stalo za dlouho, že jsem dostal tu stejnou otázku.
0: Jo.
1: Protože jsem si to přečtal, měl jsem to napsaný, no tak mě to pomohlo. Tak to je všecko. Tak vám děkuju a nashledanou.
0: Mějte se moc hezky, Roberte, krásnou noc, hezký nový den. A budu se těšit zase příště naslyšenou.

0: Kdo má tě rád a Lucie Vondráčková, tolik písnička a paní Staňka z Bohumína se k nám dovolala. Paní Staňko, krásný večer přeju.
1: Já vám taky a srdečně zdravím vás i posluchače.
0: Moc děkuju za všechny.
1: A co se týče těch slev?
0: Letní výprodeje, když tak speciálně, jestli máte nápad nebo něco, jestli vás to zajímá, no.
1: No víte, já mám malý byt a přiznám se, že to mám všechno nové. Takže co se týče jako takových akcí, na to si moc nepotrpím.
0: Nepotrpíte?
1: Ne, nepotrpím, já spíš koukám na kvalitu.
0: Jo.
1: Jo, ale co se týče třeba těch akcí v těch řetězcích,
0: no,
1: tak tím, že už jako v mém věku ta spotřeba těch potravin není, takže se tím akorát bavím a mám z toho velkou radost, když vidím, když jdu pro ty brambory, jak ty ženský plný košíky. A to tak si říkám, tak a kolik toho zase bude v těch kontejnerech?
0: Jo, že to pak lidi nakoupí, vyhážou, protože se to nedá spotřebovat. No, to máte pravdu, to možná u některých
1: věcí. Ale to je plný věcí. A jdete kolem těch kontejnerů a to tak páchne. A takže opravdu, a když ty letáky prohlížím, tak vám řeknu, paní Tuško, vypadá to krásně, ty obrázky.
0: Jo.
1: Ale než bych šla do toho obchodu, tak já, nebo než bych tam došla, tak z těch letáků jsem najedená. Jo. Tak já, když něco chci, tak existují tady dvě takové firmy, které vám to jídlo vozí, že to nemusím tahat. Jo, sice je to nějaký německý mlíko, který je kvalitní, ale je dobré, opravdu je dobré, tak než bych to tahala, tak to všechno se dá objednat, oni vám to přivezou a přinesou až domů. Dneska mě přivezli taky čtyři tašky, jo, tak to naskládám do lednice, a mám nakoupeno a co mě chybí, tak víte, my jsme tady na hranici. Jo, takže potraviny nebo v oblečení, když něco potřebujete, tak se jezdí do Polska. Nakonec jezdí tam z Jižní Moravy a odevšud, tak proč bychom si tam nedojeli my? No a já spíš mám ráda sportovní věci.
0: Jo, to vás zajímá, když přijdou nějaké výprodeje.
1: Jo, já mám ráda termoprádlo, víte, takže já spíš do toho sportu.
0: Ano, ano.
1: A kalhoty si nechávám vyhradně jako šít. Jo, takže a co se týče botů, no tak to jsou pro mě tedy galeje.
0: Jak to?
1: Jo. No já mám nohu trojitou frakturu kotníku.
0: Jo, tak nemůžete normálně nakupovat
1: tak
0: zkrátka.
1: Tak šrouby, víte? Tak ať jsou to sajblovky, ať jsou to rikry, ať jsou to boty ze zdravotnických potřeb. Je, v obchodě se zdá, je to dobrý. Je to kůže, je to dobrý. Jo, přinesu to domů a teďkom se s tím nerozumím. Tak ještě, že mám dceru starší, která tohleto všechno obnosí.
0: Jasně.
1: Já ráda chodím v černým, každou chvilku mě někdo řekne, proč chodím jak černá mura. Tak já už, když se naštvu, tak říkám, moudrý člověk bude sticha. A hlupák mě nemůže urazit. Takže tak asi zmíní tak, nákupy.
0: Takže asi tak, dobře.
1: A já mám malou skříň a vždycky říkám tolik, že se do ní vejdu i s norkovým kožichem. Už nemám sice kožich, poněvadž se nechala to, norkový, to paleto přešít na norkovou vestu. No ale do toho dám Mustanga černý svetr. No vidíte, a zas mě to vydrží nějakou dobu.
0: Jasně, a je vyřešeno.
1: Jo, takže já spíš jako se s tím nedělám takovou velkou starost. A říkám, člověk má jenom jeden žaludek a na vyhazování už z toho důchodu není. Takže musíte skutečně zvažovat, co koupit, ať to nevyhodíte.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: Jo. A ať to je jídlo, nebo ať to jsou, ať je to oblečení.
0: Takže
1: ať
0: přemýšlíte o tom, co koupit a jestli vůbec koupit.
1: Určitě.
0: A tak dále. A tak
1: člověk
0: dále.
1: Musí používat mozek.
0: Jasně, jasně, rozumím.
1: No.
0: Dobrá, tak paní Stanko, moc vám děkuju, přeju vám krásný večer nedělní, ještě
1: já
0: závěr neděle.
1: Taky.
0: A zase
1: děkuji
0: příště u nás.
1: A pěkný pracovní týden a ještě se ohřejeme.
0: Určitě,
1: tak
0: léto ještě bude pokračovat.
1: Tak přijíme sluníčka.
0: Ano. Mějte se moc hezky. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla hudební vzpomínka na Pavla Nováka v podobě písničky Nádherná láska. No a vlastně už krátce, skoro před půlnocí, pozdravíme do Plzeňského kraje Tomáše. Tomáši, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer všem linkařům i vám.
0: Děkuju moc krát a nápodobně samozřejmě. Tak Tomáši, co vy a letní výprodeje? Zajímá to muže vlastně vůbec nebo jenom tak okrajové, spíše je to ženská záležitost, jak to vidíte vy?
1: Tak oproti prvnímu volajícímu bych chtěl říct, že jsem teda úplně naprosto imunní. A teda my už jsme asi, jsem imunní natolik, že nám asi žádný letáky ani do schránky nechodí.
0: Jo.
1: Ale když už někam teda jako zajdu, samozřejmě, že musíme nakupovat potraviny a tak, ale já se vrátím k těm letním výprodejům. Tak samozřejmě, když je něco ve slevě, tak to, a je to v okruhu mýho zájmu, tak to koupím samozřejmě. Ale jako extra... Navíc mimo seznamy, co bych jako, co máme na wishlistu, na přání, co bychom měli koupit, tak to nekupujeme. Ale vrátím se teda k tomu konkrétně letním výprodejům, bývají to obvykle oblečení. Ty začínají trošku jako divně, že jo? Oni, vy chcete koupit třeba teď v létě plavky a oni už jako nejsou, protože už se pomaličku už chystají
0: jo,
1: pomalu na podzim.
0: Jo, už tam jsou bundy na lyže.
1: Začínají, jo, asi tak nějak. Ale jeden, já bych se vrátil spíš k zahrádkám
0: no.
1: A takovému nářadí a tyhle ty věci. Mně přijde, že jeden řetězec, a nebudu jmenovat jako kolegové přede mnou, ale ano, ano. Jeden řetězec to má šikovně jako tak jako marketingově vymyšlený, že přes celý rok jsou strašně až brutálně drahý. A v tom letním výprodeji, kdy jsou to markantní slevy, stojí vlastně jako všude jinde, to stojí normálně. Takže jako je to takový marketingový tah, kdy jako...
0: Aha, no vidíte to.
1: Když někdo něco sleduje dlouhodobě,
0: ano.
1: zahraniční traktor, tak ten traktor je v létě stejně jako drahý jako u konkurence, ale vlastně až po té slevě. Takže já se trošku snažím nekupovat zbytečnosti, což jako říkala paní před náma, nejen jako ohledně těch potravin,
0: přemýšlíte
1: ale
0: u těch nákupů. Ano.
1: A se nám jde o tu s manželkou o tu ekologii, protože nechceme, aby se zbytečně vyráběly věci jenom pro jejich výrobu a aby se prostě točily kola. Takže snažíme se opravdu, kupujeme i věci z druhé ruky, což je pro nás i příjemnější a ve finále
0: no
1: je možná
0: je,
1: i levnější.
0: Proč ne? Ano, přesně tak.
1: Takže i to oblečení, máme tři malé chlapce,
0: jo,
1: jsou tak všichni srpňoví kluci, takže oni dědí oblečení, ale samozřejmě i kupujeme i věci.
0: Spotřeba je veliká, říkáte, u tří kluků, jo?
1: No, tak ty kolena se prodřou.
0: Je mi to jasný.
1: No, ale takže jako, ale snažíme se asi nakupovat opravdu, za prvý, abychom doma nehromadili zbytečnosti, které nepotřebujeme, neutráceli zbytečně prostředky, které potřebujeme, a chovali se tak nějak ohleduplně a udržitelně k planetě, abychom nekvůli ty zbytečnosti. Takže to jsem měl asi já k tomu tématu těch...
0: A jinak z těch sortimentů prodejí. Vás tady zajímá úplně nejvíce právě ten oblečení a tento typ jaksi výprodejů a věcí a zboží,
1: tak,
0: nebo...
1: Tak jsem opět imunní, to spíše věc mojí manželky, jdou tyhle věci spíš jako za manželku. Mě asi zajímají spíš ty věci z takových těch hobby marketech, když
0: jasně,
1: řeknu,
0: tento
1: ty věci
0: typ.
1: Kolem tý zahrada a dílna, takovýhle věci... A já jsem teda ujetej do hudebních nástrojů, tak tam taky jako fungují letní výprodeje.
0: Tam se dělají letní výprodeje?
1: To víte, že jo. No,
0: jakože na vlastně zimu přijde jiný druh piana, fakt, jo.
1: Asi, jo, taky. Je to v každé oblasti, vážně
0: to
1: v každý.
0: Koukám. No ale tak je pravda,
1: ale
0: že...
1: Ale když to sledujete dlouhodobě, tak to jako, tak víte, jestli ta sleva je skutečná.
0: Ano, no to je další věc, že bychom si měli dávat pozor na to, jestli jde o slevu, nebo jenom o třeba novou cedulku s novým údajem, ale vlastně se o takovou slevu v podstatě nejedná. Ale máte pravdu v tom, že vlastně i hudební nástroje potřebují prodejci zkrátka vyprodat z obchodu, aby tam mohli naskladnit nové zboží a v nových třeba barvách a v jiné kvality a od jiných výrobců.
1: Manželka tady na mě tady signalizuje i deskový hry, protože my vždycky zapneme pohodu, večer, noční linku a buď paříme žolíky, anebo nějaký deskový hry.
0: No je.
1: Máme jich doma jako strašně a to ale jako opravdu složitý a zácný.
0: Baví vás
1: hry.
0: To.
1: A i ty, mě ne konkrétně, ale moje žena určitě je do toho zapálená a já je to z mých, jedna z mých manželských povinností.
0: Ano,
1: a
0: ano.
1: A takže i ty deskové hry, taky prostě nejmenovaná česká dobrá firma, která dá i Přáníčka a takové deskovky, tak taky dělají prostě 25-45% slevy. A myslím si, že moje manželka rozhodně v tomhle případě vůbec není imunní, jako. Tím jí to vytýkám a zdravím jí k rádiu. Já jsem totiž ve vedlejší místnosti, kde ona právě míchá karty, aby nám nehoukala zpětná vazba.
0: Tak čekají vás zkrátka nějaké deskové hry teďka ještě.
1: Pořád ještě, no. Tak jsme v polovině noční linky.
0: Ano, to je pravda. To je přesně pravda. Dobře, tak Tomáši, moc vám děkuju. Pozdravujte vaší paní, jinak až půjdete nakupovat, tak samozřejmě znáte to, vy jste to říkal s rozumem, s rozmyslem. No a děkuju moc krát za návštěvu. Hezký večer.
1: Jo, taky já ti děkuju, hezký večer, naschle.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Petra Janů a s ní také Jiří Bareš a písnička Jsme stálí. No a těsně před půlnocí pozdravíme Láďu do Zlonína. Krásný pozdní večer, Láďo, moc vás zdravím.
1: No, dobrý večer, já jsem to přepnul, zapnul teda před chvíli, je to asi 10 minut a poslouchám ty slevy nebo akce. Mm-hmm. A já mám takovou zkušenost, já teda už jsem pátý rok sám, jo, mm-hmm. Ale je to asi 10-12 let, starosta zakázal distribuci letáků do schránek.
0: Jasně.
1: Takže my nemáme jako plný schránky těch nesmyslných letáků a každý, kdo co potřebuje, tak si koupí. Já teda jsem sám, takže si koupím, co potřebuju.
0: A neřešíte vůbec.
1: Za 19, tak si koupím dvě, jo, a mm-hmm. jinak jako pečivo a takovýhle věci si koupím, co potřebuju a nehledám, nedívám se na akce, protože ty letáky nemám, jako, takže, mm-hmm. no.
0: A co takové ty speciální letní výprodeje, zajímají vás?
1: No, helejte, já mám tady takový zásoby prádla ze všeho, ještě když se ženou tady, takže nic, já akorát občas si koupím nějaký to spodní prádlo, trička a takový a tohleto džíny a jinak...
0: Neřešíte?
1: Nic, ne. Hmm. No, nějak to přežívám takhle, no.
0: Jo.
1: Tak. No, musím, no.
0: No, tak jestli vám to takhle vyhovuje, tak to není žádné musím, to je prostě váš styl života a je to.
1: Nemám s tím problém, no. A když je potřebuju speciálního, tak mi dcery poradí, jako.
0: Jasně,
1: jo.
0: Přijdou, pomůžou.
1: Nějaký spotřebič nebo tak to mi poradí, jako no.
0: Ano.
1: To jako je v pohodě.
0: Ano. A řešíte slevy třeba i na internetových obchodech?
1: Ne, já na internet moc nekoukám.
0: Nechodíte, ne.
1: Já se s ním peru, jo, a to.
0: Takže radši osobně zkrátka do obchodu. No, osahat zboží, vidět to.
1: Takže já akorát, ne, to ne. No a tak jde to, abych vám řekl, Tuško.
0: Dobře. Tak já moc děkuju samozřejmě taky za váš příspěvek k těm našim letním výprodejům a k těm letním sezónním akcím.
1: No,
0: ať se vám daří a i trefíte vždycky to, co budete potřebovat správně, jo?
1: No, jasně, děkuju. Já hodně komunikuju s kolegou Honzou Macounem. Já. Tam z toho kraje, z těch Pleší u Karašově Řičice, já tam hodně často jezdím.
0: Aha.
1: Jo.
0: Tak máte spolu téma.
1: No a jenom po telefonu komunikujem, nijak ne?
0: Ano, rozumím.
1: A je v pohodě, no.
0: Dobře.
1: A jinak jako jde to, jsem v pohodě, spokojený.
0: Tak to je dobře. Jinak moc děkuju, mějte se krásně, hezké dny, hezký večer a zase příště.
1: Hezkou noc a dobrou.
0: Nápodobně, dobrou noc.

0: To byla skupina Beach Boys a písnička California Dreamin'.
1: Noční linka.
0: No a právě se skupinou Beach Boys a jejich písničkou California Dreamin' jsme se přehoupli do nového dne, takže můžeme směle otočit list kalendáře a právě můžeme také konstatovat, že začal pondělní den s datem už 10. srpna, no a na prahu tohoto nového dne nám všem přeju, aby to byl den vydařený, abychom se z něj těšili, pokud máte pracovní povinnosti, tak ať jdou dobře od ruky, pokud vás čeká den dovolenkový prázdninový, tak samozřejmě ať si to užíváte, jak se říká, především tam, kde to máte rádi a také s těmi, které rádi vidíte. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma letní výprodeje. Máte rádi letní výprodeje či jakékoliv sezónní výprodeje a rádi se jich také účastníte? No a máte pocit a i zkušenosti, že nakoupíte opravdu lépe a levněji? A co rádi třeba právě v letních výprodejích nakupujete? Je to třeba převážně oblečení, obuv nebo naopak věci pro zahradu a dům nebo pro dílnu, nebo to jsou věci sportovního typu? Říká se, že Češi mají slevy a výprodeje velmi rádi, no ale v některých zemích, já myslím, jsou na tom podobně a ne-li ještě mnohem více, co se týče právě tou láskou ku výprodejům, mohli bychom jmenovat třeba Spojené státy americké a tak dále. Takže řeč bude o tom, jaké jsou vaše zkušenosti a názory, zda se podle vás dá výhodně ve výprodejích nakoupit, anebo jestli máte třeba i jiné způsoby, jak ušetřit. A telefon k nám i na prahu nového dne 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový pondělní den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a písnička Jestli je na nebi Bůh. No a krátce po půlnoci máme na telefonu paní Věru z Ústí ze severu Čech. Tak krásnou noc, Věro, zdravím vás.
1: Já vás také velice zdravím, samozřejmě zdravím všechny posluchače při poslouchání noční linky.
0: Moc děkuju.
1: Jsem ráda, že jsem se dovolala. Mm-hmm. A pak něco přidám k tomu tématu.
0: Dobře.
1: A mě napadlo, když jsem poslouchala tu písničku, jestli je nad námi Bůh na nebi, tak já mám takový pocit, že musí jít trošku jako kroutit hlavou nad tím naším spotřebitelským způsobem, kterým tak nějak jaksi, já nevím, no, kterým přistupeme ke všemu ve své podstatě, teda ne asi všichni, ale tak globálně v podstatě jo, že jo, tak nějak jaksi. No, tak já povím jenom takovou příhodu, vlastně se mi stala de facto dneska, takže vlastně mm-hmm. včera, mm-hmm. vlastně včera. A jen jsem tak vlastně jsem byla nakupovat, v podstatě to můžu říct snad v Kauflandu, no. A prostě, jasně, potraviny takový to, co potřebuje člověk. Uh-huh. A pak jsem, jak jsou tam takový ty věci vlastně ve slevě, nebo takový ty, no, různý, všechno možný, nemožný, všechno možný. A tak jsem se tam tak nějak vybrala, ale vlastně ono to bylo lehátko, který mělo podpěru vlastně pod tyksi, pod hlavu, takový zvýžení. A já jsem si říkala, no nic, tak třeba za tu cenu by to šlo. A pak vlastně to tam bylo mimo obal a obal tam byl vedle toho a byl prořízlej úplně jakoby takovou šlic. Někdo to vlastně jak otírávají ty krabice, tak se taky nedávají moc pozor. Mhm. No, a já jsem si nevšimla toho, že vlastně je to i teda, já jsem si to říkala, no dobře, tak si to, tak jestli, a prohlížela jsem to. No, tak jsem to dala do koštíku a říkám si, no zeptám se třeba u kaci, jestli by, nevím, dali větší slevu nebo něco. A teď jsem tak normálně s tím nákupem přijela ke kase a na konci jsem si dala tohleto a jen se tak ptám, jestli jako, no vím, jestli prostě budou na mě tak schovývaví a třeba nějakou slevu dají, no což oni slovy chovývají, ne, no slevu taky nedají a schovývaví taky moc nebyli, ale to nevadí. No a tak povídali, že, nebo tam vlastně ta za tou kasou ještě tam byl nějaký, no, nějaký pán, jako taky vlastně z personálu. A že teda, jo, a ona se na to vlastně koukala, jak hledala tu cedulku a zjistila, že je to prořízlý vlastně i samotný to lehátko. To nebylo jako nafukovací, to bylo jaký to prostě nějaký vyměkčený. Mm-hmm. No, takže to už mi bylo jasný, že to teda, a ona říkala, já jsem pak říkala, že bych si to třeba, nevím, no, takže kdyby to slevili tak na 10 korun, to oni prej nemůžou vůbec nic, nemůžou vůbec nic, ale odepsat to můžou a pak se to prostě, jak si musí to jít vlastně de facto na skládku, mm-hmm. na skládku. No a pak tam jedna tam, že si to můžu jít hledat na tu skládku, jsem říkala, no tak to nepůjdu, ale že by mi to třeba jako by nechali, že jo, když už to odepíšou, tak oni to jako, nevím, no nemůžou to, někde se mi to podařilo, že mi něco jako co bylo poškozenýho, protože automaticky to fakt jde prostě buď spalovna nebo skládka, že jo, buď skládka tady se...
0: Jasně, dobře, ale já vás trošinku, Věro, přesměruju, protože to tady my nevyřešíme, zkrátka, když je to zboží odepsané, tak není jakoby v prodeji, takže asi mají pravdu, no, že nemůžou, no. Ale mě jde o ty slevy, jestli nakupujete ve slevách, jestli je využíváte.
1: No to vlastně bylo ve slevě, ale no tak jako jasně, já tak chci s tím taky třeba říct, víme, že to nevyřešíme, to já si tak vysoký požadavek ne to, ale jenom, že prostě kolik toho zboží musí jít na tu někde tamhle prostě...
0: Jo, to vás trápí, jako že to jde zkrátka,
1: no,
0: do odpisu.
1: To, tak, no tak když byste třeba taky bydlela u skládky, možná by vás...
0: Ještě
1: taky...
0: se vás zeptám, že ten čas je neúprostný a běží strašně rychle. Který ten sortiment zboží ve slevách vás zajímá nejvíce?
1: To je různý. Podle toho, co člověk potřebuje, tak jako... To,
0: jo, nemáte, že by jako, převládalo třeba oblečení, to, jako, nebo...
1: přeci, vlastně by měl člověk jakoby vlastně to, co nepotřebuje, tak skutečně nepotřebuje, že jo, v svým podstatě. Takže no. Jako nekoupit, jak si tak nějak, co mu připadá, že opravdu teď nějak životu, ale jako, že by, no proč chodit, jako myslíte se chodit dívat jen na ty slevy, jenom tak, jestli mě něco zaujíme a ještě si to koupím, už to mám dvoma, třikrát, tak to ještě koupím po čtvrtý, nebo jak.
0: Já to nemyslím nějak, téma je prostě letní výprodej, tak se ptám, to je celý, jestli vás něco zajímá jo. Konkrétně, nebo nezajímá a tak dále.
1: Jo, tak já nevím, já jsem vám snad odpověděla tak, jak jsem odpověděla. No.
0: Určitě.
1: Tak nějak, prostě.
0: Dobře, tak každopádně.
1: A myslím, že to zamyšlení, jasně, no, tak já jsem myslela, že je to i zamyšlení a tím konzumním způsobem života.
0: No tak to samozřejmě, to s tím souvisí. Jestli někdo má rád slevy, nebo nemá rád slevy, nebo recykluje a tak dále. Každopádně, musím poděkovat, přeju vám krásný večer a zase příště v noční lince. Naslyšenou. Dobrou noc.
1: Hlavně zdraví, naslyšenou.
0: Přesně tak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: nenaučíš.
1: Michal Tuční, starýho psa novým kouskům nenaučíš. 20 minut po půlnoci, to je přesný čas. Posloucháte Noční linku na vlnách Českého rozhlasu a na telefonu teď pozdravíme paní Evu do Hradce. Určitě zdravím vás, paní Evo, hezký večer, bo hezkou noc.
2: Já vás taky volám poprvé, tak třeba budu koktat.
1: To nevadí.
2: Ale mě to zaujalo, tyhle nákupy, no. Naplněné věci, protože já už jsem 83 letá babka, taková už víte malinko, taková, my jsme už takový malinko jako psáknutý, přiblblý. A já, když něco je zlevněnýho, ano. Tak tam letím. A koupím to, když to je hodně levný, tak to koupím a pak přijdu domů a zjistím, že to je k ničemu. Tak to asi zahodím.
1: Já myslím, že to jdete vrátit nebo vyměnit za něco jiný.
2: To nejdu vrátit, to bych se stýděla, protože tady se známe, tak to není tak velký tady a já jo. Jsem leta prodávala, takže mě všude znají.
1: Aha, to máte těžší o něco, ano.
2: Tak to mám o to těžší. Mhm. A to samé je to v potravinách. Hmm. Já jsem sama, mám lednici velikou, narvanou, že tam někdy nemůžu dát ani nanuka. Ale když mají levnější maso, já ho musím koupit.
1: Jo.
2: Já jsem nenormální.
1: Nedávám to prostě, ano.
2: Nedám mě to, vždycky si říkám, nejdřív spotřebuju, co tady mám. Protože když, říkám si, když půjdeš do krámu, vždycky koupíš cokoliv, kdekoliv.
1: Ano, to je pravda.
2: Je tady všechno, je tady Kaufland, Penny, Tesco, Lidl, všechno ve dvoře máme, jo?
1: Ano, ano.
2: Ale já jsem tak nenormální, že když to vidím, já to musím koupit. A když se mě to líbí. Ne, všecko zlevněný, musí se mě to teda líbit, jo?
1: Ano, ano, rozumím. No a záměrně sledujete třeba právě letní výprodeje, nejenom ty potravy?
2: To si prohlížím.
1: Sledujete, jo?
2: To si prohlídnu, co se mě tam líbí, si napíšu.
1: Ano.
2: Ale že bych musela koupovat jako všecko úplně nejlevný, to ne. Hlady neumírám, jo?
1: No je.
2: Můžu koupit i dražší a nemusím kupovat jenom nejdražší zase, jo? Ale jako říkám, nemůžu si naříkat, že bych třeba musela jako nějako počítat. Ale jsem tak nenormální, že zkrátka to koupím, i když už po cestě přemýšlím, kam to dám, když jdu domů.
1: Jo, kam se to vejde.
2: Kam se to vejde. Jo, no tak takhle já to dělám. Ale to jo, to sleduju, to už čekám, kdy ty přinesou ty prospekty a už to studuju.
1: No tak no, dobře, tak z vás mají obchodníci radost, že jste s nimi v kontaktu, vlastně myslíte na ně, těší se na vás to určitě.
2: No ano, ano. A já, že jsem prodávala leta letoucí, já jsem byla v jednotě, já jsem byla na pokladně a já
1: tak znáte,
2: jsem,
1: to zákulisí, ano.
2: Krámě, akorát mě mrzí v některým krámě, že člověk přijde a připadá si, že obtěžuje. To je jedině mě.
1: No, to se někdy stane, to se bohužel stává, no, nejenom třeba v obchodech, no, tak, já vím.
2: Ale s tím člověk nic se nadělá, no.
1: To tak někdy je, to je fakt. Je to všechno o lidech, takže na někdo je třeba unavený nebo nemá náladu, znáte to.
2: Ano.
1: Takže tam
2: ono.
1: Může být spousta důvodů.
2: Zase si člověk říká, třeba má nějaký starosti.
1: Nebo, tak.
2: A tak dále. A někdy člověk sám nemá náladu a tak se mu zdá ten druhej, že taky je protivnej. No.
1: Ano.
2: Zkrátka musíme to brát na všechny strany, ale já jsem taková, že mám radost, že jsem něco levného sehnala, pak přijdu domů a přijdu na to, že to je úplná kravina. No. A je to vyřešený, jedna, dvě.
1: Je to vyřešený, raz, dva, tři, ježiš, no jo. Tak vám budu držet palce, aby se to nestávalo často, jo?
2: No dobře, paní, to jste hodná. Aspoň někdo bude se mnou soucítit.
1: Určitě, jinak děkuji moc, mějte se hezké dny a ať se vám daří.
2: Taky, mějte se
1: dobrou noc, naslyšenou.
2: Když jsem se vám nevolala, tak aspoň jsem si to jednou zkusila.
1: Budu se těšit, že se zase ozvete, jo?
2: Dobře,
1: tak
2: ano.
1: Jo. Dobrou noc.
2: Taky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožoráš, skupina Elán a písnička Zalúbení. A během písničky se k nám dovolala paní Anička z Miroslavy. Aničko, krásnou noc vám přeju.
1: Já taky vám přeju krásnou noc a všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: Musím přiznat, že kdybych koukala a měla tu možnost, tak určitě bych takové nějaké ty slevové obchody navštívila.
0: Zkoumala byste.
1: S tím oblečením.
0: Jo.
1: A určitě bych si něco vybrala, to se musím přiznat. Určitě bych si něco vybrala. Ale já mám tu výhodu, nebo možná to je, že moje dcera, nebo naše dcera, v jednom takovém obchodě s oblečením, tak nevím, jakým způsobem získává kupóny.
0: Mm-hmm.
1: A tam jsou na tom kuponu, je, já nevím, třeba má 3, 4 a je tam, může jeden uplatnit nebo dva, já to nevím, a je tam třeba 25, 30 a i 40% sleva a když tam, tak mi, když něco potřebuji, tak říká, hele, pojedeme tam, je to v Ivančicích, pojedeme tam a oni potom vám tu slevu strhnou z celého nákupu.
0: Mm-hmm.
1: To není na tom oblečení, ale je to celého nákupu vám to procento, takže to je kolikrát výhodné teda, že opravdu si tam naposledy jsem si tam koupila celkem za výhodný peníz 3 kalhoty, teď už na podzim.
0: Jasně.
1: A ještě 2 halenky jsem si tam kupovala, takže jsem spokojená zatím tam v tom obchodě. No, ale musím říct, že taky kupovala jsem už několikrát v jednom internetovém obchodě záclony. A oni jak, samozřejmě, jak tam objednáte, tak potom ten, mají to v záznamech a posílejí vám ty vygenerované e-maily.
0: Jo, jo, jo, ano, to známe všichni asi taky, já vím.
1: No, mnozí to znají, ale tam se prodávají záclony a takový ty domácí ručníky, útěrky a do koupelny všelijaký ty předložky a takové věci. No a že mi to chodí často a naposledy mi vymetáme sklady. No, no a že je sleva 30%. No tak jsem si to přečtla, na co všechno je ta sleva. No jo, ale podmínka je, že musíte si nakoupit nejméně za 3 000. Jo, v tom obchodě.
0: Mm-hmm.
1: Tak pak vám dají tu slevu. Jinak, a ještě podotýkají, že teda co je ve slevě, v tom katalogu, který v tom je na tom internetu, je že vytištěný a je něco ve slevě, tak toho se ta sleva netýká.
0: Jasně.
1: Ta jejich celková. No tak já říkám, tak máte to moc dobře marketingově vymyšlený teda. Někdo třeba si to ani nedočte a říká si, no tak tohle a jo, takže tak to někdy musí být člověk u toho i pozorný.
0: Mm-hmm.
1: I pozorný. A jinak, co se týče s potravinami, tak to moc ne. Jak, a vůbec, když je to nějak moc levný, tak to já už pojímám podezření. Já už
0: pojímám
1: podezření. Akorát třeba ten cukr, jak říkal František, že si koupíme, když, protože vaříme nějaký na léto ten džem a tak na to si koupíme. Třeba
0: ano,
1: když
0: ano,
1: ten
0: ano.
1: Cukr je za 10 korun, tak se to vyplatí na ten
0: na výrobu džem, zkrátka, ano.
1: Zavařujeme, takže to jo, ale já nemám ráda, a z mouku vůbec nemám ráda zásoby.
0: Hmm,
1: já
0: to ani nemá cenu, že jo?
1: Moučních červů, já se bojím, jo,
0: jasně.
1: Takže to já si a říkám, bída není a když to kilo, 2 potřebuju, tak můj muž jezdí nakupovat 3x týdně, protože to je takový nákupčí, on velice rád nakupuje.
0: No tak máte pánečku pomocníka.
1: Jo, tak já nakupovat moc nechodím. A takže já nemám ráda moc velký zásoby jídla nějakého, nebo těch potravin celkově. Aby tak bylo, a když nebude na příště, nebo když se to spotřebuje, tak se koupí na příště. A ani těch těstovin mám vždycky jeden balíček, já to dávám teda do dózy, typu těstoviny a to, takže neděláme si žádné nějaké velké.
0: Rozumím.
1: Takže jinak říkám, kdybych měla tu možnost, a protože zrovna dneska mi dcera říkala, že v Brně jsou velké slevy,
0: mm-hmm,
1: a že si koupila 3 šaty letní a říkala mě teda, že jsou jedny krásnější než druhé.
0: No prosím.
1: Ona trochu zhubla, takže teďka
0: má radost teď z toho. Jo.
1: A využije to, jezdí denně do Brna do práce, takže to využije. a říkala, že ty, za ty troje dala 2500. No, že to všechno jsou prací.
0: Mm-hmm. Jo, takže nakoupila dobře, má radost.
1: No, no, že jsou všechno prací, takže na to, že se dívala a hlavně, aby byly takový příjemný, no, tak já jsem je neviděla, ani je neuviděla, akorát můžu omakat ten materiál.
0: Ano, ano,
1: ale
0: ano.
1: Nevím ani barvu, na to jsem se jí nezeptala vůbec, ani jak jsou uchytý, nic, jenom mi to se pochlubila, že si koupila troje šaty ve prodeji v nějakým butiku.
0: Jo, tak lidi využívají, jak je vidět, samozřejmě.
1: Butiku brněnským, že tam byla i s kamarádkou, že ta si koupila kabelku a šaty k ní, takže tam byli, to tak nakupovali, no.
0: Tak, mm-hmm, tak to je dobře.
1: Tak, no,
0: tak. Dobrá, Aničko, tak taky moc krát děkuju.
1: Já bych měla možnost, tak, že bych to využívala.
0: Tak by si využívala, no, tak byste využívala
1: ale
0: určitě.
1: Ale když já potřebuju, tak je, ona má ty slevový kupony, takže ona mi to
0: pomůže.
1: Ona mi
0: tak to je super.
1: Proplatí.
0: Tak to je super.
1: Doplatí, no, to je ten, nebo já doplatím to, co
0: ano.
1: Kupon.
0: Rozumím, to. Rozumím. Aničko, musím poděkovat. Každopádně přeju krásnou noc a budu se těšit
1: já
0: zase příště v Noční lince. A moc děkuju.
1: Zdraví,
0: jo, taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinarová a písnička Fernando, doufám, že vás potěšila. No a na telefonu teď máme Janu Zírkova. Krásnou noc, Jano.
1: No, krásnou dobrou noc, paní Jitko, všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak Jano, jak vás oslovují výprodeje, letní výprodeje speciálně a takové třeba větší nárazové hromadné slevové akce, v tomto případě tedy související třeba s létem, když máme to léto?
1: No, tak já se budu mluvit jinak, než většina posluchačů doposud. Já jsem docela teda na ty slevy dost ujetá, nemusí být ani léto, může být kterýkoliv letní období.
0: Prostě sledujete. No.
1: A já i moji rodiče teda nakoupíme vyloženě jenom ve slevách a musím říct, že teda i jako křečkujeme dost, no, to hodně se týká hlavně toho letního papíru, když vyprodávají taková ta velká balení, tak to hodně skupujeme vždycky.
0: Tak sledujete tohleto.
1: No, a těstoviny třeba taky, to taky děláme velké zásoby, protože zrovna tuhle mamka slyšela, že chtějí se budou rapidně zdražovat, tak říkala, že musíme udělat zásoby, no, do budoucna.
0: Takže vás to no, prostě zajímá a máte k tomu i důvod, abyste využili.
1: Určitě, no. Ano, určitě vždycky prohledáváme ty letáky, sedíme u toho s mamkou a koukáme, kde jsou všude možně slevy a pamatujeme, jestli to nebo vystřihováváme a jezdíme do těch obchodů podle toho, no.
0: Jo.
1: A jinak já teda konkrétně, tak my máme tady u nás v Jirkově, není to ještě tak dlouho, co máme otevřený takový charitativní obchůdek, je to pro matky samoživitelky, a vlastně to všechno, co tam koupíte, tak tím to koupím hodně pomáháte a dají se tam sehnat opravdu pěkné věci, jako například oblečení, různé dekorativní předměty a podobné věci, no a to musím říct tam, jako kolikrát se dokážu pěkně prošoupnout, protože ty ceny jsou tam opravdu jako hodně dobré, no. Tam vlastně nejdražší věc, kterou tam seženete, tak to stojí kolem stovky, a jinak je to všecko pod stovku, no a jsou to opravdu jako pěkný věci, ne žádný obnošení, ale jako opravdu hezký věci, no. Musím říct, to jsem byla hodně milá překvapená, když se u nás něco takového otevřelo.
0: No tak to je krása, že máte vlastně, víte, kde, kam zajít, kde vybírat, z čeho vybírat. A máte skutečně pocit, že opravdu to, co vám nabízejí, ty ceny za to zboží, takže to jsou slevy, že to třeba předtím, před tou akcí bylo podstatně jiné, třeba vyšší u toho zboží.
1: Jo, tak to můžu říct, že jsem si jednu takovou věc, já mám se chytrý telefon, tak jsem si to ofotila a on mi našel vlastně, že ta věc, kterou tam prodávali, tak se prodávala jinak mnohonásobně vyšší, no.
0: Takže jste si to ověřovala ještě, abyste si zjistila, co a jak. Tak to je dobře, když to máte takhle vlastně prověřeno.
1: Tak nebyla třeba úplně nová, ale jako určitě nebyla poškozená, no.
0: Jasně.
1: Myslím, že byla krásná.
0: No tak to je důležitá věc, když to nebylo poškozeno.
1: Tak vlastně podpoříte dobrou věc tím, ano. Že ještě ano, jednou tak vás zahřeju srdce, no.
0: No krása, no tak vám držím palce, ať to zase příště klapne někde takhle pěkně, ať máte radost. Jo?
1: Pěkný zbytek léta, vám ještě posluchačům.
0: Napodobně a zase v Noční lince naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda a 10 prstů pro život, tolik písnička a my teď máme na telefonu paní Magdalénu. Paní Magdaléno, krásnou noc, zdravím vás.
1: Já taky zdravím všechny posluchače i vás.
0: Děkuju paní. Moc krát.
1: A chci se vyjádřit teda taky k těm slevám, protože co se týče oblečení, tak oblečení dostávám od vnučky, protože od jak živa mám ráda oblečení, který není tuctový. A já jsem měla maminku švadlenu, takže jsem vždycky byla moderně oblečena.
0: No to je krása.
1: Vždycky ten se dal koupit. A co se týče potravin, tak sleduju letáky, protože neoplývám vysokým důchodem.
0: Ano, ano.
1: A pak to, co ušetřím na potravinách, si můžu dovolit utratit na jiných aktivitách. A je pravda třeba, že potraviny, co se týče chleba a rohlíku, kupuju v pekárně, protože
0: jsou lepší určitě, že jo?
1: Je to z těch zmražených polotovarů.
0: No.
1: A to je tak něco, já to musím říct, hnusného. Nedopečeného, prostě jak to tam nechat dopít, tak se to nestačí rozmrazit.
0: Ano.
1: A takže já dám jako za chleba hodně peněz.
0: Radši víc, aby byl dobrý, chutný.
1: Takže ty peníze za to nelituju. Ale hlídám potraviny, mám štěstí, že už mám vymáknuto, kde mají ještě větší slevy proti letákům v těch marketech. Tak tam jezdím v určitou dobu a nakupuju velice levně ovoce a zeleninu, protože třeba až o 75% zlevněná. Takže dneska, když přesně stojí skoro 200, tuhle jsem měla štěstí je nakoupit za necelé 40 korun. Jahody taky už dneska stojí asi kilo, myslím, v marketech 170 a něco. A to jsem měla štěstí, čtvrt kila asi za 16 korun a tak dále a tak dále. Mimo to jogurty, které dneska prostě jsou tak hrozně drahý, že kupuju taky ve slevě. A dokonce i nemám problém překročit tu minimální záruční dobu, protože si myslím, že tomu stejně nic není.
0: Jo.
1: Ale teď, co se týče léta, co se týče třeba másla nebo takovýhle těch, tak na to si dávám pozor, mléčné výrobky a tak dále. Že to člověk, jako, pokud by to nespotřeboval, tak je mě to líto vyhazovat. Jo?
0: Rozumím.
1: Vzhledem k mému zdravotnímu stavu a že mě neustále lékaři měnějí potraviny, které mohu a nemohu, takže někdy mě to trhá srdce, že musím vyhodit spoustu potravin. Nedělám si velké zásoby, protože mám obavy, že by to skončilo na tom, že by skončila záruční lhůta, ale není problém, abych tady neměla v zásobě nějakou tu konzervu a dejme tomu sterilizovaný okurtý a
0: poradíte si zkrátka, jasně.
1: A to, protože jakmile začne na podzim chřipkové období, a co jsem zažila i za covidu a potom teda i nebezpečí nákazy covidu, tak prostě já moc nevylízám. Takhle, protože mám o sebe strach.
0: Rozumím. Tak, paní Magdaléno, musím poděkovat, protože čas je neúprosný, takže přeju krásnou noc, ať se vám daří.
1: A já musím krásný týden a budu se těšit do příště.
0: A budu se taky těšit. Mějte se moc hezky. Naschledanou, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to byl Václav Neckář. No a Václav Neckář dospíval a jedna hodina se přiblížila, takže ještě letmý pohled do pošty. Pan Franz k tématu dodává. Odmítám slevy. Otáčím se na podpatku 180 stupňů, nevidím a neslyším tam, kde cítím, že jsou zájmy mne ovládat jako marionetu. Cítím zde metamorfózu trhu na jedince, kterého zbavuje svobody a vytváří z něj asociála. Nakupovat ve slevě mě osobně degraduje. 30 let jsem živnostníkem a nikdy jsem žádné slevy neposkytoval. Cena je fix a šus. Na hru se zákazníkem odmítám, jinak z chaloupky podle sem v Bílých Karpatech. Zdraví noční linku, pan Franz. Tak, pane Franci, to byl také další názor do pranice, jak se říká. Moc děkuju samozřejmě vám za všechny příspěvky do naší noční linky. Patří se poděkovat za pozornost. Za společnost loučí se Jitka Lukešová. Přeji vám hezkou noc, hezké sny a pokud jste se rozhodli bdít, tak vám samozřejmě přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů a já se budu těšit brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Tuhle jsem vás prosil, abyste mi napsali, co byste chtěli v našem archivním divadle pro vaše uši slyšet. A jedno z přání posluchače pana Františka rád splním. Napsal mi Vladimír Komárek, Karel Franta, Petr Nárožný, Miloš Kopecký, prostě Roberte, klasika, která nestárne. Děkuju a vám všem pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Moc rád vás teď v Divadle pro vaše uši pozvu na zahradu venkovského domku malíře Vladimíra Komárka v Nedvězí u Semil. Rozhlas tu býval častým hostem, nebo spíš jedním z hostů, protože bohatá společnost přátel u Vladimíra Komárka nechyběla nikdy. A to i přes ten varovný nápis na brance u plotu. Jen krátká návštěva potěší.
2: Hezký den, vítám vás na zahradě u Vladimíra Komárka, protože mistr sám neví, jak by měl oslavit narozeniny takhle významné. Jaké by měly vypadat ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka? Co by se v nich mělo uskutečnit, kdo by ho mě mohl navštívit? Kromě toho připomínám, že vysíláme ze zahrady, že teď slyšíte možná více než mě brzdu České státní dráhy. Josef Winklář, jeden z hostů, který přišel na tuto párty. Ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka.
3: Já bych mu popřál to, co, za čím on jezdí ke mně na chalupu, a já ho mám moc rád a chtěl bych vlastně mluvit vážně o nevážnosti Vladimíra Komárka, protože Komárek třeba ke mně jezdí proto, že chce poslouchat žabí koncert. A já mu to nemůžu udělat, protože místní kluci všechny žáby vybili, protože si dělali žabí stejinka. A Vladimír má takovou touhu, abych mu nahrál prostě na pásek žabí koncert. Tak ten bych mu přál a slibuju mu, že to prostě určitě do 80 let stihnu. Pokud jde, Vladimír je člověk, který prostě velmi vážně myslí o světě, o životě, o lidech a velmi nevážně o sobě, což je na něm vlastně nejkrásnější vlastnost, protože on ani ty svoje obrázky nebere moc vážně. Já jsem jednou vezl 3 obrazy jeho do Prahy a měl jsem strašný strach, že vezu ohromný majetek a říkám, ty Vláďo, ale co by bylo, kdyby se něco stalo? A on říkal, co by se mohlo stát? Já říkám, no ne, kdyby byla bouračka a ty obrazy by byly zničený. A to já říkám, říkal, no ne, to, podívej se, teď je to ruční práce, já bych namaloval nový, jo. Takže takhle on si váží si práce.
4: Jasně,
3: a říkám, je to konec konců ruční práce, takže já bych mu přál samozřejmě všecko dobrý, ale pokud jde o takový přání, tak bych mu přál ticho, tak bych mu přál hodně klidu, opravdu jen krátké návštěvy, které u něj jsou vítány. A pak bych mu přál, aby byl zdravý pro svý děti a pro svou ženu Růženu. To je všecko.
2: Děkuju Josefu Winkláře. Já představím naše další milé hosty. Je tady Josef Dvořák se svojí ženou Jiřina Bohdalová, Broňa Poloček, Ladislav Špaček se svojí ženou malíř Jan Rapin. Je tady také Růženka Komárková. Já bych se chtěl ale zeptat právě v přítomnosti, ta anketa platí, prosím vás, jo, i nadále, co byste přáli panu Komárkovi k narozeninám.
3: No, já to právě dávám dohromady.
2: Ale v přítomnosti Ladislava Špačka vzniká naprosto základní otázka pro dnešní pořad. Vladimír Komárek, když se ozve na vlnách Českého rozhlasu, tak tam často používá pojem masové sdělovadlo. Já bych byl rád, kdyby nám to v přítomnosti Ladislava Špačka, který možná ještě tápe, v řadě věcí má jasno, i na nejvyšších místech má jasno, ale co to je masové sdělovadlo, to možná jasno nemají. Prosím Vladimíra Komárka, aby nám to vysvětlil.
5: No, podívej si, já teda nevím, co chceš na tom vysvětlit, to je takový jasný, že jo? Protože 40 let jsem byl v tom masovým vychovávaný, k masu mám kladný vztah a když jsem teďka zahlíd Poločka, že přímo celý svinský stehno přines, no to je krutý, kdy já to sežeru, ale já se obětuju, to je pravda. No a to máš jako masový mediální, že jo? Teda to médium a to mě je blízký, tady byli od jak živa mediální a dokonce mě podezřívají, že já maluju mediánský obrazy. Ono to i léčí, že prej. No ale to lituju, že to nemá víc na to léčení. No ale myslím, že to masový, to je velice nám blízký, protože máme tam tu skřínku ukecanou, že jo, takzvanou televizi, a tam si masově teda zadovádíme.
3: Ty Vlaďo, ale když říkáš, že máš kladný poměr k masu, a jak je to k masám?
5: No tak to vždycky, když řekneš o masách, tak myslím na to maso. A speciálně, ale vždycky myslím na tu flákotu, co mě uděláš u vás na dvoře. Víte, to jsou řízky jak deklik od hajzlu. Obrovský, přes celý to ohniště, a on to tak umí překládat a nejvíce koukám na něj, že jako to tak mistrovský udělá s línou kapou a dá to sežrat druhýmu. Na tom jsem viděl, že je Winklář charakter.
2: No, jak to přijímáš, tohle vysvětlení, Láďo? Masového sdělovadla.
4: Z úst Vladimíra Komárka je to naprosto jednoznačné. Bez pochyby ta blízkost k masu, ta je primární, ta je naprosto prioritní. Můžu dosvědčit zážitkem, když jsme přijeli poprvé a já jsem ještě byl takový trošku ostýchavý, protože jaksi přímo v ateliéru mistrově jsem se přece jenom jako bál si třeba jako něco vzít a Růženka připravila takovou velikou mísu, byla na ní štrůdl a spousta různých dalších věcí. Já mám štrůdl k smrti rád. Tak jsem se těšil, že si pár kousků uvezmu a tak jsme se vyprávili a najednou v průběhu té debaty jsem zjistil, že ta mísa je prázdná. Vladimír, a to si myslím, že souvisí s tou tvojí první otázkou, jak by měla vypadat oslava, by se měl prvořadě dobře najíst, protože to je potom základ dobré pohody a tomu všichni závidíme, jakou má chuť k jídlu a jakou má chuť do života.
5: Já ti ještě na to řeknu jednu věc, mých milovaných dětiček, který vždycky, když jsem nevrlej, tak řeknou mé ženě Růženě, Růženo, dej mu najíst, je nevrlej.
2: Vrátil bych se k tomu základnímu, jak jsem pochopil, že se nebude hovořit o výtvarném umění, ale o jídle. Jiřinko, co bys připravila Vladimírovi, protože nejseš tady poprvé na jeho zahradě a vím, že občas i přivezla něco dobrého k jídlu, ale také si něco odvezla, popravdě řečeno.
6: No, že jsem se odvezla ne jídlo. Já jsem si nevezla odsud jídlo. Já jsem si odsud vezla vždycky nějaký obrázky, nějaký grafičky.
5: No ale já bych tě, Jiřínko, skočil do řeči mojí historkou, kterou mám strašně rád. Co jsem udělal Jiřině největší radost, totiž dal jsem jí grafiku a ona si ho dala tu grafiku do krásného starého rámu. A když ji vykradli, jak to obyčejně teďka se dělá, tak prostě s radostí mě přišla ohlásit, představ si, ten rám ukradli a tu tvoji grafiku tam nechali ležet.
6: No ale to byla klika, protože Vladimír mi namaloval taky na dveře obraz. No teď si představte, že by šli po Komárkovi, tak já tam nemám dveře. Takže to byla klika.
5: A to byly velký dveře do sklepa.
6: Velký dveře do sklepa, takže to je klika, no. Že šli jenom po rámech. Já si myslím, když bych měla přát něco Vladimírovi, tak bych mu přála, aby ten dar, který dostal, tak sobecky si to přeju tak, aby byl nevysychající, protože já si sem chodím nejen samozřejmě za Vladimírem, jako že mě obejme a že vůbec
5: to, a rád
6: a že to tělíčko je takový jako, dobrý polštářek, ale že si sem chodím i pro ten jeho dar, že člověku dá takový klid, pohodu. Prostě já to ani neumím říct tak dobře, ten svůj pocit, pro který si sem chodím. Jo, že mi může být blbě a přijdu a on rozářený sluníčko a já odsud odcházím, jako když se opravdu napiju, když jsem velice žíznivá a krásný to, no dobytý baterky.
7: Ale chtěl jsi ještě jednu věc, že dokázal něco, že Komárek samozřejmě dokázal něco, o čem Jan Zrzavý říkal, že dokáže jenom někdo, že on dokázal ve svých obrazech vymyslet to, co nikdo jiný neumí. A to je v tom je jedinečnost toho, protože on říkal, že prostě třeba z českých malířů, kdo to je, a on říkal, tak třeba Lada, nebo Švabinský, v Pérovcov, všem ne v těch volejích, jo, říkal pan profesor Zdravý. A pak říká Šíma, Kubišta, dlouhá pauza, a pak říká, a já. Jo. A to je, prostě Vladimír dokázal něco, co málo kdo umí, ale dokázal něco, co je, nad čím se třeba nikdo nezamyslel. Představte si, že se někdo odstěhuje do Nedvězí u Semil, do vesnice, tam začne pracovat a donutí tuto zem, aby ta zem a ty lidi za ním jezdili sem do Nedvězí. Ne v Praze v centru, ale on donutil nejen tuto zem a hlavní město a Brno a Ostravu a já nevím, co všecko možný, ale on donutil svět, aby jsem jezdil. Já mám teda štěstí, že nějaký Komárky mám. Bohdalka mi to závidí. A Bohdalka je taky super kuchařka, to já musím potvrdit, protože ona kam jde, tak tam něco přiveze. Mě jednou na kliku od dveří pověsila takovej pro českýho Honzu takovej raneček a tam byly samý koláče a já jsem jí ráno volal, že děkuju, ona říká, ale ubrousek vrátit, jo, prosím tě. Ale já jsem na Vladimírovi jednou chtěl, on namaloval nádherný obraz ve Florencii, kde byli s Růženkou a on tam viděl, že v každém rohu se hrálo divadlo a tam se hrálo divadlo prostě jako komedie dell'arte a on prostě ty herce namaloval v takový řadě, v takový diagonále byla veliká nádherná kytice a masky měly takhle zavěšený na tom, ten obraz je v Národní galerii, jsem říkal, Láďo, to je nádherný, to by se mohlo jmenovat divadlo světa, protože každý člověk nakonec dostane nějaký puget a po konci představení se taky dostane nějaký puget. A on říká, no, co jsi mě měl říct dřív, abych to namaloval ještě líp. Já pojedám, teď máš možnost, namaluj to. A tak on říkal, já ti to namaluju. A namaloval mi ten, já jsem říkal, Láďo, zkus jednu věc, namaluj mi to modře, já miluju modrou barvu, což každý pozná, když ke mně přijde na chalupu. A on mi za dva dny volá a říká, ty jsi úplně blbej, mě modrá nejde, já ji neumím. Bude to to samý, ale nebude to modrý, to mi nejde. Takže já mám prostě nádherný zelenošedej obraz, který jsem chtěl, ale není modrý. To on říká, že prostě modrou on neumí.
5: A co jsem si jich nakoupil, těch modrých kvůli toto? No. Tak když tě vidím, tak mě připadáš nějaký modrý. No.
2: Jak je to s barvami? Protože v řadě některých recenzí a kritik a pochválných článků k těm 70 nám se píše, že smaroval firmy, a kremem na boty, pěkně prosím.
5: No
2: dokonce.
5: Taky, no nezapomeň, já už jsem nějaký starý ročník, já jsem se učil německy od nebožďíka Hitlera. No takže, no a za války nebylo, za války nebylo. No a tak jsem teda maloval vším možným. A vždycky jsem obdivoval, že byli marajeři, kteří říkali, nemohu, nemám materiál. To já materiál měl vždycky. Stal za málo, protože jsme v rozhlase, tak nebudu mluvit česky. Stal za málo, ale maloval jsem vždycky. I tím kramflekem.
6: Jednou, já bych...
7: Promiň. Ptala, máš to připravený.
6: Nemám. Teď mě to napadlo. Jednou mi... Vyprávěl Vladimíra, že on je teda vypravěč, jak vidíte, tak ten by mohl povídat celou tu hodinu sám. Tak jednou mě vyprávěl historku a ta se mně strašně líbila, že se sešli už po letech, už jaksi starší páni, u nějakého rybníka. Sešli se a teď dováděli jako spolužáci a dováděli a potápěli se a najednou jeden z nich se potopil a vylez a povídá, ježiš kluci, já jsem ztratil zuby, jo, no tak kamarádi všichni se potápěli a potom dně hledali to protézu a jednou to otrávilo, tak si potopil, vyndal si svoji protézu, jo, vyhoup se na to, na vrch a povídá, hele, já je našel. A ten, co měl ty zuby pryč, tak je vzal do ruky a povídal, a ty nejsou moje, a zahodil je. A byly dva bez zubu. A to se mi strašně líbí. To jsou krásné historky.
7: Mě když Jiřina se ptala, jestli mám něco připraveného, jo, tak já jsem neměl a pak jsem si říkal, ale přeci jenom toho Vladimíra potěším, protože tam směřuje naše cesta. Jo, k tomu, já prostě nerad vyprávím takhle veřejně vtipy, ale tak mezi sebou, jo, ale tenhle se mi zdá, prostě to, co nás čeká všechny. V tom je spravedlnost. Často je jediná spravedlnost, která existuje. Sejdou se dva starý chlapy a ten jeden druhý mu říká, ježiš, to jsem rád, že vás vidím, já jsem vás neviděl takový leta. To je let, co, když si vzpomenu, co jsme spolu všecko prožili, to je... A ten druhý říká, a já když si vzpomenu na tu dřevěnou lavici, jak jsme spolu s ní seděli v té obecní škole, to je let, jenom na všecko si vzpomínám, jenom prosím vás, nemohl byste mě říct, jak se jmenujete? A ten druhý povídá, no, a dokdy to potřebujete vědět?
5: Je krásnej. To jsem právě od horníčka slyšel, jak jsme byli v tobogánu, jenom tak mě šeptal ten Fortik a už každej zná, že prý mám ho říct růženě. Jak taky povídá, tak vy jste už se vrátil z té léčebny, že jo, kde vám léčili tu sklerózu. A jo, je to dobrý. A v kterých lázních jste to byl? Pa Hergos, v kterých? No jo, jak se jmenuje ta kytka takhle, ono to je píchavý nahoře, voní to červený listí a pojá, no růže, ty růže no, kde jsme to byli?
2: Broňa Poliček má kousíček od vás, chaloupku a taky tam zahradničí a chci se Broně ptat, jestli chodí sem pro dobré vlídné slovo, anebo jestli chodí obdivovat tu zahradu a jak je uspořádaná a tady je vidět ta pečlivá ruka růženky.
8: No, já sem chodím z lásky ke komárkům a taky s obdivem k jejich zahradě.
5: To rád slyším.
8: Této zahrady já nikdy nedocílím, protože jsem jednak línej a jednak starý, takže než by mě to takhle vyrostlo, tak už budu dávno pod těma smrčkama, pod těma stromkama. No a chodím sem, protože tady se báječně mlčí. Já si sednu s Vladimírem do ateliéru a my si za hodinu řekneme 10 vět. Já se seberu a šťastnej a naprosto v pohodě odjíždím zase do světa.

kdybych byl malířem slunečných strání a měl bych tě svějířem a spousmání a na mé výstavě by tvoji známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařem a tvořil z lávy, snad bych

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Karel Zich býval v Komárkově Nedvězí také častým hostem a vůbec bych se nedivil, kdyby Vladimírovi na zahradě nebo v ateliéru zahrál právě tuhle písničku. Vladimír Komárek byl opravdu z rodu vypravěčů a písmáků, o kterých můžeme říct, že mají takový pábitelský, hrabalovský kořen. Ostatně naplno se to ukázalo v Komárkově knižce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Půvabná tříšť osobních vzpomínek je tu podána takovým živým jadrným jazykem se svérázným smyslem pro absurdity života a taky s citem pro slovní a situační komiku.

Vážení čtenáři, přijměte ode mne srdečný pozdrav a stálou vzpomínku. Co stále děláte? Já píšu životopis. Dělá to mnoho lidí. Také to dělají státníci, když vzpomínají na doby, kdy státničili. Já se na psaní pamětí připravuju už od doby, kdy jsem si vůbec začal něco pamatovat. Když se to napíše, tak se to už nemusí pamatovat. Musíme myslet na budoucno. Proto taky na podzim nosíme jablka do sklepa. Potom je přebíráme a nahoru nosíme jenom ty nahnilé, ty zdravé necháváme na pak. Takže celou zimu jíme nahnilé a na jaře vyneseme poslední schniláky na hnojiště. Na budoucno jsme mysleli. To se upřít nedá. Je důležité, aby lidi věděli, co jsme zažili, když jsme žili. Musí po nás něco zůstat. Ano, kvůli tomu v Egyptě stavěli pyramidy. A protože nám se nechce nosit kamení nahromadu, tak píšeme paměti. My, význační lidé, bychom též rádi někde stáli ze sádry na náměstí nebo z mosazního plechu. Je pravda, že to taky není všechno. Když jsem byl v Maďarsku a viděl na každé ulici nějakýho velikána a člověk nevěděl, kerej je kerej, no, tak to taky nedojelo. Jo, je taky pravda, že se strašně jako lidi rozmnožujeme a za 100 let si nebude ani kam sednout a my budeme muset všichni stát. No, a kde by pak stáli ti sádroví?

Ale abych začal o sobě. Já se dal na umění proto, že jsem se na nic jiného nehodil. Táta mi to velice rozmlouval. On byl četník ve výslužbě a pamatoval si, že když do vesnice přišli umělci, že se ztrácely slepice. To ovšem byl velice slabý argument proti umění. Já dlouho slepice nechtěl jíst, protože mi ty kosti připadaly jako lidský. A krocany jsem už vůbec nejet, protože měli ošklivý krk. To jsem zase radši jet ty slepice. Na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, na to musí být především dlouho živej, aby si zatím mohl člověk chodit. Spoléhat na druhý lidi je nejisté. Jíra říká, že každý by chtěl být Van Gogh, ale ucho, aby si za něj uřízl někdo jiný. A Lauda říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem v 60. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Dopracovat se k tomu, aby za váma chodili děti s památníkama, není lehké a chce to vytrvalost. Já vytrvalej byl, jak naleznete v příštích kapitolách.

přes svůj původ mám dost slušný přehled, protože táta musel za války sehnat všechny křestní listy našich předků, aby se dokázalo, že jsme arijského původu. A tak je zjištěno, že z otcovy strany to nejdále dotáhl můj prapradědeček, který vlastnil v Sitové Mlejn. Pak jsem objevil prastrejčka, který vždycky vyrazil vandrem do světa a dostal se vždycky až do Turecka. Na zimu se vrátil domů celý zavšivenej. Doma vydržel akorát přes zimu. Můj dědeček z otcovy strany, že prej byl alkoholík a ateista. Teda alkoholik částečnej, za to ateista důkladnej. Jeho vzpoura proti vyšší moci začala tím, že jednou, když kopal brambory a z celého políčka vykopal míň, než vysázel, rozčílil se a vyhodil brambory z košíku do vejšky a zařval. Na, pane Bože, dožer si to. No a když neosnoval vzpouru, tak brousil karmaziny, drobné rubíny. Můj táta a jeho bratři nejdřív kamínky nad svíčkou nalepovali na dřevěné placejčky a pak se teprve brousilo. Kluci spávali na půdě, protože dole bylo málo místa a protože se v noci báli chodit ven, tak čůrali do flašek, co byly prázdný na půdě. Přes zimu to tam zamrzlo, flašky popraskaly a na jaře to pomalu kapalo do světnice přes poválkový strop. Dědu já už nezažil. Když jednou dělal houpačku pro svého syna, strejčka Rudolfa, praštil se do boku a od toho zemřel. Bylo mu 40. Ten strejček Rudolf, když mu bylo 40, tak spadl kolem do kanálu, praštil se do boku a umřel od toho. Proto dávám na sebe pozor, abych se nepraštil. Strýček Rudolf byl kopa veselá a pití mu chutnalo. Taky brousil kameny a rád seděl u engů v hospodě. Měl slavný výrok. Člověk to rád udělá, když musí. A nebo musíme se tam dobrovolně dostavit. Bydleli všichni v malinké místnosti na Hořensku. Strýček se jednou nohou postavil doprostřed místnosti a druhou dělal krok nalevo a zase napravo a k tomu říkal: Lord August se nervózně prochází po pokoji. Babička byla v domácnosti a držela si kozy. Já neměl rád kozí mléko a naši mě do něj nutili, že prej je zdravé. Když jsem povyrostl, dověděl jsem se, že je nezdravé. Jak je na tom teď, to nevím. Konečně v současnosti člověk pořádnou kozu neuvidí. Předky z matčiny strany tak dobře neznám. Všichni mužové byli s odpuštěním ševci. Co chlap to Josef a příjmením Tapšík. Divné jméno. Sikulské. Oni totiž pocházejí ze Záhorí od Malacek. Tam jsem taky měl cizokrajnou prababičku. Byla odloženým dítětem Habsburského domu a z Findlhausu ve Vídni si ji vzali i s patřičným balíkem peněz do Hasprunky. Za její peníze si novej otec koupil hospodářství a prababičku vyhodil z baráku. Přece jen nebyla vlastní. Marnej světe, ale moje babička vždycky říkala, že ten původ byl na ní znát. Byla jaksi jiná. A v úctě v celý vesnici, i když neměla ani šesták. Můj dědeček si koupil barák u kostela a tím patřil mezi lepší lidi. Byl to velký dobrák, toho pamatuju. V neděli spolknul syrové vejce a šel do kostela zpívat. Lidi mu za opravu bot neplatili a tak moje máma chodila po vesnici upomínat dlužníky. Od paní Heřmanový jsem slyšel slovo dobrohloupej. Tak to byl můj dědeček. Moje máma vždycky říkala, že jsem mu podobnej. Děda chodil pro kůže pěšky 50 kilometrů. Je to tam chudej kraj. Tam jsem doma. Maso se tam jedlo jen na veliké svátky. Na svatbu se zabila nejstarší kráva a hosti si při jídle odsedávali od zdi, aby si nepotloukli tejlo při trhání masa zubama.
Děda znal hrůzostrašné historky. Sám si je vymýšlel. Přiševcování. Jeho nejoblíbenější byla o kouli se řetězem, která vyletěla z komína. Jo, a pak taky o ohromných dracích, otištěných na zasněžené střeše. Vedle ševcovského verpánku jsem si spolínek stavil studnu a odtud jako vytahoval vodu. Strašně mě rozčilovalo to absolutní sucho v té studni. Už tenkrát jsem byl naturalista. No, a od té doby mě rozněvá každá kašna, v který je navožená hlína a nasázený kytky.

No, ale přišel rok 1939 a my se stěhovali do Čech. Měli jsme v Nedvězí barák, takže bylo kam. Táta jel s vagónem napřed a vezl hlavně včely a starou ložnici. Víc toho nebylo. A my přijeli později. Při odjezdu nás doprovázela hromada lidí až za vesnici. Jeli jsme na voze strýčka Vincka, co vozil poštu z Hasprunky do Levár. Vonilo seno a koňský pot. Vždycky nás takhle vozil na dovolenou. Ležel jsem v košatině, vůz jel v písku, neslyšně. Jen kola sem tam klapaly oklanice. V tom vysokém lese se to rozléhalo jako v kostele. A byli jsme v Čechách. Místo teplého písku tvrdé kamení. Řeka plná starých hrnců a studené vody. Lidi mluvili divnou řečí. Končili prázdniny a já nastoupil v Semilech do Měšťanky. Začaly první neúspěchy a deprese. Spolužáci mě překvapili svýma znalostma. Já si plet otce vlasti s učitelem národa. Vedle mě v lavici seděl úhledný blonďák, podnikový ředitel z Náchoda. Nechal mě opisovat všechnu českou vzdělanost, včetně pravopisu. Z druhé strany seděl rybář a operní pěvec Muška. A za mnou první náměstek ministra Mucha. Mucha, Muška, Komárek. Z toho měli spolužáci náramnou radost. Perla třídy byl inspektor státních drah Hanaj. Nebylo dne, aby učitelský sbor neměl nějakou nesrovnalost s Hanajem. Když nic jiného, povstal některý žák se zoufalou stížností. Prosím, Hanaj zapáchá. Hanaj za dveře. To byl obligátní rozsudek. Ten se chudák nastál za dveřma. Později hlásil žák od okna. Prosím, Hanaj se prochází po náměstí. Pak zas musel klečet u stolku, odkud dělal opičky na žadstvo, nalejval vodu do galoší pana učitele Šídy a tak dále. Jak zazvonil školník Patočka přestávku velkým mosazným zvoncem, letělo se úprkem na záchod a už cestou jsme se rezali. První vlít do kupé Hanaj. Zamkl se a bleskově vylezl na mísu, takže mu vykukovala hlava nade dveře, my ho tloukli smetákama a on nás polejval vodou ze splachovadla. Když byl čas, maloval jsem spolužákům výkresy po koruně. Jinak se všude pěstoval nacionalismus a strejček každý večer u Engů v hospodě zpíval Chaloupky pod horama, co se to stalo s váma?

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Z rozhlasového cylindru nebo klobouku doktora Borisa Rieglera jsem tu citoval už nedávno, ale rád se teď k němu ještě jednou vrátím, protože i setkání s Vladimírem Komárkem, stejně jako třeba tehdy se Zdeňkem Málerem, je prostě vítanou příležitostí k rozhovoru s vynikajícím vypravěčem a v tomto případě vlastně i svým způsobem tak trochu i jasnovidcem.
2: Pane Komárku, my jsme teď v šatně divadla ABC, ano. Kde jste skončil oslavu paní Stely Zázvorkové, ano. Ale také, myslím, současně svojí, ne?
3: Nebo... No, svojí, takovou tu velkou čekám příští rok, ale já nemám rád velký oslavy, takže uteču zas do lesa.
2: Vy předtím máte hrůzu?
3: Mám hrůzu a cítím strašnou vděčnost a zodpovědnost, to znamená, že jak mám velké narozeniny, tak utíkám na Blízký východ, a sice tam, co jsem bydlel za první republiky, do vesnice Hasprunka, do sousední republiky.
2: Já bych sel do Káhyry.
3: Ne, to je Slovensko, ano.
2: Tak hleďte, znáte pravidla hry na klobouk?
3: Částečně, pokud si něco pamatuju, jak jste viděl, už jsem to dneska zhorel.
2: Z takovýhleho krásného cylindru, 102 roky starého, si vytáhnete otázečku, nějaký to čísílko, já zahrabu, takové, aby to lidi slyšeli. Ano. Račte, prosím.
3: Velmi rád, nebudu se dívat, šáhnu a jmenuje se to číslo 23.
2: 23, tak, tady venku herci řádějí o 106. A kdybyste si to našel, co to je?
3: 23.
2: Tady to bude taková někde ke konci.
3: Když bude zlé.
2: 28, 23.
3: 23, svět roku 2001. Tak. No to je dost o úzka, a o ústa, to je takový jako perspektivní. No já nevím, jako máme, dožijeme-li si roku 2000, a víte, co je legrace? Že již jako malé dítě, když jsem začal počítat, jsem počítal, kolik mě bude let v roku 2000. A řeknu vám, to se mi zdálo něco tak strašně daleko. Že já jsem byl přesvědčený, že se toho ani člověk nemůže snad dožít, víte?
2: A voilà.
3: A ono už je to tady.
2: Je to tady?
3: Je to tady.
2: Už to ťuká?
3: No ťuká, ale radost toho nemá. Já nemám radost ani z takový, z nového roku, to vždycky jako každý se raduje na Silvestra, že už zase o rok dřív jede. Ne, že by se mě to na té země koule tak líbilo, ale proč bych měl z toho mít radost, že už jsem zase o rok starší. Takže ani na ten rok 2000 tak moc jako rozklepanej nejsem.
2: Vy jste už prožil tolik režimů, veďte.
3: Prožil, to vám teda řeknu. Co se dá za 70 let všechno prožít, to je teda pro legraci. Ale samý takový jako blbější, ten první byl dobrý, pak byli slovenský fašisti, pak německý fašisti, prostě šlo to tak jako, bylo toho velmi moc.
2: No jaký bude ten rok 2000? Jaký bude to další tisíciletí? Jaký je vůbec svět? Jak to vidíte vy jako kumštýř, jako člověk?
3: No, já mám vážnou obavu, že to vážné moc jako nebude, protože když sleduju tu naši invalidní demokracii, tak mám takový dojem, že teda, že... A on totiž, víte, co je legrace? Vždycky se řekne, jako současná doba je těžká. A můžu vám říct, za těch 70 let já si nepamatuju, že by někdo řekl, že teď ta doba je lehká. Vždycky to byla těžká doba od mého narození až do současnosti. No takže opět žijeme v těžké době a že by zrovna vypukla lehká doba v roku 2000.
2: O tom asi?
3: Velmi pochybuji.
2: A,
3: velmi
2: a pochybuji. Ta demokracie, jak říkáte, že je invalidní,
3: ano.
2: Kulhá na jednu nohu nebo na dvě?
3: Ne, ta kulhá právě na tu demokracii, protože přeci jsme byli převážně vychovaní v diktatuře a teď jsme z té demokracie dostali průjem. A mnoho zlodějů má takový dojem, že jako demokracie jest, ukradni si, co můžeš, a že to není vůbec žádná disciplína. A tohle to překonat, víte, to bude teda největší průšvih. A můžu vám říct, něco podobného se už u nás stalo, že u nás veslaný, že prostě zloděj zkoušel mříže v prvním patře a ty byly tak blbě zadělaný, že ty mříže se mu vytrhly a teď spad na zem a mříže na něj. No a dostal se do invalidního důchodu a žádal o potrestání zedníka za blbě provedenou práci.
2: Ano, to je nádherný. To je přesně na ten rok 2000.
3: Ano.
2: A jak to vidíte teda? Bude to šťastný svět?
3: Nemůže být, ne. Protože lidi ještě budou, takže šťastný svět to nemůže být.
2: Nebude.
3: Protože, rozumíte, štěstí, to je, to si člověk vymyslel.
2: Jak to? To je mužka jenom zlata.
3: Je, ano, ale to je relativní pojem. To jsme si my lidi vymysleli, no a to se nemůže nikdy zrealizovat. To není, prostě to by nebylo lidský zase.
2: Kolik vám vlastně bude v tom roce 2000, když to máte tolikrát spočítaný?
3: No, tak já to určitě zvorám, ale asi 74, jak jsem to tak počítal.
2: Tak to už budete tak ve věku Sokrata, to budete už velice moudrý pán. Budou k vám jezdit do ateliéru se radit.
3: Ano.
2: A vy jenom budete tak jako v tóze, jako Nero, v tóze budete udílet takový rady.
3: No, rady se dají udílet, víte, to je to nejjednodušší. Jde o to, jestli to si jako s tím sádlem ještě zběhnu do toho roku, protože vám řeknu, nosit těch 120 kilo sádla, nebo co to je, po Evropě, to je teda krutý.
2: Vy máte 120 kilo?
3: Ano, bruto.
2: Tak vy jste báječně připravený na ten rok 2000.
3: Na rok 2000 ano, teda. To no, jsem.
2: A která byla ta nejkrásnější chvíle z toho druhého tisíciletí?
3: No tak to nepamatuju. Nejhezčí věci nepamatuju. Ne? To vám je zajímavý. Vždycky se ptají, jaký jsem udělal nejlepší obraz, největší zážitek. Ne. To nemám. Já mám ty zážitky a všecko tak v takový určitý rovině. Takový.
2: Proč?
3: Nevím, ale nemám nic.
2: Vy jste neměl třeba hezký dětství?
3: Měl jsem hezky, ale bylo to tak na uraněné. Ale jo,
2: doteďka. Vy jste neměl první výstavu?
3: Taky už nepamatuju. To bylo, ale že by to bylo, no možná, že je blbá paměť, ale rozumíte, že bych měl něco nej, to si nepamatuju. Ani nejblbější si nepamatuju, ani nejhezčí si nepamatuju.
2: A pane Komárku, kdybyste si do toho třetího tisíciletí, to je strašný třetí tisíciletí,
3: je?
2: Měl něco přát, něco, takovou vizi, víte, takovou osobní, aby jako nekoukal nikdo klíčovou dírku.
3: No, ono by to bylo strašně jednoduché. Prostě dýchat čerstvý vzduch a to není, to nemám od zelených. To říkám upřímně. Víte, když tak ráno už člověk nemůže dýchat na ty vlastní plíce a teďka, když si to tak jako představíte, že sedíte na dvoře na zahrádce, no a teďka dýcháte ten čerstvý vzduch, to je vzácný. Takže třeba tenhle zdravý luft, ten bych si přál.
2: No ale co k němu?
3: No tak je pravda,
2: že... Z toho byste
3: že...
2: za chvilku z těch 120 kilo neměl.
3: Jenom, že to já už to ubírám, že jo, to já už někdy zapomenu jít na záchod, až nejen kvůli čemu, ale ty, to sádlo stále drží. No takže budu muset asi začít nějak chodit víc, ten rok 2000 prostě pracovat. No a že bych se na to nějak extra klepal, to nemůžu.
2: Ne?
3: Říct, ne.
2: Lidi už se připravujou, šampaňský už si dávají do sklípku.
3: Jo, to mě překvapuje tohle. No. Víte, a mě překvapilo třeba mám haldu pohlednic, jak se těšili na rok 1900, víte, těch pohlednic, co je, jak budou teda lítat balóny a kdesi, co si. A teď ještě jsem takovýto blbnutí nezažil, tak zřejmě se vydováděli tenkrát 1899.
2: Před 100 lety.
3: Před 100 lety se vydováděli.
2: Dneska jejich vnuci už jsou unavený.
3: Už jsou unavený, už to není ono. Hmm. Ale ono je taky pravda, že všechny ty voloviny umělecký, co se vymysleli, tak ty se vám vymysleli právě těch 1899. Hmm. Prostě z toho žijem. Do dneška ty největší malířský divoši, ty všecko jako vykrádají těch 1899. To vám je zajímavé. Hmm. Poslední 1916 ty dadaisti, ale vydrželo to na celých těch 100 let, aby bylo z čeho vykrádat.
2: A co přinese příští tisíciletí v kumštu, v malování?
3: Novýho nemůže
2: v kresbě,
3: nic.
2: V grafice.
3: Nemůže nic. Podívejte se, my totiž ta situace tady v tom našem století vznikla tak, že není ani důležité, co malujeme a jak malujeme, ale jak jsme slavní. Že? Takže ty další generace třeba už vůbec nebudou malovat, jen se starat o to, jak udělat, aby byli slavní.
2: Jak přiživit slávu.
3: Přiživit slávu. Čím se natřít, nebo kde co zařvat, nebo něco takového.
2: No ale to potom trošku připomíná tu bajku o kapitolských husách. Jak se ty husičky chválili, že jejich pra-pra-pra-prahusa zachránila Kapitol. Tak to, abychom potom taky nespovídali na pana Komárka a říkali, hele, já jsem vodního dítě, vnuk, pravnuk, on to sice namaloval, ale já z toho žiju.
3: No, bylo by to hezký, jenomže tak dobrý mínění o sobě nemám.
2: No, bylo by to hezký, ale současně já myslím, že by to nebylo k životu. Žít z práce někoho.
3: No tak to je pravda, no ale to jako každý se snažíme po sobě nějakou tu stopu nechat, že jo. No ale relativně, jestli to je na rok, na 100 let nebo na 20 let, to už je relativní.
2: Pane Komárku, když si děláte hezký den, jak to vypadá od rána? Zvoní budík?
3: Nemůžu si dělat hezký den, protože když zazvoní budík, to už jsem dávno zhůru, protože se kvůli dýchání budím ve 4 ráno, takže do těch 8 prostě čekám, až se rozední a pak začnu vejít ospalej. A ať se zbudím, když zbudím zhůru, jsem až ve 12 hodin v poledne. No pak jsou telefony. No a pak hlavně každý ví, že mám dost času a co bych kde měl jít dělat. No a toho je strašně moc, a takže ten den uteče a o dobrým dnu zase nevím. Nevím o špatným dnu a o dobrým taky nevím.
2: Nic vás netrápí? Zdravíčko?
3: No zdravíčko trápí, srdce zlobí, to mám jako kráva, tady od rohu až do rohu, to mám plný plíce, mám jednoho srdce, moc monumentální. No ale co se dá dělat, táta to měl taky, tak musím již nějak do ty kremace vydržet.
2: vy jste to pojal nějak neoptimisticky.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Vladimír Komárek má ve své dnes už jednou zmiňované knižce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu jeden pěkný bonmot na závěr. A tak si ho teď s dovolením vypůjčím a přidám k němu ještě přání všeho dobrého a hlavně ve zdraví.
4: Život holt není jednoduchý a hází nám pod nohy různé klacky. Připadáme si jako loďka na širém moři různýma větrama klácená. A tak budu končit tuto část svých pamětí moudrýma slovama, která pronesl strejček malíře Kalouska. Hlavně ne válku, ono stačí, že je mír.